Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žijí se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Folková pohlazení.
5: Krásný den a dobrý poslech, vážení přátelé nepopulární hudby. Od mikrofonu zdraví Vítě Troníček. A protože bych vás nerad obtěžoval svou, řeknu, vážnou, tak jak to u mužů bývá, vážnou rýbičkou, tedy takřka smrtelnou nemocí, dovolím si dnes hlavně pouštět písničky a budeme poslouchat. To ještě zvládnu ve svém stavu. Tak se nenechte rušit, hezky se usaďte. Začneme dnes třeba jihočeskou skupinou, která si říká Drt.

zprávy, prostřednictvím uzlíků budu vědět víc. Já si nevzpomínám, zapomínám, nevzpomínám. Pak budu mít v malíku, co jsem to chtěl říct. Já si

z hlavy. Příště si udělám uzel na své paměti, zůstanou tak v zajetí aktuální zprávy. Zda jsem řádně očkován proti tetanu.

0: zprávy. Prostřednictvím uzlíků budu vědět víc. Já si nevzpomínám, zapomínám, nevzpomínám. Pak budu mít v malíku, co jsem to chtěl říct. Já si nevzpomínám, zapomínám, nevzpomínám.
1: Hrajeme si dneska víceméně náhodný výběr písní od interpretů, které nemáme moc možnost slýchat v normálních rádích. Tak už to v našem pořadu bývá. Předpokládám, že bratry Ebony jste poznali, ale tak ty patří k tomu známějšímu, co folková scéna nabízí. Předpokládám, že třeba Jindru Černohorského, toho z žádného rádia neslýcháte. Je to škoda. Jindra Černohorský, východočeský písničkář, takřka neviditelná osobnost na folkové scéně.
2: Rok za rokem blíž je cíl a ubývá nám sil, tak rychle zas letí ten čas. Včera mladý, dneska děda, a taky pokročila věda, jsme chytří dost.

Tohle samozřejmě znělo jako AG Fleck, ale AG Fleck to tak úplně nebyl, i když samozřejmě hlasy ano, Blanka Táborská je nezaměnitelná. Je to z projektu písničkáře, písňotepce, básníka Milana Ády. Písnička se jmenuje Po pěšinách snů, stejně tak album, na kterém ji můžete nalézt, ale vlastně je to velmi vzácná nahrávka, předpokládám, že se jen tak někde sehnat nedá. Pojďme dále, co bychom si mohli dneska pustit, co z písní, které normálně nemáme možnost slyšet. Nedávno jsem si všiml na internetu vzpomínky na Pavlínu Brownovou, tak pojďme si tuhle jihočeskou nezapomenutelnou zpěvačku pustit a připomenout, stejně tak ten smutný příběh o jejím záhadném zmizení.

Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte folková pohlazení Českého rozhlasu. Pořad o domácí scéně žánru folkové, trampské a country hudby s Víťou Troníčkem.

tyhle dva pány, když byli spolu, tak jsem naprosto miloval. Paliček s Janíkem, jeden ze světlých okamžiků folkové historie, který je úzce spjatý také z historií divadla Semafor, pokud se nepletu. Mirek Paliček je stále činný, co by aktivní muzikant a interpret, pokud se nepletu, věnuje se hlavně zhudebňování básníků. Ale já si dovolím ještě jednou šáhnout do těch legendárních nahrávek z 80. let, které poslouchali moji rodiče a které do značné míry ovlivnily také moje dětství.

Já už do školy s malým bráchou chodíval rád, rád, docela rád. Chtěl jsem být Karlem, Hynkem, Máchou a verše psát, pro tebe psát. Pak tě pozvat do svýho nitra a do bytu jedna plus jedna. A i když nejsem žádná vědma, tak pak se staň, staň, co se má stát. Než jasnu nad svatou Anežkou, já chtěl bych víc, víc o něco víc. Kéž by si byla koloběžkou, šel bych ti vstříc, naplno vstříc. Princezna koloběžka první, klidně si tvrd někde se dá. Důvěra za důvěru, no jistě, tak se to má, má, tak se to má. Jak léta plynou pod peřinou, jsem trochu dál, dál, o něco dál. Popichuju tě každou psinou, abych se

0: zlatý rybky v podběrách.
1: A tohle byla vzpomínka na severočeského nebo spíš západočeského písničkáře Pepu Štrose. Rád říkám, že to byl jeden z mála lidí, kteří uměli swingovat. Ale jestli mi něco chybí, tak hlavně ten jeho humor písničkářský i moderátorský. Pepa Štros.

jsem do tebe pryč, pořád a stejně. Co teď se mnou bude, kde kdo je na tom líp, i komár už si štíp, jo. Na srdci pořád mám středně těžkej šutr, jsem jak chcíplej pes, jak bez šňávy skutr. Teď už dobře vím, co je to depka, dřív jsem o tom neměl.

na srdci pořád mám středně těžkej balvan, i anděl na horách, ať promine pan Marvan, ať promine pan Marvan, ať promine pan Marvan, ať promine pan Marvan, ať promine pan Marvan, že se tolik nesměl.

0: Ono se to hupe furt.
1: Takhle zpívá náš kamarád Radek Píďa Bartoš, tohoto času součást novoměstské skupiny Fukanec, ale tahle nahrávka byla z jeho solového alba Vnitřní kompas. Krásná věc.

hudební geco. Jsem poslední romantik, co si tu píská před popravou. Zaplatím složenky, opustím milenky, zbalím si věci. Pojedu na sever.

Na celém světě mi už nezáleží. A jediné, co na cestu vezmu,

A co si pustíme dál? Příbuzný, ty jsme si dlouho nehráli. No a teď si dovolím vybrat třeba brněnský bluegrassek a skupinu Sakrapes.

gry tančí s deštěm sníh. Jenom sníh, kde tančí s deštěm sníh. Jdu teď do míst, kde tančí s deštěm sníh.

0: A tohle byla vzpomínka na jeho českou formaci, která si říkala Sem tam. Na závěr se nám do pořadu vejde ještě něco a tady šáhnu do historické nahrávky skupiny, která se nedávno začala trochu ozývat a jsem tomu velmi rád, protože patří k velice zajímavým zjevením na brněnské folkové scéně. Skupina Svítání. Pokud se nepletu, vedená Jirkou Fadrným, bohužel se neznáme osobně, ale jeho muzika je mi velmi blízká. A na folkové scéně se objevují velmi zřídka, možná i proto, že jejich hudba nese mnoho přesahů spíše do křesťanské a církevní hudby, jak jsem se alespoň všiml v námětech a v textech. Každopádně je to nádherná a propracovaná muzika.
1: Stav se ke mně na kus řeči, vždyť cestu znáš, stav se zítra a za 300 let napiš, jak se máš, tak pojď do skalních slují.

0: Přátelé, to už bude pro dnešek z vysílání folkových polazedí vše. Já si tady dopijím svůj čajík a doufám, že mě Rýmička brzo pustí. Držte mi palce, opatrujte se, mějte se dobře a naslyšenou se brzy bude těšit Vítěz Rýmiček.
1: Tento pořad vyrobil Český rozhlas Pardubice. Vládče moří.

0: Karel Gott? Kolik jich obdržela Helena Vondráčková? Vyhrál někdy v anketě populární hudby také Václav Neckář? A co teprve skupina Katapult? Ve staré krabici od bot jsou výstřižky z novin a časopisů, fotografie hvězd a jejich písničky. Každý týden v ní Martin Hrdinka hledá nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie československé populární hudby. Slavíci v krabici. Poslouchejte každou sobotu po 20. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Začínáme další vydání s Patrikem Rozehnalem a dnes také s Václavem Vidrou. Čistí si už brýle na seznam, aby na to viděl.
2: Ano, slepe viděla.
1: Dobře. Žádné sladké dneska, přitom jeden ďábelský čokoládového dortu.
2: Já jsem fakt ale už přeslazený.
1: Fakt,
2: já jsem, teď jsem sněd jeden sachr, vypil jsem kafe, natočil jsem prostřeno, přijel jsem sem.
1: Ano, a pobavíme se.
2: No určitě, už se na to těším, jen si vyčistím brýle, abych tě lépe viděla.
0: Humoriáda.

0: Začínáme z Humoriádu a s Václavem Vidrou, tak ještě jednou vám všem hezké odpoledne nebo brzké ráno, záleží, kdy nás posloucháte. Brýle čisté.
1: Ano, krásně, krásně.
0: Zrak ostrý, vidíš na seznam.
1: Jsem pochopil, že tady sedím s Patrikem.
0: Nejenom podle hlasu, dobře. Teď jaký čí hlas slyšíme, koho se budeme představovat vizuálně?
1: No, jak jsem si číslil ty brýle, tak v podstatě tady vidím jedinou možnost, protože dneska má narozeniny Iva Janžurová.
0: No jo, 85.
1: No, 85. Fakt, Pěta?
0: No jo.
1: To je strašný. No, tak
0: ale sluší to.
1: No, je úžasná, je úžasná.
0: Je skvělá.
1: To bych si přál takhle. No.
0: Vypadat 85.
1: No, moct takhle.
0: A moct hrát.
1: No, na vypadat to si nehraju, ale moct.
0: Tak dobrá, takže Iva Janžurová, Miloš Kopecký a televizor.
2: Kam jdeš?
3: Pro noviny.
2: Noviny si už dneska čet.
3: Tak si je přečtu ještě jednou.
2: A nemohli si zavolat?
3: Zavolat? To můžu. Haló!
2: Televizního opraváře, samo sebou.
3: Televizního opraváře, určitě. A teď půjdu schánět televizního opraváře. To můžu udělat zítra, stejně přijde za týden.
2: No, ale kdyby jsi ho zavolal dneska, tak by taky přišel za týden, ale o den dřív.
3: Dnes večer samozřejmě jsou ulice plný televizních opravářů. To je naprosto logické. V každém vychýři sedí jeden jako sejček, na chodníku se válejí televizní opraváři, nudou si, koušou nechty, čekají, až já přijdu a požádám je, aby mě laskavě opravili televizor.
2: Já to chápu. Ale nechápu, proč to nemůžeš říct klidně.
3: Já to říkám naprosto klidně.
2: Já tě slyším. Na mě nemusíš řvát. A nechápe mi! Kopel na koberec!
3: Promiň, ale já nevím nic o tom, že bych klepal popel na koberec.
2: Já zase vím, že to je tvoje specialita. Ten popel okamžitě nejpozději i hned laskavě uklízí.
3: No, ano, určitě. Hladovej, teď budu uklízet popel z koberce. To určitě.
2: Myslím tě, Hladovej, uklíz na večeře. No, tam. Teď si mi ještě ke všemu do toho popele šlápnul. Jsem si to rozšlapal jako hroch. Ještě se v tom můžeš vyválet. Já jsem ten koberec ráno luxovala.
3: No, není to vidět.
2: No, samo sebou. To, co dělám já, to pro tebe není vidět. To, co dělám já, to je pro tebe dobrý, tak sotva, abys si na to odchlepal popel.
3: Tak počkej. My se celý večer budeme bavit o popelu. Ano, výborně, prosím, pokračuj. Pokračuj o tom popelu dál. Je to strašně napínavé.
2: Tobě se nesmí nic říct. Ty se hned nafoukneš, jako balón, jako koza na jeteli, po jeteli. A pořád z tebe něco padá. A vždycky na koberec. Jenom peníze, ne?
3: To se pořád bavíme ještě o tom popelu.
2: Nejde o popel.
3: Ne, tak o co jde? Co jde?
2: Jde o princip.
3: O princip! Já pořád o co jde, ono o princip!
2: Já bych po tobě mohla uklízet celý den.
3: No, to bys mohla, to bys měla.
2: Tobě je to fuk.
3: Tak co mám dělat? To se mám obrátit v kozle, nebo přestat kouřit, nebo co? To mám vzít pro vás a jít se zastřelit do rybníka?
2: Chceš být zbytečně hysterický. Stačí, když se příště strefíš do popelníku.
3: A dost! Pro takovou maličko, co pak jsem vysypal za celou popelnici na ten koberec, nebo co? Upad mi ždivec pitomýho popela na pitomý koberec, který notabene koviny za moje peníze. Za moje těžce a tvrdě vydřený peníze. Schválně jsem to neudělal.
2: No, že schválně bys to měl udělat. No to je vrchol. Já, abych ti snad byla vděčná za to, že se doma zouváš.
3: To je neuvěřitelný, jak dlouho ty vydržíš kvákat o každý pitomosti.
2: Víš, co je neuvěřitelný, že tyhle ty pitomosti se u nás odehrávají denně. Denně! Dneska!
3: Denně to je.
2: Fůr,
3: ano, každou hodinu!
2: Každou?
3: Ale každou hodinu, každých 10 minut, ano!
2: Dneska fůra popele na peršanu! maličkosti, pro tebe jsou to maličkosti, ale... Stokrát nic umořilo osla.
4: No, nevypadáš moc umořeně.
2: To je vtipný, to je ohromně vtipný.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Vzpomínáš si, Vašku, taky když v dobách, když nešla televize, jaký to byl problém, nebo jak se chovala televize? Zlobila vás někdy doma?
1: No, tak my jsme dlouho televizi neměli.
0: Takže nebylo.
1: Nic nezlobilo, poslouchali jsme rádio.
0: No.
1: Ale když jsme pořídili vlastně první televizi, tak se tam objevilo takový to porucha není na vašem přijímači.
0: Ano.
1: Nebo porucha je na vašem přijímači. Ale jako spíš takové, jako že se to rozlaďovalo a bylo to, dělalo to šmouhy.
0: Protahovalo to takový, obličeje, no, jezdili přes to čáry.
1: Čáry přes to jezdili. Bylo to takový hodně nedokonalý. No. Ale zase to byly obrázky, bylo to něco novýho, no, něco, co vlastně...
0: Vzpomínáš si třeba, když jsi viděl poprvé mámu takhle v televizi?
1: Poprvé to si nepamatuju, to fakt nevím. Ale myslím, že jsem viděl film Kdo chce zabít Jesse v televizi právě ještě s mámou. No a tak to bylo to samozřejmě černobílý všechno, ale...
0: Tak on je i černobílý, ne?
1: On je ten, že chce zabít Jesse, je černobílý, ano. Ale myslím, že všechno bylo černobílý, no. Takže to nebylo nic zvláštního. Ale jako, no, mě to nebralo, mě to, že bych jako musel sedět u televize a čučet na ní.
0: A čučíte na ní teď jako herci, nebo máte toho hraní a všeho už dost, že doma ani neradi?
1: Popravdě řečeno, moc nečučíme, no.
0: Nenikdy.
1: Jako takhle, pustíme si spíš večer třeba jako kulisu nebo tak, nebo se kouknu na zprávy, když se chci jako namíchnout. A nebo když prostě tam jde něco pěkného, no. Něco, co by mě zaujalo, ono toho je fakt málo, co tam jde, co by mě zaujalo.
0: No, taky tam, otázka, ne. Kdy vy jako herci to sledujete, protože večer většinou hrajete, když jsou ty hlavní
1: programy.
0: Po představení,
1: noci, no.
0: Tak dneska to lze pustit, když tak zpětně, takže i to. No, o televizi může ještě pokračovat hovořit tedy Iva Jenžurová, dnešní oslavenkyně, s Milošem Kopeckým v této scénce z Kabaretu U dobré pohody, anebo když tu máme Vaška Vidru, říkám si, že by ho mohla zaujmout i jeho ukázka Ukecávání Gotta s koněm.
1: To jsem tady viděl, to by mě zajímalo, co to je.
0: Jo, co to
1: jak
0: je.
1: Se ukecával Karel Gott s koněm.
0: Petr Novotný, jeho vzpomínky tady na tuto situaci v Novotách. Tak vybíráte ale vy 731 800 900, to je číslo sem do studia, nebo SMS-kové 90 011 04. Pište heslo Humor mezera A nebo B, my budeme hlasy sčítat.
5: Humoriáda.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdámlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Hlasujte, vybírejte si, to právo máte přes telefonní číslo se s námi i propojit a říci, komu dáváte hlas, zda Evě Žurové s Milošem Kopeckým nebo Petru Novotnému. Číslo sem 731 800 900. Dobrý den, přejeme s Václavem Vidrou.
2: Dobrý den.
3: Tady taky pejskař a komik ze Dvora Králové nad Labem. Zdravím dva superkomiky ve studiu. A dáme si ty dva paňácové, dáme si opakování.
1: Dobře, prodloužení scénky, dobrá. Iva Janžurová tedy s Milošem Kopeckým dostali bod. Od koho další a komu?
4: Dobrý den.
2: Dobrý den.
4: Tady je Petr z Teplice nad Vendlí.
2: Dobrý den.
4: Pozdravuju svého nejoblíbenějšího hetete Václava Vidru.
2: Díky. Já vás
4: pozdravujte manželku.
2: Vyřídím rád.
4: A vybírám si Bčko.
1: Dobře.
2: Děkujeme.
1: Děkujeme moc.
2: Krásný kdo dál?
1: Ne, nikdo položil, tak samozřejmě dáme teď možnost. Dobrý den.
5: Dobrý dopadne, panové.
2: I vám.
5: Tady vás Petr Zahoty.
2: Dobrý den.
5: A přál bych si pokračování paní Janžurové s panem Kopeckým.
1: Ano.
2: Děkujem.
1: A s televizorem. Zdali ho rozchodí. Rozhodli jste, že právě tohle bude pokračovat. Tak děkujeme za pomoc a tady je.
6: V pátek si utrousil v kuchyni kus sprejtu a odnes si ho na Podrážkách až do ložnice. Já se ti nedivím, že jsi věčně hladový, protože ty všecko, co dostaneš na talíř, vybrindáš. A vždycky na choberec.
7: Tak to je vtipný. Opravdu, tohle to je skutečně k uvárení. Jak je to vtipný. Ty si snad zapisuješ, co já dělám. Ticho, bude! To je zkoušel! Já se nezvědušil.
6: Neřvi na mě. Já za to nemůžu, že nejde televize.
7: To je sen, že no něco.
6: Na mě si špekuluje.
7: Mně se to všecko jenom zdá.
6: No tobě totiž stačí, aby vybouk televizor a v tu ránu je z tebe hula.
7: Televizor, prosím tě! Co to bude? Mě to úplně furt! Rozumíš, já na tu bednu kašlu, když na to přijde, ano, chytnu na to, vyhodím z okna.
6: Aha, že jsi to už dávno neudělal.
7: Já to jednou udělám. A tebe, to si mám na tuji. Tebe.
6: Fáně. Mě z toho okna vyhodíš taky? To jsi chtěl říct?
7: Původně chtěl, ale řeknu něco jiného.
6: Tak to řekni.
7: Podívej se. Když já udělám doma něco užitečného, a to je každou chvilku.
6: Co například?
7: To je takových věcí, že si to nepamatuju.
6: Ne, já taky ne.
7: Například druhdy jsem, jak jsem to, že ano. Nebo ten těsnění u toho kohoutku jsem utěsnil
6: těsnění.
7: Ještě víc. To jsem, já jsem to těsnil.
6: Těsnění, to se nám utěsnil.
7: No, jsem utěsnil.
6: Jenže si přitom překroutil trubku a museli jsme vybourat půl koupelny. Ty jsi mi chtěl přibít skobu do zdi, jenomže od té doby máme místo tří místností dvě.
7: Ale za to větší.
6: Ty jsi mi koupil tenhle ten uhňahňanej koberec. Ale co já z toho mám? Jenom to, že mi na něj bez přestání pleteš kopel. Kopeš pletel.
7: Popel! Tak jsme u toho. Už jsme zase u toho. Popel, popelíček, to je naše. Už jsme u toho. Výborně.
6: Kam jdeš? Stajte v lichu! Do hospody, jo?
7: se bude luxovat. Tady se bude gruntovat. Tady se bude pucovat, čistit. Tady bude tak čisto, že se tady nedá ani bydlet. To ti říkám já. Zavoláme kukavus, trus, špínu, hnilobu, špeblato, to všechno veme za svý. Já doufám, že to tvoje pitomý, jednotvárný kvarkání vezme za svý sebou. Rozumíš? A ti hore, nemůžeš. Já jsem starý, nemocný člověk, já se nesmím rozčilovat. Prosím tě, vždyť ten televizor nebyl vůbec zapnutý. Podívej se. Prosím tě, možný. No je tam, ale to je trandia. To znamená, někdo na něco dělal a nerozpojil to.
6: No to jsem byla já, jak jsem luxovala, no vidíš, že jsem luxovala.
7: Ježiš, my jsme si zaluxovali.
6: Tak to zapni.
7: Co se stalo?
6: No.
7: Počkej, kolik je hodin?
6: Proč? Ty někam jdeš?
7: Ne, že ještě stihnem toho funěze.
6: No, to je 8 pryč, to.
7: Definujeme se.
6: To může být tak 8 pryč, to nám utekly akorát titulky. Slyšíš, zvuk, zvuk. Už je tam funě.
1: Humoriáda. Domácí pohra zachráněna, tedy Iva Jenžerová, dnešní oslavenkyně. Ještě jednou všechno nejlepší od nás obou, vůbec i od vás.
2: Ano, moc přejeme.
1: Přesně tak, připomněli jsme si i v Hvězdných návratech a bude to ještě v repetíze příští víkend. Tak Miloš Kopecký, Iva Jenžerová, tahle ta televizní pohoda. Co luxování u vás doma? Kdo luxuje?
2: No,
1: nebo máte automatický, robotický?
2: Ne, máme automatický, já si najímám. Jana teda už neluxuje, luxovávala taky, no. A i já jsem luxoval, no.
1: Jo.
2: Hrozně mě to štvalo. Dokonce jsem pořídil takový dobrý lux, jako, ale on potřebuje, aby ho někdo tahal. Že?
1: Jo. No, tak pak je ta varianta
2: teď
1: robotická.
2: Jsou ty varianty robotické, to bych asi, pokud
1: ovšem potom, na to co přijde... Se psi.
2: No tak jako, že by to honili, nebo kocour by se na tom vozil, to je taky možný, no. Ale my máme takových hrozných zákoutí, on by se ten lux tam hodně
1: nadřel.
2: Namakal, no.
1: Jo.
2: Ale uvidím, no, tak je to možný, tak. Všecko, neodříkám se, no.
1: Tak takhle se namaká někdo, koho si nejmeš, tak
2: no,
1: by se namakal
2: je, jak
1: robot.
2: Jak ten kon s tím roubíčkem sedí vedle sebe na záchodě a tlačej a... Roubiče říká, kon, co myslí, děláme teďka fyzickou nebo mentální činnost? A kon říká, no určitě mentální, protože na fyzickou bych si zjednal. Humoriáda.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Pokračujeme, jedeme dál, jak se říká, jsme zhruba v polovině vysílání dnešní humoriády s Václavem Vidrou. Jaké jméno vytáhneš, o koho uslyšíme?
2: No tak mě to napadlo, tady máme, povídáme si na veselé vlně s Lubou Skořepova a Jiřím Lírem. A mě tak napadlo, mě asi 2 měsíce na konzervatoři Luba Skořepová učila.
1: Herectví? No. Tak.
2: A tam byla strašně krátce.
1: No. To byl jako záskok, nějaký... nebo... Ne,
2: no takové, já nevím, no asi víceméně...
1: Nebo pak řekli, že no tak takhle ne, to vemem na to ne, někoho jiného, ne, nebo prošel ne, na měsíce.
2: Nevím, asi to zkusila, nevím.
1: Necítila se. Někdo nevím. To tak má?
2: No, já bych to teda učit nemohl taky asi. No.
1: A víš proč? Nebo proč si myslíš, že ne?
2: Nevím proč, nevím. Proč já vlastně na to nemám žádnej... jako
1: muster?
2: Návod, muster, no. Ono jako...
1: No to si asi každý musí nějak přinést,
2: ne? To si musí každý přinést muster, no.
1: A nemáš někdy samozřejmě... touhu předat něco, co jsi tak jako léty nastřádal jako životní zkušenost hereckou?
2: No, předávám spíš, ale co se týče koní, no.
1: Jo, hercům
2: ne.
1: A
2: co se týče divadla, to
1: nepředávám. To by mohlo dopadnout jako nevyžádané rady a s tím nechci nic mít.
2: To ne, ale jako mě to je, je to prostě časově bych to ani nedal. To je opravdu... To, je, to by musel být taky koníček a muselo by to člověka fakt hodně bavit a věnovat se těm žákům, protože jinak to nemá cenu. No. Takže to já zatím jsem sobecky na tom tak, že se radši věnuju sobě. No.
1: Tak člověk musí začít vždycky u sebe, aby byl sám
2: to
1: se sebou určitě, a se svým životem spokojený, pak může
2: případě,
1: pomáhat
2: ale
1: někomu
2: dalšímu. Ale kde na to brát ten čas? Potom.
1: Ano, jasně, i tak jeho dost. A o to jsem radši, že k nám chodí, že pořád si nejdeš no, čas na tu hodinku tady ve studiu. Tak jo, tak si popovídáme s Lubou Skořepovou, Jirkou Lírem.
3: Tak si spochutnal, Aljoško. Chceš udělat čaj nebo kávu?
4: Ale to je jedno, něco slej.

0: lhoty, ani kapesník, nebo to je tady taková klika u dveří. Vždycky musíš zmáčknout dolů, protože kdyby si mačkala nahoru, tak nevídeš. Leda by nám ji namontoval náš udržbář Lapkov.
1: Aljoško, ty jsi mě špatně rozuměl.
0: No, já nevím. No tak mluv ty. Já tě budu pozorně poslouchat.
1: Jo, Aljoško, já takhle nemůžu.
0: Můžeš, nemůžeš. Tak něco povídej, ať si popovídáme.
1: Hej, Aljošo, víš co? Jdi radši na ten kulečník.
2: Luba Skořepová, Jiří Lír. O Lubě jsme mluvili, s Jirkou Lírem ty jsi hrál nebo potkal ses?
3: S Jirkou Lírem jsem nikdy nehrál.
2: Ne.
3: Ne, ani takže jsme se, myslím, nepotkali nikde v televizi. Jo, možná, ale nevzpomínám se.
2: Možná to byla tak malá role na tobě mistr, že jsi to nevšiml. Bylo by dost nepravděpodobné.
3: Čurdičku.
2: Při počtu jeho čurdiček.
3: Ne, přibyl jsem mojich čurdiček.
2: Že jste se jako čurdisté minuli. Vážení, dáme rovnou další souboj, ať stíháme. Tak Luba Skořepová, teď s Milanem Nedělou, anekdota agronoma Andrejska, anebo Felix Holzmann s Františkem Budínem, dotazník. Vybíráte si co? Už nám to můžete teď sdělit na telefonním čísle 731 800 900, nebo nám napište SMS-ku hlasovací humor mezera A či B na číslo 90 011 04.
3: A pozor, máme místo Jiřího Líra Milana Nedělu.
2: Ano, ano, je to tak. A je tu pořád?
4: Humoriáda.

Kohoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana

0: Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Luba Skořepová s Milanem Nedělou a nebo Felix Holzmann s Františkem Budínem. Kdo to u vás vyhraje? Na telefonním čísle 731 800 900 můžete rozhodovat v Humoriádě. Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den. Krásné, hezké den, květové.
2: Děkujeme.
3: Poslouchám krásnou humový radu, zdravím vás v videu.
2: Díky, já vás taky.
3: Jasné, pěkně zahrál Půl domu v Beženicha. Škoda, že nebylo pokračování.
2: Děkuju, no.
1: A co vybíráte?
3: Jasné, pěkný film.
2: Ano.
3: Tak. A dávám Bčko.
1: Dobře, děkujeme
2: díky,
1: moc.
2: Díky, krásnej den.
1: Kdo další je na telefonu?
4: Dobrý deň, tu je Jana Skalica, zdravím pána Vidru a pána moderátora a dala by som si Felixa.
1: Felixa Holzmanna, varianta B. Moc děkujeme za zavolání ze Slovenska, ať se vám daří. Vítejte u nás.
5: Dobrý den, tady je Petr ze Štětí, zdravím vás, oba pánové.
2: Děkujem.
5: A samozřejmě rodáka z Litoměřic, Felixe Holzmanna.
1: Dobře, bod pro něj. Děkujeme za zavolání, díky. Hlasování. Ještě někdo?
6: Ano.
1: Povídejte.
6: Slyšíme se?
2: Ano,
1: dobře.
2: Slyšíme.
6: Dobrý den, já vás oba dva zdravím. Tady Lída z Otrokovic.
2: My vás taky
6: a
2: zdravíme.
6: Já hlasuji pro Bčko. A mám takový malý dotaz na pana Vidru.
2: Mm-hmm.
6: Strašně se mi líbí v tom seriálu Polabí. Jak se mu to hraje?
2: No, musím vám říct, že se mi to hraje dobře.
6: Ano.
2: Já to mám moc rád, tu roli, ono je to dobře napsaný a já jsem nikdy nic takového ještě nehrál úplně,
6: jo,
2: takže
6: to
2: mě to baví, no.
1: Zase něco nového.
6: Ano, ano.
1: Dobře.
6: A hodně vás to vyčerpává, že? Máte to dvakrát týdně, je to vás.
2: Ne,
6: hodně,
2: to mě ani nevyčerpává. To je takový,
6: ne?
2: Je to práce navíc, která mě baví, takže to je spíš povzbuzující.
6: A jo, jste tam vtipný, místama je to vtipné, že se člověk aj zasměje, no.
2: To mám radost.
6: Tak jo, děkuji.
1: My taky za zavolání. Mějte se
2: krásně.
1: Děkujeme moc za pomoc a vyhrál to i díky vám Felix Holzmann. Dotazník je tady.
7: Myslím vás, koho tady hledáte?
8: Co říkáte?
7: Ale koho tady hledáte?
8: Já hledám Frantu, Františka Joudu, neviděl jste tady náhodou?
7: Podívejte se, zaprvé žádného Frantu Joudu neznám a pak nemůžete během programu, když vidíte, že se natáčí pořad, hledat tady nějakého Joudu.
8: Já vím, já bych ho nehledal, kdybych ho nutně nepotřeboval. Víte, vzpomeňte si, jestli jste ho tady náhodou neviděl.
7: No neviděl, já ho ani neznám. Jak vypadá vůbec?
8: No tak, jak vypadá, skoro normálně.
7: Skoro normálně?
8: Ano, takový malý blonďák je to.
7: Malej blondiák?
8: Ano, obarvený na černo.
7: Přece podle toho já ho vůbec nemohu poznat. A co jste mu chtěl vůbec?
8: Ale po mně jsem měl přinést takovej ten, jak se to jmenuje, ten otazník.
7: Otazník?
8: Ano, ano.
7: Jaký otazník?
8: No ten formulář, jak se vyplňuje, když se nastupuje do nového místa, víte?
7: Jo, počkejte. Vy myslíte dotazník?
8: Vlastně dotazník.
7: No, jo, tak to je něco jiného, no tak ten váš kolega vás tady hledali to asi půl hodiny.
8: Byl tady?
7: No ptal se po vás, je? A když jste tu nebyl, tak mi to dal, abych vám to předal.
8: Jo,
7: no.
8: A to je tak, že jste to neřekl hned, člověče.
7: No.
8: A vyplnil mě to všechno?
7: No tak to já nevím.
8: No nevím, jak to víte, jen tak na půl, jak to, že mě to celý nevyplnil.
7: Tak to já nevím, na to mě se nemůžete ptát, prosím vás.
8: No nemůžete ptát, musíte přece vědět, když něco převezmete, jestli je to v pořádku, ne? Víte, jen tak na půl, jak mě to můžete takhle odevzat. Ale víte co, když už jste tady, tak já bych to tak trošku prolít, kdybych náhodou něco nevěděl, že bych se vás zeptal, jo?
7: Prosím vás, ale dělejte, abychom nezdržovali program.
8: Ne, to je hned, já to jen tak prolítnu, to je no. Hned, to je, já to jen tak prolítnu, to je... Hned to bude, ano, já to jen tak, to je celkem jasný tady všecko, ano.
7: Přece vidíte, že každá otázka je v tom dotazníku jasně formulovaná.
8: Jasně formulovaná, takže vás nebudu ani potřebovat, ano, to je samozřejmě, ano.
7: Ano.
8: Já to vidím, ano, tadyhle, kde je příjmení a jméno, sem napíšu jméno a příjmení, že jo?
7: Ano.
8: Ano, tak
7: sem přijde jméno.
8: Jméno, ano, to myslím jako moje jméno, že jo?
7: No vaše jméno.
8: Samozřejmě, ano, já to jen tak prolítnu, no. Víte. tadyhle kde den, měsíc a rok narození, sem napíšu kdy, kde a jak jsem se narodil, ne?
7: Co? Jenom kdy a kde.
8: Vlastně kdy a kde, no, ano.
7: No, podívejte
8: ano,
7: se,
8: to,
7: tady...
8: To jak tam ani psát nebudu, že jo, to jak.
7: No, všem,
8: jenom, ale já rozumím, ano, takhle.
7: Tady, kde máte den, měsíc a rok narození, ano, sem napíšete, kde jste se narodil.
8: Ano.
7: A tady, kde je místo,
8: tady.
7: Vlastně obrácení, tady, kde jste se narodil.
8: Ještě, vy jste mě chtěl, já už jim tadyhle. Tak tadyhle, kde je místo, no ono je vlastně tady místo, tady je taky místo, ono je tady místa středost, co?
7: Ne, kde je místo, tady, kde stojí místo.
8: A jo, jsem na to místo, na to místo, ano, to je jasné, to je jasné. Já tam tak prolítnu, kdybych náhodou něco, ano.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Vašku, prosím tě, taky vyplňovali herci při nástupu do Nového divadla takovéhle nějaké dotazníky, nebo ne?
2: No, myslím, že jsme kdysi vyplňovali nějaký, no.
1: A víš co? Jenom základní údaje nebo něco zvláštního?
2: No,
1: dovednosti,
2: ne, no, tak dovednosti taky byly nějaký, no.
1: Jo. Zjišťovali třeba řidičský průkaz pro herce, to asi
2: no,
1: nebo důležitý.
2: No,
1: taky?
2: Ano, taky, jo. No. Já jsem vždycky psal, že jezdím na kole.
1: Dneska by si psal na koni.
2: Já jsem závodil na koni taky, to jsem taky psal. No.
1: Jo.
2: Ale nikdy tak to jako nezafungovalo. No. Když se točil film o závodění na kole, tak jsem tam nehrál a ve filmech o koních taky nehraju.
1: Když byla Dobrá voda, myslím se to jmenoval ten seriál Koní.
2: Ano, Dobrá voda.
1: Hrál jsi tam?
2: Ne, ne.
1: Nebylo ti to líto?
2: Tenkrát jsem s koněma ještě neměl tolik společného, ale jako v zásadě...
1: A co tě nakoplo na ty koně, takzvaně?
2: Nevím, mně se to tak tahlo úplně od malička, když jsem seděl na bronzovém koni ve Valštejnské zahradě, pak jsem seděl na koni na jízdárně někde v Maďarsku. A...
1: Jo. Já jsem seděl na koni u holiče dětského, to mýval slepičko nebo koni.
2: Kolotoč tady na Letný byl takový hezký, tam taky měli koně. No a pak jsem asi v 21 až začal nějak pomalonku tak nějak si půjčovat koně, zase jsem začal tak nějak do toho pronikat a vlastně koně jsme si pořídili s Janou, až když mě bylo nějak 42 let, prvního z našeho koně.
1: Jaký to byl pocit mít poprvý koně?
2: Úžasný, no. Je takový velký zvíře, jsem ještě nikdy neměl předtím.
1: Vašek Vidra je náš dnešní host a vy teď musíte rozhodnout, čím to uzavřeme, to dnešní vysílání Humoriády. Ve hře je tedy Felix Holzmann, pokud jste předtím udělali změnu, nabídneme ho ještě po druhé, povídánky s Františkem Budínem, a nebo jednu vzpomínku na natáčení, filmové natáčení s francouzskou produkcí ze Silvestrovského kufru od Sabiny Laurinové, varianta B proti. Vyberte si vy na telefonním čísle 731 800 900, SMS-kou na číslo 90 0104, stačí poslat heslo Humor mezera A pro Felixe Holzmana nebo Humor mezera B pro Sabinu Laurinovou.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Pokračujeme v hlasování, vy si vybíráte, tu možnost máte tedy. Dobrý den, na telefonu přejeme, kdo volá?
2: Tady humoristická strana Čech a Moravy, zdravím.
1: A, Ačko nebo Bčko?
2: Se do rádia, dáme si.
1: Dobře, zapisuju. Dobrý den, kdo tam je teď?
3: Dobrý den, Honza. Já vás zdravím do studia. Chtěl bych dál pokračování pana Holcmana a chtěl bych se zeptat pana Vidry v rychlosti, jestli by neměl nějaký takovej zajímavý zážitek z pořadu o vaření, který má v televizi.
1: Prostřeno, mysleno.
3: No, ano, nějaký takový bizár, jestli tam třeba.
4: Tak to jsem teď zprostřena, v zásadě žádný bizár neznám.
1: Že byste se třeba nemohli přenést přes nějaké slovo, jméno, něco vyslovit nebo něco takového, ne, jako, když namlouváte?
4: Tak jako jasně, tak jako buď se pobavíme, protože někdy ten text je napsaný hodně tak jako...
1: Frivolně.
4: No ne, že tam jsou překlepy třeba.
1: Jo, jo, jako, jo.
4: Dneska jsem třeba přečet větu tak, jak tam byla napsaná, protože mě to přišlo hodně vtipný, protože ji vůbec nebylo rozumět. Takový rebus máme, tam někde takový rebusy, který musíme si vyluštit a v tom fofru toho čtení je to někdy docela zábavný.
1: Mm-hmm, dobře. Vážení, děkujeme, téměř ještě jeden rychlý hlas od někoho, někomu dobrý den, pro koho hlasujete, Ačko,
5: dobrý
1: Bčko?
5: Dobrý den, tady je Irena z Roudnice nad Labem.
4: Dobrý den, Irena.
5: A přála bych si Bčko a moc fandím panu Vidrovi v Polabí.
1: Děkujeme, děkujeme. A zklamu vás, to Bčko ofous nevyhrálo, vyhrálo to Ačko, povídánky Felixe Holcmana.
6: Já jsem vám minulej týden prodal kamna, abych mohl zaplatit uhlí. No, tak jsem včera, já nevím, jsem si dneska ráno měl krka, teď je mi nějak veliký límeček. Já jsem včera
7: člověče, já vás tady vzadu poslouchám. To jsou vaše rodinné záležitosti, to nikoho nezajímá.
6: No jo, tak já jsem to řekl, paní Novákovi, můžete pokračovat.
7: No tak můžete pokračovat. Já jsem vás předem upozornil, že dělat program není jednoduchá věc. Ale já vám poradím, co kdybyste i vy zaspíval nějakou píseň. Usmějete se na obecenstvo, obdržíte potlesk, ukloníte se a je to. Zpěv se tady líbí. Umíte zpívat?
6: Zpívat já dovedu, ano, nebo počkejte, neutíkejte, nebo že bychom se rozdělili trošku aspoň.
7: Jak rozdělili?
6: No, že vy byste něco zaspívala, já bych se uklonila o rešel, bych
7: Člověče, umíte zpívat?
6: No já dovedu, jenom že já už jsem dost dlouho nespíval, já bych se to musel zkusit.
7: No tak si to zkusí.
6: Tak se ho zkuste.
7: Vy.
6: Jo, já, jako ano.
7: Ano, já vám tam dám navarhaný A.
6: A, ano. Nebo N tam dejte.
7: Dovolte, jaký N?
6: Já budu zpívat na tý louce zelený.
7: Takže umíte zpívat?
6: No já dovedu, jenom že já už jsem dlouho nespíval, abych se musel zkusit, ano.
7: To vyzkoušejte.
6: No. Už to nemám nějak zrezavělý nebo něco, já nevím, nebo zarostlý mechem, já už jsem dost dlouho nespíval.
7: Ano, já vás chápu, ještě mi řekněte, že vy máte školený hlas.
6: No já mám náhodou školený
7: Ale
6: hlas.
7: Ale jděte, prosím vás.
6: Vám říkám, školený hlas má, já jsem chodíval na hodiny. Tu teorii, všechno jsem se učil.
7: Jste probíral celou teorii?
6: Celou teorii, ano.
7: No ale vidět to na vás není.
6: No jo, já jsem to všechno, to je velice zajímavý.
7: Zajímavý, no, na tom sice není vůbec nic zajímavého.
8: Na té teorii?
7: No všem, že ne.
8: No to byste se divili, já vám chci říct jenom takový příklad.
7: No.
8: Kde například myslíte, že vzniká tón?
7: Maličkost.
8: No tak nemyslíte.
7: To přece v krku, hrdle.
8: No vidíte právě, že ne v krku, hrdle. Ani v krku, ani v hrdle. Tón vzniká v žaludku.
7: V žaludku?
8: V žaludku.
7: No, jak chcete dokázat takový nesmysl, že tón vzniká v žaludku?
8: No to není nesmysl, to mě vykládal ten můj učitel. Žaludeční.
7: Zpěvný.
8: Nebo zpěvný, no.
7: Ale víte, že to slyším poprvé.
8: No vidíte, jak jste hloupej, tak dávejte pozor, já vám to vysvětlím. Tak když chcete zpívat, tak musíte stlačit napřed tady ty žaludeční svaly.
7: Ano.
8: Ty se stlačej. A to teprve žene takhle, víte, ten průvan semhle nahoru.
7: Myslíte vzduch.
8: Nebo vzduch a ten se zachytí tadyhle, na té švestce se to
7: hlasivka, zachytí.
8: Nebo hlasivka. No a ty hlasivky, ty začnou teprve, víte, tak jako rachotí tady.
7: Vibrovat odborně, vibrovat.
8: Začnou odborně vibrovat. A tak vzniká ten tón, teda původně vlastně v žaludku.
7: To je zvláštní.
8: No jo.
7: A vy jste to zkoušel tou vlastní technikou?
8: No samozřejmě, taky ano. Jsem taky tenkrát stlačil takhle ty žaludeční svaly, jenomže u mě tenkrát ten tón nešel horem. Zkrátka není to tak jednoduchý, no, nemusíte si to zpívat.
1: Humoriáda. Proto raději na závěr bude zpívat Michal Hruza a já doufám, že to pro vás bude v pohodě. Vašek Vidra byl naším hostem, pomohl vybírat. Děkuji, Vaško, ať se
4: daří. Já taky moc děkuji, odjíždím do Krumlova, mějte se krásně.
1: Tak ať se dobře hraje, vám ať se dobře poslouchají další pořady Českého rozhlasu a zase zítra s Kateřinou Macháčkovou. Mějte se pěkně.
9: Teď už nejsem sám. Okno zavírám, najednou mám tebe, tak málo tě znám.

0: bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Nová venkovní učebna bude školákům z Bojkovic sloužit hlavně pro pracovní vyučování a dílenské práce. Město Zlín odsouhlasilo financování rekonstrukce chátrajícího a uzavřeného kina Květen v místní části Malenovice. Česko dnes přijme pacienta s podezřením na nákazu ebolou. Ve Zlínském kraji bude převládat oblačnost, počátku menší, později přibude a na teploměru naměříme až 23 stupňů. Matěj Neradělek má ranní zprávy Českého rozhlasu Zlín. Vítejte u nich. Žáci základní školy Štefánikova v Bojkovicích na Uherskobrodsku mohou už od úterý využívat novou venkovní učebnu. Školu navštěvují děti se zdravotním znevýhodněním, takže bude sloužit především jako ergoterapeutická dílna pro pracovní vyučování a dílenské práce. Budou se v ní ale vyučovat i další předměty. Pokračuje ředitelka školy Dagmar Špalková.
2: Ta učebna odpovídá naprosto všem moderním trendům, je vzdušná i prosvětlená. Použili jsme materiály, které jsou v souladu s přírodou, které se ta venkovní učebna téměř jako dotýká. Je tam dřevo, kámen, kov. Je to všechno uděláno velmi citlivě, aby to nenarušilo prostě celkový ten vlastně ráz. Jsme pod hoří Bílých Karpat.
0: Zastupitelé města Zlína odsouhlasili financování rekonstrukce bývalého kina Květen v místní části Malenovice. Ze současného chátrajícího objektu má za 100 milionů korun vzniknout nové kulturní centrum s multifunkčním sálem pro koncerty nebo spolkovou činnost. Stavební práce by mohly začít už ke konci roku. O nové prostory mají zájem některé spolky, jak říká primátor Zlína Jiří Korec z hnutí ANO.
3: V současné době z komise nám dala seznam takřka 20 spolků a různých organizací, které by měly zájem to místo využívat po té rekonstrukci, takže my v současné době tvoříme provozní model a budeme si to dávat dohromady opravdu tak, aby na to všichni nějakým způsobem dosáhli.
0: Do Česka míří pacient s podezřením na nákazu ebolou. Českému rozhlasu to potvrdil ministr zdravotnictví za hnutí ANO Adam Vojtěch. Jde o amerického lékaře, který ošetřoval pacienty v Ugandě. Nemá žádné symptomy a nákaza u něj není potvrzená. Byl ale v kontaktu s nemocnými. Podle Vojtěcha je riziko pro veřejnost nulové. Pacient má přiletět speciálním letounem dnes v podvečer.
4: Praze si ho převezme speciální tým, který pro tyto účely je vycvičen a tento vlastně tým doveze pacienta ve zvláštním režimu do fakultní nemocnice Bulovka, kde je infekční klinika, která zase má speciální oddělení pro tento typ pacientů. Skutečně riziko nějaké šíření eboli v České republice je nulové.
0: Městský soud v Praze dnes znovu projedná žalobu poslance za SPD Miroslava Ševčíka. Ten se brání proti svému odvolání z pozice děkana Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické. Případ v únoru vrátil k projednání Nejvyšší správní soud.
5: Ševčíka z čela fakulty v roce 2023 odvolal rektor VŠE Petr Dvořák. Vytýkal mu nevhodné chování na veřejnosti. Odvolaný děkan pak Dvořáka zažaloval u Městského soudu v Praze. Ten ale vloni rozhodl, že mu nepřísluší přehodnocovat závěry akademických orgánů. Ševčík následně podal kasační stížnost právě k Nejvyššímu správnímu soudu, který postupnějšího soudu zkritizoval a nařídil důvody rektorova rozhodnutí znovu přezkoumat. Národohospodářskou fakultu teď vede Adéla Zubí. David Šalek, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Dnes očekáváme ve Zlínském kraji ráno a zpočátku dopoledne většinou menší oblačnost, během dne pak bude postupně převažovat oblačno. Povane slabý proměnlivý vítr nebo vítr severních směrů. Aktuální teploty se pohybují v rozmezí 12 až 4 stupně, nejvýše dnes naměříme 20 až 23 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: V Rožnově pod Radhoštěm v ulici Ostravská se jezdí kyvadlově a provoz je řízen semaforem. Zprávy končí, Český rozhlas Zlín přeje dobré ráno.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Přání dobrého rána posílá taky Petr Uhřík, jak bývá v tomto čase běžné, doplňuji vysílací tým a vítám vás, milí posluchači, do středy. Jaro nám pokročilo k datu 20. května, svátek oslaví Zbyšek, podle původního významu muž rozčilený, ale dnes jistě nebude důvod ke špatným náladám. Ať se daří hned u vstávání a na pohodu už posílám písničku Ivety Bartošové. Teď máme 5:05.
7: Český rozhlas Zlín.

0: Přání dobrého rána posílá Český rozhlas Zlín, abych upřesnil, vítáme se do středy 20. května. Co najdeme v kalendáriu? Dnešek je světovým dnem včel. Po staletí jsou považovány za jedny z nejpracovitějších stvoření na Zemi. Odborníci na celém světě varují, že jejich počty vlivem činnosti člověka klesají. 20. květen připomíná jejich důležitou roli a potřebu jejich ochrany. Rovných 95 let by se dnes dožil představitel mezinárodního družstevního hnutí Ota Karen, pokázal z Krásna nad Bečvou na Valašsku. Za druhé světové války se musel spolu s matkou skrývat v horách u partizánů a brzy se tak zapojil do odboje. Po osvobození vystudoval ekonomii. V 60. letech minulého století se stal členem reformního ekonomického týmu tehdejšího místopředsedy vlády profesora Oty Šika. Aktivně se zapojil do Pražského jara, po roce 69 byl proto vyloučen z KSČ a vyhozen z práce. Před 93 lety se narodil Zdeněk Vašíček, filozof a historik, byl prvosignatářem Charty 77. Z vězení se mu podařilo propašovat dopis 15 vězňů světovému mírovému kongresu. Byl napsán prý na cigaretovém papírku, vložen do falešného voskového zubu a při polibku takto předán manželce. Vrátíme se do roku 1995. Papež Jan Pavel II. Tehdy zahájil druhou návštěvu České republiky, během níž navštívil i Olomouc a svatořečil Jana Sarkandra a Zdislavu Zlemberka. A ještě letopočet 1982, kdy se narodil Petr Čech, slavný fotbalový brankář. K narozeninám gratulujeme.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
0: Připomenu úplné začátky švédského dua Roxette. Písničku Listen to Your Heart najdeme na jejich prvním albu, tedy z roku 88. V listopadu 89 dosáhla prvního místa v amerických hitparádách i v Kanadě, aniž by vyšla na tehdy běžném sedmipalcovém singlu, tedy malé desce. Jenom taková zajímavost. A už to pouštím v překladu Naslouchej svému srdci. Za minutu bude 14:06.

0: Před 2 minutami bylo 17:45. Projdeme si aktuality, které beru od meteorologů, a než upřesním dnešní vývoj oblačnosti, zastavím se u ranních teplot.
1: Počasí.
0: 8 stupňů je v Kroměříži, ve Starém Městě a ve Zlíně. 7 stupňů pak v Holešově, v Bojkovicích a ve Valašském Meziříčí. 6 stupňů vidím v Bystřici pod Hostýnem, v Luhačovicích, ve Strání a v Rožnově pod Radhoštěm. Kateřinice Ojčná hlásí 10, Maruška Hostýnské vrchy 12 stupňů, zatímco v Hošťálkové a ve Velkých Karlovicích jsou to prozatím pouhé 3 stupně. 5 stupňů, to je situace ve Vizovicích, ve Vsetíně, ve Valašské Senici a v Horní Bečvě. Dnes očekávejme ráno a zpočátku dopoledne většinou menší oblačnost. Během dne bude postupně převažovat oblačno. Na části území se v průběhu odpoledne budou tvořit přehánky nebo výjimečné bouřky. Večer budou případné srážky ustávat a oblačnost bude i částečně ubývat. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů, k tomu povane slabý proměnlivý nebo vítr severních směrů o rychlosti do 4 metrů za sekundu. Teď máme mírně nepříznivé rozptylové podmínky, což by mělo platit asi po celé ráno. Dál by měly být ovšem dobré a biozátěž znovu pouze mírná na jedničce.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Za chvíli zamíříme do geometrického středu Česka. Kde ho najdeme, prozradí v rubrice Co v učebnicích nebylo, Martin Písařík.
2: Pokud neznáte historii své rodiny a zajímalo by vás, kdo byli vaši předci, poslechněte si poradnu s genealogem Alešem Cimalou z Veletin na Uhersko-Hradišťsku. Poví, kde začít pátrat nebo jak se dá využít testování DNA. Poslouchejte 22. května. Naslyšenou se těší Kristýna Fuchsová.
1: Poslechněte si v pátek po 11. hodině v našem vysílání.
3: Kde byla ve Zlíně první škola založená Tomášem Baťou? A jak vnímají žáci jedné zlínské základní školy jeho odkaz po 150 letech od jeho narození? Poslouchejte další z reportáží z cyklu Tomáš Baťa známý neznámý s Markétou Macháčkovou a Zdeňkem Urbanovským. Už ve čtvrtek před 15:30 odpoledne.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že geometrický střed České republiky se nachází v obci Číhošť v okrese Havlíčkův Brod? Pokud byste si mapu naší země vystřihli z papíru a pak ji chtěli napíchnout na tušku tak, aby byla v rovině, museli byste se trefit hrotem právě do Číhošti. Obec, v níž žije zhruba 305 obyvatel, je ale známá hlavně příběhem z doby komunistické totality. Na jeho počátku byla zpráva o zázraku, kdy se na oltáři tamního kostela údajně sám od sebe pohnul kříž, na jeho konci pak mučednická smrt faráře Toufara, kterého kvůli nařčení z podvodu utírala státní bezpečnost. Nároky na to, že jsou středem Česka, by mohlo vznášet více míst. Třeba Golčův Jeníkov v okrese Havlíčkův Brod. Pokud byste kolem republiky opsali sférický obdélník, z východu a ze západu by jej vymezili poledníky, ze severu a z jihu pak rovnoběžky krajních bodů Česka. Golčův Jeníkov by se nacházel na průsečíku jeho úhlopříček. V Kouřimi v okrese Kolín je pak takzvaný astronomický střed Česka, potažmo celé Evropy. Ten leží na průsečíku 15. poledníku a 50. rovnoběžky a počítají se z něho okamžiky astronomických úkazů.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Bylo 17:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: A ty má Matěj Neradilek. Hezkou středu. Dům dětí a mládeže Astra ve Zlíně dnes nabídne osvětový program ke Světovému dni včel. Návštěvníci se mohou těšit na besedu s odborníkem, ukázku včelstva, ale i tvoření tematických dekorací. Valašské Meziříčí připravuje generel územního plánu, který prověří současné nastavení rozvoje města a navrhne jeho případné úpravy. Odborný dokument má zhodnotit stávající plán, odhalit jeho nedostatky a doporučit potřebné aktualizace. Na jeho zpracování se podle místostarostky Ivony Vojáčkové z Hnutí ANO podílejí architekti i urbanisté. Ministr obrany Jaromír Zuna za SPD se dnes ráno sejde s premiérem Andrejem Babišem z ANO. Ministr mu má představit novou koncepci armády. Cílem Zuny například je, aby Česko naplnilo závazky vůči NATO. Dál se chce zaměřit hlavně na lidské zdroje, třeba navýšení počtu vojáků a aktivních záloh. Europoslanci dnes budou hlasovat o rezoluci zaměřené na zneužívání dotací a ohrožení právního státu na Slovensku. Podle spoluautora dokumentu Tomáše Zdechovského z KDU ČSL evropské orgány vyšetřují, jak Ficův kabinet naložil v přepočtu až s 50 miliardami korun z unijních fondů. Dnes očekáváme ve Zlínském kraji ráno a zpočátku dopoledne většinou menší oblačnost. Během dne bude postupně převažovat oblačno. Povene slabý proměnlivý vítr severních směrů. Aktuální teploty se pohybují mezi 12 a 3 stupni. Nejvýše dnes naměříme 20 až 23 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Doprava ve Zlínském kraji je v těchto chvílích plynulá. Pohodovou cestu regionem přeje Český rozhlas Zlín.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Sportovní soutěžení, nová přátelství i spousta humoru. Petangový turnaj Senior Cup v Luhačovicích znovu potvrdilo, že věk není překážkou aktivního života. Jaké emoce letošní setkání seniorů přineslo, zjišťovala redaktorka Petra Sedláčková. Její příspěvek uslyšíte už za okamžik. Teď je 17:30, 2,5 minuty.

0: Nadšení z pohybu, férová hra a hlavně společně strávený čas. Právě to spojilo seniory na včerejším turnaji v Petang v Luhačovicích. Nechyběla dobrá nálada ani zdravé sebevědomí soutěžních týmů. Atmosféru tradiční akce Senior Cup zachytila naše redaktorka Petra Sedláčková.
1: Na Lázaňském náměstí v Luhačovicích se setkali desítky seniorů. Už po 12. tady pro ně Zlínský kraj uspořádal oblíbený turnaj v Petangu Senior Cup. Na 6 hřištích se utkalo 36 týmů ze všech koutů kraje. Turnaj letos symbolicky otevřela hymna seniorů Petang a my, kterou složila dlouholetá účastnice Světla Studůlková z týmu Šafrán Lačnov. A líbila se například paní Miluši ze Zlína.
2: Jsem z toho teda moc nadšená. Slyšela jsem poprvé tu hymnu a ta hymna je nepřekonatelná a do příště se ji naučíme.
1: Nejstarší družstvo turnaje mělo v součtu 338 let. Jak mi prozradil pan Josef, tým Kámoši Krásno se přitom do Luhačovic probojoval vůbec poprvé.
3: My jsme napřed ve trojkách nehráli, my jsme hráli ve dvojkách, no a tak teď jsme založili tu trojku a dostali jsme se po 4 letech konečně na turnaj do Luhačovic. Takže jsme šťastní, rozhodně se nám daří, vyhráli jsme 4 zápasy.
1: Do turnaje se zapojili jak zkušení hráči, tak úplní nováčci. Například Klub zdravých seniorů Českého červeného kříže Zlín.
2: Jsme tady úplně poprvé a moc jsme se na to těšili a myslím si, že možná i něco vyhrajeme.
1: Říká paní Miluše. Některé týmy před soutěží poctivě trénovali, jak přiznává pan Jaroslav z týmu Kámoši Krásno.
4: My jsme se na to těšili a trošku jsme potrénovali a když se tak dívám, jak hrají druzí, tak si myslím, že šance je.
1: Turnaj se podle rozhodčího Petra Horianského nesl hlavně v přátelské atmosféře.
5: Jsou féroví. Řešíme nějaké nestandardní věci, řešíme to v rámci nějaké férovosti po dohodě s kapitánama. Funguje to. Zatím jsme se nebyli.
1: Nechybělo ani zdravé sebevědomí některých družstev.
6: My jsme dobří, Kudlov, takže vyhrajeme.
1: Ačkoliv si tým z Kudlova věřil, vítězství si nakonec odnesl Klub seniorů Valmes. Senior Cup v Luhačovicích tak znovu ukázal, že Petang není jen o výsledcích, ale hlavně o setkávání, pohybu a dobré náladě. Z Luhačovic Petra Sedláčková, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Teď máme přesně 6:15. Jaké zprávy pro nás mají meteorologové, probíráme pravidelně. Je tu čas na další krátkou předpověď.
1: Počasí.
0: Současně se dívám na údaje měřících stanic. Tady jsou aktuální čísla. 8 stupňů v Kroměříži, ve Starém Městě a ve Zlíně, 7 stupňů v Holešově, Bojkovicích a Valašském Meziříčí. 6 stupňů teď vidím v Bystřici pod Hostýnem, ve Strání a v Rožnově pod Radhoštěm. Tam ještě přidáme Luhačovice. Kateřinice Ojčná hlásí 10, Maruška Hostýnské Vrchy 12 stupňů. Hošťálková a Velké Karlovice prozatím pouhé 3 stupně. Vizovice, Vsetín, Valašská Senice a Horní Bečva, to jsou místa s 5 stupni a seznam uzavírá Štítná nad Bláří se 4 stupni Celsia. Dnes očekávejme ráno a zpočátku dopoledne většinou menší oblačnost. Během dne bude postupně převažovat oblačno. Na části území se v průběhu odpoledne budou tvořit přehánky nebo výjimečné bouřky. Večer budou srážky ustávat a oblačnost bude částečně mizet. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů, k tomu si ještě přidáme slabý proměnlivý nebo vítr severních směrů s nepatrnou rychlostí od 1 do 4 metrů za sekundu. Rozpilové podmínky ty máme prozatím mírně nepříznivé, což by se mělo týkat celého rána, pak dál přes den už by měly být dobré. A biozátěž zůstává mírná, takže platí jednička.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

0: Přejeme si dobré ráno do středy 20. května a protože taky dnes po 13. hodině vysílá Český rozhlas Zlín pořad Alex a host, napovíme si, koho Alex Minářová pozve a na co se bude ptát.
1: Zakladatel fotbalového celku Amfora Petr Salava bude hostem Alex a host. Jak se vůbec zrodil nápad vytvořit tento ikonický klub? Věštil mu půl století dlouhou existenci? Jak těžké bylo se s ním rozloučit a čím se baví teď? Poslechněte si Alex a host. Začínáme po 13. hodině.
0: Díky za pozvánku. My si už za chvíli poslechneme nové zprávy s Matějem. 6 hodin bude za 9 minut.

0: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí, po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapálené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu

0: bylo 6 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Vsetín spouští akci Uklič si svůj sklep, lidem nabízí kontejnery za zvýhodněnou cenu. Kroměřížská mateřská škola Štítného bude mít nový kotel. Ministerstvo zdravotnictví plánuje od roku 2028 změny v dohodovacích řízeních. Dnes bude v regionu převládat oblačnost, zpočátku menší, později přibude a na teploměru naměříme až 23 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín a Matěj Neradilek. Vsetínská radnice nabízí obyvatelům města akci s názvem Uklič si svůj sklep. Lidé si mohou až do konce srpna objednat přistavení velkoobjemového kontejneru přímo ke svému domu za zvýhodněnou cenu. Podle mluvčí města Jany Raškové si obyvatelé mohou u technických služeb zapůjčit taky přívěsný vozík za 300 korun na den.
2: Zvýhodněnou cenu ocení hlavně bytová družstva nebo sdružení vlastníků, tedy sousedé, kteří se domluví a kontejner si rozdělí. Přistavení na jeden den, odvoz i likvidace odpadu vyjdou dohromady na 2100 korun včetně daně. Likvidaci přitom hradí město.
0: Mateřskou školu Štítného v Kroměříži čeká rekonstrukce rozvodů vody a kotelny. Práce jsou naplánované na prázdniny tak, aby nezasáhly do školního roku. Proto budou podle Šárky Kučerové z tiskového odboru radnice rozděleny do dvou etap.
3: Letošní část rekonstrukce bude stát 1,7 milionu korun a dojde při ní k výměně kotle, včetně nového expanzního zařízení. Stávající rozvody vody jsou vedené pod podlahou a ty nahradí nové rozvody instalované pod stropem.
0: Každoroční jednání pojišťoven a zdravotníků o úhradách nejspíš čekají změny. Ministerstvo zdravotnictví plánuje od roku 2028 umožnit i víceleté plánování nebo zavedení platby za výsledek zdravotní péče. Současný systém je totiž podle rezortu neefektivní a myslí si to i pojišťovny, lékaři a nemocnice. Podle prezidenta Svazu zdravotních pojišťoven Martina Balady ale ministerstvo k uzavírání dohod taky nedostatečně motivuje.
4: Ministerstvo může nějakým způsobem určovat priority, ale role ministerstva, pardon, by neměla být v tom, že v podstatě bude v té situaci, kdy de facto bez větší odpovědnosti rozhodne o tom, že úhrady budou takové.
0: A to se děje skoro pokaždé. Jedině na rok 2019 se pojišťovny dohodly na úhradách se všemi poskytovateli zdravotní péče. Sport. Česká hokejová reprezentace nastoupí na světovém šampionátu proti Itálii. Národní tým bude v utkání jasným favoritem, ale po porážce se Slovinskem nepřipouští asistent trenéra Jiří Kalous, že by došlo k podcenění soupeře.
5: Nás ta zkušenost naučila, že prostě pro nás není lehký soupeř. Italové mají velmi dobré první třetiny, proti komukoliv hrají, tak ty první třetiny mají opravdu, jsou nebezpeční, jsou prostě agresivní. Tak je potřeba tohle si pohlídat a mají tam i šikovné hráče, mají finského trenéra, zkušeného, takže prostě pohlídat si opět v tu gouštání.
0: Zápas začne ve Friburgu v 16 hodin a 20 minut.
1: Počasí.
0: Dnes očekáváme ve Zlínském kraji ráno a zpočátku dopoledne většinou menší oblačnost, během dne pak bude postupně převažovat oblačno. Povane slabý proměnlivý vítr nebo vítr severních směrů. Aktuální teploty měříme mezi 12 a plus 3 stupni, nejvýše dnes vystoupají na 20 až 23 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Na silnici 2/437 mezi Hošťálkovou na Vsetínsku a Chvalčovem na Kroměřížsku je kyvadlový provoz veden jedním jízdním pruhem. Důvodem jsou opravy povrchu komunikace. Ze zpráv bylo vše, další v našem vysílání zase za půl hodiny. Posloucháte Český rozhlas Zlín.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Pro 20. květen platí známá zemědělská pranostika. Co únor zazelená, březen si hájí, co si duben zazelená, květen mu to spálí. Ale jak se dívám, na venkovní teploty nic podobného nehrozí. Už vás, milí posluchači, vítám do středy, přeju dobré ráno, pohodu u probouzení. Jenom před kalendářem doplním, že svátek oslaví Zbyšek, a kdo si rád přisladí svoje ranní kafe, dostane hudební impuls i od Karla Gotta. Od mikrofonu zdraví Petr Uhřík, teď je 6 hodin a 5 minut.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Přání dobrého rána posílá Český rozhlas Zlín. Abych upřesnil, vítáme se do středy 20. května. Co najdeme v kalendáriu? Dnešek je světovým dnem včel. Po staletí jsou považovány za jedny z nejpracovitějších stvoření na Zemi. Odborníci na celém světě varují, že jejich počty vlivem činnosti člověka klesají. 20. květen připomíná jejich důležitou roli a potřebu jejich ochrany. Rovných 25 let by se dnes dožil představitel mezinárodního družstevního hnutí Ota Karen. Pocházel z Krásna nad Bečvou na Valašsku. Za druhé světové války se musel spolu s matkou ukrývat v horách u partizánů a brzy se tak zapojil do odboje. Po osvobození vystudoval ekonomii, v 60. letech minulého století se stal členem reformního ekonomického týmu tehdejšího místopředsedy vlády profesora Oty Šika. Aktivně se zapojil do Pražského jara, po roce 69 byl proto vyloučen z KSČ a vyhozen z práce. Před 93 lety se narodil Zdeněk Vašíček, filozof a historik, byl prvosignatářem Charty 77. Z vězení se mu podařilo propašovat dopis 15 vězňů Světovému mírovému kongresu, byl prý napsán na cigaretovém papírku, vložen do falešného voskového zubu a při polibku takto předán manželce. Vrátíme se do roku 1995. Papež Jan Pavel II. Tehdy zahájil druhou návštěvu České republiky, během níž navštívil i Olomouc a svatořečil Jana Sarkandra a Zdislavu z Lemberka. Ještě letopočet 1982, kdy se narodil Petr Čech, slavný fotbalový brankář. K narozeninám gratulujeme. Teď už zpátky do regionu. Největší parkoviště zastřešené fotovoltaickou elektrárnou na Moravě zkolaudovala zlínská zoologická zahrada. Solární panely nově kryjí parkoviště u sezónního vstupu do zoo, kde budou moci návštěvníci od příštího týdne znovu parkovat. Podrobnosti doplníme už za chvíli.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
0: Písnička, kterou si pustíme, patří ke stejnojmennému filmu z roku 84 ve volném překladu Proti všem očekáváním. Taková jemná balada, single dosáhl prvního místa v americké hitparádě, stejného úspěchu pak dosáhl Phil Collins jako solista ještě 6x.

0: To byla jedna filmová od Phila Collinse. 2,5 minuty do 6:15 s Českým rozhlasem Zlín se vítáme do středy 20. května. Zlínská zoologická zahrada zkolaudovala parkoviště zastřešené fotovoltaickou elektrárnou u sezónního vstupu do areálu. Podle vedení zoo jde o největší podobnou elektrárnu na Moravě a druhou největší v Česku. Návštěvníci budou mít možnost znovu zaparkovat od pondělí příštího týdne.
1: 1200 fotovoltaických panelů nově pokrývá plochu pro téměř 200 parkovacích míst, na kterých můžou návštěvníci zoo nechat svá auta u sezónního vstupu do zoo. Panely nestojí na zemi, parkoviště zastřešují. Tento systém popisuje zlínský radní za ODS Miroslav Chalánek.
2: Je to ten systém carportový, který vlastně nezabírá nikde zeleň, ale naopak využívá zpevněnou plochu na to, aby se zakryla a využívala se k výrobě elektrické energie.
3: Hlavně to posune zoologickou zahradu v takovém vnímání, že jsme opravdu moderní a odpovědná instituce.
1: Mluví o investici za 35 milionů korun ředitel zahrady Roman Horský.
3: Je to vlastně takový největší projekt směrem k nějakému ekologickému hospodaření v zoologické zahradě, ať už z toho pohledu environmentálního, ale taky jisté provozní efektivity.
1: Výkon fotovoltaické elektrárny odpovídá spotřebě asi 70 rodinných domů. Zoo díky ní uleví distribuční síti a taky pokryje téměř třetinu své spotřeby elektrické energie.
3: Máme napočítané, že by to mělo celkově vyřešit 30% celé spotřeby energie zoologické zahrady, takže my dneska můžeme možná počítat s tím, že příští rok, když bude dobře svítit, tak že ušetříme nějaké 3 miliony.
1: Říká ředitel zahrady Roman Horský. Ostrý provoz fotovoltaické elektrárny chce zahrada spustit letos na podzim. Návštěvníci ale na nově zastřešeném parkovišti budou moct zdarma parkovat už od pondělí příštího týdne. Ze Zlína Michaela Kočendová, Český rozhlas.
4: Více na zlín.rozhlas.cz. Navštivte stránky Českého rozhlasu Zlín.
5: Melanom nevzniká přes noc. Často začíná nenápadně změnou tvaru znaménka, jeho barvy nebo velikosti. Právě proto je prevence důležitá. Je to zvyk sledovat vlastní tělo, neignorovat změny a jednou ročně si dopřát kontrolu u dermatologa. Připravte si otázky. V poradně pro zdraví na ně bude odpovídat kožní lékařka z Uherskohradišťské nemocnice Nikola Macková. Už 20. května v Českém rozhlase Zlín. Těší se na vás Silvie Pospíšilová.
4: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: Hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Přešel jsem na pořádný vytápění od Primagasu. Propan ze zásobníku mi pohodlně vytopí celý dům. Na jedno otočení knoflíku a nezávisle na plynové síti. Mrkněte i vy na primagas.cz.
2: Bylo 6:30.
0: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
2: A s nimi Matěj Neradilek. Kino v Otrokovicích čeká modernizace. Radní města se včera shodli na podání žádosti o dotaci ze státního fondu v rámci výzvy digitalizace a modernizace kin. Podle starostky města Hany Večerkové z hnutí ANO je současná projekční technologie na hranici své životnosti. Koupaliště ve Valašském Meziříčí se po rekonstrukci otevře návštěvníkům už na konci května. Termín slavnostního zahájení sezony oznámila Meziříčská radnice. Město za 50 milionů korun opravilo stávající plavecký a rekreační bazén, včetně dětského brouzdaliště. V den slavnostního otevření bude vstup do areálu zdarma. Profesionální hasiči ze Zlínského a Olomouckého kraje dnes budou soutěžit ve vyprošťování havarovaných a zdemolovaných aut. Akce se uskuteční na náměstí Přerovského povstání v Přerově. Ruský prezident Vladimír Putin dnes končí oficiální návštěvu Číny. Představitelé obou zemí označují vzájemné vztahy za přátelské. Vazby mezi státy se prohloubily po začátku ruské invaze na Ukrajinu v roce 2022. Součástí ruské delegace jsou mimo jiné i zástupci ropné společnosti Rosněft a plynárenských firm Novatek a Gazprom. Dnes očekáváme ve Zlínském kraji z rána krátce i slunečno, postupně pak bude počasí s větší oblačností, odpoledne i s výskytem přeháněk, povane slabý proměnlivý nebo vítr severních směrů. Aktuální teploty se pohybují mezi 13 a plus 4 stupni, nejvýše dnes naměříme 20 až 23 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: V hluku na Uhersko-Hradišťsku v ulici Sokolská je kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem. Důvodem tohoto omezení jsou probíhající stavební práce. Slyšeli jste krátké zprávy a teď Český rozhlas Zlín přeje pohodové ráno všude tam, kde posloucháte.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Ještě doplním kalendárium o jednu událost z roku 2018. Podle očekávání bylo tehdy rozhodnuto o nové definici kilogramu a dalších základních jednotek. Nově se základní jednotka hmotnosti tedy odvozuje od pevné hodnoty Planckovy konstanty. V našich běžných životech tuto skutečnost většinou nijak zásadně neřešíme, jenom jsem chtěl 20. květen připomenout i jinak. A už přeju dobré ráno u písničky Ilony Čákové. 6:30.

0: Za necelých 6 minut bude 6:45. Vítáme se do středy. Český rozhlas Zlín přeje dobré ráno k datu 20. května. Po letech plánů přichází další posun. Zastupitelé města dali zelenou financování rekonstrukce bývalého kina Květen ve Zlíně Malenovicích. Co tam má nově vzniknout, řekneme už 20 minut po 7. hodině s reportérkou Michaelou Kočendovou. A dostaneme se i ke sportu. I díky velké obměně kádru v zimní pauze se fotbalisté Kroměříže zachránili ve druhé lize. Teď je naopak hlavním přáním klubového vedení udělat změn co nejméně. My se tomuto tématu budeme věnovat podrobněji v reportáži Davida Nekvindy 10 minut před 8. hodinou. Já za chvíli navážu na počasí, podíváme se do aktuální středeční předpovědi.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín.

0: My si počkáme 6:45. Podíváme se současně na průběh oblačnosti, teplotní maxima, jinými slovy nabízím další krátkou předpověď. A tu otevřu pohledem na ranní region.
1: Počasí.
0: Teploty se pohybují momentálně mezi 4 a 13 stupni v tomto širokém rozmezí, ovšem je potřeba dodat, že nad 10 stupni jsou jenom dvě místa v regionu, a to je Kateřinice Ojičná a Maruška Hostýnské Vrchy. Dnes očekávejme ráno a zpočátku dopoledne většinou menší nebo průsvítnější oblačnost. V průběhu potom dne bude postupně převažovat oblačno. Hlavně odpoledne se budou tvořit častější přehánky nebo výjimečné bouřky. Večer budou ty případné srážky ustávat. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů, povane slabý proměnlivý, anebo vítr severních směrů o rychlosti do 4 metrů za sekundu. Ráno jsou mírně nepříznivé rozptylové podmínky, dál by se měly už přes den upravit na dobré a biozátěž zůstává mírná, takže stále platí první stupeň.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Pondělí si lidé v Otrokovicích poprvé prohlédli a vyzkoušeli nový bateriový trolejbus a elektrobus. Jsou to první z 50 vozů, které dopravní společnost Zlín Otrokovice během tohoto a příštího roku obmění. A my si už za chvíli přidáme podrobnosti v reportáži.

0: 12 minut do 7 hodiny. Doufám, že máte, milí posluchači, příjemné ráno. Zdraví vás Český rozhlas Zlín s Petrem Uvříkem na startu středy 20. května. Co je nového v regionu, probíráme v podstatě neustále, permanentně, tak teď si řekneme o vozovém parku. Dopravní společnost Zlín Otrokovice postupně obmění polovinu svého vozového parku. V městské hromadné dopravě bude jezdit 50 nových trolejbusů a autobusů v celkové hodnotě přes 430 milionů korun. První z vozů mohli lidé vidět v Otrokovicích. Jak pak se cestujícím zamlouvali, kdy budou uvedeny do provozu, to všechno zjišťovala naše reportérka Karolína Macejová. Tak si hned poslechneme její příspěvek.
1: Já bych vám klidně i otevřel, kdyby tady přišel kolega, kde on je.
2: Tak já si můžu sednout na místo řidiče.
1: To víte, že jo, protože to stojí, jinak byste musela mít drážní průkaz.
2: Říká mi ředitel dopravní společnosti Zlín Otrokovice Josef Kochaň při prohlídce nového bateriového trolejbusu v Otrokovicích na Zlínsku. Dva vozy s celkem 50 pořízených z evropských dotací si včera lidé poprvé mohli prohlédnout a vyzkoušet. Za volantem mě ale už střídá řidič Jan Tesař, který s trolejbusem na představení nových vozů veřejnosti přijel.
3: Když sedím za volantem, tak první displej, který mám přímo u mě, u řidiče, tak aby ho viděl bokem zorného pole, který mi jednak říká, jestli jsou chodci v mrtvém úhlu, případně jestli přede mnou je nahoru prudké brždění a tak dále.
2: Tak co tady ještě najdeme, jaké tlačítka, které jsou užitečné?
3: Tlačítka ani ne, ale malý displej, kamerku přímo pod pravým zpětným zrcátkem. Třeba například jsem to měl teďka cestou, když jsem stál na křižovatce, tak se tam zobrazil červený pajduláček, že mám v tomto prostoru nějakého chodce.
2: Do běžného provozu vyjedou řidiči s tímto trolejbusem na přelomu května a června. Obsluhovat bude linku číslo 2 mezi Otrokovicemi a Zlínem. S předstihem si ho přišli prohlédnout pravidelní cestující Petra a Jakub.
4: Působí to moderně a čistě.
1: Zatím to je pěkné, no.
4: Ano, takže uvidíme, ale líbí se mi to taky, že i Zlín inovuje a nejezdíme ve starých.
2: Mezi desítkami návštěvníků byli jak dospělí, tak i seniori nebo rodiny s dětmi. Interiér si prohlédla i babička s vnučkou Elenkou, která mi ukázala, co jí zaujalo.
5: Tam vzadu udělali špatně, kde se sedět nemá. Tam asi dali tohle na ty sedačky, ale nemá jí tam být. Tam, kdyby se sedělo, tak tam bych chtěla sedět jako první.
2: Záměr nezvykle volného místa v zadní části vozu, kde většinou bývají tři sedačky pro cestující, komentuje i řidič Jan Tesař.
3: Ten prostor je zadělaný podle výrobce, nevím, soudím. Podle výrobce z toho důvodu, že hnedka pod tím se nacházejí baterky trakční, které umožňují trolejbus jet i mimo troleje. A myslím si, že z hlediska bezpečnosti, možná nějakého ohřevu, těsnosti a síly toho materiálu, je to schválně, aby tam nad tím nikdo neseděl.
2: A nebude to svádět, aby si cestující do prostoru sedali?
3: Předpokládám, že dvě tyčky a jeden piktogram přeškrtnutého panáčka jsou dostatečně vypovídající.
2: Další možnost prohlédnout si nový bateriový trolejbus nebo elektrobus před zařazením do běžného provozu budou mít lidé ve čtvrtek 21. května odpoledne od 14 do 18 hodin a v pátek 22. května od 10 do 16 hodin, a to na náměstí Míru ve Zlíně. Součástí akce budou i hry pro děti nebo historický autobus. Z Otrokovic Karolína Macejová, Český rozhlas.

0: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
1: Bylo 7 hodin.
2: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: Rožnov pod Radhoštěm vyplácí takzvané pastelkovné pro budoucí prvňáčky. Žáci základní školy Štefánikova v Bojkovicích mohou využívat novou venkovní učebnu. Ministr Zuna představí premiérovi Babišovi novou koncepci armády. Dnes bude v regionu převládat oblačnost, zpočátku menší, později přibude a na teploměru naměříme až 23 stupňů. Matěj Naradilek vás vítá u zpráv Česka.

0: Českého rozhlasu Zlín. Rodiče budoucích prvňáků v Rožnově pod Radhoštěm mohou získat od města příspěvek na školní pomůcky. O takzvané pastelkovné ve výši 1000 korun je možné požádat přes portál občana do konce července. Podle mluvčí města Adély Kousalové lze peníze využít například na nákup aktovky, sešitů nebo třeba výtvarných potřeb.
1: Začátek školní docházky přináší rodinám zvýšené náklady na pomůcky, aktovky nebo družinu. Chceme jim proto alespoň částečně pomoci. Peníze dostanou rodiče na účet v říjnu po ověření nástupu dítěte do školy.
0: Novou venkovní učebnu dokončili v základní škole Štefánikova v Bojkovicích na Uherskobrodsku. Žáci se tam budou učit především pracovní vyučování a dílenské práce. Využít se ale dají i pro výuku ostatních předmětů. Učebna vznikla ve školní zahradě. Její vybavení popisuje ředitelka školy Dagmar Špalková.
2: Jsou tam výškově nastavitelné stoly, které jsou udělány z velmi odlečených materiálů, aby s nimi mohly manipulovat i děti. Jsou pojízdné na kolečkách, aby se mohly skládat různé sestavy, buď pro jednotlivce nebo pro skupinky. Součástí učebny je interaktivní multidotykový displej, kdy je to zejména pro ty dílenské práce, kde jim pustíme ten návod a oni vlastně na základě toho pracují.
0: Ministra obrany Jaromíra Zunu za SPD dnes ráno čeká jednání s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO. Tomu má představit novou koncepci armády. Hlavním záměrem Zuny je naplnit cíle, které po Česku požaduje NATO jako příspěvek do kolektivní obrany, ale také národní zájmy. Zuna už dříve řekl, že se chce zaměřit hlavně na lidské zdroje. Navýšit chce nejen počty vojáků, ale i aktivní zálohy, do které by se mohly zapojit i třeba silnější populační ročníky. Koncepce armády má být naplánovaná až do roku 2040. Fotbalovou sázkařskou kauzu odstartovaly podezřelé zápasy moravskoslezského klubu Vratimov na jaře 2022. Několikrát po sobě vratimovští, kteří tehdy hráli třetí ligu, dostali alespoň 5 gólů. Vyplývá to z policejních záznamů, do kterých Český rozhlas nahlédl. Podle policie nemohla jít o náhodu a začali zápasy prověřovat. Podezřelých zápasů několika klubů na Moravě a ve Slezsku si všimlo i tehdejší vedení fotbalové asociace. Vzpomíná bývalý místopředseda asociace Jiří Šidliák.
3: Pak to vlastně vyvrcholilo, co si pamatuju, tím, že my jsme udělali takový sumář si 10-12 podezřelých zápasů z té sezóny 21-22 a ten jsme předávali tenkrát policii ve Zlíně.
4: Počasí.
0: Dnes očekáváme ve Zlínském kraji z rána krátce i slunečno, postupně pak bude větší oblačnost, odpoledne i s výskytem přeháněk. Povane slabý proměnlivý nebo vítr severních směrů, aktuální teploty mezi 13 a 4 stupni, nejvýše dnes naměříme 20 až 23 stupňů Celsia.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Ve Vizovicích na Zlínsku v ulici Partizánská je vozovka zúžena na jeden jízdní pruh. Opravují zde chodník. Ze zpráv Českého rozhlasu Zlín bylo vše. Další v našem vysílání zase za půl hodiny.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Taky Petr Uhřík se hlásí od mikrofonu a mám radost, že volíte, milí posluchači, naši stanici i při vstávání do středy. Přeju dobré ráno, dnes máme 20. května a před sebou myslím docela příjemnou soutěžní mezihru. Za chvíli znovu probereme moravské nářečí, zastavíme se u jednoho zajímavého slůvka a vydavatelství Kazda odmění případného výherce knihou s názvem Kód diabetu. Už z názvu je patrný obsah. Píše se v ní, jak přirozeně předcházet diabetu 2. stupně, respektive jak ho zvrátit. Po písničce Marie Rotrové prozradím otázku, teď je 7 hodin a přesně 5 minut.
4: Český rozhlas Zlín.

0: 8 minut za 7 hodinou. Před námi připomínám středa 20. května. I dnes přinášíme jeden zajímavý výraz z nářečí našeho kraje. Soutěž, jak se u nás mluví, právě začíná, tak se připravte, milí posluchači. Pokud chcete, ozvěte se na známé telefonní lince. Hrajeme o knihu vydavatelství Kazda s názvem Kód diabetu. Držím palce.
1: Volejte studio Českého rozhlasu Zlín. 221 555 210.
0: V dnešní soutěži, jak se u nás mluví, se opět podíváme na význam zajímavého slova z našeho kraje. Jan Neradilek z Roštění na Kroměřížsku si pro vás připravil dnešní výraz. A než se dozvíme otázku, ptám se, koho máme na telefonu. Dobré ráno, Český rozhlas Zlín.
2: Dobré ráno.
0: Dobré ráno.
2: Je Marie.
0: Paní Marie na telefonu, venku probíhá slunečné ráno. Pomáhá vám to v rozjezdu nového dne?
2: No, teprve jsem vstala a jídám.
0: Tak jste ještě ani možná nenahlédla pořádně z okna.
2: Ani ne.
0: Dobře, tak můžu prozradit, že máme opravdu hezké, podle mě příjemné jarní ráno, už jsem si otevřel tady okno. Do studia inhaluju jarní vzduch. Tak, pojďme k otázce. Doufám, že vám vyhoví zadání v tom smyslu, že najdete správnou odpověď, takže zkusme to.
3: Víte, co to znamená obrtlék?
0: Jan Neradilek se ptá na obrtlék. Co to je obrtlék?
2: Nevím.
0: Nevíte. Takže napovídám, ano?
2: Ano.
0: Obrtlék může být dřevěná stolička nebo západka na okno. A nebo je to C-čko, malý ruční mlýnek. Nevím, nakolikrát jsem vám pomohl. No.
2: Těch možností A-čko. Jídele.
0: Tak ještě jednou, dřevěná stolička, pak je tady možnost západka na okno, a nebo malý ruční mlýnek.
2: No, tak to A-čko.
0: Takže volíte připadá. Možnost A. Teď už si ano. Poslechneme. Jak význam slova vysvětlí Jan Neradilek z Roštění? Obrtlék.
3: Obrtlék, to je taková západka na okno.
0: Ajajajaj, aha. Takže to chtělo možnost B, no.
2: Tak chyba.
0: Já paní Marie znám obrtlík. Slyšeli jste, to je trošičku obměna, slyšela jste obrtlík někdy?
2: Ano, ano, právě, že mi to něco říkalo.
0: A to je, pokud si dobře vzpomínám, z knížky Slovácko se nesoudí z místního nářečí jako podpatek, jo, otočil se na obrtlíku, se tam ano, doslova ano. Píše panem Galuškou. Je to tak, že?
2: Ano, ano, ano.
0: Ale my jsme chtěli obrtlék, to je něco jiného. Tak paní Marie, další zkouška může proběhnout kdykoliv příště a vám děkuju za soutěž.
2: Ano, dobře. Mhm.
0: Tak jo, mějte se hezky a nashledanou.
2: Taky, nashledanou.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
0: Teď nás čeká, i když je středa, horečka sobotní noci, zajdeme do roku 77, kdy nahráli Bee Gees podstatnou část muziky pro kultovní americký film Saturday Night Fever. Ve Spojených státech se písnička stala druhým ze 6 po sobě jdoucích jedničkových singlů Bee Gees, no a tím se srovnal rekord do té doby držený skupinou Beatles. Pak o mnoho později ho překonala až Whitney Houston, jenom tak pro zajímavost.

0: Je přesně 7:15, projdeme si aktuality, které beru od meteorologů a než upřesním dnešní vývoj oblačnosti, zastavím se krátce u ranních teplot.
1: Počasí.
0: Mezi 7 a 15 stupni se momentálně pohybuje Zlínský kraj teplotně. Zase musím ale dodat, že nad 10 stupňů se prozatím dostala jenom Kroměříž, Kateřinice Ojčná a Maruška Hostýnské Vrchy. Jinak to máme v těsně kolem desítky ve Starém Městě Holešově, ve Vizovicích a Strání. V dalších místech se pohybujeme pod 10 stupni prozatím. No samozřejmě naznačím další průběh. Ráno a zpočátku dopoledne by mělo být většinou průsvitno v oblačnosti, nebo ta oblačnost opravdu menší. V průběhu dne potom bude postupně převažovat oblačno. Hlavně odpoledne se budou tvořit častější přehánky nebo výjimečné bouřky. Večer budou ty případné srážky ustávat. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů. Povane slabý, proměnlivý nebo vítr severních směrů, rychlost malá, jenom do 4 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky v těchto chvílích, a to bude patrně platit po celé ráno, prozatím mírně nepříznivé, jinak dál už přes den by měly být dobré. Biozátěž je mírná, stále platí první základní stupeň.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Z chátrajícího kina nové kulturní centrum za 100 milionů korun. Tím naznačuju, ve Zlíně Malenovicích se po letech posouvá dopředu rekonstrukce bývalého kina Květen. Co všechno se má změnit a kdyby mohly začít stavební práce, uslyšíme za chvíli od naší reportérky Michaely Kočendové.
2: Říkají jí Srnčí máma. U sebe doma v Osvětimanech na Uherskohradišťsku se totiž často musela postarat o zraněná nebo opuštěná mláďata lesní zvěře, která by bez péče člověka nepřežila. Markéta Rebrošová zachraňuje srnčata před sečí, je pilotkou dronu a jako myslivkyně sází na osvětu. Na to všechno přijde řeč už 21. května. Naslyšenou se těší Markéta Macháčková.
1: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: Máme 20. května. Ve Zlíně Malenovicích se po letech výrazně urychlují plány na rekonstrukci bývalého kina Květen. Místo promítání filmů tam má vzniknout moderní kulturní centrum. Podrobnosti zjišťovala naše reportérka Českého rozhlasu Zlín Michaela Kočendová, kterou zdravím a přeju dobré ráno.
1: Pěkné ráno.
0: Na úvod si řekněme, jakou roli má bývalé kino Květen v Malenovicích do budoucna plnit?
1: Z dnes již trvale uzavřeného kina má vzniknout nové kulturní centrum pro největší zlínskou místní část Malenovice. Nepůjde už jen o klasické kino, ale o multifunkční prostor pro spolky, školy, koncerty, vystoupení nebo třeba komunitní akce. Zachované mají zůstat i některé služby pro obyvatele, například městská policie nebo kryt civilní obrany.
0: Posluchače může napadnout, proč se projekt řeší právě teď? O rekonstrukci se přece mluví už dlouho.
1: To je pravda. Město se snažilo rekonstrukci připravit už před lety, jenže tehdy nevyšla dotace. Teď se ale podařilo najít nový způsob financování. Zastupitelé schválili, že město bude ručit za úvěr, který si vezme společnost nemovitosti města Zlína. Díky tomu může projekt pokračovat dál. Celá rekonstrukce má stát zhruba 100 milionů korun.
0: A co konkrétně se v budově změní?
1: Největší proměna bude v hlavním sále. Bude mít méně sedaček, za to větší prostor pro pódium a různé kulturní akce. Přibude nové technické a audiovizuální vybavení, foaje, šatny, zázemí pro účinkující nebo gastročást. Rekonstrukce se dotkne prakticky celé budovy, od střechy až po vstupní prostory.
0: Na závěr důležitá otázka, kdy by se mohlo začít stavět?
1: Pokud půjde všechno podle plánu, už letos v červnu chce město vyhlásit soutěž na stavební firmu. Samotné práce by mohly začít ke konci tohoto roku nebo na začátku toho příštího. Podle primátora Jiřího Korce z Hnutí ANO už navíc existuje zájem asi 20 spolků a organizací, které by nové kulturní centrum chtěly využívat.
0: Říká reportérka Michaela Kočendová o rekonstrukci bývalého a uzavřeného kina Květen ve Zlíně Malenovicích. Za tvé informace díky a hezký den.
1: Hezký den, naslyšenou.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

mle tisíc vůní stopy tvýho světa, zastoužím po nich roky pádí, ty někde stále jsi. Zavřu oči, cítím starý časy, tvář ti zakrývaly.

0: Kovalčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Je tu týden s Tescomou. Od 18. května do 1. června nakoupíte kuchyňské a domácí potřeby od jedničky na trhu se slevou 20%. Platí v prodejnách i na e-shopu Tescoma.cz. Tescoma. Česká značka s nápady.
3: Bylo 7:30.
4: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
3: A Matěj Neradilek přeje dobré ráno. Vsetínská radnice nabízí obyvatelům města akci s názvem Ukliď si svůj sklep. Lidé si v rámci ní mohou až do konce srpna objednat přistavení velkoobjemového kontejneru přímo ke svému domu za zvýhodněnou cenu. Dají se půjčit také vozíky za auto za zvýhodněnou cenu. Dům dětí a mládeže Astra ve Zlíně dnes nabízí osvětový program ke Světovému dni včel. Program bude od 10 do 17 hodin. Návštěvníci se mohou těšit na besedu s odborníkem, ukázku včelstva, ale i tvoření tematických dekorací. I letos budou na letních koupalištích a plovárnách vypomáhat brigádníci. Zájem o pozici plavčíka musí před nástupem absolvovat potřebný kurz. Zahrnuje výuku vodní ochrany, první pomoci i plavecké průpravy. Na plovárně v Hranicích na Přerovsku ho letos absolvovali 30 lidí z celé Moravy. Karlovy Vary instalují nový orientační systém. Ministerstvo pro místní rozvoj za něj zaplatí skoro 6 milionů korun. Původní informační tabule a směrovky podle tamní radnice už neodpovídají současným potřebám obyvatel ani návštěvníkům města. Nové prvky se objeví hlavně v lázeňském centru a u nejvytíženějších míst. Systém by měl být hotový do poloviny června. Dnes očekáváme ve Zlínském kraji z rána krátce i slunečno, postupně však počasí změní svůj charakter a bude více oblačnosti, odpoledne i s výskytem přeháněk, povane slabý proměnlivý nebo vítr severních směrů. Aktuální teploty 15 až 6 stupňů, nejvýše dnes vystoupají na 20 až 23 stupňů Celsia.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
3: Na silnici 1/55 napříč regionem dnes probíhají práce údržby a provoz tak může být omezen. Zprávy končí, Český rozhlas Zlín pokračuje s ranním vysíláním.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Kam za kulturou si povíme už za chvíli, přidám několik tipů na zajímavé akce. Teď je 7:30, 2,5 minuty. Přání dobrého rána posílám do středy, 20. května a písničku sester Eleftheriadu.

0: Přání dobrého rána od Českého rozhlasu Zlín k 20. květnu trvá, za 5 minut bude 7:45. Kam za kulturou si řekneme teď a začneme v krajském městě. Nová výstava ve Zlíně představuje dialog malířů, které kdysi spojilo prostředí Zlínské vyšší odborné školy umění, tedy učitele a studenta. Zatímco tvorba Pavla Preissnera je plná fantastických vizí, tak Petr Kunčík pracuje s různými asociativními strukturami. Nová výstava s názvem Obrazárna 3 je k vidění v Krajské galerii výtvarného umění ve Zlíně až do 30. srpna. Otrokovice zvou na varieté Kurhut s muzikantem, textařem a bavičem, jehož vystoupení je inspirované svérázným životem nejen v Ostravě. One man show Jiřího Kruhuta je možné vidět dnes v Otrokovické besedě v 19 hodin. V Rožnově pod Radhoštěm můžete navštívit klub milovníků dobrého čtení a setkat se s autorem a performerem Ctiborem Ctibou Purtem. Předčítání z jeho knih s názvem Na kafíčko do knihovny začíná v 16 hodin v městské knihovně v Rožnově pod Radhoštěm. Podívat se můžete také na slavnostní otevření zrekonstruované voliéry v Pavím dvoře v podzámecké zahradě v Kroměříži. To začíná od 10 hodin, podívat se na novou voliéru můžete také v běžných otvíracích hodinách podzámecké zahrady. Ve Zlíně ve 14. budově v expozici Princip Baťa na dnešek připravili tvořivou dílnu, kde se seznámíte s baťovskou službou a péčí o zákazníka pod heslem Náš zákazník, náš pán. Do dílny s názvem Nabarvi si botičky můžete s dětmi zajít dnes od 10 do 12, anebo potom od 14 do 16 hodin.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín.

0: Za minutu 7:45, jaké zprávy pro nás mají meteorologové, probíráme pravidelně. Je tu čas na další krátkou předpověď.
1: Počasí.
0: Současně se dívám na údaje měřících stanic. Tady jsou aktuální čísla. 11 stupňů v Kroměříži, 10 ve Starém Městě, v Holešově a ve Vizovicích. 9 stupňů vidím v Bystřici pod Hostýnem, ve Zlíně a v Luhačovicích. Kateřinice Ojčná už hlásí 15 a Maruška Hostýnské vrchy 14 stupňů. Hošťálková, Valašská Senice a Velké Karlovice uvádějí v těchto chvílích 7 stupňů, Štítná nad Vláří a Vsetín 6. Ještě Rožnov pod Radhoštěm s Horní Bečvou a Valašským Meziříčím, to je společná teplota hodnota 8 stupňů. Ráno a zpočátku dopoledne očekávejme většinou menší nebo průsvitnější oblačnost, v průběhu dne pak bude postupně převažovat oblačno. Hlavně odpoledne se budou tvořit častější přehánky nebo výjimečné bouřky. Večer budou srážky ustávat. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů, povane slabý proměnlivý anebo vítr severních směrů o rychlosti mezi 1 a 4 metry za sekundu. Teď ráno jsou a ještě chvilku budou mírně nepříznivé rozptylové podmínky, dál je odhad, že už by měly být dobré a to všechno s mírnou biozátěží stále platí jednička, první stupeň.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Díky velké obměně kádru se fotbalisté Kroměříže zachránili ve druhé lize, teď je naopak hlavním přáním klubového vedení udělat změn co nejméně. My se sportovnímu tématu budeme věnovat podrobněji a uděláme to už za chvíli, za okamžik.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude moderátor, scénárista a výtvarník Petr Salava.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

0: Jdeme ke sportu, jak bylo slíbeno, fotbalisté Kroměříže zastavili jojo efekt. Po posledních třech sezónách vždy měnili soutěž a pendlovali mezi třetí a druhou ligou, teď se jim podařilo ve vyšší soutěži udržet. Podle sportovního manažera Karla Heinze je záchrana ve druhé lize v některých ohledech náročnější, než to se na tuto úroveň vůbec dostat. No samozřejmě to rozebereme v další reportáži.
1: Ta konkurence je velká. Třeba v té třetí lize, dobře, prvních 5-6 týmů je většinou velmi vyrovnaných, ale ta druhá liga je to 16 týmů vyrovnaných a po 8. kole 0 bodů a v závěru jsme byli schopni ty body brát a neprohrávat moc, když jsme prohráli.
2: Připomíná sportovní manažer fotbalové Kroměříže Karel Heinze nevydařený úvod druholigové sezóny. Už po třetím kole odvolával trenéra Richarda Poláka.
1: To myslel všechno dobře, ale to prostředí ho prostě nějakým způsobem toho Ríšu Poláka. Nechci říct, jak kdyby úplně nepřijalo.
2: Poláka nahradil Lukáš Kříž. I pod jeho vedením ale hanácká Slávia nejdřív 5x prohrála. V tomto případě ale Heinze cítil, že je v trenérových silách situaci změnit.
1: Jsme si řekli, že musíme být trpěliví postupně, protože nám odešla vlastně osa týmu a skončila u nás osa týmu. A my jsme museli najít a vyhledat nový lídry a ty, kteří to, na kterých to bude. Ti lídrové se v těch těžkých zápasech, kdy jsme prohrávali a tak, nějakým způsobem začali projevovat, postupně tu kabinu uchopovat a opravdu se nám to potom ve finále v té zimě podařilo jako doskládat velmi kvalitně.
2: Už na konci podzimu začala Kroměříž sbírat body. Zimní pauzu ale ještě trávila na posledním místě tabulky a zdálo se, že stejně jako před 2 roky jako nováček z druhé ligy hned sestoupí. Právě tato zkušenost ale Heinzovi pomáhala v těžkých chvílích.
1: Toto byl jeden z hlavních faktorů, proč jsem vlastně třeba jako neskončil, protože jsem si říkal sám vnitřně, zkus čerpat z toho období toho prvního sestupu. Tam jsem se snažil vyvorat spoustě chyb a naslouchal jsem okolí. A hlavně tak trošku jsem šel i proti kolegům z výboru vedení, kdy jsem opravdu tlačil na to, že potřebujeme mít silný profesionální realizák, že prostě ti kluci potřebují nějaký prostě servis, který musí odpovídat té soutěži. A ve finále teda si myslím, že jsme to dokázali uchopit správnýma lidma, velmi kvalitníma lidma a oni nám to vrátili tím, že všichni společně teďka slavíme záchranu ve druhé lize. No.
2: Zmínil Heinze to, že kromě řízených změn v samotném kádru se musel v sezóně vypořádávat taky s méně očekávanými proměnami realizačního týmu. Například asistent trenéra Václav Stráník odešel v zimě do prvoligového Slovácka. Po úspěšném jaře je teď tedy hlavní Heinzovo přání udělat změn co nejméně.
1: Vnitřně jsem si pro sebe řekl, že vlastně největší posila bude to, když udělám co nejméně změn. A ať je to v hráčským nebo realizačním týmu. Můžu vám říct, že bude to těžké vyjednávání, ale já udělám všechno pro to, aby jsme do té další sezony prostě šli s co nejmenšíma změnama.
2: Už s jistou záchranou odehraje Kroměříž v sobotu poslední zápas druholigové sezóny. Nastoupí na hřiště Žižkova. David Nekvinda, Český rozhlas.

kdysi. To už je hodně dávno. Vrazili mi tohle veslo. Předtím jsem byl jenom král. Teď jsem sám s touhle bárkou na moři. A ty dálky, tak ty už mě vůbec, no prostě vůbec nelákají.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Hořká komedie o trnité cestě k dospělosti v časech tuhé normalizace. Občanský průkaz. ČT 2. Miroslav Táborský se vydává za příběhem největšího českého génia do Pojízeří. Stopy Járy Cimrmana. A ČT Art. Autoři, projekty i techniky českého animovaného filmu. Oboru, který nás proslavil ve světě. Premiéra dokumentu Kroky a skoky v české animaci. Středeční večer s Českou televizí.
2: Je tu týden s Tescomou. Od 18. května do 1. června nakoupíte kuchyňské a domácí potřeby od jedničky na trhu se slevou 20%. Platí v prodejnách i na e-shopu Tescoma.cz. Tescoma. Česká značka s nápady.
3: Přesný čas vám přináší matrace zahubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
4: Bylo 8 hodin.
5: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
4: Valašské Meziříčí začalo připravovat prověření územního plánu města. V Otrokovicích na Zlínsku se uskuteční mistrovství Moravy a Slezska mažoretek. Nemocnice Bulovka se připravuje na přijetí pacienta s podezřením na ebolu. Dnes bude v regionu převládat oblačnost, zpočátku menší, později přibude a na teploměru naměříme až 23 stupňů. Zpravodajská relace Českého rozhlasu Zlín s Matějem Neradilkem u mikrofonu. Valašské Meziříčí připravuje generel územního plánu, který prověří současné nastavení rozvoje města a navrhne jeho případné úpravy. Odborný dokument má zhodnotit stávající plán, odhalit jeho nedostatky a doporučit potřebné aktualizace. Na jeho zpracování se podle místostarostky Ivony Vojačkové z hnutí ANO podílejí architekti i urbanisté.
6: Měl by vyřešit lokality, jejich prostupnost, zapojení městské zelené.

0: zeleně ve veřejném prostoru. V podstatě je to takový urbanistický plán, strategický plán, jak rozvíjet město do dalších let.
1: Otrokovice budou o víkendu hostit mistrovství Moravy a Slezska v mažoretkovém sportu. Na Baťově i ve sportovní hale střední průmyslové školy se utká přibližně 500 soutěžících všech věkových kategorií. Týmy mažoretek se představí při pochodovém defile i v pódiových choreografiích. Podle mluvčí města Lenky Vaculové jsou obě disciplíny přístupné veřejnosti.
2: Soutěž nabídne vystoupení malých dětí, juniorek i dospělých mažoretek v kategoriích miniformací i velkých skupin. Nejlepší týmy postoupí na mistrovství České republiky do Poděbrad s možností následné nominace na mistrovství Evropy v italském Turíně.
1: Fakultní nemocnice Bulovka dnes v podvečer přijme člověka s podezřením na nákazu ebolou. Českému rozhlasu to řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO. Zdůrazňuje přitom, že riziko šíření eboly v Česku je prakticky nulové. Pacient je americkým lékařem a o jeho hospitalizaci v Česku požádali Spojené státy, říká Vojtěch.
3: Podle všeho ošetřoval pacienty s ebolou v Ugandě. Nemáme informace, že by měl jakékoliv symptomy, ale Američané, a to bylo i v médiích, rozhodli, tam bylo více takovýchto lékařů, že budou evakuováni k nám, tedy směřuje jeden. My jsme v tomto vyhověli, řekněme, z hlediska určité solidarity.
1: Ve studiích Českého rozhlasu vzniká nová četba na léto dětem z Bullerbynu. Švédské spisovatelky Astrid Lindgrenové propůjčí hlas herečka Bára Hrzánová.
4: Jak se vy, děti z Bullerbynu, dnes dostanete domů?
5: Pamatuju se, že jsem jej měla strašně ráda tu knížku a já jsem strašně toužila taky mít ten přelejzací strom a podobnosti tam byly, že jsme v létě taky u nás na chalupě v Sudetech, tak jsme skákali do sena.
6: Bára Hrzánová se díky četbě vrací i do svého dětství a jak přiznává, s knihou Děti z Bullerbynu se poprvé setkala, když jí bylo 6 let.
4: Tatínek měl radost, když nás uviděl. Volal na nás, že zajede s pluhem až do Stůrbinu a na zpáteční cestě nás vezme domů.
6: Děti z Bullerbynu uvede v rámci projektu Severské léto Radio Junior. Srpnové premiéře bude v červenci předcházet repríza Pipi dlouhé punčochy. I tu pro rozhlas před bezmála 20 lety načetla Bára Hrzánová. Tomáš Maleček, Český rozhlas. Počasí.
1: Dnes očekáváme ve Zlínském kraji z rána krátce i slunečno, postupně pak počasí změní svůj charakter a musíme počítat s větší oblačností, odpoledne i s výskytem přeháněk, povane slabý proměnlivý nebo vítr severních směrů, aktuální teploty mezi 15 a 6 stupni, nejvýše dnes naměříme 20 až 23 stupňů Celsia.
7: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: V Holešově na Kroměřížsku je uzavřena ulice Nerudova. Objízdná trasa je vyznačena. Slyšeli jste zprávy Českého rozhlasu Zlín a teď zdravíme nejen na silnice.
7: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Největší parkoviště, zastřešené fotovoltaickou elektrárnou na Moravě, zkolaudovala Zlínská zoologická zahrada. Solární panely nově kryjí parkoviště u sezónního vstupu do zoo, kde budou moci návštěvníci od příštího týdne znovu parkovat. Podrobnosti už za chvíli a pak dáme na výběr. Výstup na Beskydské vrcholy nebo na rozhledny. O víkendu si můžete zvolit svoji variantu, nabídneme zajímavé turistické akce před 8:30. Teď si pustíme Bratry Nedvědy a Petr Uhřík dál přeje dobré ráno do středy 20. května, když je 8 hodin 5,5 minuty.
7: Český rozhlas Zlín.

0: 8 hodin 8 minut a Český rozhlas Zlín, přející dobré středeční ráno. Zlínská zoologická zahrada zkolaudovala parkoviště zastřešené fotovoltaickou elektrárnou u sezónního vstupu do areálu. Podle vedení zoo jde o největší podobnou elektrárnu na Moravě a druhou největší v Česku. Návštěvníci budou mít možnost znovu zaparkovat od pondělí příštího týdne.
1: 1200 fotovoltaických panelů nově pokrývá plochu pro téměř 200 parkovacích míst, na kterých můžou návštěvníci zoo nechat svá auta u sezónního vstupu do zoo. Panely nestojí na zemi, parkoviště zastřešují. Tento systém popisuje zlínský radní za ODS Miroslav Chalánek.
2: Je to ten systém carportový, který vlastně nezabírá nikde zeleň, ale naopak využívá zpevněnou plochu na to, aby se zakryla a využívala se k výrobě elektrické energie.
3: Hlavně to posune zoologickou zahradu v takovém vnímání, že jsme opravdu moderní a odpovědná instituce.
1: Mluví o investici za 35 milionů korun ředitel zahrady Roman Horský.
3: Je to vlastně takový největší projekt směrem k nějakému ekologickému hospodaření v zoologické zahradě, ať už z toho pohledu environmentálního, ale taky jisté provozní efektivity.
1: Výkon fotovoltaické elektrárny odpovídá spotřebě asi 70 rodinných domů. Zoo díky ní uleví distribuční síti a taky pokryje téměř třetinu své spotřeby elektrické energie.
3: Máme napočítané, že by to mělo celkově vyřešit 30% celé spotřeby energie zoologické zahrady, takže my dneska můžeme možná počítat s tím, že příští rok, když bude dobře svítit, tak že ušetříme nějaké 3 miliony.
1: Říká ředitel zahrady Roman Horský. Ostrý provoz fotovoltaické elektrárny chce zahrada spustit letos na podzim. Návštěvníci ale na nově zastřešeném parkovišti budou moct zdarma parkovat už od pondělí příštího týdne. Ze Zlína Michaela Kočendová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Zlín.

0: obvyklý čas na podrobný průzkum dalšího vývoje počasí a v tomto případě si vždycky beru odbornou pomoc. Proto volám taky do Brna, kde má pro nás předpověď na několik dalších dnů připravenou meteorolog Petr Hruška. Zdravím vás a přeju dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Co můžeme od průběhu dnešního počasí očekávat v teplotách a oblačnosti, když bereme středu v celkovém pohledu?
1: Zo začiatku ešte relatívne slnečné počasie, oblačnosť menšia, lebo bude priesvitnejšia, ale v priebehu dňa postupne nám mraky pribudnú, prevažovať bude oblačno, no a hlavne popoludní sa budú tvoriť častejšie prehánky, alebo výnimočne sa môže objaviť i búrka, večer potom zrážky zase budú ustávať. Najvyššie teploty 20 až 23 stupňov Celzia a vietor by mal väčšinou byť len slabý premenlivý alebo slabý severných smerov, len v okolí prehánok alebo prípadnej búrky môže prechodne zosilovať.
0: Ešte prosím upresnite dnešní biozáťaž.
1: Je to stupeň číslo 1, takže mierna záťaž.
0: Ideme dál na čtvrtek. Jak vypadají výhlídky na zítřek? Udrží se příjemné jarní teploty?
1: Teploty sa celkom udržia, minima 11 až 8, v údoliach pri zmenšenej oblačnosti výnimočne okolo 6 stupňov, maxima by mali dosahovať 19 až 22 stupňov Celzia. Prevažovať bude ale také skôr oblačné počasie, prehánky v prvej časti dňa by sa mali objaviť hlavne na Vsetínsku, ale skôr len také slabšie a bude to menšia pravdepodobnosť. Potom viac prehánok by sa malo vyskytovať popoludní, tam bude pravdepodobnosť vyššia, výnimočne sa zase môže objaviť i búrka, no a k večeru sa zrážky zase vytratia a pozvolna bude oblačnosť ubúdať. Vietor ráno a večer slabý, cez deň mierny severných smerov.
0: Poďme ešte dál, jak prozatím vychází závier pracovního týdne a prípadne začátek víkendu, naznačte prosím pátek, sobotu.
1: Bude sa nám ďalej pozvolna oteplovať, hlavne čo sa týka maxím, a počasie bude viac slnečnejšie, pravdepodobnosť na zrážky už relatívne malá. Tá oblačnosť teda väčšinou zmenšená, len cez deň vždy môže trochu pribúdať kupovitá oblačnosť, takže prechodne oblačná obloha môže byť hlavne ešte v piatok. No a teda tie maxima by mali dosahovať 19 až 23 stupňov a potom v sobotu 20 až 24 stupňov Celzia. Ešte teplejšie by malo byť v nedeľu.
0: Teplotní překvapení z historie si necháváme většinou na závěr, tak si ještě rádi poslechneme, jaké rekordy přinesl 20. květen do Zlínského kraje.
1: Najvyššiu hodnotu máme z roku 1920, napajedla 34,2 stupňa Celzia a najnižšia hodnota je z roku 1952, Huslenky Kichová, mínus 2,6 stupňa Celzia.
0: Všeho počasí nám řekl meteorolog Petr Hruška. Český rozhlas Zlín za podrobnou předpověď. Děkuje, mějte se hezky a zase brzy naslyšenou.
1: Děkujem, příjemný den prajem, naslyšenou.
2: Melanom nevzniká přes noc. Často začíná nenápadně změnou tvaru znaménka, jeho barvy nebo velikosti. Právě proto je prevence důležitá. Je to zvyk sledovat vlastní tělo, neignorovat změny a jednou ročně si dopřát kontrolu u dermatologa. Připravte si otázky. V poradně pro zdraví na ně bude odpovídat kožní lékařka z Uherskohradišťské nemocnice Nikola Macková. Už 20. května v Českém rozhlase Zlín. Těší se na vás Silvie Pospíšilová.
3: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání.
4: Poznejte, jak žila rodina mlynáře před 100 lety. Jak stolovali, žili, pracovali. Ve Válcovém mlýně v Šumicích je tento zážitek ještě umocněný tím, že současní majitelé, manželé Pipalovi, tak dávají nahlédnout do vlastní rodinné historie. Život mlynářů i unikátně dochované interiéry s technologií vodního válcového mlýna představím v reportáži z cyklu Mezi kopci a loukami Zlínského kraje už ve středu před 15:30 odpoledne. Těší se na vás Markéta Macháčková.

0: Na víkendové akce Klubu českých turistů nás teď pozve kolega Pavel Vacek. A jako zdatnou posilu bere za mikrofon svého pravidelného hosta.
1: Blíží se další pokračování dvou nádherných turistických akcí, které pro vás pravidelně sledujeme i ve vysílání Českého rozhlasu Zlín. Ta první má název Beskydský Mont Blanc, druhá Rozhledny Zlínského kraje. O dalších etapách těchto akcí nás přichází informovat Jiří Tomáš, kterého vítám. Pěkný den.
2: Pěkný den přeji vám i všem posluchačům.
1: Tak začněme například dalším symbolickým zdoláváním nejvyšší hory západní Evropy.
2: 34. ročník výstupu na Beskydské vrcholy pokračuje v sobotu 23. května ve Štramberku na kopci Kotouč, který je vysoký 486 metrů. Kontrola zde bude od 9 do 15 hodin. Výstup lze uskutečnit po libovolných trasách. Pořadatelé z KČT Nová huť Ostrava doporučují červenou značku naučný chodník ze Štramberka, což jsou 3 kilometry, nebo modrou značku naučný chodník z Kopřivnice, což je 6 kilometrů. Účast bude potvrzována do záznamníku, který lze zakoupit na kontrole. Pokud pro dopravu použijete linkový autobus ze Zlína, autobusového nádraží, vyjeďte v 6.30 přes Rožnov, Frenštát a Kopřivnici a ve Štramberku vystoupíte na zastávce restaurace Prosek, kam dojedete v 9.58. Ke kontrole to budete mít pouhých 800 metrů.
1: To jsme tedy ukrojili další kus cesty z pomyslného výstupu na Mont Blanc a teď pojďme za dalšími rozhlednami Zlínského kraje.
2: Tematická akce pokračuje o víkendu 23. a 24. května. V sobotu jsou na programu rozhledny Doubrava a Vartona ve Vizovických vrších. Kontrola u nich bude od 10 do 15 hodin, kdy získáte samolepky rozhleden do záznamníku akce. Spojovací trasa z Doubravy k Vartovně měří 14 km, stoupání je 438, klesání 461 metr. V neděli na vás ve stejný čas budou čekat garanti u rozhleden na Hostýně a Keltském Javorníku v Hostýnských vrších. Jejich vzájemná vzdálenost je 7 km a ve směru z Hostýna je stoupání 459 a klesání 342 metry. Přeji hodně hezkých zážitků a pěkný výhled.
1: A to nejen z rozhleden na Doubravě, Vartovně, Hostýně a Keltském Javorníku, ale také z vrcholku Kotouč. Tam všude nás dnes nasměroval Jiří Tomáš, jehož přání pěkného výhledu a zážitku už zaznělo, tak já se k němu už jen jménem Českého rozhlasu Zlín připojím a přidám rozloučení. Mějte se pěkně, pane Tomáši, naslyšenou příště.
2: Děkuji a naslyšenou.

0: Je tu týden s Tescomou. Od 18. května do 1. června nakoupíte kuchyňské a domácí potřeby od jedničky na trhu se slevou 20%. Platí v prodejnách i na e-shopu Tescoma.cz. Tescoma. Česká značka s nápady.
1: Bylo 8:30.
2: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
1: A ty připravil Matěj Radilek. Mateřskou školu Štítného v Kroměříži čeká rekonstrukce rozvodů vody a kotelny. Práce jsou naplánovány tak, aby nezasáhly do školního roku, proto budou podle Šárky Kučerové z tiskového odboru radnice rozděleny do dvou etap. Žáci základní školy Štefáníkova v Bojkovicích na Uhersko-Brodsku mohou nově využívat venkovní učebnu. Školu navštěvují děti se zdravotním znevýhodněním, takže bude sloužit především jako ergoterapeutická dílna pro pracovní vyučování a dílenské práce. Budou se v ní ale vyučovat i další předměty. Ministerstvo zdravotnictví připravuje systémové změny ve zdravotním pojištění. Například od roku 2028 chce umožnit i víceleté plánování nebo zavedení platby za výsledek zdravotní péče. Současný systém je totiž podle rezortu neefektivní. S tím souhlasí pojišťovny, lékaři a nemocnice. Od příštího roku chce ministerstvo taky zvýšit platby za státní pojištěnce. Soud znovu projedná žalobu poslance za SPD Miroslava Ševčíka. Ten se brání proti svému odvolání z pozice děkana Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické. O tom v roce 2023 rozhodl rektor VŠE Petr Dvořák kvůli Ševčíkově chování na veřejnosti. Odvolaný děkan rozhodnutí nejprve neúspěšně napadl u Městského soudu v Praze. Po zásahu Nejvyššího správního soudu se ale teď případem Městský soud musí zabývat znovu. Dnes očekáváme ve Zlínském kraji z rána krátce i slunečno, postupně bude větší oblačnost, odpoledne i s výskytem přeháněk. Povane slabý proměnlivý vítr anebo vítr severních směrů. Aktuální teploty měříme mezi 16 až 10 stupni, nejvýše dnes naměříme 20 až 23 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Na dálnici D55 na 33. kilometru ve směru na Olomouc se pohybují cyklisté na vozovce. Počítejte s drobným omezením. Krátké zprávy jsou za námi. Další zelená vlna ve vysílání Českého rozhlasu Zlín zase za půl hodiny.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: A ještě datum 20. května pohledem na oslavence. Dnes má svátek Zbyšek, jméno slovanského původu označuje muže rozčileného, rozhněvaného, ale mám skoro jistotu, že snad nebude k podobným náladám důvod. Oblíbené je hlavně u našich severních sousedů v Polsku. U nás počítáme oslavence v řádu vyšších stovek. Posílám gratulaci a Zbyškům i písničku Marcela s Jiřím Zmoškem.

0: Obecně podávaná pravda v různých provedeních a verzích zní tak, že Jaromír Majer se rozvedl s Evou Pilarovou, protože neunesl její slávu. Prý byly důvody ještě úplně jiné, ale co se stalo před 55 lety, bych asi zbytečně nerozebíral. Navíc to s muzikou souvisí okrajově, tak pojďme hned dál. Jaromír původně pracoval v ČKD jako Karel Gott a později vystupoval právě místo Slavíka v kavárně Alfa. To byly jeho úplné začátky. V 86. emigroval do Kanady, mimochodem týden potom, co utekl do Ameriky Valdemar Matuška. Zajímavá souhra. Doma měl v hudebních kruzích dva velké přátele, o tom se docela ví, Karla Černocha, který za ním byl i dvakrát přes oceán, a pak Antonína Gondolána. Když jsem si prohlížel staré fotky v různých knihách a hudebních encyklopediích, předpokládám, že se musel ženám hodně líbit. Řekl bych prototyp fešáka, pro začátek 70. let podle tehdejších měřítek, jak by se dnes řeklo, sex symbol. Milé dámy, i v pokročilejším věku, tady je váš někdejší miláček a krasavec. Pánové výjimečně silného konkurenta snesou, jak se říká lidově, zkousnou. Ostatně v létě bude Jaromíru Majerovi 83.
1: Cukrárna Petra Uhříka.

0: Za minutu a půl už bude 8:45. Podíváme se znovu na průběh oblačnosti, teplotní maxima. Jinými slovy nabízím další krátkou předpověď a tu otevřu pohledem na ranní region.
1: Počasí.
0: Teploty se teď ve Zlínském kraji pohybují mezi 10 a 16 stupni. Ve zbytku rána a zpočátku dopoledne očekávejme většinou menší nebo průsvítnější oblačnost. V průběhu celého dne pak postupně bude převažovat oblačno. Hlavně odpoledne se budou tvořit častější přehánky nebo výjimečné bouřky. Večer by měly ty případné srážky ustávat. Nejvyšší teploty pro dnešek 20 až 23 stupně, povane slabý proměnlivý, případně vítr severních směrů o rychlosti mezi 1 a 4 metry za sekundu. Rozptylové podmínky máme stále ještě mírně nepříznivé, ale je takový předpoklad, že už by se dopoledne měly dostat a ve zbytku dne na dobré. Biozátěž zůstává mírná na jedničce. Teď se ještě podíváme na důležité silnice v našem kraji, jak bývá ve středu zvykem. Co se na nich v nejbližší době chystá, nám řekne mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
2: V průběhu letních prázdnin opravíme další dva úseky frekventované silnice 1/49 ve Zlíně, a to u Terna a u Lidlu u nemocnice. Půjde o jednu zakázku realizovanou souběžně na dvou místech. Provoz bude vždy zachován minimálně v režimu 1+1. Zahájení opravy plánujeme v prvním červencovém týdnu a dokončení prací předpokládáme do 15. srpna.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Melanoma patří mezi nejagresivnější formy rakoviny. Čeho bychom si měli u znamínek všímat? Jak často chodit na preventivní prohlídky? Nejen na tyto otázky bude moderátorce Sylvii Pospíšilové odpovídat lékařka Nikola Macková z kožního oddělení Uherskohradišťské nemocnice. Poradna pro zdraví s Českým rozhlasem Zlín začíná dnes dopoledne po 11. hodině a zavolat do ní můžete ve vhodný okamžik samozřejmě i vy. To jenom napovídám, další průběh vysílání, ale úplně nejdřív si můžete hned po zprávách poslechnout pravidelné srdcovky. Petr Uhřík přeje za celý tým hezký jarní den, pohodu usledování všech dalších pořadů, 9 hodin bude za 10 minut. Do zprávy ještě stihneme písničku Lucie Bílé v duetu s Petrem Habkou a Mirek Černý přidá svoji víceméně recitaci v klasice 70. let.
1: Dívám se, dívám a ty spíš, matně se leskne malý kříž.

piknik dalšího dne pomalu končí. Ulice, náměstí, parky, nábřeží i domy se choulí pod teplou houní noční tmy. Jen tu a tam ještě některé okno pohne víčky ospalých skel, aby se napilo pohádkového koktejlu slunce, který na stříbrných podnosech hvězd a měsíce roznáší pozorný hostitel. A v jeho světle vidím, jak se ve snu usmíváš. Nikdy dřív jsem netušil, jakou tajemnou krásu v sobě skrýváš. Přišel jsem v noci, říkám ti holčičko, ale přitom nevím, zda ti tak budu moci říkat, ještě až se ráno probudíš. Přijde večer, večer stejný jako všechny dřív, skočíš tátovi na klín, otevřeš náruč a položíš mu ruce kolem krku. Ale ráno už

tajemství cesty, jíž každá část vede ze včerejška do zítřka. Není to cesta snadná, ale ty po ní půjdeš stále dál a necháš za sebou panenky, kočárky, medvídky, barevné míče, mídlové bubliny, papírové draky i mě. Slibuji, že ti nikdy nebudu vyčítat, až poznáš, že svět je mnohem zajímavější než tvůj táta. Včera jsme byli na procházce. Ty jsi se někam zadívala a najednou jsi se začala bát, že jsem se ti ztratil. A vidíš, možná už zítra se budu bát já, že se zase někam zadíváš a pak odejdeš s někým úplně jiným. Je to tak zvláštní, jak rosteš, přestáváš mít strach a já se začínám bát. Věčný neomylný čas počítá tvé minuty, oblaka úzkostlivě střeží své nejjasnější hvězdy, ale ani slunce neuchrání své nejteplejší paprsky, když je zavolá blankitná obloha letního dne. Ne, nikdy jsem nevěřil, že budeš stále žít v domě svých hraček. Ale až vyrosteš z mého náručí a můj svět bude pro tebe příliš malý, nikdy nezapomenu, jak jsi vířila prach a roznášela panenky po celém domě. Nosila si s nimi i kus slunce. Prach se usadil, panenky uklidila máma, ale tvoje zář zůstane navždy v nás. Tak tady jsem a vyprávím ti zatímco ty spíš. Vlastně protože spíš. Kdybys viděla moji tvář, jistě by se ptala, na co myslím, a já asi bych nedokázal říct ani slovo. Dívám se na tebe a vidím spící krásu. Teď už se jen skloním, abych tě políbil. Nezbudíš se, dobře to vím. Vždyť podle pohádky jen krásný mladý princ může otevřít tvé oči. A já jsem jen otec budoucí ženy. Tak tedy spi. Kdo ví, možná už zítra se probudíš a budeš velkou slečnou a vůbec si neuvědomíš, že jsi se změnila uprostřed svého snu. Ale možná, že to poznáš na mě. Až jednou budu docela jiný, trochu zamyšlenější, trochu vážnější, trochu smutnější, ale nesmírně bohatý. Dnes v noci jsem viděl princeznu.

0: Bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Město Zlín odsouhlasilo financování rekonstrukce chátrajícího a uzavřeného kina Květen v místní části Malenovice. Rožnov pod Radhoštěm vyplácí pastelkovné pro budoucí prvňáčky. České hokejisty čeká na mistrovství světa souboj s Itálií. Dnes bude v regionu převládat oblačnost, zpočátku menší, později přibude a na teploměru naměříme až 23 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín a Matěj Radilek. Zastupitelé města Zlína odsouhlasili financování rekonstrukce kina Květen v místní části Malenovice. Ze současného chátrajícího objektu má za 100 milionů korun vzniknout nové kulturní centrum s multifunkčním sálem pro koncerty nebo spolkovou činnost. Stavební práce by mohly začít už ke konci roku. O nové prostory už mají zájem některé spolky. Rodiče budoucích prvňáků v Rožnově pod Radhoštěm mohou získat od města příspěvek na školní pomůcky. O takzvané pastelkovné ve výši 1000 korun je možné požádat přes portál občana do konce července. Podle mluvčí města Adély Kousalové lze peníze využít například na nákup aktovky, sešitů nebo výtvarných potřeb.
2: Začátek školní docházky přináší rodinám zvýšené náklady na pomůcky, aktovky nebo družinu. Chceme jim proto alespoň částečně pomoci. Peníze dostanou rodiče na účet v říjnu po ověření nástupu dítěte do školy.
0: Národní vinařské centrum pořádá novou soutěž pro výrobce nealkoholických

0: Vinných nápojů. Přihlásit do ní mohou hroznové mošty, dealkoholizovaná vína nebo vinné nápoje s velmi malým množstvím alkoholu. Přihlášky a vzorky mohou zájemci posílat do tohoto pátku. Soutěž nazvaná Viní a nevinní reaguje na aktuální spotřebitelské trendy, říká manažer Národního vinařského centra Petr Gondáš.
1: Jsou to vlastně produkty, které oslovují mladou generaci lidí, kteří už tolik nevyhledávají klasické víno, tyto produkty a ten trh se s nimi čím dál víc rozšiřuje, takže se snažíme zmapovat vůbec ten trh, co se nabízí a potom i nabídnout ochutnávku vinařům a výrobcům, aby se mohli mezi sebou porovnat mezi těmi produkty. Sport.
0: Čeští hokejisté nastoupí na mistrovství světa proti Itálii. Zápas začne v 16 hodin a 20 minut a národní tým v něm bude plnit roli favorita. A to i přesto, že pro mnoho hráčů je italský celek velkou neznámou, včetně útočníka Martina Kauta.
2: Určitě je to neznámá, pro mě to bude první zápas proti ním, ale když budeme hrát stejně jako proti Švédům, tak si myslím, že bychom měli vyhrát a bude to jenom o nás, nepocení to. Si myslím, že jsme nebyli dobře v hlavách nastavení proti Slovencům a nechceme, aby se to opakovalo, aby jsme neměli nějaký potíže a chceme mít 3 body. Počasí.
0: Dnes očekáváme ve Zlínském kraji z rána krátce i slunečno, postupně počasí s větší oblačností, odpoledne i s výskytem přeháněk, povane slabý proměnlivý nebo vítr severních směrů. Nejvyšší teploty dnes naměříme mezi 20 a 23 stupni Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: V Kroměříži v ulici Kojetínská se střetla 2 osobní vozidla. Na silnici 1/55 napříč krajem dnes provádí práce údržby. Počítejte s možným omezením provozu. A to už byla poslední informace ze zpráv Českého rozhlasu Zlín.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Dnes s plnými kalíšky vzpomeňte si na zbyšky. Jak už předtím tolikrát, udělám to i já rád. Schovejte si námitku proti mému přípitku. Vždyť mám dar a pokud chcete, i vy si ho užijete. Nezavdává důvod k hněvu, píseň k tanci nebo zpěvu. Zasloužím si obdivu za svůj výběr z archivu. Ano, je přesně tolik hodin, kolik právě je. A to je ten správný čas pro srdcovky Zdeňka Junáka.
3: Český rozhlas Zlín. Srdcovky.

0: Nuž, moji milí posluchači, vítejte v srdcovkách Zdeňka Junáka. Dneska máme středu 20. května roku 2026. Brně máme hezky, nakonec má být hezky, dokonce jsem se dočetl, že ke konci tohoto týdne se mají vtrhnout vůbec jako do střední Evropy. Tyhle ty bych řekl, no jak se tomu řekne, tropická vedra. No, takže se možná ohřejeme a bude to nádherné. To uvidíme. Dneska mají svátek Zbyškové, takže všem Zbyškům, Zbyněčkům, nebo jak jim říkáte, všechno nejlepší, oslavili jsme vás Zbyškové taky v úvodní básničce. A já už tady mám první přáníčko z webového formuláře a to zní takto. Chtěla bych vás poprosit o zahrání písničky pro našeho tatínka, pana Ladislava Sedláčka a poděkovat mu za jeho lásku, starostlivost a hezké chvíle. Ať je stále veselý, ať má radost ze života a nic ho nebolí. Za všechny děkuje dcera Dáša s rodinou. Milá Dášo, to víte, že rád vám zahrají pro vašeho tatínka, takže ať je pořád veselý a mlád, tak je tady Karel Gott a on má na to radu být stále mlád.
1: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Být stále mlád, zpíval Karel Gott, ale já vám tedy řeknu, já bych nechtěl být stále mlád. My jsme hráli hru, jmenovalo se to, no, já si vzpomenu čas, já jsem tak dneska, ten počítač mě raní tak vyhodil, že prostě si tohleto. No, přátelé, mám tady pro vás připravený takový krásný příspěvek. Pamatujete si, jak se doma hrávalo pekseso? Karty byly rozložené, po stole byly takový čtverečky s obrázkem, to byly dvojce ty obrázků a kdo měl lepší paměť, ten vyhrával. Pro Pavla Hanzela z Opavy začala tahle dětská hra úplně stejně, jenže u něj nikdy neskončila. Dnes je Pavlu Hanzelovi 52 let a vlastní 9400 pexes, pravděpodobně třetí největší sbírka na světě. Pavel Hanzel začínal jako malý kluk. Měl krabici, kam si pexesa dával a s rodiči hrával každou sobotu a neděli. V roce 2008 dokonce založil klub sběratelů pexes. Vůbec první pexeso vymyslel v roce 1965 pan Zdeněk Princ pro nakladatelství ČTK Pressfoto. Motivy si vypůjčil z tehdy velmi populárního filmu Poklad na Stříbrném jezeře. A právě tahle úplně první sada Pavlu Hanzelovi ve sbírce stále chybí. Neroztříhaná existují v celé republice pouze tři. Že je pexeso pořád živá hra, dokazuje i to, že se ve Frýdku Místku každoročně hraje mistrovství republiky. Tak, taky ptám se, kdy jste si naposledy zahráli pexesovi? Já tedy už dávno ne, protože jak vyrostla vnoučata, když byla malá, tak jsme to hrávali téměř každý den, ale jak vyrostla, tak teď už ne. A já už vám pouštím písničku a vzpomenu si, co jsem to chtěl říct za tu divadelní hru.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Kochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Dali byste si Broln, tedy brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů? Není problém, a to v každém pátečním vydání pořadu Na pěknou notečku. V květnu se společně vracíme na únorový koncert rozhlasové přehlídky Barevný zpívající svět Jaromíra Nečase. S orchestrem si zaspívali například sestry Juračákovi, Kamila Tomšejová, Michal Janošek, Saša Pokorná, Martin Ňorek, František Černý, Lucie Fabišíková, Petr Mička, Pavel Ptáček, Aleš Smutný nebo třeba pěvecký bard Jaroš Hrbáč. Takže přátelé, těším se vždy v pátek 19. hodině nebo kdykoliv i zpětně na našem webu či aplikaci Můj rozhlas. Váš notečkový Jaroslav Kneisel.

0: Skupina Olympik, Okno mé lásky a já tedy, když dovolíte, moji milí posluchači, ještě se vrátím k té písničce Karla Gotta Být stále mlád. Já jsem totiž chtěl mluvit o tom, že bych nechtěl být stále mlád, protože my jsme hráli divadelní hru Věc Makropulos. Na to jsem si nemohl vzpomenout. A tam je hlavní představitelka Emilie Márty, která je mladá. No a teďkom, jak se střídají kolem ní všichni ti partneři, kteří umírají, že ona pořád žije, takže nechtěl bych být stále mlád. Ne. No a už tady mám přáníčko z webového formuláře a to zní takto. Dobrý den, chtěla bych jen tak pro potěšení zahrát písničku. Pokud to půjde, budu ráda a moc vám děkuji. Naďa Vávrová. Milá paní Naďo, to víte, že to jde. Musíte mi napsat a když mi takhle hezky napíšete, samozřejmě, že vám zahraju. Ale mám tady ještě jedno přáníčko z mailové adresy a to zní takto. Prosím o zahrání písně pro taťku Jana Tesaře jako poděkování, že si mě s mamkou vzali do pěstounské péče. Mám ho moc ráda a posílám velkou pusu. Děkuji, Leona Pejchalová. Milá paní Leono, to víte, že rád splním i vaše přáníčko, takže přáníčka byla vyslovena. Přejete si písničku, už je tady Josef Laufer a s Bohem lásko, já jedu dál.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.

písničku už

právě mi kamaráde trnou.

0: Karel Zik dospíval písničku Máš chuť majoránky a já už mám pro vás připravenou středeční indicii do celotýdenní hádanky Kdo, kdy, kde. Jen připomínám, že tuhletu hádanku pro vás každý týden připravuje editor Českého rozhlasu Brno Miloš Šenkýř. To hádání spočívá v tom, že každý všední den od pondělí do pátku vám přečtu jednu indicii, vy pak v pátek to vše cíčko dáte dohromady, promyslíte, proškrtáte, potrhnete, sečtete a z toho vám vyjde výsledek. A ten mi prosím pošlete na mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz. Do předmětu napište heslo soutěž a hlavně nezapomeňte připojit vaši korespondenční adresu, protože z vás, co uhodneme správně, pak vylosujeme jednoho šťastného výherce, který jako cenu obdrží knihu s názvem Kapradiny. Tak, středeční indicie tedy zní: Můj bratr byl starší, ale byli jsme propojeni jako dvojčata. Dokonce jsme později měli dvojdům. Opakuji středeční indicii. Můj bratr byl starší, ale byli jsme propojeni jako dvojčata. Dokonce jsme později měli dvojdům. Tak to byla středeční indicie a už vám pouštím krásnou písničku.
1: Český rozhlas Zlín. Srdcovky.

0: Písnička dozněla, já se dívám na hodiny, za 3 minuty bude 9:45 a já tady mám ještě jedno přáníčko z mailové adresy a to zní takto. Prosím o písničku pro mého manžela Karla z Vyškova, jen tak pro radost a poděkování. Letos spolu budeme už 35 let a pořád je to člověk, na kterého se můžu spolehnout. Každé ráno mi vaří kávu a nikdy nezapomene koupit moje oblíbené větrníky. Posílá manželka Alena. Milá paní Alenko, rád vám zahrají k vašemu výročí a samozřejmě ta písnička není jen pro manžela, ale taky pro vás, protože těch 35 let žijete spolu a já vám do dalších let společně prožitých ještě přeji taky dlouhá společně prožitá léta tedy a hlavně pevné zdraví a hodně, hodně štěstí. Vybrala jste si písničku, tedy nevybrala, ale já vám ji vybírám, zaspívá vám Pavol Habera, Je to o hvězdách.
1: Český rozhlas Zlín,

0: Tak to byl Art Garfunkel, který zdárně dovedl dnešní srdcovky do svého cíle s datem 20. května 2026. Ale jakým je dobrým zvykem, než se rozloučíme, ještě vám zopakuji středeční indicii do celotýdenní hádánky Kdo, kdy, kde. Můj bratr byl starší, ale byli jsme propojeni jako dvojčata. Dokonce jsme později měli dvojdům. Tak to byla středeční indicie, ale nebojte se, ještě bude čtvrtek a potom pátek, takže určitě budete vědět, o co se jedná. No a ještě vám připomínám, moji milí, že rád plním vaše přáníčka, rád vám posílám písničky, ale pokud chcete nějakou konkrétní, musíte mi to dát vědět. A nejlépe, když nechcete psát, tak když mi to namluvíte svým hlasem na telefonní záznamník s číslem 737 250 358, záznamník je vám k dispozici non-stop, nebo na e-mailové adrese srdcovky@rozhlas.cz a nebo taky přes webový formulář, který najdete na našich webových stránkách brno.rozhlas.cz nebo zlín.rozhlas.cz. No a pokud chcete zařadit vaši konkrétní písničku v konkrétní den, prosím, pište mi nebo volejte mi v dostatečným předstihu. Takže to je pro dnešek všechno. Mějte se moc a moc hezky a zítra už bude čtvrtek a já se na vás hned po 9. hodině budu opět těšit. Naschledanou.
1: Český rozhlas Zlín. Srdcovky.

Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí, po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.

0: Bylo 10 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Modernizované koupaliště se ve Valašském Meziříčí otevře na konci května. Zlínské středisko Astra dnes oslaví Světový den včel. Policie v Brně o víkendu nasadí do ulic antikonfliktní tým kvůli sjezdu sudetských Němců. Dnes bude v regionu převládat oblačnost, zpočátku menší, později přibude. Na teploměru nám měříme až 23 stupňů. Matěj Neradilek je s vámi u zpráv Českého rozhlasu Zlín. Hezké dopoledne. Koupaliště ve Valašském Meziříčí se po rekonstrukci otevře návštěvníkům na konci května. Termín slavnostního zahájení sezony oznámila meziříčská radnice. Město za 50 milionů korun opravilo stávající plavecký a rekreační bazén, včetně dětského brouzdaliště. V den slavnostního otevření bude vstup do areálu zdarma, dodává mluvčí města Jakub Mikuš.
2: Pevnostní tlakové zkoušky dopadly na jedničku a bazény jsou napuštěné, takže není na co čekat. Sezónu zahájíme slavnostním otevřením už v sobotu 30. května a věříme, že potrvá co nejdéle. Brány koupaliště se v tento den otevřou o 9 hodin a vstup bude zdarma do naplnění okamžité maximální kapacity.
0: Dům dětí a mládeže Astra ve Zlíně dnes nabídne osvětový program ke Světovému dni včel. Akce potrvá do 17 hodin. Návštěvníci se mohou těšit na besedu s odborníkem, ukázku včelstva i tvoření tematických dekorací. Na bezpečnost v brněnských ulicích dohledne o nadcházejícím víkendu více městských a především státních policistů. Pohlídají především chystaný sudetoněmecký sjezd na výstavišti a taky nejméně 8 nahlášených protestních akcí ve městě. Část lidí i politiků sjezd považuje za provokaci a zneuctění památky obětí druhé světové války. Organizátoři to odmítají s tím, že jim jde o smíření. Plánovaná opatření shrnuje ředitel jihomoravské policie Leoš Tržil.
3: Bezpečnostní opatření budou zapojeni všichni policisty uniformované policie, to znamená služba dopravní policie, pořádkové policie i cizinecké policie, samozřejmě služba kriminální policie.

0: policie a vyšetřování. Budou využiti kolegové, kteří jsou speciální vyškoleni z hlediska antikonfliktního týmu.
1: Sjezd sudetských Němců je součástí festivalu Meeting Brno. Ten začíná zítra pietním setkáním na hlavním nádraží v 17 hodin, odkud odjížděly transporty lidí do koncentračních táborů. Pacient s podezřením na nákazu ebolou míří do Česka. Má přiletět v podvečer, speciální tým ho přiveze v izolačním boxu do fakultní nemocnice Bulovka. Českému rozhlasu to řekl ministr zdravotnictví za hnutí ANO Adam Vojtěch. Zdůrazňuje ale, že nemocnice Bulovka je na vysoce nebezpečné nákazy specializovaná a i kdyby se nákaza u muže projevila, tak šíření nemoci nehrozí.
2: Skutečně riziko nějaké šíření eboly v České republice je nulové pro veřejnost. A uvidíme samozřejmě, jak ten stav toho člověka bude vyvíjet. Bude hospitalizován na Bulovce v rámci té karanténní doby, která je zhruba 3 týdny. A pokud se ukáže, že skutečně nakažen není, tak bude propuštěn.
1: Muž je americký lékař, který léčil pacienty s ebolou v Ugandě. Podle Adama Vojtěcha u něj není nákaza potvrzená, nemá ani příznaky a o jeho přijetí požádali Američané.
3: Počasí.
1: Dnes očekáváme ve Zlínském kraji z rána krátce i slunečno, postupně počasí s větší oblačností, odpoledne i s výskytem přeháněk, povane slabý proměnlivý vítr anebo vítr severních směrů. Nejvyšší teploty dnes vyšplhají na 20 až 23 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Na dálnici D1 mezi 235. a 259. kilometrem ve směru na Ostravu se pohybuje pomalu jedoucí vozidlo údržby. Dnes zde totiž provádí sečení trávy v okolí komunikace. Pohodovou jízdu naším krajem přeje Český rozhlas Zlín. A teď už je tu dopolední vysílání a Silvie Pospíšilová.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Je středa 20. května, jsou 4 minuty po 10. a právě posloucháte Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Zlín. A hned v úvodu si dáme malé edukační okénko. Dnes je Mezinárodní den včel. Tento malý tvor je naprosto fascinující. Tak například včely létají rychlostí až 25 km v hodině a mávají křídly až 200krát za sekundu. Proto ten bzukot. A věděli jste, že včela za svůj život vyprodukuje jen půl čajové lžičky medu? Proto bychom si tohoto produktu měli vážit. No, řekněte, milí posluchači. Nezaslouží si včely náš obdiv a respekt? Med bude i jednou z ingrediencí dnešního receptu. Pečené kuře s čočkou na medovo-hořčičné marinádě. To zní lákavě. A právě tenhle recept vám budeme servírovat ve středečním dopoledni. Teď je čas na písničky. Za celý tým Českého rozhlasu Zlín vás zdraví Silvie Pospíšilová.
3: Český rozhlas Zlín.

Otevíráme rozhlasovou kuchyni a dnes budeme připravovat šťavnaté pečené kuře. Kdo by ho neměl rád? V tomto receptu se peče spolu s čočkou, zeleninou a jemnou medovo-hořčičnou marinádou. Vznikne tak syté, ale zároveň poměrně lehké jídlo, které vám bude chutnat i druhý den. Budete potřebovat 1 celé kuře, 2 menší mrkve, 2 stonky řapíkatého celeru, 1 červenou cibuli, hrst čerstvé šalvěje, hrst nasekané petrželky, 2 lžičky uzené mleté papriky, 2 lžíce hrubozrnné hořčice, 1 lžíci medu, 2 lžíce másla, 2 lžíce olivového oleje, 2 bobkové listy, 200 gramů černé čočky, 100 ml portského vína a 250 ml drůbežího vývaru. No a sůl na dochucení. A protože je toho moc, tak ještě jednou zopakuji. 1 celé kuře, 2 menší mrkve, 2 stonky řapíkatého celeru, 1 červenou cibuli, hrst čerstvé šalvěje, hrst nasekané petrželky, 2 lžičky uzené mleté papriky, 2 lžíce hrubozrnné hořčice, 1 lžíci medu, 2 lžíce másla, 2 lžíce olivového oleje, 2 bobkové listy, 200 gramů černé čočky, 100 ml portského vína, 250 ml drůbežího vývaru a sůl. Nejprve si připravte zeleninu. Mrkev očistěte a nakrájejte na silnější proužky. Řapíkatý celer na malé kostičky a cibuli na tenké půlměsíčky. Lístky šalvěje i petrželku nasekejte najemno. Kuře pořádně osolte i uvnitř. V misce promíchejte uzenou papriku, 1 lžíci hořčice, med a máslo. Vzniklou směsí kuře důkladně potřete ze všech stran. V pekáčku rozehřejte olivový olej a cibuli na něm krátce opečte, dokud nezesklovatí. Poté přidejte mrkev, celer a bobkové listy a asi 5 minut vše restujte, aby se zelenina rozvonila a lehce změkla. Do směsi přisypte propláchnutou čočku, zalijte portským vínem a následně i drůbežím vývarem. Nakonec přidejte nasekanou šalvěj. Kuře položte na čočku do pekáčku, přiklopte poklicí nebo alobalem a vložte do trouby předehřáté na 170 stupňů. Pečte přibližně hodinu, dokud maso nezměkne. Poté pekáček odkrýte, zvyšte teplotu na 220, kuře přelijte výpekem a ještě asi 10 minut dopečte, aby získalo zlatavou barvu. Poté vyjměte z pekáčku a nechte krátce odpočinout. Do čočky vmíchejte nasekanou petrželku, přidejte zbývající lžíci hořčice a podle potřeby dosolte. Servírujte s rýží nebo vařeným bramborem. Dobrou chuť!

0: Poznejte, jak žila rodina mlynáře před 100 lety. Jak stolovali, žili, pracovali. Ve Válcovém mlýně v Šumicích je tento zážitek ještě umocněný tím, že současní majitelé, manželé Pipalovi, tak dávají nahlédnout do vlastní rodinné historie. Život mlynářů i unikátně dochované interiéry s technologií vodního válcového mlýna představím v reportáži z cyklu Mezi kopci a loukami Zlínského kraje už ve středu před 15:30 odpoledne. Těší se na vás Markéta Macháčková.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Zlín. Rádio vašeho kraje.

0: No jo, láska bláznivá. Ta občas dokáže zamotat hlavu. Dospívala Bára Basiková. Máme téměř 22 minut po desáté a my jsme rádi, že jste si jako společníka vybrali Český rozhlas Zlín. Za chvíli zamíříme do geometrického středu Česka. Kde ho najdeme? To nám v rubrice Co v učebnicích nebylo, prozradí Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že geometrický střed České republiky se nachází v obci Číhošť v okrese Havlíčkův Brod? Pokud byste si mapu naší země vystřihli z papíru a pak ji chtěli napíchnout na tušku tak, aby byla v rovině, museli byste se trefit hrotem právě do Číhošti. Obec, v níž žije zhruba 305 obyvatel, je ale známá hlavně příběhem z doby komunistické totality. Na jeho počátku byla zpráva o zázraku, kdy se na oltáři tamního kostela údajně sám od sebe pohnul kříž, na jeho konci pak mučednická smrt faráře Toufara, kterého kvůli nařčení z podvodu utírala státní bezpečnost. Nároky na to, že jsou středem Česka, by mohlo vznášet více míst. Třeba Golčův Jeníkov v okrese Havlíčkův Brod. Pokud byste kolem republiky obsali sférický obdélník, z východu a ze západu by jej vymezili poledníky, ze severu a z jihu pak rovnoběžky krajních bodů Česka. Golčův Jeníkov by se nacházel na průsečíku jeho úhlopříček. V Kouřimi v okrese Kolín je pak takzvaný astronomický střed Česka, potažmo celé Evropy. Ten leží na průsečíku 15. poledníku a 50. rovnoběžky a počítají se z něho okamžiky astronomických úkazů.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: My máme rádi vás, milí posluchači. Máme minutku po půl jedenácté. Za kulturní pozvánkou se vydáme do Kunovic na Uherskohradišťsku. Tam totiž připravují další ročník Jízdy králů. Co všechno o víkendu v Kunovicích pro návštěvníky chystají, to se dozvíte hned po písničce.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Zlín.

0: Pokochat se krásnými kroji, koňskými spřeženími nebo si užít hudbu a dobré jídlo. To budou moci všichni, kteří zavítají na jízdu králu do Kunovic na Uhersko-Hradišťsku. A já už mám na telefonu paní místostarostku města Martinu Kozelkovou za ANO. Zdravíme do Kunovic.
1: Dobrý den a děkuji za možnost prezentovat kunovskou jízdu králu všem posluchačům rozhlasu.
0: Paní místostarostko, prozraďte nám. V Kunovicích vás čeká velmi náročný víkend. Kdy celá sláva odstartuje?
1: Celá ta sláva startuje už tento pátek odpoledne 22. května a začíná uctěním památky všech osobností jízd králů, které nám v předchozích letech nás opustili, kde vlastně královská družina pokládá na jejich hroby kytice a věnce a vzpomínáme na naše přátelé a kamarády, kteří nám v předešlých letech s jízdou králů pomáhali.
0: To je moc hezké. Co nabídne návštěvníkům ještě dál ten páteční program? Pojďte prosím vybrat alespoň některé akce.
1: Vyberu ten páteční, určitě stojí za zmínku taková ta aktivita pro veřejnost, což je vernisáž výstavy obrazu Martina Vavrise, na kterou nám potom naváže večerní slavnostní pořad, který se jmenuje Slovácko v srdci. Je to komponovaný pořad a je věnovaný předávání královské koruny. Také je věnovaný 30. výročí znovu obnovení jízdy králu a 15. výročí zápisu jízdy králu na prestižní seznam UNESCO.
0: No, v Kunovicích se nudit nebudete. I sobota bude určitě nabitá zážitky. Na co byste naše posluchače pozvala?
1: Na sobotu bych vás velmi ráda pozvala na projížďky formanskou jízdu, která vlastně odlišuje tu naši kunovskou jízdu od ostatních jízd králů. Je to slavnostní defilé zápřahů, povozů a koní, které vlastně projíždí v takovém dlouhém průvodu Kunovicemi. V letošním roce se ho bude účastnit pomyslně i císař Josef II. A to proto, že vlastně v roce 1771 Josef II. Pobýval na kunovské faře a v tu dobu ho doprovázeli jezdci Banderia a od té doby je datována kunovská jízda králů. Mimo jiné máme spoustu výstav, máme spoustu vernisáží, dětský pořad folklorních souborů dětských, no a večer opět na areálu jízdy králů máme slavnostní pořad, který se jmenuje Tóny královské, kde se nám představuje už nový král s královskou družinou.
0: Vrcholem bude samozřejmě nedělní jízda králů. Kdy mají návštěvníci do Kunovic dorazit, aby nepřišli o to nejlepší?
1: No, dorazit v brzkých hodinách doporučuju. Jezdcům k ním domů na jejich dvory vlastně majitelé koní přivezou ty koně třeba mezi 5. a 6. hodinou ranní, takže kdo chce vidět nějaké zdobení, tak určitě už v 6-7 hodin by měl být u některé z těch rodin. Nicméně, kdo už chce ty koně vidět v plné kráse, tak o 8:45 mají řazení před panským dvorem, kde vlastně se vydávají na svou cestu. Nejprve jdou na žehnání pod kostel k panu faráři, který požehná celé té jízdě. Potom asi v 9:30 by měli požádat tatínka a rodiče nového krále o povolení, zda jim krále vydají. A poté směřují po 10. hodině k radnici, kde žádají ještě pana starostu o povolení jízdy králu, o to, zda mohou vjet a zda mohou i taky vybírat na krála chudobného prostřednictvím jejich vtipných vyvolávek.
0: Můžete nám prozradit, kdo bude letos králem?
1: Letošní král se jmenuje Cyril Hlaváček. Je to žák 4. třídy, Cyrilkovi je 10 a je to spolužák Patrička Libosfára, který vlastně mu letos tu pomyslnou královskou korunu předává. Takže jsou to spolužáci. Cyrilek je velmi šikovný mladý folklorista, hraje v cymbálových muzikách, je výborný verbíř, tanečník a úžasný zpěvák.
0: Pojďte ještě závěrem shrnout, kdy víkendový program v Kunovicích začne a na kterých místech města se odehraje.
1: Takže víkendový pořad začíná v pátek odpoledne, 17.30 vernisáží na Panském dvoře. Celý víkend se budou jednotlivé kulturní pořady, vystoupení, vernisáže, výstavy a všechno odehrávat jednak na areálu Jízdy králů, na nádvoří Panského dvora a v okolí radnice a městského úřadu. Budou zde vnitřní vystoupení, venkovní vystoupení, budou zde výstavy, vystupují zde soubory naše kunovské, ale máme i zahraniční nebo naše sousední okolní. Pozvané jsou taky soubory z Hluku a z Vlčnova, což jsou naše kamarádské Jízdy králů. A Jízda králů končí v neděli odpoledne v 16.30, kdy vlastně jezdci u kulturního zařízení Pálenice předávají svého krále už rodičům a tím je jízda ukončena.
0: Do Kunovic na Jízdu králu nás pozvala místostarostka města Martina Kozelková. Moc děkujeme a ať se ta velká sláva u vás vydaří.
1: Děkujeme a těšíme se na všechny.
2: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi. Slyšíme.

0: Za 14 minut už bude 11. Posloucháte Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Zlín. Každému z nás se občas stane, že na nějaké to ovoce či zeleninu zapomeneme v lednici a to pak putuje nevyužité do kompostéru. Ale víte, že i povadlý salát má ještě naději na oživení? Babské rady nám prozradí fígle, díky kterým může být každá hlávka svěží, křehká a lákavě zelená.
1: Babské rady.
2: Hlávkový salát je nutričně bohatá zelenina tvořená z 95% vodou, ideální pro hydrataci organismu a redukční diety. Obsahuje významné množství kyseliny listové, vitamínu A, C a minerálů. Jeho konzumace podle odborníků sklidňuje nervovou soustavu. Pokud salát nesklízíte na vlastní zahrádce, může se tomu kupovanému stát, že velmi brzy povadne. Původní křupavost mu vrátíte tak, že ho před použitím osprchujete studenou vodou a vložíte ho na 15 minut do lednice. Na prodloužení čerstvosti funguje i to, když mu dole odkrojíte kus stonku, položíte ho na řezu na talířek s vodou a opět vložíte do chladu ledničky. Pokud budete vodu denně vyměňovat, celá hlávka salátu zůstane čerstvá o několik dní déle. Při zpracování hlávky salátu ho nikdy nekrájejte, ale postupně odebírejte jednotlivé vrchní listy.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou. Český rozhlas Zlín.

Vy taky nikam nechoďte. Dopolední vysílání Českého rozhlasu Zlín je ve své polovině a já doufám, že si nenecháte ujít ani druhou hodinu. Pozvání do poradny pro zdraví přijala lékařka kožního oddělení Uherskohradišťské nemocnice Nikola Macková. Povídat si budeme o znamínkách. A prostor bude i pro vaše dotazy, tak zůstaňte s námi.

Sedmikrátky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrátky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radiotika.cz.

0: Bylo 11 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: V Otrokovicích se uskuteční mistrovství Moravy a Slezska Majoretek. Žáci základní školy Štefánikova v Bojkovicích mohou využívat novou venkovní učebnu. Ministerstvo zdravotnictví plánuje navýšit platby za státní pojištěnce. Dnes bude v regionu převládat oblačnost, zpočátku menší, později přibyde. A na teploměru naměříme až 23 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín s Matějem Naradilkem. Vítejte u nich. Otrokovice budou o víkendu hostit mistrovství Moravy a Slezska v majoretkovém sportu. Na Baťově i ve sportovní hale střední průmyslové školy se utká přibližně 500 soutěžících všech věkových kategorií. Týmy majoretek se představí při přechodovém defilé i v pódiových choreografiích. Podle mluvčí města Lenky Vaculové jsou obě disciplíny přístupné veřejnosti.
2: Soutěž nabídne vystoupení malých dětí, juniorek i dospělých majoretek v kategoriích miniformací i velkých skupin. Nejlepší týmy postoupí na mistrovství České republiky do Poděbrad s možností následné nominace na mistrovství Evropy v italském Turíně.
0: Novou venkovní učebnu dokončili v základní škole Štefánikova v Bojkovicích na Uhersko-Brodsku. Žáci tam budou mít především možnost učit se pracovní vyučování a dílenské práce. Využít se ale dají i pro výuku ostatních předmětů. Učebna v Bojkovicích vznikla ve školní zahradě. Její vybavení nám popisuje ředitelka školy Dagmar Špalková.
3: Jsou tam výškově nastavitelné stoly, které jsou udělány z velmi odlečených materiálů, aby s nimi mohli manipulovat i děti. Jsou pojízdné na kolečkách, aby se mohly skládat různé sestavy, buď pro jednotlivce nebo pro skupinky. Součástí učebny je interaktivní multidotykový displej, kdy je to zejména pro ty dílenské práce, kde jim pustíme ten návod a oni vlastně na základě toho pracují.
0: Ministerstvo zdravotnictví chce od příštího roku navýšit platby za státní pojištěnce. Těmi jsou například děti, seniori nebo nezaměstnaní. Slibuje si od toho to, že systém veřejného zdravotního pojištění už nebude v deficitu. O částce ale s ministerstvem financí ještě jedná.
4: Dohoda se blíží a valorizace musí být poměrně signifikantní, protože skutečně ty peníze v tom systému chybí.
5: Říká ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO. Plánuje ale větší změny, například aby lékaři a nemocnice dostali zaplaceno i za výsledek péče. Podle předsedy Sdružení ambulantních specialistů Zoriana Jojka bude ale obtížné určit hranici úspěšnosti.
6: Ambulantní specialista někdy pečuje o pacienta sám, daleko častěji je ten pacient v péči více lékařů.
5: Systémové změny v dohodovacím řízení chce Vojtěch zavést od roku 2028.

0: Jejich potřebu zmiňují i zdravotní pojišťovny. Zatím jen jednou se všemi lékaři a nemocnicemi dohodli na úhradách sami. Jinak o nich rozhodovalo ministerstvo. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
1: Litva vydala varování před vzdušným nebezpečím a vyzvala lidi, aby se uchýlili do krytů. Zároveň pozastavila provoz na letišti ve Vilniusu kvůli obavám z narušení vzdušného prostoru drony. Varování vyšlo mimo jiné i v budově parlamentu v hlavním městě. Není ale jasné, kde všude v Litvě nařízení vydali. Stíhačka NATO včera sestřelila nad Estonskem údajný ukrajinský dron, uvedla to pobaltská země. Jde o další z řady narušení vzdušného prostoru v regionu uprostřed častých ukrajinských útoků na sousední Rusko.
2: Počasí.
1: Dnes očekáváme ve Zlínském kraji zpočátku slunečnou oblohu. Postupně se počasí změní na spíše větší oblačnost. Odpoledne i s výskytem přeháněk. Povane slabý proměnlivý vítr anebo vítr severních směrů. Nejvyšší teploty se vyšplhají na 20 až 23 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Na dálnici D55 u exitu 56 ve směru na Bzenec havarovalo osobní vozidlo. Na silnici 1/69 ve Vsetíně v ulici Rokitnice je v šetření dopravní nehoda se zraněním. A po zprávách už pokračuje naše středeční vysílání dál. Je s vámi Český rozhlas Zlín.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Skončily zprávy, je krátce po 11. hodině a už za malou chvíli vám nabídneme poradnu pro zdraví. Ve středu jako obvykle se Sylvií Pospíšilovou. Melanom patří mezi nejagresivnější formy rakoviny. Čeho bychom si měli u znamének všímat? Jak často chodit na preventivní prohlídky? Nejen na tyto otázky nám odpoví lékařka Nikola Macková z kožního oddělení Uherskohradišťské nemocnice, která přijala pozvání do studia. Vítejte.
4: Dobrý den, děkuji za pozvání, moc si toho vážím.
3: A vy, milí posluchači, můžete už teď psát své dotazy na adresu studio.zlin@rozhlas.cz anebo nám můžete zavolat. Kontakt do zlínského studia je 221 555 210. Teď je čas na písničku.
2: Český rozhlas Zlín.

0: Posloucháte Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Zlín. Středa patří jako obvykle poradně pro zdraví. Od mikrofonová zdraví Silvie Pospíšilová. Vedle mě už ve studiu sedí kožní lékařka Nikola Macková. Paní doktorko, pojďme na úvod vysvětlit, co vlastně znamínko je a proč se vůbec tvoří.
1: Mateřské znamenko je v podstatě takový zhluk kožních buněk, které jsou tvořené pigmentem, odborně jim říkáme melanocyty, a vznikají jak v důsledku UV záření, tak v důsledku genetiky.
0: Takže člověk se znamínky nenarodí?
1: Některé typy jsou i vrozené, takže ano.
0: Kdybychom chvilku hovořili řečí čísel, kolik přibude ročně pacientů s melanomem?
1: Každý rok bohužel v České republice přibude zhruba 3000 nových případů s maligním melanomem. Dobrou zprávou ale je, že pokud se onemocnění zachytí včas, tak prognóza je velice dobrá.
0: Ale ten čas je tady strašně důležitý.
1: Je to tak, proto prevence by měla být tou nejdůležitější částí pro toho pacienta.
0: Já jenom připomenu, že jsme tady pro vaše dotazy, buď na telefonním čísle 221 555 210, nebo můžete napsat na mail studio.zlin@rozhlas.cz. Paní doktorko, to nejlepší, co pro sebe může člověk udělat, je docházet pravidelně na prevenci, jak už jste zmínila. V jakých periodách by si měl člověk nechat zkontrolovat znamínka?
1: Obecně doporučujeme prevenci jednou ročně. Je jedno, v jakém ročním období. Prevenci provádíme skrz celý rok. Ale jsou typy lidí, kteří by měli chodit na prevenci častěji. A to jsou pacienti, kteří už kožní nádor měli, nebo naopak pacienti, kteří mají nějakou pozitivní rodinnou anamnézu, to znamená, že se u nich maligní melanom vyskytl v rodině. Taktéž pacienti, kteří mají světlý fototyp, lehce se spálí, tak je to rizikovější skupina.
0: A my už tady máme prvního volajícího, já vás poprosím, dejte si sluchátka. Dobrý den, Český rozhlas Zlín.
2: Dobrý den, paní doktorko.
1: Dobrý den.
2: Chtěla bych se zeptat, jak se léčí pásový opar.
1: Pásový opar se obecně léčí antivirotiky. Je dobré si zajet za praktikem, ten vám je napíše.
2: Antivirotiky a nic jako vyčádní mastičky a nic?
1: Tak nějaké mastičky vám může taky doporučit, ale ty tablety jsou důležité taky.
2: A je to moc nebezpečný?
1: Nebezpečné to není, nemusíte se bát, s těma tabletama to zvládnete úplně bez potíží.
2: Ano, tak dobře, děkuji moc krát.
1: Není zač, nashledanou.
0: Tak to nebylo úplně k našemu tématu, ale nevadí.
1: Nevadí.
0: Jaká pozornost by měla být věnována mateřským znamínkám a pihám u dětí?
1: Určitě mateřským znamenkám u dětí by měla být věnovaná rovnaká pozornost jako u dospělých. I když maligní melanom u dětí není moc častý, tak vyskytnout se může. Proto by měli pravidelně děti docházet taky na preventivní kontroly. My doporučujeme, aby rodiče brali děti už od útlého věku, kdy mají nějaké znamenka na ty prevence. Vytvoří si tak zdravý návyk do dospělosti.
0: Je čas na písničku. Kožní lékařka Nikola Macková je naším hostem. Jak takové vyšetření u dermatologa vypadá? Na to se zeptám za chviličku.
3: Poradna pro zdraví s Českým rozhlasem Zlín.

0: Jsme zpátky. Hostem ve středeční poradně pro zdraví je lékařka z kožního oddělení Uherskohradišťské nemocnice Nikola Macková a povídáme si spolu o znamínkách. Paní doktorko, v tom prvním vstupu často zaznělo slovo prevence a vy už v Uherskohradišťské nemocnici máte za sebou letošní akci. Jak byla úspěšná?
1: Poslední akce, která se u nás konala, na ní došlo zhruba 200 lidí a odhalili jsme nějaké kožní nádory. Takže prevence je vážně důležitá.
0: Takže si v podstatě mohli zachránit život, dá se říct.
1: Je to určitě tak. Ono je důležité, jako na ty prevence se i chodit pravidelně, objednat se. Nicméně, kdo nemá kožního lékaře, nebo nějako se k němu nemůže dostat, tak ten otevřený den melanomu je v podstatě pro ně jediná možnost.
0: Mně teď napadá, když člověk má kožního lékaře, je dobré chodit za tím svým specialistou, protože už nás zná a ví, jak se to tělo chová, co kde bylo.
1: Rozhodně ano, pokud kožního lékaře máte, je důležité být sledovaný u něho. Není rozhodné mít jakoby dvou lékařů najednou. Nicméně, pokud kožního lékaře nemůžete sehnat, tak rozhodně tyto věci nebo stany, které se organizují na náměstích, to jsou ty místa, kde pacient takhle může přijít a být vyšetřen.
0: Měli bychom prevenci naplánovat na konkrétní roční období. Je třeba lepší zima, aby se případné ranky po vyoperovaných znamínkách zacelili do toho léta, kdy vystavujeme tělo sluníčku?
1: Není to zcela rozhodné, my se na roční období moc nevážeme. U nás probíhají prevence v průběhu celého roku, bezplatně, takže není to až tak důležité vázat se na roční období. Nicméně pokud máme nějaké znamenko, které není podezřelé z nádoru, ale v čase by mohlo vzniknout něco z něho, takže je nějaké rizikovější, podezřelé, ale úplně nevypadá jako melanom, tak na tu excizi klidně můžeme počkat. To znamená, to odstranění se klidně může udělat na podzim nebo na zimu, kdy je to pro toho pacienta komfortnější. Pokud ale se jedná o znamenko, které je podezřelé, či už se jedná o maligní melanom nebo jiný kožní nádorek, tam čekat nebudeme a excize se provádějí i v průběhu jakoby léta.
0: Čemu mám věnovat pozornost já, co by laik? Existuje nějaká pomůcka, jak taková zlobivá znamínka rozpoznat?
1: Určitě ano. Rozhodně bych doporučovala si to i jakoby prohlédnout na internetu. Je takové pravidlo ABCDE, protože když to člověk vidí, přece je to jenom jiné, než když to jenom slyší. A je to vlastně z anglických slovíček a jejich zkratek. A A znamená v podstatě asymetrii ve tvaru, B znamená nepravidelný okraj, C znamená změnu barvy, D znamená velikost, to znamená větší průměr než je 6 mm a E znamená evoluci, to znamená vývoj v čase, to znamená nějaké krvácení, svědění znamenka, růst, změna.
0: Když kožní lékař vyhodnotí to znamínko jako riziko a řekne musí ven, jak takový zákrok probíhá, jak dlouho trvá?
1: Je to velice rychlé, bezbolestné, pacient přijde, podepíše informovaný souhlas, následně se lokálním anestetikem znecitliví dané místo, aby pacient necítil bolest. Jediné, co cítí, je takové štipnutí, tlak při infiltraci toho anestetika. Následně už necítí nic. Vyřežeme to. Následně se vzorek odesílá na histologické vyšetření. Zašije se to stehama. Stehy se vytahují v průběhu zhruba 2 týdnů.
0: Za jak dlouho má pacient zprávu o tom, zda to znamínko bylo v pořádku nebo ne?
1: Histologické vyšetření zhruba trvá tak do 2 týdnů. Je to dle vytíženosti pracoviště. Všade to bývá různě.
0: Kožní lékařka Nikola Macková odpovídá na moje otázky a je tady i pro ty vaše. Buď na čísle 221 555 210 nebo na mailu studio.zlin@rozhlas.cz. Tak toho využijte.
2: Říkají jí strnčí máma. U sebe doma v Osvětimanech na Uherskohradišťsku se totiž často musela postarat o zraněná nebo opuštěná mláďata lesní zvěře, která by bez péče člověka nepřežila. Markéta Rebrošová zachraňuje srnčata před sečí, je pilotkou dronu a jako myslivkyně sází na osvětu. Na to všechno přijde řeč už 21. května. Naslyšenou se těší Markéta Macháčková.
3: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Výlet Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: Posloucháte Český rozhlas Zlín a poradnu pro zdraví. O znamínkách si povídám s kožní lékařkou Nikolou Mackovou z Uherskohradišťské nemocnice. Paní doktorko, když se do znamínka škrábnu, musím hned k lékaři nebo stačí útvar pozorovat, jestli na něm nejsou nějaké další abnormality, jestli se nemění?
1: Záleží. Když je znamenko předtím, než se do něho škrábnete, klidné, bez změny, stačí jenom pozorovat. Ideálně dezinfikovat, aby se tam nechytla nějaká bakterie, nějaká infekce. Následně včas se objednat k lékaři, aby to vyšetřil. Pak, ale kdyby náhodou to znamenko krvácelo dlouhodobě, nehojilo se, to může být známka kožního nádorku. To znamená, že to vyšetření by mělo být provedeno co nejdříve.
0: Jsou znamínka, která jsou vystouplá a člověku vyloženě zavazí, vadí mu, ať už sedřou o prádlo nebo jsou v hlavě. Je lepší si je nechat preventivně vyoperovat?
1: Dost záleží, o jaké znamenko, které je takhle iritováno, se jedná. Protože když se jedná o nějaký intradermální znamenko, které je bez nějakého výrazného pigmentu, jsme schopni ho odstranit bez stehu, z povrchu kůže, je to zcela bezpečné, zahojí se to drobnou bělavou jízvičkou, tak téměř nepatrnou. Když se ale jedná o znamenko, které je nějaké větší, které by mělo být vyšetřeno histologií s pigmentem, pak je tam jako ta klasická jízva, která není úplně taky jako příjemná. Ono se někdy myslelo, že ta mechanická iritace zvyšuje riziko vzniku maligního melanomu. Dnes už tomu tak není a spíše pacienti to dělají preventivně, protože jim to věci vadí, než že bychom se báli, že by z toho vznikl v čase nějaký nádorek.
0: Já jenom zopakuju číslo k nám do studia 221 555 210. Některá znamínka, jak už jsem řekla, jsou vystouplá a jiná jsou plochá a někdy bývají i hodně velká. Jsou jedna nebezpečnější než druhá, nebo se to nedá říct?
1: Obecně se to říct nedá. Často pacienti si myslí, že ta vystouplá jsou více riziková. Není tomu úplně tak. Častěji se setkáváme s tím, že právě ty plochá jsou více riziková.
0: A jak takové ploché znamínko odstraníte? Ono to kolikrát zabírá velkou plochu na části těla?
1: Pokud je to ploché znamínko tam a je to s pigmentem znamínko, co bývá, tak jediná možná cesta je vlastně klasická excize, to znamená vyříznutí.
0: Když půjdeme k ohroženým skupinám, muži versus ženy, staří versus mladí, kdo je ohroženější? Jaké jsou skupiny?
1: Ohrožení jsou určitě pacienti, kteří už v minulosti nějaký kožní nádorek měli. Bohužel těchto lidí stále přibývá. Dále to můžou být pacienti, kteří jsou na nějaké imunosupresivní terapii. Dále to můžou být také pacienti, kteří mají pozitivní rodinnou anamnézu, to znamená, že v jejich rodině se už nějaké kožní nádorky vyskytly. Tam radíme jakoby pravidelně chodit na prevence a i když nově diagnostikujeme někomu maligní melanom, tak upozorňujeme pacienty, aby rodinné příslušníky zvali na ty kontroly také.
0: Takže to je dědičná záležitost?
1: Může být.
0: Které typy jsou náchylnější pro tvorbu znamínek? Většinou zrskové bývají celý obsypaní.
1: Je to tak. Určitě ty světlejší fototypy, fototyp 1, 2, bývají více rizikové, spíše tou četností znamének, ale zase nelze úplně obecně říci, že vyvinou spíše maligní melanom. Ale jsou u nich rizikovější jakoby jiné kožní nádorky, spíše bazaliomy.
0: Já, když jsem se připravovala na náš rozhovor, tak jsem si vyčetla, že přítomnost 50 až 90 pigmentových mateřských znamínek zvyšuje vznik maligního melanomu až dvakrát. Dá se tedy říct, že jakýkoliv počet pod 50 je v pořádku?
1: Nedá. Obecně my máme i pacienty, které na sobě nemají skoro žádné znamenka a i tak mají maligní melanom, kterým byl diagnostikován. Takže není to úplně obecně tak. Možná, když je ta četnost těch znamenek vyšší, je tam vyšší riziko, ale jinak obecně to neplatí. I pacienti, kteří mají málo znamenek, by měli pravidelně docházet na ty kontroly.
0: Bez pardonu.
1: Je to tak.
0: Říká host poradny pro zdraví kožní lékařka Nikola Macková, která je tady pro vaše dotazy. Třeba právě na čísle 221 555 210.
2: Volejte studio Českého rozhlasu Zlín 221 555 210.

0: Dospívala první dáma české hudební scény Marie Rotrová a my jsme zpět. S lékařkou Nikolou Mackovou si povídám o znamínkách. Paní doktorko, je pravdou, že opakované spálení sluníčkem v dětství nebo v dospívání nám to může spočítat v dospělosti právě melanomem, že si toto tělo uloží v sobě?
1: Je to tak. Rizikovější než kumulativní dávka UV záření je bohužel jednorázové nebo vícečetné spálení během dětství. Často se setkáváme ještě s tím, že rodiče děti nenatírají opalovacími krémečky a spálí se do puchýřů. Vidíme to každý rok v ambulanci.
0: To se mi ani nechce věřit.
1: Je to tak. A jsou to i malé děti, takže bohužel.
0: No, já vlastně ani nevím, zda dnes ještě lidé chodí do solárka. Je i solární studio pro znamínka nebezpečné?
1: Rozhodně ano. Není podstatné, zdali se jedná o zdroj umělého UV záření, nebo je to přirozené ze sluníčka. Ta podstata je stejná, je to karcinogen. Takže určitě my jako dermatovenerologové neodporučáme chodit do solárií. Rovnako by se měli mít na pozore pacienti i při úpravě gelových nehtů, protože i to jsou UV lampy.
0: Takže když dámy chodí na nehty, aby byly krásné a přitažlivé,
1: tak je to trošku rizikové, je to tak.
0: To jsou věci. Paní doktorko, když histologie odhalí, že ve znamínku už začalo nějaké bujení, co se s pacientem děje dál? Jaká bude léčba?
1: Velice to záleží, jak včasně je znamenko zachycené, ten nádorek. Někdy se nám podaří měnící se znamenko zachytit v štádiu, kdy jsou změny jenom dysplastické, to znamená, že o kožní nádorek se ještě nejedná. To je velice dobrá prognóza, mělo by docházet k častějšímu sledování. Když jsou ty změny velice vysoké, tak se ještě dožízne bezpečnostní lem do zdravé tkáně. Pokud se ale už o kožní nádorek jedná, a je to zrovna tady tenhle melanom, tak záleží, jak hluboko prorůstá. Pokud prorůstá velice plitce, nebudu vysvětlovat hloubš, protože pacienti by to bez tak nepochopili, ale většinou stačí pri brzkém stádiu podstoupit excizi, to znamená odstranění znamenka, dle toho, jak hluboko prorůstá, se ještě dělá znova v tom istom místě jizvičky, reexcize, to znamená znovu vyříznutí a bezpečnostní lem bývá do 2 cm.
0: Stává se z takového pacienta onkologický pacient?
1: Rozhodně ano. Měli by tyto pacienti být sledováni i na onkologii. Pokud jsou ty maligní melanomy invazivní, prorůstají nebo nebodaj i metastazují, co se může stát, tak rozhodně tenhle pacient je dál sledován a léčen na onkologickém ústavu.
0: Dá se říct, jak dlouhá je ta základní léčba, když se dostane? To už je asi trošičku větší operace než klasické vyříznutí
1: zaměnka. Nedá se to úplně obecně říct. Vždy to záleží pacient od pacienta a máme i pacienty, kteří opakovaně chodí na dispenzarizační kontroly, prevence, maligní melanom, žijí a v čase za 20 let vyvinuli další. Takže rozhodně je to onemocnění, které je nutné sledovat už doživotně u lékaře.
0: A vlastně i všichni příbuzní by měli být sledováni a
1: každý jeden přímý příbuzný, jo?
0: Tak mě napadá, vy jste zmínila, že ta prevence je nutná jednou ročně. Mm-hmm. Stává se, že to znamínko, ten proces v něm se během toho roku tak zvrtne?
1: Rozhodně ano.
0: Takže když člověk má pocit, že něco je jinak, tak nečekat na...
1: Rozhodně ano. Naše sestričky na to v nemocnici slyší, pacienta objednají na brzký termín. Mělo by to tak být na každém pracovišti. A myslím si, že my kožaři na to jakoby slyšíme, že ty pacienty jakoby obecně vememe.
0: Přátelé, blíží se 12. a náš vymezený čas pro rozhovor se bohužel krátí. K závěrečnému vstupu si s kožní lékařkou Nikolou Mackovou zrekapitulujeme, jaká je nejlepší prevence u znamínek.
2: Český rozhlas Zlín,

0: kožní lékařkou Nikolou Mackovou by se povídalo dlouhé hodiny. Náš čas je ale omezený a my se musíme za chvíli rozloučit. Paní doktorko, vy jste v jednom ze vstupů zmínila, že se k vám často dostanou spálené děti. Myslím tím spálené od sluníčka. Jak často se máme natírat?
1: Rozhodně byste se měli natírat každý den, pokud jedete na slunce. Důležité je taky se vyhýbat největší intenzitě slunečního záření, to znamená mezi 11. až 15. hodinou, spíše vyhledávat stín. Dětičky do 6 měsíců věku úplně tu kůži nemají vyvinutou a měly by se chránit před sluncem úplně. Děti do 2 let zase by měly v době největší intenzity být taky ve stínu. Co se týká opalovacích krémečků, děti volíme minerální SPF faktory. Je důležité je reaplikovat, to znamená, nestačí jenom natřít jednorázově ráno, pokud jdete na sluníčko, ale opakovaně i v průběhu dne. Ten krémeček vydrží zhruba 2-3 hodiny. Pak ta intenzita UV záření a to pronikání do té kůže už není jakoby deklarováno, jak by to mělo být.
0: Ale nebavíme se tady jenom o letním období, že jo? Ono
1: to
0: sluníčko pálí i přes mraky a na jaře i na podzim.
1: Je to tak. My kožní lékaře bez SPF-ka neodcházíme z domu. Takže obecně a hlavně u žen je to s výhodou, protože to UVA spektrum toho záření způsobuje fotoaging. Takže když se nechcete mít vrásky, tak nosíte SPF-ko.
0: Dámy, doufám, že nás posloucháte. I u těch dospělých platí natírat se víckrát denně?
1: Určitě. Pokud jsou pacienti u moře, na koupališti, volit spíše voděodolné krémečky, ale i ty, dle čestnosti návštěvy vody, jsou více zmývány a tam ta nutnost reaplikace je častější. Pokud se pacient více potí, taky myslet na to, že ta reaplikace by měla být 102 hodiny.
0: A asi by mělo zaznít, že nemáme jenom obličej, ale máme se natírat na všech odhalených částech těla, že jo?
1: Určitě ano. Pacienti často opomíjí její místa, jako jsou ušní boltce, pěšinka, hřbety rukou, ale je to obecně, že pacient by měl být natřený celý.
0: Když se vrátíme zpátky k našemu tématu a znamínkám, je třeba vhodné v letním období ta větší znamínka si přelepit náplastí, aby byla chráněna?
1: Není to zcela nutné. Já bych řekla, že spíše než je zakrývat náplastí, spíše je chránit oděvem, pokud ale jste u moře a znamenko je na zádech, samozřejmě jenom ten opalovací krémeček bohatě stačí. Nové době se samozřejmě aj prodávají UPF oblečení, to je něco podobného jako SPF faktor v opalovacím krémečku, akorát to deklaruje to oblečení, to ochranu.
0: Takže oblečení nás ochrání od slunečního záření.
1: Je to tak. Existují už i slunečníky, které mají UPF faktor, takže určitě se na to podívat a pořídit.
0: Skvělá informace. Paní doktorko, jak se máme chovat, abychom nemuseli řešit problémy se znamínky?
1: Určitě, jak už bylo zmíněno, vyvarovat se největší intenzitě UV záření, to znamená 11. až 15. hodina, pravidelně chodit na prevence, to bez pardonu, dále spíše vyhledávat stín, pokud to ale možno není, tak bez opalovacího krémečku nevycházet. Nezapomínat, že nejenom jakoby reaplikace je nutná, ale i dostatočné množství toho krémečku. Jenom do obličeje by měla jít zhruba čajová lžička. To pacienti tak často nevědí a pak ta ochrana není tak, jaká by měla být.
0: Teď mě napadá, když jste zmínila ty ženy, nevezme sílu toho opalovacího krému třeba make-up, který si žena na ten opalovací krém nanese?
1: Není to vůbec tak. Ono novodobě jakoby jsou i opalovací krémečky, které mají, jsou pigmentovány. To znamená, že nahrazují jakoby make-up.
0: Budou nám ho suplovat.
1: Jo, přesně tak. Ale tam já jsem trošku skeptická, protože není to zcela jednoduché. My doporučujeme pacientům nanést normálně opalovací krémeček 50, počkat několik sekund až minut, aby se hezky vstřebal. Tam taky záleží od konzistence. Spíše si vybrat lehké krémy až gelové konzistence, aby ten make-up, který nanášíte následně na ten krémeček, držel, nežmolil se, nedělal žádnou potíž. Ženy s tímhle jakoby bojují dost. A často si aj také myslí, že pokud mají SPF faktor v opalovacím krémečku, ktorý je tónovaný, že to akoby stačí. Tam často býva problém v tom, že oni nenastanestou dostatočné množství, pretože ten pigment už je pak silný. Také sa stáva, že niektoré pudry nebo make-upy obecne mají UV faktor. Taky si myslí, že to stačí. Nestačí to. Ono to hezky dopomôže, ale ten základ by měl být 50 SPF faktor pořád.
0: Bez pardonu.
1: Je to tak.
0: Hostem poradny pro zdraví byla lékařka. Pardon, ještě jsem zapomněla jednu důležitou informaci. U vás budou další dny, kdy mohou dojít lidé a nechat si zkontrolovat znamínka. Pojďte to říct.
1: Ano, my v Horezsko-Hradišské nemocnici v rámci roku prevence provádíme teďkom častěji den melanomu. Nejbližší termín je, pokud se nemýlím, 18.6. Vždy je dobré si sledovat stránky naše nemocnice. Myslím si, že další termíny by měly být vypsány v průběhu října a listopadu, ale vždycky to sledovat.
0: A určitě dojít.
1: A přijít.
0: To je vše. Hostem poradny pro zdraví byla lékařka Nikola Macková z kožního oddělení Uherskohradišťské nemocnice. Děkujeme za váš čas a ať se vám daří.
1: Moc děkuji. Nashledanou.
2: Kde byla ve Zlíně první škola založená Tomášem Baťou? A jak vnímají žáci jedné zlínské základní školy jeho odkaz po 150 letech od jeho narození? Poslouchejte další z reportáží z cyklu Tomáš Baťa známý neznámý s Markétou Macháčkovou a Zdeňkem Urbanovským. Už ve čtvrtek před půl čtvrtou odpoledne.

0: Bude poledne a to znamená jediné. Naše dobré dopoledne končí. Jsme rádi, že jste si jako společníka vybrali Český rozhlas Zlín. Zítra se na vás těší moje milá kolegyně Markéta Macháčková. No a Sylvie Pospíšilová se loučí a přeje vám krásný den.
1: Český rozhlas Zlín

0: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi, pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Bylo 12 hodin.
2: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: Vsetín spouští akci Uklid si svůj sklep. Otrokovice budou žádat o dotaci z programu Státního fondu audiovize na digitalizaci kina v Besedě. Evropská fotbalová unie UEFA zpřísnila trest pro Petra Vlachovského. Dnes bude v regionu oblačno s teplotami až 25 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín a Barbora Hejtmánková. Pěkné poledne. Vsetínská radnice nabízí obyvatelům města akci s názvem Uklid si svůj sklep. Lidé si mohou do konce srpna objednat přistavení velkoobjemového kontejneru přímo ke svému domu za zvýhodněnou cenu. Podle mluvčí města Jany Raškové si obyvatelé můžou u technických služeb půjčit taky přívěsný vozík za 300 korun na den.
3: Zvýhodněnou cenu ocení hlavně bytová družstva nebo sdružení vlastníků, tedy sousedé, kteří se domluví a kontejner si rozdělí. Přistavení na jeden den, odvoz i likvidace odpadu vyjdou dohromady na 2100 korun včetně daně. Likvidaci přitom hradí město.
1: Kino v Otrokovicích čeká modernizace. Radní města se včera shodli na podání žádosti o dotace ze Státního fondu v rámci výzvy digitalizace a modernizace kin. Podle starostky města Hany Večerkové z ANO je současná projekční technologie na hranici životnosti. Náklady na digitalizaci a modernizaci odhaduje město na více než 7,4 milionu korun. Dotace by mohly být ve výši až 2 milionu korun. Policie prověřuje výhrušky vůči organizátorům festivalu Meeting Brno. Ten začíná zítra. Jeho součástí je o víkendu sjezd sudeckých Němců. Část lidí i politiků tuto akci, která se koná poprvé v Česku, považuje za provokaci. Pořadatelé oponují, že jim jde o smíření národů. Čelí kvůli tomu i agresivním výpadům.
4: Podle jednoho ze zakladatelů festivalu Petra Kalouska chodí členům týmu urážky, nesouhlasné i násilné zprávy denně.
5: Tam, kde se jedná ještě nad rámec nějaké nezdvořilého jednání o výhrušky fyzickým násilím nebo dokonce smrtí, tak to jsou věci, které samozřejmě policii předáváme.
4: Policie potvrdila, že zatím vypátrala dva konkrétní autory výhrušek, upřesňuje jihomoravský policejní mluvčí Pavel Šváb.
6: Jeden z mužů pochází ze středočeského kraje, jeho zdravotní stav mu neumožňuje ani přijet do Brna a případ tak dořeší místní policisté.
4: Všechny dosud prověřované případy mají podle policie charakter přestupku. Tomáš Kremr, Český rozhlas. Sport.
1: Evropská fotbalová unie UEFA zpřísnila trest pro Petra Vlachovského, bývalého trenéra fotbalistek Slovácka, který byl odsouzený za to, že si 4 roky tajně natáčel v šatnách a sprchách hráčky Slovácka. Kontrolní etická a disciplinární komise UEFA mu udělila místo původních 5 let doživotní zákaz trénování.
2: Počasí.
1: Dnes bude v našem regionu oblačno, s výskytem přeháněk, výjimečně i bouřek. Povane slabý vítr, nejvyšší teploty mezi 22 až 25 stupni Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu i

0: rozhlas.cz Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Dvě osobní auta se srazila v Lípě u Zlína. Končí zprávy Českého rozhlasu Zlín a začíná Morava krásná zem s Jiřinou Ostrou. Příjemný poslech.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Rozhlas Zlín.

To byli Šohaji a právě oni vás dnes pozvali k poslechu Moravy krásné země polkou Josefa Ginzla a Bohuslava Nádvorníka Zámecká kastelánka. Není pochyb, že vás zvu i já, takže pohodu při pěkných písničkách podání dechových kapel a cymbálových muzik vám přeje Jiřina Ostrá. No a dnes mají svátek Zbyškové, to u nás, na Slovensku pak Bernardové Bernardy. Přeji pěkný den. Přeji pěkný život. Ještě telefonní číslo 726 46 5200. No a dnes je přání více, tak hned začnu blahopřát. No a přání pro neteř, sestřenku, kamarádku a moc prima holku Ivetu Kothánkovou z Havířova k jejím kulatým narozeninám, kterých se dožívá právě dnes. Čtu dál. Víme, že posloucháš rádio Zlín a nyní i Brno. Celý den a také blahopřání. A také ráda dáváš zahrát celé rodině. A tak i my ti chceme touto cestou poděkovat a dát zahrát písničku. Milá Iveto, k tvým 60. narozeninám hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a božího požehnání do dalších let přeji a s poděkováním za ochotu, starostlivost a pomoc celé rodině přicházejí rodiny Janků a Adámkovi ze Strání, Janků z Uherského Brodu, Janků z Březové a rodina Kročilova ze Starého Hrozenkova. No a dnes se dožívá 80. narozenin paní Marta Širůčková z Náměště nad Oslavou. A přání, milá Marti, k tvým dnešním kulatým narozeninám ti přejeme spoustu božího požehnání, zdraví, radosti a spokojenosti. Sestra Marie s rodinou. No a určitě je čas na nějaký ten pěkný hudební dárek a ten předávají Joška Šmukař s Jiřím Helánem.

0: Tak to byly moravské lidové zpěváky, doprovodila kapela Petra Olivy. No a už tady mám první telefonáty, tak paní Hano, dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím vás především a potom všechny, co poslouchají tady to skvělé rádio. A dneska bych poprosila o písničku pro Dominika Juřicu, který zrovna dnes slaví narozeniny, tak mu přeju plno lásky, dobrý nátisk, protože je muzikant, málo požáru, protože je profesionální hasič a ať se mu daří v životě tak, jak doteďka, hojnost Božího požehnání, Maria, ať ho ochraňuje na každém jeho kroku, ať je tady aspoň, já nevím, do 80 roku.
0: Nejméně, paní Hano, my to nemůžeme takhle ohraničovat.
1: Však říkám, aspoň.
0: No.
1: Aspoň, když to bude deal, s Božím požehnáním to nejak zvládne. A k přání se teda připoňuje maminka, tatínek, bratr, sestra, švagrová a jeho milovaná manželka, protože on je hodný manžel, vzorný tatínek, takže milovaná dceruška a Málka. No. Děkuju moc, hezký den. A ještě bych poprosila o písničku pro Nikču Petrášovu, která dneska má taky narozeniny.
0: Tak písnička bude. No já jenom jsem chtěla říct, že tedy co všechno jsme se dozvěděli na Dominika a myslím si, že si zaslouží velké poděkování jako ten profesionální hasič, že udělal už mnoho záslužného pro obyvatele různých měst a vesnic, paní Hano, že jo?
1: Já si myslím, ano, tak já jo. Myslím, že jo. A přitom teda poprosím, ať písnička zazní pro všechny hasiče ve Slavičíně. Oni to poslouchají a vždycky mrčí, že jim nikdo nenechal
0: zahrát. Super, tak já všechny ty hasiče zdravím, paní Hano, společně zdravíme. Děkuju a písnička bude. Naschledanou.
1: Děkuju, naschledanou.
0: Naschledanou. A teď už Lucka, dobrý den.
2: Dobrý den. Já bych chtěla popřát mýmu dědečkovi Milošovi Štěpánkovi z Bolešína, který dneska slaví 75. Tak bych mu chtěla popřát hodně štěstí, zdraví, lásky a ať mu všechno pořád jde tak jako doteď.
0: Tak dědeček 75. narozeniny a Lucko, kolik vám je?
2: Mně je 19.
0: 19, no já jsem totiž nevěděla, jestli mám říct paní Lucka nebo i Lucka, tak jsem zvolila tuto cestu, no je to 19-letá slečna Lucka, která krásně popřála svému dědečkovi, panu Milošovi Štěpánkovi. Tak Lucko, zase někdy naschledanou.
2: Naschledanou.
0: Naschledanou. No a písnička i pro milovanou maminku, paní Janu Klečkovou z Rajnochovic, která se dnes dožívá 81 let. Všechno nejlepší, hlavně ať je furt dobře naladěná ve zdraví a v pohodě minimálně do stovky. To je přání, které posílá celá rodina. Její nejmladší člen, roční pravnouček Luka, posílá tu nejsladší hubičku. A ještě gratulace k diamantové svatbě, kterou rodiče oslavili v dubnu tohoto roku. Je to samozřejmě pro rodiče Klečkovi. Celá rodina přeje všechno nej, hlavně ať zdraví, slouží, dále přeje dobrou náladu a pohodu. No a 20. května, to je dnes, slaví 82. narozeniny paní Ludmila Kunertová Stupes. A svátek pak syn Ivo. Oběma srdečně blahopřejí manžel, dcera Kamila, ale hlavně velkou pusu pak posílá pravnouček Patriček. A ještě posílám pozdrav do Karlových Varů pro Moniku Rudolfovou, která slaví dnes 79. narozeniny. Monika, hodně zdraví, štěstí a rodinnou pohodu ti přeje známý z tvého mládí Alois Bůzek ze Šaštína Stráže. No písničku jsem si napsala jako písničku ze srdce, teď to bude jiná písnička, bude to přímo Laskavý valčík.

0: tak dozněl krásný, laskavý valčík Václava Maňase mladšího a Stanislava Pěnčíka, hrála Podhoranka. No a teď už se přesunujeme, přátelé, do Vlčího Doupěte, kde na nás čeká pan Gustav Vlk. Dobrý den.
1: Dobrý den, dobré odpoledne. Já bych chtěl písničku poděkovat, já jsem měl v sobotu oslavu 70. tak bych chtěl poděkovat všem, kteří mě to pomohli připravit, kteří mě zajistili prostory, jak obecní úřad, tak Romanovi Škrabalovi, který mě připravil překrásný raut z hotelové školy z Uherského Hradiště, a taky všem ti, kteří opravdu přijeli mě pogratulovat. Hostů jsem měl 250 a sloužilo 20 kněží mši svatou, takže děkuji taky. A ještě bych chtěl poděkovat taky arcibiskupovi Nuzíkovi, od kterého jsem dostal nějakou medaili za služby pro církev. Takže moc všem děkuji a potěším je písničkou.
0: Tak a já vám také moc blahopřeji, pane Gustave. No, ve Vlčím Doupěti tady bylo veselo, že? V sobotu.
1: Ve Vlčím Doupěti bylo veselo. Všecko to vedl, ty bohoslužby, a to vedl můj synovec Roman Vlk, který slouží v Laškově, takže mu taky ještě moc děkuji.
0: Jo, a nějaká vlčata ta malá byla taky určitě, že?
1: Jo, takže tady bylo hodně vlků.
0: Jo, a víte, jak vždycky říkám, že jsem si přečetla něco o těch vlcích, tak pane Gustave, vlci se dožívají takřka stovky, takže máte ještě hodně let před sebou. Tak jo, tak někdy zase nashledanou.
1: Nashledanou a děkuju.
0: Nashledanou. A připravená ve Valašském Meziříčí pod lesy je paní Marie. Dobrý den.
2: Dobrý den ještě jednou, paní Jiřinko, a všem prostě zaměstnancům Českého rozhlasu Brno a všem samozřejmě posluchačům, kteří dnešní pořad poslouchají. Dnes bych chtěla v tento krásný den 20. května popřát dvojčatům Jarce a Jiřímu Žitným krásným narozeninám. Hodně pohody, štěstí, lásky a hlavně zdraví. Zdraví po celý život, prostě do dalších let přeje tetička z Valašského Meziříčí pod lesí. A všem přeji krásný májový den a i vám. Děkuji a zase někdy nashledanou.
0: Děkujeme, nashledanou. No a mám tady okresní sdružení hasičů Kroměříž, protože blahopřeje dneska toto sdružení zasloužilému tu hasiči ze Šelešovic, bratru Františkovi Odstrčilíkovi. Právě dnes slaví 88. narozeniny, takže drahý bratře, říkají hasiči, přejeme vám do dalších let jen to nejlepší, přejeme samozřejmě zdraví, pohodu, klid, mnoho úsměvů a také vám patří veliké poděkování za všechno tu práci, kterou jste vykonal pro hasiče. Písnička, ta věřím, že potěší.
3: Český rozhlas Zlín.

Tak to byla Moravanka, pěkná písnička Jana Slabáka a Vladimíra Salčáka za Tečelcem. No a nějaká hezká písnička patří i panu Pavlovi Pačovi z Ostrožské Lhoty k jeho 58. narozeninám. Ze srdce hodně zdraví a spokojenosti přejí manželka, syn a maminka. Dnes má narozeniny milý tatínek, pan Oldřich Otoupal z Reznovic u Ivančic. Je to dlouholetý posluchač našeho rádia a nenechá si ujít tento pořad. Dopis pokračuje, největší dárek je vždy tady tento. Písnička od vás a přání z rádia. Tak bych mu chtěla touto cestou, jako každý rok, popřát za celou rodinu hodně štěstí, zdraví, hodně elánu, ať je dlouho takový vitální a zajde si s kamarády na pivečko, které mu chutná. Pravnouček Kubík mu posílá velikou pusu. Za celou rodinu blahopřeje dcera Hana, hodně zdraví. Tak a dnes se dožívá pan Jaroslav Ševčík z Kurovic krásných 80 let. Do dalších let mu všechno nejlepší, hlavně zdraví, štěstí, lásku a spokojenost přejí Huliňáci a Vojtěška ze Záhlinic. A písnička Když odchází mládí.

0: To byla známá písnička Vlasti Dvořáka a Zdeňka Beneše v podání Veselky. No a teď už paní Cilka. Dobrý den.
1: Krásné poledne všem posluchačům. Musím říct, že jsem pořád, ale pořád věrnou posluchačkou. Jistě mě zná i podle hlasu, i podle volání. Hodně lidí v Pohořelicích, kde jsem žila skoro 20 roků, ale teďka už jsem tady v Miroslavi a myslím si, že i Miroslavci tohleto rádio poslouchají, mají ho rádi. Takže všechny pozdravuju, hlavně hodně zdraví, hodně spokojenosti v rodině a ještě se chci pochlubit, že tady máme takový bezvadný spolek, kam naše paní vedoucí vždycky někoho pozve ze zajímavou věcí. A představte si, paní Ostrá, že tento měsíc, první týden, tady byl u nás váš manžel.
0: A představte si, paní Cílko, že to vím, všechno. Jak jste tam seděli kolem stolu a koukali jste se do jeho počítače, všechno mě to...
1: No a nepovedlo se, nepovedlo se. A slíbil, že přijede, že to napravějí.
0: No, tak sliby se mají plnit. Takže pošleme tu písničku všem těm vašim známým přátelům, prostě všem. Jo, takže děkujeme, nashledanou.
1: Ano. Pozdravujte doma.
0: Vyřídím, nashledanou. Tak a teď už pan Josef ze Šumic. Dobrý den.
2: Dobrý den, paní Ostrá. Já bych měl takové přání. V sobotu oslaví náš švagr, manželky, bratr, své krásné kulaté narozeniny. No, můžu mu říct, kolik 70. No, takže nebudem to jako tajit. Tak vše nejlepší. Hodně zdraví, štěstí, božího požehnání mu přeje celá sestra s celou rodinou, sestra Marie.
0: Celá jo? Sestra blahopřeje, pane Josefe, a víte co, nebudeme tajit ani jméno vašeho švagra, co říkáte?
2: Nebude, ne, Pavel Janůj.
0: No jo,
2: Pavel Janůj.
0: Krásné,
2: Pavel Janůj, zoucítina.
0: Krásné a, sedmdesátiny, no.
2: Krásné sedmdesátiny. A v neděli... Jeho manželka jmenuje se Jana, bude slavit svátek, jejich dcera Jana taky bude slavit svátek a Pavlova sestra Jana taky bude slavit svátek. A u nás v Šumicích mám taky dvě Jany, Jana Janíčková a Jana Kůdelová. Tak všem těmto jmenovaným Janám hodně zdraví, štěstí, božího požehnání přeje Pepek s manželkou a celou rodinou.
0: Děkuji. Výborně. Tak, pane Pepku, někdy zase nashledanou.
2: Naschle.
0: No a nyní přání pro pana Františka Prokeše z Velkých Němčic. Milovaný manželi, tatínku a dědečku. Sedmdesátka je krásný věk, který si zaslouží velkou oslavu a ohlédnutím za vším skvělým, co si v životě dokázal. K tvým dnešním narozeninám ti z celého srdce přejeme pevné zdraví, neutuchající štěstí, klid v duši a každodenní pohodu. A tě na každém kroku provází láska nás všech a také hojné boží požehnání. Děkujeme ti za všechno, co pro nás děláš. Pozvedáme pohárek dobrého vína z Velkých Němčic a připijíme na tvůj životní elán a zdraví. Všechno nejlepší ti přejí manželka Dagmar, děti Dagmar, Kamil a Martin s rodinami, no a v neposlední řadě tvá vnoučata Magdaléna, Jakub, Filip, Šimon, Dominik, Mikuláš, Matěj a Štěpán. No a přání a písnička i pro pana Vítka Michalčíka ze Starého Rozenkova. Milý Vítečku, k tvým dnešním krásným narozeninám ti přejeme hlavně hodně zdraví, lásky, štěstí, smích a spoustu krásných chvil. Aby tě každý den provázela boží láska, pokoj a požehnání. Ať tě život stále těší a každý den je ještě lepší. Ať se ti daří ve všem, do čeho se pustíš, ať se ti splní všechno, co si jenom přeješ. No a to přeje manželka Jana s rodinou. Další dnes oslavuje narozeniny pan Vít Michalčík ze Starého Hrozenkova. No to jsme právě před chvíličkou slyšeli. Právě Vítek si vyposlechl krásné přání od manželky a tady je další. Takže dnes oslavuje narozeniny pan Vít Michalčík ze Starého Hrozenkova. Všechno nejlepší nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky a božího požehnání, to ze srdce přeje dcera Jana s celou svojí rodinou a dodatečně blahopřejí i jeho vnukovi Ondrovi, který 18. května oslavil už svá Kristova léta. No a 20. května před 80 lety se narodil na Široké Hané na Prostějovsku pan Pavel Maršál. Život ho zavál do podhůří Chřibů, do Koryčan. Je to velký fanda dechovky, folkloru a správný kamarád. Dopis pokračuje, přidáváme se k řadě gratulantů a přejeme hodně, hodně zdraví, pevné nervy a stále pevný hlas ve sboru. Zároveň chceme popřát i jeho ženě Lidušce, která mimo společných zálib jako správná manželka slaví také. Takže vážení Maršálovi, ještě jednou oběma vše nej a těšíme se, až si společně dáme při pohárku. Ještě jsme byli nad Hradčany, chlapi z Hlaholu Brankovice. No a teď už si zaspíváme s Joškou Černým.

0: Jožka Černý dospíval a tady písnička pro milou maminku, babičku a prababičku, paní Janu Strakovou z Křižanovic u Bučovic. K dnešním narozeninám přejeme do dalších let hlavně hodně zdraví, štěstí a rodinné pohody. To vše přejí dcera Jana s manželem, vnučka Markéta s přítelem, vnučka Ivana s manželem a malým Adámkem, který posílá prababičce i velikou pusu. No a dnes slaví 88. narozeniny paní Andělka Měsíčková z Kyjova Boršova a přání milá maminko, babičko a prababičko. Chceme ti i touto hudební cestou popřát vše dobré do dalšího života a hlavně, ať drží zdravíčko alespoň tak jako doposud. Těšíme se na osobní setkání tuto neděli. Zdraví celá tvoje rodina a pravnoučátka posílají sladkou pusu. Další, chtěl bych vaším prostřednictvím poslat písničku a zároveň poděkovat rodině, přítelkyni, přátelům a kamarádům, kteří mě, ať vaším prostřednictvím osobně či jiným způsobem, popřáli k mým už 69. narozeninám. Všem srdečně děkuji, udělali mě velikou radost a moc mě potěšili. Mé poděkování patří i vašemu skvělému pořadu. Ještě jednou za vše děkuje Antonín Riegel z Jaroměřic nad Rokytnou. No a dnešní den je stejný jako ty předešlé a přesto je jedinečný pro pana Josefa Jouru z Mistřic. Dnes má totiž svůj narozeninový den a právě k němu mu hodně zdraví, štěstí, krásné další roky v kruhu nejbližších a těch výjimečných dnů je ještě v jeho dalším životě spousta. To přeji rodiny Eklova a Břicháčková. Písničkou potěší Stříbrňanka.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Stříbrňanka dohrála potěšení Miroslava Kolstrunka mladšího a Zdeňka Baťky. Poslední telefonát je to paní Zdenka Vintrová ze Strání. Dobrý den.
1: Dobrý den, paní Ostrá. Zdravím zároveň všechny posluchače. Já bych chtěla jménem sourozenců a celé rodiny popřát naší sestře Helence Mimochodkové ze Strání dnešním 70. narozeninám. Do dalších let přejeme hlavně hodně zdraví, štěstí a radost vnuku a dětí. A ještě bych chtěla popřát Jitce a Dankové za Svobodná audiové také všechno nejlepší k dnešním narozeninám. Děkuji a nashledanou.
0: Není zač, nashledanou. No a o rozhlasové vinčování nepřijde ani teta Eva Hýblová, která dnes slaví 78. narozeniny. Moc zdraví a štěstí do dalších let přejí Petr, Gabča a Pepík a dodávají. Moc teto děkujeme, co si pro nás udělala. No a na řadě je vinčování, které ráda předám milému tatínkovi, dědečkovi a pradědečkovi, panu Ladislavovi Sedláčkovi z Horního Lapače, který dnes slaví krásné 82. narozeniny. Tak, milý oslavenče, léta jako voda běží, proto zůstaň stále svěží. Pevné zdraví, žádné vrásky, kolem sebe plno lásky. S babičkou se vždy usmívej a ať je ti s námi pořád hej. Blahopřejí celá rodina Doleželová a Vítek, Štěpánka a Kubík posílají velikánskou pusu. No a dnes slaví 80. narozeniny paní Marie Blašková z Chropině a přání. Jen to nejkrásnější, co život může dát, chceme ti při tvém jubileu přát. Ať se za bolestí ti tvář nikdy nezmáčí, žal a smutek, ať se ti zády otáčí. Ať jen ve zdraví, štěstí, láska a dobrota jsou náplní dalších let tvého života. Ze srdce ti vše krásné přejí manžel Vojtěch, dcery Blanka a Šárka s manželem, vnuci Jiří a Robert s rodinami, Michal a Monika s partnery a pravnoučata Robinek, Vojtíšek, Šimona, Šimonek, Barunka a Martínek. A ještě studiové maily, tak tady je přání pro Dominika Juricu z Poteče. Milý Dominiku, k tvým dnešním narozeninám ti přejeme hodně zdraví, štěstí a spoustu radosti v životě i v hudbě. Jako kapelník a muzikant na tubu si pevný základ celé kapely. Držíš rytmus, jistotu i dobrou náladu, která se přenáší na každé vystoupení. Ať ti to stále krásně bublá v tubě, ať máš kolem sebe skvělou partu muzikantů a ať ti každý koncert přináší radost a potlesk, který si zasloužíš. Hodně úspěchů, pohody a ať ti dechovka hraje ještě dlouhá léta. Všechno nejlepší k narozeninám. Jarda Wolf. No a hudební dárek, to je jasné, ten nemůže chybět. A tentokrát ho předá Nimhičanka.

Tak to byla Nivničanka, jak už bylo řečeno, v jejím podání zazněla polka Miloslava Procházky a Ivany Škrhákové. No a je 12 hodin 56 minut, přátelé, tak je jasné, že Morava, krásná země, její polední část končí. Pokračovat budeme krátce po 18. hodině. Příjemný den vám přeje Jiřina Ostrá, no a zbývá závěrečná orchestrální skladba. Už hraje žváčková muzika Konice a je to milá Antonína Žváčka.

0: Andry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude moderátor, scénárista a výtvarník Petr Salava.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
2: Dnes večer v České televizi.
3: ČT1. Hořká komedie o trnité cestě k dospělosti v časech tuhé normalizace. Občanský průkaz. ČT2. Miroslav Táborský se vydává za příběhem největšího českého génia do Pojízeří. Stopy Járy Cimrmana. A ČT Art. Autoři, projekty i techniky českého animovaného filmu. Oboru, který nás proslavil ve světě. Premiéra dokumentu Kroky a skoky v české animaci. Středeční večer s Českou televizí.
1: Bylo 13 hodin.
0: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: Valašské Meziříčí začalo připravovat prověření územního plánu města. Zlínské středisko Astra dnes oslaví Světový den včel. Pandemie eboli v Česku nehrozí. Dnes bude v regionu oblačno s teplotami až 25 stupňů. Začínají zprávy Českého rozhlasu Zlín a u nich vás vítá Barbora Hejtmánková. Valašské Meziříčí připravuje generál územního plánu, který prověří současné nastavení rozvoje města a navrhne jeho případné úpravy. Odborný dokument má zhodnotit stávající plán, odhalit jeho nedostatky a doporučit potřebné aktualizace. Na jeho zpracování se podle místostarostky Ivony Vojačkové z Hnutí ANO podíleli architekti i urbanisté.
4: Měl by vyřešit lokality, jejich prostupnost, zapojení městské zeleně ve veřejném prostoru. V podstatě je to takový urbanistický plán, strategický plán, jak rozvíjet město do dalších let.
1: Dům dětí a mládeže Astra ve Zlíně dnes nabídne osvětový program ke Světovému dni včel. Program bude od 10 do 17 hodin. Návštěvníci se mohou těšit na besedu s odborníkem, ukázku včelstva i tvoření tematických dekorací. Rozšíření eboli v Česku nehrozí. Znovu o tom ujistil ředitel odboru ochrany veřejného zdraví ministerstva a zdravotnictví Matyáš Fošum. Do Česka večer z Ugandy přiletí americký lékař, u kterého je na ebolu podezření. Záchranáři ho budou převážet v izolaci do pražské fakultní nemocnice Bulovka. Podle Fošuma to nepředstavuje riziko, protože ebola se nešíří kapénkově.
5: Nepřenáší se to jako chřipka, nepřenáší se to jako covid respiračně. Nestačí na to, aby jsme na sebe takhle jako kýchly. A opravdu se to přenáší přes biologický materiál, přes krev, přes zvratky, přes tu stolici, v úzkém kontaktu. Tím pádem to riziko přenosu je opravdu jako minimální.
1: Zachráněnou lebku svaté Zdislavy by měla policie církvi vrátit 30. května, uvedla to na síti X. Relikvii před týdnem ukradli z baziliky svatého Vavřince a svaté Zdislavy 35-letý muž. Poté ji zalil do betonu a chtěl ji pohřbít do řeky. Policie ho zadržela 2 dny po krádeži. Relikvii by měla policie církvi předávat v den, kdy římskokatolická církev slaví památku svaté Zdislavy. V Jablonném v Podještědí bude proto tradiční Zdislavská pouť, říká arcibiskup Stanislav Přibyl.
6: Mám z toho velikou radost a těším se na setkání se všemi, kteří se na záchraně této vzácné relikvie podíleli, ať to byli policisté, restaurátoři nebo další. Těším se, že budeme moci projevit vděčnost.
1: Zda bude lebka znovu vystavená a za jakých podmínek se teprve rozhodne.
0: Počasí.
1: Dnes bude v regionu oblačno s výskytem přeháněk, výjimečně i bouřek. Povane slabý vítr a nejvyšší teploty budou mezi 22 a 25 stupni Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: V Růžce na Vsetínsku havarovalo osobní auto a nákladní auto narazilo do semaforu v ulici Hulínská v Kroměříži. Projíždějte tudy opatrně. To byly zprávy Českého rozhlasu Zlín.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: host.
1: V 19 letech založil fotbalový klub Amfora, který vydržel dlouhých 50 let a jak se zdá, stále není u konce s dechem. A to ani jeho zakladatel Petr Salava. Vítám vás, dobrý den.
2: Já přeji všem hezký dobrý den.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Moderátor a prezident fotbalového klubu Amfora Petr Salava je naším hostem. Vy jste před 2 lety ohlásili poslední zápas, konec Amfory po 50 letech. A jak je vidět, tak se to nestalo. Tak co se změnilo po tom ohlášeném posledním turnaji?
1: Byl to poslední zápas. Já jsem dlouho váhal, protože to je moje dítě. 50 let, tehdy to bylo vlastně velmi emotivní rozhodnutí. Tak jsme skutečně odehráli poslední zápas ve vesnici, která se jmenuje Vrbičany, kde kvůli tomu obnovili fotbalový stadionek, bylo tam asi 14 diváků, byla to velká sláva a skončili jsme. Rozdali jsme dresy, přišli děti z dětského domova ze Slaného, jsme rozdali míče, všechno, co jsme měli. No ale tak asi po měsíci se začaly ozývat moje ovečky, členové Amfory, jestli to není unáhlené, že je to škoda, když chodíme, když běháme, když žijeme. A já jsem říkal, dobře, tak to zkusíme tak, že pojedeme dál, pojedeme trošku omezeně, takže my děláme teď minulý rok i letos jenom 3 výjimečné zápasy. Každý má i nějaký charitativní podkres, podporujeme Hamzovu odbornou léčebnu a další projekty, Bílou pastelku. A ono to vlastně získalo takovou rychlost, že třeba na letošek přišlo 62 nabídek na zápasy. A z těch 62 nabídek jsem vybral 3. Takže my začínáme 20. června ve Slaném, kde budeme hosty akce, při které se bude přejmenovávat městský stadion. Pak zajíždíme až Chebu do vesnice Lipová, která má nějaké kulaté výročí, a v srpnu jedeme do Nového Oldřichova u České Lípy. Pokaždé výjíždí 18 až 20 hráčů, protože my jsme už staří, tak musí nás být víc. Vždycky jedou 2-3 čestní výkopáři. Máme dvojnásobnou moderaci, protože spolu se mnou u mikrofonu je také Jiří Verich Petrášek nově. No a moc se těšíme, takže myslel jsem si, ale člověk nikdy nemá říkat...
0: Nikdy.
1: Nikdy.
0: Vy jste, když jste zmiňoval ty výkopáře, někde jste říkal, že těch výkopářů už máte pomalu více než samotných hráčů.
1: Na našem kalendáři je to tak, že ta vrchní řada, to jsou čestní výkopáři, těch už je, bývaly tam třeba 2-3 a teď těch je tam 20. Od Jiřinky Bohdalové, která je vlastně nejstarší členkou našeho klubu. A na jedné straně tam je Monika Absalonová, Jiřinka Bohdalová, na druhé straně Helena Mondráčková, Jitka Zelenková a spousta dalších. A výkopáři jsou velmi podstatní, protože oni samozřejmě provedou svůj čestný výkop, ale neodjíždějí, podpisují, fotografují se a vždycky říkám, že velmi hezky ozdobí ten který zápas.
0: A fandí určitě.
1: A fandí.
0: Vy jste ale nedávno vyrazili dál, než jste zmínil Slaný Cheb. Vy jste byli ve Španělsku dokonce.
1: To byla 36. země, kterou jsme navštívili. Vybrali jsme si Španělsko, protože my v Evropě už v podstatě nemáme moc kam vyrazit. Mně by se ještě líbil sever, Dánsko, Švédsko, Island, ale tam moji hráči, členové nechtějí, protože je tam zima. To znamená Španělsko, my jsme tam byli od 1. do 6. května, Španělsko mělo teplotu 25 stupňů Celsia, bylo nádherně, moře bylo samozřejmě ledové, to nešlo, ale byl to velmi hezký pobyt. Samozřejmě hráli jsme tam fotbal, hráli jsme s veteránama španělskýma, kteří hráli předtím druhou ligu, takže to byli profíci, když jsme je viděli nastupovat, tak jsme věděli, že šance moc není. Udrželi jsme to do poločasu, chvilku po poločase to bylo 2-2. Oni si uvědomili, že by to mohlo pro ně špatně dopadnout, přidali. Takže konečný výsledek byl pro španělské veterány 8-4, ale pro nás to byl senzační výsledek, protože tam hráli právě lidi jako Felix Slováček mladší, Honza Rosák, hrál tam dokonce Tomáš Magnusek asi 2 minuty.
0: Tak, celé dvě minuty.
1: On se k míči nedostal, takže dostal dokonce cenu pro nejlepšího hráče, který nic neskazil.
0: Ten má ambici na čestného výkopáře určitě.
1: Velmi brzo.
0: Petr Salava je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Nesmrtelná fotbalová hymna a Petr Salava ve vysílání Českého rozhlasu. Tuto skladbu, píseň, hymnu, jak to nazveme, už také zpíval ledas kdo.
1: No, důležité připomenout, že ten geniální text je z pera Františka Ringo Čecha, což byl vlastně můj pravý křídelní útočník té první dekády Amfory. To byla vlastně spolu s Jirkou Hrzánem největší hvězda toho období. A ve studiu se s orchestrem Karla Vlacha sešly tehdejší opravdu největší fotbalové hvězdy. Ivan Mráz, Andrej Kvašňák, Franta Veselý, samozřejmě další a další. A dneska vlastně bohužel už z té sestavy zpívajících fotbalistů jsou tady na světě asi jenom dva. Je to velká škoda.
0: Dva, ale čas od času se zkrátka najde někdo, kdo si s radostí tu fotbalovou hymnu zaspívá.
1: To určitě.
0: Já to prozradím, protože jsme se bavili během té písničky, že třeba Ladislav Vízek.
1: Já už vím, co myslíte.
0: Narážím na to, ano,
1: ano,
0: přesně.
1: Ano, když orchestr Karla Vlacha slavil 85. narozeniny, tak to bylo ve vyprodaném divadle u hasičů a já jsem na tuhle písničku zlákal trojici opravdu velkých legend české a československé kopané, takže zpívali Honza Berger, Antonín Panenka a Láďa Vízek a i pro ty kluky to byl neskutečný zážitek. A samozřejmě, že jim pomáhal Viktor Sodoma, který v té originální nahrádce zpívá také.
0: Je to někdy zaznamenané, jak zpívá Honza Berger?
1: Já si myslím, že to budou jenom nějaká amatérská videa, protože my jsme nechtěli pokazit tu atmosféru divadla u hasičů, protože přítomnost televize znamená světla a úplně jiný režim, takže určitě to někdo z fanoušků má, možná, že to mám i já někde v archivu, ale nejsem si jistý.
0: Nejste si jistý. A když slyšíte tuhle píseň, co se vám vybaví nebo... Jaké pocity vás zaplaví?
1: No, já jsem přišel s rodiči do Prahy, když mě bylo 13 v roce 1968. A tehdy vlastně v tom období vznikla tahle nahrávka. A já jsem v té době fandil Slávii intenzivně, jezdil jsem otevřenou starou tramvají, visel jsem na schůdkách, jako bylo zvykem, s vlajkou, tak vlastně mě se vybaví tahle ta éra, kdy ještě fotbal byl velmi vstřícný a milý a já si pamatuju, že nejhorší urážka, kterou v té době na stadionu bylo možné slyšet, bylo soudce je vůl, jinak vlastně neexistovala nějaká rvačka nebo pálení vlajek navzájem světlice, nic takového. Jsem rád, že jsem zažil tuhle tu krásnou dobu.
0: O to více musíte teď trpět, když vidíte právě, co se teď nedávno odehrálo.
1: Já jsem řadu let spolupracoval s fotbalovým svazem a připravoval jsem atmosféru mezistátních zápasů někde právě okolo roku 93 až řekněme 98. Tak já jsem bavil diváky, já jsem tehdy většinou se hrál na Spartě, protože Eden ještě nebyl v pořádku, nebyl dostavěn, tak já jsem taky učil lidi zpívat třeba písničku Není nutno, pohádkovou ze tří veteránů a jednou Karel Šíp to vyprávěl Jardovi Uhlířovi a ten nevěřil a tak ho tam vzal a skutečně to bylo neskutečné, protože ti roadies, fanoušci, najednou se v nich probudili děti a 20 tisíc diváků zpívalo a odpovídalo vadí, nevadí, nemít srdce a tak dál. A to byla krásná doba. Neměli jsme chorea, neměli jsme nějakou vynikající techniku, ale diváci se chodili na ten fotbal bavit a tehdejší šéf fotbalu František Chvalovský vždycky přijel odněkud ze světa z nějakého kongresu a říkal, hele, tam byli trumpetisté, to bychom měli udělat taky. Tak já jsem dal nějakou výzvu, už ani nevím jak, a třeba přijelo 20 trumpeťáků z celé republiky. Můj kamarád Jirka Jelínek z orchestru Golem napsal, rozepsal noty a všichni dostali noty, dostali zdarma vstupenku na nároďák a dělali jsme takovýhle pokusy. A já na to hrozně rád vzpomínám.
0: Petr Salava je naším hostem.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdámlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s Petrem Salavou, který před 52 lety, kdy mu bylo pouhých 19 let, zakládal amatérský fotbalový klub Amfora, amatérské fotbalové rarity, to je ta zkratka, do kterého přivedl jména jako Jiřina Bohdalová, Pepa Dvořák, Roman Skamen, já bych mohla pokračovat. Vy jste říkal 400...
1: Kolem 400 osobností.
0: 400 osobností, ale bohužel ne všechny jsou... Mezi námi už se na vás dívají a fandí určitě Amfoře z fotbalového nebe. Třeba Michal Tučný, Jiří Schillinger, Petr Sepeši byl v Amfoře.
1: Ano. My máme takzvanou nebeskou jedenáctku, takže vždycky bohužel, když některý z kamarádů odejde, tak rozšiřujeme řady. Teď jich je na hře 44. A když jste narazila třeba na toho Petra Sepešiho, tak to byl strašně šikovný fotbalista. On teda, to byl levák, myslím, že hráč kopající levou nohou. Bohužel přišel jednou, dvakrát s Ivetou Bartošovou na fotbal a pak se stalo to neštěstí nedaleko Františkových lázní. Michal Tučný, když přišel do Amfory, tak přišel společně s Petrem Novotným a byli velmi ostýchaví. A Petr Novotný mi to pak říkal, že ten Michal měl na srdci následující: Petře, my tam asi nemůžeme jít, teď my ten fotbal vůbec neumíme. A Petr Novotný mu na to říkal: viděl jsi, jak hraje Petr Salava, který to vede, tak tam můžeme taky. No ale na druhou stranu třeba Antonín Panenka, který už dlouhá léta za nás hraje i pořád, bude hrát i letos, a to je mu 78, tak Tonda Panenka říká s nadsázkou, že ty správné exotické země, jako třeba Brazílie, Japonsko, Austrálie, Nový Zéland, Tajsko, nenavštívil ani s Bohemkou, ani s národním týmem, ale s Amforou. Takže ono to má něco do sebe.
0: A nebo třeba Kambodžu. Tam údajně vám pomohla Jiřina Bohdalová.
1: Jiřinka Bohdalová to vlastně zařídila, protože kambodžský král Norodom Sihamoni ji obdivuje od svých studentských let, a když se sešli v Praze v rámci jeho oficiální návštěvy, tak on ji pozval do Kambodže a já když to zkráceně řeknu, tak ona řekla, abych přijala a vzala bych sebou pár kamarádů. Takže se nakonec z nás stala oficiálně delegace České republiky. Já jsem to už několikrát říkal, já jsem požíval velké výsady jako prezident, protože jsem tam byl uveden, měl jsem svého osobního strážce a myslím, že jsem to říkal na vlnách Českého rozhlasu, že jsme přiletěli do Phnom Penhu a tam stál ceremoniář, byly tam tři mikrobusy, do kterých si sedla i ta Jiřinka, i Helena Vondráčková všichni, a já jsem tam šel, protože jsem si nedokázal představit, že pojedu jinak, a on říkal, ne, král řekl, že vy pojedete limuzínou. Tak já jsem seděl v limuzíně, kynul jsem na křižovatkách policistům, kteří mě zdravili, a byli jsme skutečná delegace České republiky.
0: Chtělo se vám domů po takovém přijetí?
1: No, bylo to neskutečné, protože dneska, když si otevřete nějaké turistické průvodce nebo zprávy turistů, kteří byli v hlavním městě Kambodže a fotí se tam u bran Královského paláce, tak já si vždycky říkám, no jo, u bran, ale my jsme měli skutečnou královskou audienci, kde jsme si předali dary, on mluví nádhernou čistou češtinou, a vlastně, když jsme čekali na to přijetí, tak to se řadilo venku, protože sloužící chodí jenom po kolenou, tam nesmí před králem stát. Pro nás to bylo až podivný. A tam Jiřinka říkala králi, teda máte tady vedro jako v prádelně. A on tak krásně pokorně říkal, já se vám strašně omlouvám. Tak to byla taky součást královské audience.
0: Petr Salava je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: zasažen.
1: Je s námi Petr Salava, řekla bych, že je synonymem pro fotbalový klub Amfora, ale ten teď opustme, protože vy se věnujete úplně jinému oboru. Vy malujete, ale nemoc dlouho.
2: Já maluju díky mojí manželce Adelce, která, když jsem měl 60. narozeniny, zhruba před 10 lety, tak napověděla Evě Štědré a Karlu Štědrému jako dárek, že mám takovou touhu malovat. A protože oni byli vždycky velmi milí a prostě investovali, tak mě koupili stojan, štětce, barvy, plátno, všechno. Ale nebyl ten správný čas a já jsem to odložil asi o 7 let nebo 8 let a na jaře roku 2023 jsem se zbláznil. Zaplatil jsem si kurz, kde lektorka úžasná Jana Velková všechny úskalí. Samozřejmě, že jsem začal, byly to malůvky, no a od té doby se věnuji naivní tvorbě. Pracuji danou, takže my máme i společné výstavy, přičemž já mám obrázky a ona má obrazy, protože ona je opravdu skvělá malířka, jakoby správná a profesionální. Nečekal jsem, že to bude mít takový ohlas, protože moje obrázky jsou veselé, barevné a lidem se líbí, protože si na nic nehrají a jsou optimistické. Měli jsme výstavu, já jsem měl výstavu sám na zámku Berchtold nedaleko Prahy a potom společně už jsme s Danou vystavovali u hasičů v divadle asi 2 měsíce a teď v současné době máme výstavu v Táboře v kavárně Budík proti Muzeu čokolády a marcipánu. A mám velikou radost, že nabídky přišly další, takže třeba na podzim připravíme výstavu na Kampě v Praze v kafé Seminár, kde jsem se byl teď podívat a je to tam úžasný prostor, takže tam 10.10. Jan Čenský provede vernisáži, to už můžu říct. A mě to prostě hrozně baví a už jsem těch obrázků namaloval 96.
1: 96, to bude další Amfora, to bude dalších 50 let vašeho malování a vystavování. Jak dlouho vám trvá namalovat jeden ten obraz? A když se do něj pustíte, tak umíte se odpoutat na
2: no,
1: chvíli?
2: Právě, že neumím a je to o tom, že když se do toho pustím, to znamená nejdřív nějaká skica, první rozvrh barvy, tak to nejde přestat. Jako třeba někteří kolegové, ať malíři nebo nemalíři, dokážou odložit obraz a za měsíc se k němu vrátit. Já jsem pak už posedlý a musím dokončit ten obraz. To znamená, zhruba týden trvá to jedno dílko, já ho pak na závěr ještě lakuju a všechny obrázky mám zarámované. Našel jsem si takové rámečky, které jsou zároveň už jsou bílé a mají vždycky linku barevnou. Mnou, takže podle obsahu to vždycky už mám i zarámované a moc mě to baví. Takže je to takový únik, je tam klid.
1: A to, že jste sem dnes přišel, tak je důkazem toho, že teď aktuálně nic nemalujete?
2: Já jsem teď dokončil obrazy dva, jeden skoro souběžně, jeden je hrad v Lisabonu, takový hrad, který je dominantou Lisabonu a teď jsem dokončil Petrohrad. Jeden pravoslavný chrám, tam je zase dominantou u řeky a mám připravených asi ještě 5 dalších, protože na Kampě bude potřeba hodně obrazů. Já už 31 z těch obrázků nemám, ty už jsou ve světě. Z těch 96 ty první jsou nepoužitelné, protože tam je to vidět, že to je ještě špatný a amatérský přístup, no ale musím takových 5
1: bude potřeba
2: dát
1: něco doplnit. Petr Salava je naším hostem.
3: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: maluje i náš dnešní host Petr Salava, ostatně před malou chvílí o tom mluvil. Bez pochyby i miluje.
1: Ano, určitě.
0: Určitě ano, ale miluje ještě jednu profesi a vy jste, jak se tomu říká, no vy jste DJ, takže ta profese je...
1: Disc jockey.
0: A stále jste u toho?
1: Ano, profesionál od roku 1980, letí to strašně. Já nedávno jsem oslavil 45 let za DJským pultem, je to skoro 6 000 diskoték. A teď mám velikou radost, že jsme vrátili do hry kolegy disc-jockeye, kteří mají někde mezi 70-80 let věku. V klubu Mandragora v Praze připravujeme čtvrtletní, který se jmenuje Oldies Disco Show. Vždycky hraje 5 disc-jockeyů. Hrajeme od 18 hodin do 23, tak jak to bylo kdysi. Hrajeme z CDček, z originálu, žádné přetočené sety. A je to komentovaná diskotéka a pravda je, že lidé už v 18-15 tančili. Teď máme další akci, 13.6. je beznadějně vyprodaná, stejně jako už vánoční termín a já mám z toho hroznou radost a mám radost i z toho, že ti DJové, kolegové, někteří už se třeba i jako bojí hrát, přece jenom je to, já vystupuju pořád, tak mě to nevadí, ale chodí tam, takže třeba první československý disc jockey, který hrál poprvé 3. listopadu 1967, Pavel Černocký, chodí na tyhle naše akce a dokonce tančí a další, takže z toho mám velikánskou radost a mám radost toho, že tam chodí lidé, kteří se jdou bavit, kteří neváhají se projevit, tak je to tam roztleskaný, rozespívaný a moc se těším na 13. června, kdy dokonce z Košic přiletí legendární košický DJ Tibor Egry jako náš čestný host, takže budeme mít mezinárodní program.
0: Mezinárodní program mezinárodního hosta bude hrát?
1: Bude, ano.
0: Bude i hrát. Kolik je mu let?
1: Tak on je asi o 5 let mladší než já, takže myslím asi 65.
0: Řekněte mi takových let, vy jste zmínil 45 let kariéry DJe. Co vás na tom nejvíce baví? Hudba, křepčící lidé, to povídání?
1: Asi všechno dohromady. Mě hrozně baví hrát si s lidma. Proto jsem říkal o té atmosféře na utkání reprezentace České republiky na fotbalech. Dělal jsem i spartianské hokejové studio, kde jsme vlastně učili poprvé lidi v České republice mexické vlny. Vlastně mám na svém kontě také pokřik Kdo neskáče, není Čech, který přetrval do dnešních dnů a mě hrozně právě baví ta práce. Tak je jedno, jestli před váma tančí 100 lidí, anebo jestli je tam 20 tisíc v ochozech, ta práce a ta reakce, a to je hrozně hezký pocit, když se to vede.
0: Tak a co, když ta reakce nepřijde? Stalo se vám to za dobu vaší kariéry?
1: No, muselo se to určitě stát, ale naštěstí hodně ojediněle, takže někdy kolegové mě vyčítali, že hraju, teď nevím, jak bych to v českém rozhlase řekl slušně, hity, někdy provařené hity, abych tak naznačil, a já jim říkám, že to hraju, protože se to líbí mě a líbí se to hlavně lidem, takže hrát si na diskotéce na nějaké velké umění absolutně nemá smysl, protože tam se chodí lidi a dodnes tam snad chodí si zatančit, pobavit se a taky i seznámit. To pořád platí. To bylo za mých mladých časů a platí to dnes.
0: To moc ráda slyším. Petr Salava je naším hostem.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: nekončí.
1: Amfora zůstává.
0: Zbývá nám přátelství.
1: A parta jedená.
0: Vrásky tu nevadí.
1: Vzpomínky pohladí.
0: Amfora nekončí.
1: Amfora nedá.

0: A je to tam? Amfora jede dál? I je, přesto, je že tak? Měla končit, tak zkrátka jde dál tahle píseň. Pardon, její prezident Petr Salava je naším hostem. Tato píseň vznikla poté, co se vzedmula vlna odporu proti ukončení činnosti Amfory?
1: Bylo to něco jako vlna tsunami. Nešlo uhnout, písničku složil Pavel Větrovec, dlouholetý dirigent Karla Gotta, jeho orchestru a profesor Pražské konzervatoře, a text máme na svědomí společně s Pavlem Firstem. A
0: máme na svědomí, ano, takže vy jste textoval?
1: Já jsem spolupracoval. A já vlastně kdysi dávno jsem s Františkem Čechem otextoval i písničku Olé, olé, olé. Já jsem tam vymyslel právě pasáž slavných fotbalových jmen a potom jsme spolupracovali, takže jsem malonko odbočil, s Karlem Wagnerem a Karlem Šípem, protože byla ta série písniček Vzhůru do Anglie, Vzhůru do Francie. A další. Tak z téhle písničky mám radost. My jsme ji natočili se všemi použitelnými i méně použitelnými. Někteří tam jako Karolko Dobijáš jenom stáli a předstírali zpěv, ale to vůbec nevadí, protože z toho máme i takový videoklip natočený na fotbalových stadionech. No a je to potvrzení toho, že to heslo platí, Amfora jede dál.
0: Amfora jede dál, no a jaké má další plány? Vy jste říkal 3 zápasy do roka, tak se děláte trochu vzácnějšími.
1: Ano, ano. Já mám letos dokonce výroční zápas, protože my máme odehraných teď 755 zápasů. A já jsem kvůli nemoci nebyl na 8. Tak teď v srpnu toho 15.8. budu mít 750. zápas, což je docela krásná bilance pro kluka, který zase není tak fotbalově vybaven dokonale. A co dál? Když jsme se vraceli letadlem ze Španělska, z Malagy, tak už na mě v letadle útočili, že jestli někam ještě poletíme. Já jsem říkal, nechte mě, prosím vás, aspoň vydechnout, protože vy jste, Alex, věděla, ta příprava takového zájezdu Amfory, což bylo nás 42, je to velikánská výprava, každý má své plány, problémy, sladit to všechno je těžké, a já jsem na tom pracoval od září minulého roku. Takže představa, že jim odsouhlasím v letadle, jakože už někam zase poletíme, tak to jsem neslíbil, ale zároveň jsem to nevyloučil. To je taková odpověď, kterou dneska můžu dát.
0: Takže třeba ještě jednou obnovíte Kambodžu.
1: Ne, to už ne. Takhle, musím říct, že my jsme měli krásnou pozvánku, to málo kdo ví. Pan velvyslanec Lubomír Hladík, který je velvyslanec v Argentině, nás požádali, jestli bychom tam přiletěli v rámci 100 let spolupráce. A byl velmi smutný, že jsem to nepřijal. A nepřijal jsem to, protože starší členové panenkou mě řekli, že už nevydrží 12-hodinový let. Takže takhle daleko už nemůžeme.
0: Hlavně ať dál vydrží Amfora, ať se vám oběma daří. Petr Salava.
1: Moc děkuju.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Město Zlín odsouhlasilo financování rekonstrukce chátrajícího a uzavřeného kina Květen v Malenovicích. Rožnov pod Radoštěm vyplácí pastelkovné pro budoucí prvňáčky. Čeští hokejisté nastoupí na mistrovství světa proti Itálii. Dnes bude v regionu oblačno s teplotami až 25 stupňů. Jsou tu zprávy Českého rozhlasu Zlín a Barbora Hitmánková. Pěkné odpoledne. Zastupitelé města Zlína odsouhlasili financování rekonstrukce bývalého kina Květen v místní části Malenovice. Ze současného chátrajícího objektu má za 100 milionů vzniknout nové kulturní centrum s multifunkčním sálem pro koncerty nebo spolkovou činnost. Stavební práce by mohly začít už ke konci roku. O nové prostory už mají zájem některé spolky, říká primátor Zlína Jiří Korec z Hnutí ANO.
2: V současné době z komise nám dala seznam takřka 20 spolků a různých organizací, které by měly zájem to místo využívat po té rekonstrukci, takže my v současné době tvoříme provozní model a budeme si to dávat dohromady opravdu tak, aby na to všichni nějakým způsobem dosáhli.
0: Rodiče budoucích prvňáčků v Rožnově pod Radoště můžou získat od města příspěvek na školní pomůcky. O takzvané pastelkovné ve výši 1000 korun je možné požádat přes portál občana do konce července. Podle mluvčí města Adely Kousalové lze peníze využít například na nákup aktovky, sešitů nebo výtvarných potřeb.
3: Začátek školní docházky přináší rodinám zvýšené náklady na pomůcky, aktovky nebo družinu. Chceme jim proto alespoň částečně pomoci. Peníze dostanou rodiče na účet v říjnu po ověření nástupu dítěte do školy.
0: Premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO není spokojený s novou koncepcí armády. Řekl to dnes po jednání s ministrem obrany Jaromírem Zunou za SPD, který mu návrh představil. Podle Babiše je například nutné posílit nábor nových vojáků i počty aktivních záloh. Řekl taky, že Česko nejspíš letos znovu nesplní alianční závazek 2% HDP na obranu. Jednat o tom chce na červencovém summitu NATO. O složení české delegace na tuto akci podle premiéra rozhodne vláda 8. června. Na summit chce jet společně se zástupci vlády prezident Petr Pavel. Babiš to ale dosud odmítal. Sport. Česká hokejová reprezentace nastoupí na světovém šampionátu proti Itálii. Národní tým bude v utkání jasným favoritem, ale soupeře nepodceňuje. O kvalitách Italů mluví asistent trenéra národního týmu Jiří Kalous.
4: Italové mají velmi dobré první třetiny, proti komukoliv hrají, tak ty první třetiny mají opravdu jsou nebezpeční, jsou prostě agresivní, tak je potřeba tohle si pohlídat a mají tam i šikovné hráče, mají finského trenéra, zkušeného, takže prostě pohlídat si opět vstup do utkání.
0: Zápas začne ve Friburku v 16:20 jako přímý přenos na Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport.
1: Počasí.
0: Dnes bude v regionu oblačno s výskytem přeháněk, výjimečně i bouřek. Povane slabý vítr, nejvyšší teploty mezi 22 až 25 stupni Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Pozor si dejte na hořící auto u Zdounek na Kroměřížsku. Na místě požáru jsou hasiči. Osobní auto havarovalo do sloupu v Brankách na Vsetínsku. To byly zprávy Českého rozhlasu Zlín. Začíná dobré odpoledne s Pavlem Vackem.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Pěkné středeční odpoledne přeji. Snad i vám bude připadat zajímavé, že dnes je Světový den metrologie. Ten je každoroční oslavou podpisu metrické konvence ze dne 20. května 1875. Původním cílem této metrické konvence byla široká celosvětová jednotnost

0: měření, která dnes zůstává vlastně stejně tak důležitou jako v onom roce 1875. To my máme přesně vyměřený čas dnešního dobrého odpoledne s Českým rozhlasem Zlín, a to do 16. hodiny. Do té doby vám stihneme předat spoustu informací. Ty nejbližší se budou týkat trestu pro bývalého trenéra Petra Vlachovského, který byl odsouzen za tajné natáčení fotbalistek Slovácka ve sprchách a šatnách. Tento trest se zpřísnil, rozhodla o tom Evropská fotbalová unie UEFA. Podrobnosti k tomu se dozvíte už za chvíli. Po další písničce, protože budeme si také příjemně hrát. Další z kategorie písniček, které nestárnou, bude z dílny kapely Turbo. Přeji vám příjemný poslech a hezký den.
1: Český rozhlas Zlín.

0: trest pro bývalého trenéra Petra Vlachovského, který byl odsouzen za tajné natáčení fotbalistek Slovácka ve sprchách a šatnách, se změnil z pětiletého zákazu trénování na doživotní a rozšířil se na všechny evropské soutěže. Podrobnosti má teď ve studiu reportérka Karolína Macejová. Hezký den.
1: Hezký den.
0: Kdo aktuálně o potrestání bývalého trenéra fotbalistek Slovácka rozhodl, Kájo?
1: Verdikt vydala Unie evropských fotbalových asociací s tím, že požádala Světovou federaci FIFA, aby zákaz rozšířila na celý svět. Vlachovský si hráčky tajně natáčel 4 roky. V počítači mu navíc policie našla i dětskou pornografii. U soudu za to loni v květnu dostal rok odnětí svobody s 3letou podmínkou, 5letý zákaz trénování a každé z obětí má zaplatit 20 000 korun.
0: Proč ke zpřísnění trestu došlo?
1: Původní 5letý trest se nelíbil fotbalistkám Slovácka, považovali ho za nedostatečný. Česká asociace fotbalových hráčů ve spolupráci s Celosvětovou hráčskou unií proto požádala o zpřísnění sankcí a tomu kontrolní etická a disciplinární komise UEFA vyhověla. Předsedkyně asociace Markéta Vochovská-Haindlová rozhodnutí označila za signál, že podobné chování je neakceptovatelné a ocenila odvahu hráček promluvit.
0: Jak na rozhodnutí o doživotním trestu pro Vlachovského reagoval jeho bývalý klub, první FC Slovácko?
1: Klub uvedl, že ho událost roku 2023 negativně zasáhla. Podle mluvčího první FC Slovácko Marka Juráka klub vystupoval jako poškozená strana a po odhalení celé záležitosti s bývalým trenérem okamžitě ukončil spolupráci. Takové chování nemá ve sportu ani ve společnosti místo a trest považujeme za odpovídající, uvedl Jurák.
0: Reportérka Karolína Macejová nám přiblížila téma, kterému jsme se už věnovali ve vysílání Českého rozhlasu Zlín a které sledujeme. Týkalo se trestu pro bývalého trenéra fotbalistek Slovácka Petra Vlachovského. Naslyšenou.
1: Hezké odpoledne.
0: A už za chvíli vás vezmeme v našem vysílání také na plovárnu v Hranicích. V reportáži uslyšíte, co všechno musí splnit budoucí plavčíci. Možná vás taky překvapí, že se na kurzi v posledních letech hlásí víc žen než mužů. Počkejte si.
2: Český rozhlas Zlín i na stránkách zlin.rozhlas.cz.

0: počasí v našem kraji už začíná mít takový lehce letní charakter, minimálně pro ty, kteří se na léto těší. I letos budou na letních koupalištích a plovárnách vypomáhat brigádníci. I o tom teď budeme informovat ve vysílání Českého rozhlasu Zlín. Zájemci o pozici plavčíka musí před nástupem absolvovat potřebný kurz. To je asi jasné. Ten kurz zahrnuje výuku vodní záchrany, první pomoci a plavecké průpravy. Na plovárně v Hranicích na Přerovsku ho letos absolvovali 30 lidí z celé Moravy, mezi nimi i budoucí plavčice ze Zubří na Vsetínsku.
1: Na ní se koukejte se na ní, srovnejte ji, ať je v rovině.
2: Instruktor vodního dozoru Zbyněk Kovářů má právě v bazéně 10 dvojic. Většinou tvoří mladé ženy a dívky, nacvičují záchranu z vody.
1: Je to fenomén poslední doby, kdy se k této práci převážně hlásí dívky. V dřívějších dobách tomu bylo naopak, ale dívky se zřejmě nebojí a jsou připravené tuhle práci zkusit a zajišťovat bezpečnost návštěvníků. Velmi často se stává, že i dívky bývají ve vodě šikovnější než kluci, i když samozřejmě ty silové dispozice k tomu takové nemají.
2: Svoji kolegyni figurantku právě ke kraji bazénu přitáhla absolventka střední policejní školy.
3: Kateřina Lajgotová ze Zubří. Dá to zabrat, ale já mám celkem dobrou fyzičku, mám natrénované, takže pro mě to zase tak asi náročné není. No.
2: Kurs Kateřině zaplatil provozovatel koupaliště v Zubří. Platit ho nemusel ani 20-letý Karel Ondruch. Na koupališti v Čechách už pracoval 2 roky v pokladně. Teď chce být plavčíkem.
4: Budu venku a jako bude mě to bavit víc.
2: Domluvenou brigádu v Čechách má i Jan Havelka.
5: Obec mi to proplatila s tím, že pokud bych u nich pracoval jenom tyhle prázdniny, tak si doplatím půlku a jinak mi proplatí za 2 roky kurzovné.
2: Součástí kurzu je i test ze zdravovědy a první pomoci. Umělé dýchání na figuríně nacvičuje
6: Julie Nádvorníková
7: a Ada Kubašová.
6: 30krát stiskneme hrudník a pak máme 2 dechy do ambuvaku.
7: Ano.
6: Obnovujeme kurz po 2 letech přeškolení.
2: Plavčíka u vody podle Zbyňka Kovářů žádná technika, kamery nebo poplašné systémy nikdy nenahradí.
1: Nemůžou mít tu spolehlivost, co má zkušené oko záchranáře.
2: Letošní kurz úspěšně zvládli všichni účastníci. Další v Hranické plovárně budou pořádat zase až příští rok. Z Hranic Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
0: No, na koupání ve venkovních koupalištích to ještě úplně není, možná spíše pro otužilé, ale kdo ví, třeba se to změní. Já vím, kdo ví, bude to jeden z našich meteorologů, se kterým se ve vysílání Českého rozhlasu Zlín spojím už za chviličku. Tak třeba dojde řeč i na letní koupání. Buďte s námi.
8: Pokud neznáte historii své rodiny a zajímalo by vás, kdo byli vaši předci, poslechněte si poradnu s genealogem Alešem Cimalou z Veletin na Uhersko-Hradišťsku. Poví, kde začít pátrat nebo jak se dá využít testování DNA. Poslouchejte 22. května. Naslyšenou se těší Kristýna Fuchsová.
9: Poslechněte si v pátek po 11. hodině v našem vysílání. Ty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Zlín. Písničky, které nestárnou. Stojím.

0: Ve vysílání Českého rozhlasu Zlín teď necelých 8 minut před 14:30 zazní příjemný hlas meteoroložky Báry Kučerové. Jestli bude mluvit i o příjemném počasí, to už je věc individuálního posouzení, ale rozhodně bude mluvit řečí fakt. Hezký den.
1: Pěkné odpoledne.
0: Jak ta fakta vypadají právě pro tuto chvíli v našem kraji, to znamená ve středu 20. května v aktuálním čase?
1: Vypadá to tak, že teploty se pohybují mezi 20 a 23 stupni Celsia a k tomu máme na obloze většinou polojasno na západě kraje na Kroměřížsko nebo na Kroměřížsku a na Uherskohradišťsku se teď vyskytují i nějaké přehánky. Na Kroměřížsko konkrétně bude postupovat jedna z hranice Jihomoravského a Olomouckého kraje. Mohou se také vyskytnout bouřky, ostatně jedna byla ráno nebo dopoledne, ne sice ve Zlínsku, kraji, ale nedaleko a nad vojenským újezdem Březina, takže pár blesků jsme dneska zažili a můžeme odpoledne čekat a potkat možná i další.
0: Vida, tak bude se blízkat třeba na lepší časy. Jak budou ty další časy vypadat?
1: Lepší časy to asi budou trošku, jak pro koho záleží, jak jste říkal, interpretace počasí je individuální, ale zítřek bude převážně oblačný a opět s přeháňkami, ty se v první části dne objeví hlavně na Vsetínsku, ale budou spíše slabší a s menší pravděpodobností, oni totiž budou doznívat ještě z noci, kde se ty přeháňky budou moct vyskytovat a potom zítra odpoledne bude pravděpodobnost přeháněk vyšší, výjimečně se opět může vyskytnout i bouřka a srážky se k večeru budou vytrácet a bude s nimi pozvolna ubývat i oblačnost a zítřejší maximální teploty 20 až 23 stupňů Celsia.
0: A jaká bude zítra biozátěž?
1: Ta bude na stupni číslo 1, tedy mírná.
0: Věděla byste i rozptylové podmínky pro ten zítřejší den, i tento faktor zkoumáme čas od času?
1: Ano, ty budou zítra dobré nebo velmi dobré a v noci na zítřek by měly být většinou mírně nepříznivé, někde zůstanou dobré.
0: Děkujeme a pojďme se přesunout k pátku a otevřít bránu víkendu.
1: A pátek bude zpočátku skoro jasný až polojasný, v průběhu dne bude přibývat oblačnost, postupně pak čekáme tím pádem oblačno, případně i skoro zataženo opět s nějakou menší možností přeháněk a večer bude oblačnost ubývat a maximální teploty v pátek 20 až 24 stupňů Celsia a sobota potom bude spíše slunečná, přes den se opět vytvoří kupovitá oblačnost a na severu kraje s malou možností přeháňky a sobotní maximální teploty už se budou blížit k letním 21 až 25 stupňů Celsia.
0: No to jste leckoho, kdo se těší právě na ty letní teploty, navnadila, tak je tam otázka, jestli bude podobné počasí i v neděli.
1: Ano, bude a ty letní teploty by v neděli už měly spíše převažovat, než že by měly být výjimečně nebo na málo místech. Konkrétně ty maximální nedělní teploty mezi 24 a 28 stupni Celsia a neděle bude poměrně slunečným dnem a přes noc a v první části dne by té oblačnosti mělo být úplně málo nebo žádná. Během odpoledne se bude tvořit kupovitá oblačnost, později odpoledne a večer může být občas doprovázena přeháňkami, případně i bouřkami a večer a potom v noci bude obloha spíše zatažená, ale ta oblačnost může být částečně průsvitná.
0: To jsme se tak pěkně rozběhli až ke konci tohoto týdne, tak tam zabrzdíme a ještě nám prozradíte rekordní teploty, to se už ale vracím k tomu aktuálnímu datu 20. květen.
1: A ten byl nejteplejší dávno, v roce 1920 v Napajedlích na Zlínsku, tam teploměr tehdy ukázal 34 stupňů a 2 desetiny a chladný nebo nejchladnější byl také poměrně v dávném roce, v roce 1952 v Huslenkách Kychové na Vsetínsku, kde tehdy naměřili minus 2 stupně a 6 desetin.
0: Říká meteoroložka Bára Kučerová, které vděčíme za výhled na počasí. Mějte se krásně, dobré odpoledne.
1: Pěkné odpoledne, naslyšenou.
0: Letošní rok je ve znamení oslav. Pravidelní posluchači Českého rozhlasu Zlín vědí. Připomínáme si 150 let od narození Tomáše Bati. Abychom toto výročí náležitě oslavili, připravujeme pro vás celou řadu příspěvků s baťovskou tématikou. Jak se u Bati pracovalo? Byl ke svým zaměstnancům tento velký podnikatel spravedlivý? I to se dozvíte už za malou chvíli z našeho vysílání.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

že ti dlužím spoustu hezkých slov. Se mnou, děvče, nemáš na ně kliku. Dávno už je umím všechny naspaměť.

huňatý a milý s kapkou medu. Stokrát ti je v duchu šeptám do ucha, ale znáš mě, řečnit nedovedu. Tak mi promiň, děvče, však to napravím. Buď ty smutku, já si dám.

0: Michal Prokop a jeho blues o spolikaných slovech ve vysílání Českého rozhlasu Zlín. My se teď vrátíme v časech a trošičku si zavzpomínáme. Máte příležitost. Nízké ceny, vysoká kvalita a revoluční metody řízení. To byl podnikatelský plán jednoho z největších světových obuvníků Tomáše Bati. Lidé, kteří u tohoto vizionáře pracovali, už mezi námi nejsou, předali ale své vzpomínky mladší generaci a ta je předala nám. Stejně jako Pavla Hlavicová z Březnice na Zlínsku. Natáčela s ní Silvie Pospíšilová.
1: Baťovy závody ve Zlíně byly na svou dobu výjimečné. Zaměstnanci byli vedeni k výkonnosti a odpovědnosti. Baťa totiž věřil, že pracovník má být spoluzodpovědný za výsledky firmy. Proto také zavedl prémiový systém účasti na zisku a ztrátě. Rodina Pavly Hlavicové z Březnice na Zlínsku pracovala u Bati prakticky celá.
2: Můj tatínek tam dělal na údržbě, moja maminka tam dělala také v šicí. A moji maminky rodiče byli ševčovská rodina. Staříček na Cigánově je taková žlutá víla na kopečku a tam jim Baťa dal půjčku, aby si postavili barák.
1: Přibližuje rodinnou historii Pavla Hlavicová a pokračuje.
2: Staříček dělal ševčovskou aj doma, aj u Batě, ale potom dělal v Koželužně. A maminčiny bráši oba dva dělali v Koželužnách a maminčina sestra nejmladší se vyučila pončochářku u Batě.
1: Také teta Pavly Hlavicové, Antonie Polášková, byla zaměstnaná jako šička v Baťových závodech. Práce to byla náročná. Začínalo se v 6 ráno.
2: Pak byla ode 12, myslím, do jedné nebo do dvou nějaká polední přestávka a pak po té přestávce dělali až do 6 hodin do večera. U Batě se jí tam líbilo velice.
1: O tom, jaký byl Baťa člověk, vyprávěl paní Pavle její dědeček.
2: Baťa byl přísný, ale byl aj rozdavačný, aj lidom přál. Pamatuju si ho ještě lidi, že dělal starostu Zlína a prostě vycházel lidem vstříc.
1: Každý musel odvést svůj díl práce. Firma kladla důraz na dochvilnost, pořádek a vysoké pracovní nasazení.
2: Ale nešidil dělníky na výplatě a když byly nějaké boty, třeba se nezdařily, tak aj zaměstnancům to dal prostě za nějaký obnos malý.
1: Vyhlášené byly u Bati oslavy 1. máje. Úspěšný obuvník kladl důraz na reprezentaci města i firmy. Když byly Baťovy závody v roce 1945 znárodněny, tato prvomájová tradice postupně vzala za své. Pavla Hlavicová ale ještě jednu takovou oslavu, co by dítě přeci jen stihla.
2: Ještě se dodržovaly baťovské zvyky. Já si pamatuju, když jsme ke stařince šli na 1. mája do Zlína, tak na tržnici se dávali dětskám párky, pomeranč, každý dostal. Do 50. roků to byly ještě baťovské, po 50. rokoch to všechno Gottwald zrušil.
1: Vzpomíná Pavla Hlavicová. Z Březnice Silvie Pospíšilová, Český rozhlas.
0: A pokud třeba i vám vaši prarodiče povídali o tom, jaké to bývalo za Bati, napište nám na mail baťovci@rozhlas.cz a nebo zavolejte na číslo, které budu diktovat. Pozor, pište si, nebo pamatujte, 221 555 234. A my budeme rádi vyprávět i ten váš rodinný příběh. Jsme Český rozhlas Zlín a jsme vám blízko.
3: Český rozhlas Zlín, písničky našeho kraje.

0: Kapela do cuku ve vysílání Českého rozhlasu Zlín. K přípravě na další naše téma se může hodit mapa a kružítko. Pokud nemáte po ruce, nevadí. My zamíříme za chvíli do geometrického středu Česka. Třeba víte, kde se nachází. A pokud ne, a pokud nechcete měřit a rýsovat, tak se to dozvíte v rubrice Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem.
1: Český rozhlas Zlín,

0: Posloucháte Český rozhlas Zlín a v dnešním díle cyklu Co v učebnicích nebylo, zamíříme do geometrického středu Česka. Kde ho najdeme, stejně jako další zajímavosti, prozradí Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že geometrický střed České republiky se nachází v obci Číhošť v okrese Havlíčkův Brod? Pokud byste si mapu naší země vystřihli z papíru a pak ji chtěli napíchnout na tušku tak, aby byla v rovině, museli byste se trefit hrotem právě do Číhošti. Obec, v níž žije zhruba 305 obyvatel, je ale známá hlavně příběhem z doby komunistické totality. Na jeho počátku byla zpráva o zázraku, kdy se na oltáři tamního kostela údajně sám od sebe pohnul kříž, na jeho konci pak mučednická smrt faráře Toufara, kterého kvůli nařčení z podvodu utírala státní bezpečnost. Nároky na to, že jsou středem Česka, by mohlo vznášet více míst. Třeba Golčův Jeníkov v okrese Havlíčkův Brod. Pokud byste kolem republiky opsali sférický obdélník, z východu a ze západu by jej vymezili poledníky, ze severu a z jihu pak rovnoběžky krajních bodů Česka. Golčův Jeníkov by se nacházel na průsečíku jeho úhlopříček. V Kouřimi v okrese Kolín je pak takzvaný astronomický střed Česka, potažmo celé Evropy. Ten leží na průsečíku 15. poledníku a 50. rovnoběžky a počítají se z něho okamžiky astronomických úkazů.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.
3: Kde byla ve Zlíně první škola založená Tomášem Baťou? A jak vnímají žáci jedné zlínské základní školy jeho odkaz po 150 letech od jeho narození? Poslouchejte další z reportáží z cyklu Tomáš Baťa známý neznámý s Markétou Macháčkovou a Zdeňkem Urbanovským. Už ve čtvrtek před půl čtvrtou odpoledne.

0: Bylo 3:15. I díky velké obměně kádru v zimní pauze se fotbalisté Kroměříže zachránili ve druhé lize. Teď je naopak hlavním přáním klubového vedení udělat změn co nejméně. My se tomuto tématu budeme věnovat podrobněji a uděláme to už za okamžik.
1: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Zlín a Pavlem Vackem.

0: Možná i vy posloucháte Český rozhlas Zlín 10 minut před 15. hodinou někde na chatě. Konec konců, jak je vám libo, my vás rádi bavíme a taky informujeme. Ty následující informace budou ze světa sportu, a to opět regionálního. Fotbalisté Kroměříže zastavili takový ten jojo efekt. Po posledních třech sezónách vždy měnili soutěž a pendlovali mezi třetí a druhou ligou. Teď se jim podařilo ve vyšší soutěži udržet. Podle sportovního manažera Karla Heinze je záchrana ve druhé lize v některých ohledech náročnější, než se na tuto úroveň dostat.
1: Ta konkurence je velká. Třeba v té třetí lize, dobře, prvních 5-6 týmů je většinou velmi vyrovnaných, ale ta druhá liga je to 16 týmů vyrovnaných a po 8. kole 0 bodů a v závěru jsme byli schopni ty body brát a neprohrávat moc, když jsme prohráli.
2: Připomíná sportovní manažer fotbalové Kroměříže Karel Heinz nevydařený úvod druholigové sezóny. Už po třetím kole odvolával trenéra Richarda Poláka.
1: To myslel všechno dobře, ale to prostředí ho prostě nějakým způsobem toho Ríšu Poláka. Nechci říct, jak kdyby úplně nepřijalo.
2: Poláka nahradil Lukáš Kříž. I pod jeho vedením ale hanácká Slávia nejdřív 5x prohrála. V tomto případě ale Heinz cítil, že je v trenérových silách situaci změnit.
1: Jsme si řekli, že musíme být trpěliví postupně, protože nám odešla vlastně osa týmu a skončila u nás osa týmu. A my jsme museli najít a vyhledat nový lídry a ty, kteří to, na kterých to bude. Ti lídrové se v těch těžkých zápasech, kdy jsme prohrávali a tak, nějakým způsobem začali projevovat, postupně tu kabinu uchopovat a opravdu se nám to potom ve finále v té zimě podařilo jako doskládat velmi kvalitně.
2: Už na konci podzimu začala Kroměříž sbírat body. Zimní pauzu ale ještě trávila na posledním místě tabulky a zdálo se, že stejně jako před 2 roky jako nováček z druhé ligy hned sestoupí. Právě tato zkušenost ale Heinzovi pomáhala v těžkých chvílích.
1: Toto byl jeden z hlavních faktorů, proč jsem vlastně třeba jako neskončil, protože jsem si říkal sám vnitřně, zkus čerpat z toho období toho prvního sestupu. Tam jsem se snažil vyvorat spoustě chyb a naslouchal jsem okolí. A hlavně tak trošku jsem šel i proti kolegům z výboru vedení, kdy jsem opravdu tlačil na to, že potřebujeme mít silný profesionální realizák, že prostě ti kluci potřebují nějaký prostě servis, který musí odpovídat té soutěži. A ve finále teda si myslím, že jsme to dokázali uchopit správnýma lidma, velmi kvalitníma lidma a oni nám to vrátili tím, že všichni společně teďka slavíme záchranu ve druhé lize. No.
2: Zmínil Heinz to, že kromě řízených změn v samotném kádru se musel v sezóně vypořádávat taky s méně očekávanými proměnami realizačního týmu. Například asistent trenéra Václav Stráník odešel v zimě do prvoligového Slovácka. Po úspěšném jaře je teď tedy hlavní Heinzovo přání udělat změn co nejméně.
1: Vnitřně jsem si pro sebe řekl, že vlastně největší posila bude to, když udělám co nejméně změn. A ať je to v hráčským nebo realizačním týmu. Můžu vám říct, že bude to těžké vyjednávání, ale já udělám všechno pro to, aby jsme do té další sezony prostě šli s co nejmenšíma změnama.
2: Už s jistou záchranou odehraje Kroměříž v sobotu poslední zápas druholigové sezóny. Nastoupí na hřiště Žižkova. David Nekvinda, Český rozhlas.

0: Dnes je v regionu oblačno s teplotami až 25 stupňů. U dalších zpráv vás vítá Barbora Hejtmánková. Dobré odpoledne. Rokovice budou o víkendu hostit mistrovství Moravy a Slezska v mažoretkovém sportu. Na Baťově i ve sportovní hale střední průmyslové školy se utká přibližně 500 soutěžících všech věkových kategorií. Týmy mažoretek se představí při pochodovém defile i v pódiových choreografiích. Podle mluvčí města Lenky Vaculové jsou obě disciplíny přístupné veřejnosti.
1: Soutěž nabídne vystoupení malých dětí, juniorek i dospělých mažoretek v kategoriích miniformací i velkých skupin. Nejlepší týmy postoupí na mistrovství České republiky do Poděbrad s možností následné nominace na mistrovství Evropy v italském Turíně.
0: Mateřskou školu Štítného v Kroměříži čeká rekonstrukce rozvodů vody a kotelny. Práce jsou naplánované na prázdniny tak, aby nezasáhly do školního roku. Proto budou podle Šárky Kučerové z tiskového odboru radnice rozdělené do dvou etap.
2: Letošní část rekonstrukce bude stát 1,7 milionu korun a dojde při ní k výměně kotle, včetně nového expanzního zařízení. Stávající rozvody vody jsou vedené pod podlahou a ty nahradí nové rozvody instalované pod stropem.
0: Společnost OKD urychlí likvidaci černouhelného dolu ČSM na Karvinsku. Odhaduje, že všechny práce dokončí v srpnu roku 2028 a díky tomu také výrazně ušetří. Aktuálně podzemí končí vyklízení techniky a vybavení, které se vyplatí vyvést na povrch. Pak bude následovat zasypání dvou jam a příprava na těžbu důlního plynu. Český ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů v Praze jednal se svým izraelským protějškem Gideonem Sárem. Tématem schůzky bylo prohloubení ekonomické spolupráce. Součástí izraelské delegace jsou i desítky firem, které se účastní česko-izraelského business fóra. Šéf české diplomacie Macinka zdůraznil, že Česká republika je taky politickým partnerem Izraele.
3: Vidíme, že na Izrael je vyvíjen neustálý tlak. Já osobně to slyším často na evropských fórech. My už nepřipustíme žádné další obchodní sankce, i kdybychom to měli blokovat jako jediní. My určitě nepřipustíme žádné suspendování nebo zmražení asociační dohody s Izraelem Evropské unie, ať celé nebo jenom nějaké její části.
4: Počasí.
0: Dnes je ve Zlínském kraji převážně oblačno s možným výskytem přeháněk, výjimečně i bouřek. Povane slabý vítr a nejvyšší teploty jsou mezi 22 a 25 stupni Celsia.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Po požáru osobního auta u Zdounek na Kroměřížsku je silnice 432 dočasně uzavřena. Na místě jsou hasičské složky. Dodávka a osobní auto se srazily na Masarykově ulici ve Valašském Meziříčí a dopravní nehoda se stala na dálnici D55 na 53. kilometru u Nedakonic na Uherskohradišťsku ve směru na Hodonín. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín a teď už pokračuje Pavel Vacek.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Je moc dobře, že jste i po 15. hodině s Českým rozhlasem Zlín, protože pro vás v dobrém odpoledni chystáme pro nadcházející chvíle spoustu krásných témat, která vás, pevně věřím, zaujmou. Posuďte sami, hned to první se týká Podzámecké zahrady v Kroměříži, kde se dnes otevřela nově zrekonstruovaná voliéra pro okrasné bažanty. Za chvíli uslyšíte podrobnosti. Možná vám přijde k duhu pozvánka do divadla, na výstavu či na své ráznou one-man show. I tu pro vás kolem 15:45 budeme mít. A takovým výletem k jednomu z nejzachovalejších vodních mlýnů u nás nepohrdne snad nikdo, komu to jeho zdravotní stav dovolí. I tam se budete moct později nechat inspirovat. A rozhodně věnujte pozornost i důležitým radám, které se týkají lidského zdraví. To vše pro vás chystáme. Teď máme 5 minut po 15. Samozřejmě si budeme také hrát Karel Gott, to je záruka dobré nálady. Tak si ji uchovejte při poslechu Českého rozhlasu Zlín. Přeji příjemný a užitečný poslech.

0: Českým rozhlasem Zlín se i v tuto chvíli můžete procházet po našem kraji, a to klidně z pohodlí svého domova nebo někde z práce si můžete udělat takový mentální výlet. Ten následující bude do Podzámecké zahrady v Kroměříži, kde dokončili řemeslníci opravu voliéry z 19. století. Je součástí Pavího dvora a ode dneška se v ní zabydlují okresní bažanti, tedy okrasní samozřejmě. Voliéru tvoří kovová konstrukce z někdejších arcibiskupských sléváren ve Frýdlantu nad Ostravicí na Frýdecko-Místecku. Podrobnosti uslyšíte v reportáži Blanky Kovandové.
1: Voliéra je původní, pouze jsme opravovali, když jsme začali rozebírat, zjistili jsme, že veškeré ty spoje, té litiny s tím klasickým železem jsou šroubované, že jsou plně funkční od té doby té výroby, to bylo neskutečně dobře vymyšlené, ty technické detaily těch konstrukcí a do dneška jsou funkční.
2: Popisuje Šárka Brantalová ze stavebního oddělení arcibiskupství rekonstrukci voliéry z 60. let 19. století.
1: Takže my jsme odlívali pouze jeden ten hrot s těma volutama, ten je nový, protože ho někdo odšroboval a ukradl.
2: Ve voliéře už se zabydlují bažanti zlatí a stříbrní. Oprava vyšla na 500 000 korun a 70% částky hradil Zlínský kraj. Podle Šárky Brantalové tu ale práce nekončí.
1: Protože když se podíváte na průčelí toho Pavího dvora, máme tam určité statické narušení, to teď už projekčně řešíme a vlastně chystáme projektovou dokumentaci. Předpoklad těch stavebních prací, takový optimistický, je rok 2028-2029 a to už je komplexní obnova toho Pavího dvora.
2: A stavbaři pokračují i u nedalekého rybářského pavilonu.
1: Vypadá to tady, že je tubinec, ale prosím ne. My jsme teďka vlastně dali prostor k dispozici archeologům, kteří si tu provedou záchranný archeologický výzkum.
2: Zmizel litinový zdobený balkon, který byl v havarijním stavu, a restaurátoři budou na jeho opravě pracovat celý letošní rok. A ředitel správy arcibiskupského zámku Aleš Taufar naznačil budoucí využití romantické stavby na břehu Dlouhého rybníka.
3: Opravdu jsme teďka ve fázi vymýšlení toho záměru, máme nějaký nápady, chceme obnovit dopravu po té vodě, takže pokud by se nám podařilo v nějaké době tady zprovoznit lodičky, tak samotné nás by to těšilo.
2: Příští rok pak rybářský pavilon ještě čeká oprava interiéru a fasády. Z Kroměříže Blanka Kovandová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.
5: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu se na to, jak měl jsem tě rád.

0: Ve čtvrt na čtyři pro vás máme v dobrém odpoledni s Českým rozhlasem Zlín tradiční pozvánku za kulturou a tradičně ji také začneme v divadle. Konkrétně zamíříme do Městského divadla Zlín, kde dnes od 19 hodin můžete shlédnout inscenaci Tiše buší ploština. Začátek tedy v 19 hodin ve velkém sále Městského divadla Zlín. Ze Slováckého divadla v Uherském Hradiště přišlo upozornění, protože dnes původně plánované představení, které mělo začínat 17 hodin Masaryk, se ruší z důvodu nemoci, tak tedy pozor, v Uherském Hradišti se dnes Masaryk od 17 hodin neodehraje. Nová výstava ve Zlíně představuje dialog malířů, které kdysi spojilo prostředí zlínské vyšší odborné školy umění, tedy učitele a studenta. Zatímco tvorba Pavla Preisnera je plná fantaskních vizí, Petr Kunčík pracuje s asociativními strukturami. Nová výstava s názvem Obrazárna 3 je k vidění v Krajské galerii výtvarného umění ve Zlíně, a to až do 30. srpna. Otrokovice zvou zase na trošku jiné umění, a sice na varieté Krhut. Je to varieté s muzikantem, textařem a bavičem, jehož vystoupení je inspirované svérázným životem nejen v Ostravě. One man show Jiřího Krhuta je možné vidět dnes v Otrokovické besedě se začátkem v 19 hodin. Pro další tipy, nejen kulturní, si můžete také přijít na naše webové stránky zlín.rozhlas.cz.
1: Český rozhlas Zlín,

0: Jeden z nejzachovalejších vodních mlýnů u nás se nachází v Šumicích na Uhersko-Hradišťsku. Věděli jste to? Před 100 lety jej z vyhořelého mlýna vybudoval dědeček současného majitele Milana Pipala mladšího. Co najdeme ve mlýně dnes? A jak ukazuje historii 200 let mlynářského řemesla rodiny Pipalovi? Právě to uslyšíte už za chvíli v reportáži Markéty Macháčkové z cyklu Mezi kopci a loukami Zlínského kraje. Ve vysílání Českého rozhlasu Zlín.
1: Říkají jí Srnčí máma. U sebe doma v Osvětimanech na Uhersko-Hradišťsku se totiž často musela postarat o zraněná nebo opuštěná mláďata lesní zvěře, která by bez péče člověka nepřežila. Markéta Rebrošová zachraňuje srnčata před sečí, je pilotkou dronu a jako myslivkyně sází na osvětu. Na to všechno přijde řeč už 21. května. Naslyšenou se těší Markéta Macháčková.
2: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Je s vámi Český rozhlas Zlín a zve vás na další cestu. Na okraji obce Šumice, jen několik kilometrů od Uherského Brodu, stojí budova válcového mlýna. Historie tohoto místa sahá až do 14. století a v současnosti zde můžete vidět unikátně dochovanou technologii mlýna z první poloviny 20. století. V šumickém mlýně rodiny Pipalovi natáčela redaktorka Markéta Macháčková.
1: Mezi kopci a loukami Zlínského kraje.
2: Vidíme dubový rodinný stůl z roku 1926 a u tohoto stolu je 8 míst k sezení a stolování.
3: Ukazuje mi autentické předměty, které připomínají jeho rodinu pevně spojenou se mlýnem v Šumicích na Uherskohradišťsku Milan Pipal, který s manželkou ve mlýně žije, areál spravuje a provází návštěvníky.
2: Můj dědeček si velmi zakládal na tom, že u jednoho stolu stravovali společně vždycky rodinní příslušníci spolu s pracovníkama ve mlýně. To znamená 8 členů rodiny plus mlynář plus 2 pomocníci a od roku 1932 taktéž pekař, to byl 12. strávník a 13. strávník byl velice častokrát u nás učící se mlynářský učeň.
3: Vyhořelý mlýn v Šumicích, jehož historie sahá až do 14. století, koupil v roce 1925 dědeček současného majitele, mlynář Drahomír Pipal z Míkovic. Jeho otec i děd předtím tam byli mlynáři. Šumický mlýn Drahomír Pipal obnovil, vybavil moderními technologiemi, zbudoval pekárnu a pálenici. Na mlýně hospodařil se ženou a 6 dětmi.
2: Já vždycky říkám na úvod, když přijdou turisté, vítám vás ve vodním válcovém mlýně mlynářské rodiny Pipalovi. Vodní, protože byl pohaněn vodou z řeky Olšavy pro svým náhonu a Francisovy turbíny. A válcový proto, protože ve mlýnici máme umístěné 3 mlýnské stolice. V nich jsou uloženy kovové drážkované válce, mezi které padá obilí určené k mletí.
3: Za komunismu byl mlýn znárodněn, pálenice zbořena. Díky práci rodiny Pipalovi se ale původní předměty denní potřeby, včetně mlýnské technologie, dochovaly dodnes a dokládají, jak se žilo v první polovině 20. století ve mlýně, který byl centrem dění v obci a mouku dodával do širokého okolí.
2: Pozdní se tento mlýn zapnul dle vyprávění mojeho otce Milana Pipala a poprvé se vypínal až na štědrý den v poledne, tedy od žní do Vánoce mlelo nepřetržitě 24 hodin denně. Po Vánocích a po Novém roce se už mlelo pouze přes den.
3: Ve zrekonstruovaném mlýně najdete mimo jiné přijímací místnost, mlýnici nebo šalandu, tedy pokoj pro pracovníky ve mlýně.
2: Voda přitékala mlýnským náhonem, kilometr 600 metrů, výška hladiny byla asi 90 cm při maximálním výkonu a voda tekla do betonové vany, v ní je uložena ve spodní části Francisova turbína.
3: Ukazuje mi mlýnský náhon Milan Pipal.
2: Když dědeček tento mlýn koupil, tak tady bylo vodní kolo. Ale dědeček chtěl, aby tento mlýn jaksi byl výkonnější, tak na jaře 1926 pořídil Francisovu turbínu horizontální dvojitou.
3: 100 let stará Francisova turbína i další technické vybavení mlýna je unikátní a i proto je válcový mlýn rodiny Pipalovi zapsán v ústředním seznamu kulturních památek České republiky. Ze Šumic Markéta Macháčková, Český rozhlas.
0: Věřím, že jsme vás nalákali na zajímavý výlet a v tom případě se vám také budou hodit informace, že do válcového mlýna rodiny Pipalovi se můžete podívat denně, kromě neděle, od 10 do 16 hodin.
1: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: a uvolněnou bigbeatovou atmosféru, kterou ve vysílání Českého rozhlasu Zlín nastolila kapela Olympic, teď vystřídá vážné, ale důležité téma. Melanom patří mezi nejagresivnější formy rakoviny. Čeho bychom si měli u mateřských znamének všímat? Jak často chodit na preventivní prohlídky? Poslechněte si záznam z dnešní poradny pro zdraví. Už za pár minutek.
1: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Zlín a Pavlem Vackem.

0: A teď zbystřete při poslechu Českého rozhlasu Zlín. Máme pro vás důležité rady. Prevence u kožních znamének je klíčová, protože včasné sledování změn může odhalit melanom v jeho nejléčitelnější fázi. Pravidelné dermatologické kontroly tak výrazně zvyšují šanci na včasný zásah. V dnešní poradně pro zdraví s Českým rozhlasem Zlín se moderátorka Silvie Pospíšilová ptala dermatoložky Nikoly Mackové z Uherskohradišťské nemocnice i na to, proč se vlastně znaménka tvoří.
1: Mateřské znaménko je v podstatě takový shluk kožních buněk, které jsou tvořené pigmentem, odborně jim říkáme melanocyty, a vznikají jak v důsledku UV záření, tak v důsledku genetiky.
2: Takže člověk se znaménky nenarodí?
1: Některé typy jsou i vrozené, takže ano.
2: Kdybychom chvilku hovořili řečí čísel, kolik přibude ročně pacientů s melanomem?
1: Každý rok bohužel v České republice přibude zhruba 3000 nových případů s maligním melanomem. Dobrou zprávou ale je, že pokud se onemocnění zachytí včas, tak prognóza je velice dobrá.
2: Ale ten čas je tady strašně důležitý.
1: Je to tak, proto prevence by měla být tou nejdůležitější částí.
2: Paní doktorko, to nejlepší, co pro sebe může člověk udělat, je docházet pravidelně na prevenci, jak už jste zmínila. V jakých periodách by si měl člověk nechat zkontrolovat znamínka?
1: Obecně doporučujeme prevenci jednou ročně. Je jedno, v jakém ročním období. Prevenci provádíme skrz celý rok. Ale jsou typy lidí, kteří by měli chodit na prevenci častěji. A to jsou pacienti, kteří už kožní nádor měli, nebo naopak pacienti, kteří mají nějakou pozitivní rodinnou anamnézu, to znamená, že se u nich maligní melanom vyskytl v rodině. Taktéž pacienti, kteří mají světlý fototyp, lehce se spálí, tak je to rizikovější skupina.
2: Měli bychom prevenci naplánovat na konkrétní roční období. Je třeba lepší zima, aby se případné ranky po vyoperovaných znamínkách zacelili do toho léta, kdy vystavujeme tělo sluníčku?
1: Není to zcela rozhodné, my se na roční období moc nevážeme. U nás probíhají prevence v průběhu celého roku, bezplatně, takže není to až tak důležité vázat se na roční období. Nicméně pokud máme nějaké znamenko, které není podezřelé z nádoru, ale v čase by mohlo vzniknout něco z něho, takže je nějaké rizikovější, podezřelé, ale úplně nevypadá jako melanom, tak na tu excizi klidně můžeme počkat. To znamená, to odstranění se klidně může udělat na podzim nebo na zimu, kdy je to pro toho pacienta komfortnější. Pokud ale se jedná o znamenko, které je podezřelé, či už se jedná o maligní melanom nebo jiný kožní nádorek, tam čekat nebudeme a excize se provádějí i v průběhu jakoby léta.
2: Čemu mám věnovat pozornost já, co by laik? Existuje nějaká pomůcka, jak taková zlobivá znamínka rozpoznat?
1: Určitě ano. Je takové pravidlo ABCDE. A znamená v podstatě asymetrii ve tvaru, B znamená nepravidelný okraj, C znamená změnu barvy, D znamená velikost, to znamená větší průměr než je 6 mm. E znamená evoluci, to znamená vývoj v čase, to znamená nějaké krvácení, svědění znamenka, růst, změna.
0: A celou důležitou poradnu pro zdraví s dermatoložkou Nikolou Mackovou z Uherskohradišťské nemocnice si můžete klidně už teď poslechnout také na našem webu zlin.rozhlas.cz.
3: Řídíte se v životě intuicí a dá se jí vůbec věřit? I o tom si budu v sobotu po 17. na Pohovce Jožky Kubáníka povídat s terapeutkou Markétou Kořínkovou a v neděli si hodinu předpolednem s terapeutem Adamem Schmidtem popovídáme o žárlivosti a o tom, co nám v životě přináší i bere. Na moudré rozhovory plné dobrých rad i na vás se těší Jožka Kubáník.
4: Český rozhlas Zlín,

0: Od Petra Uhříka už vím, že dnešní hudební cukrárnou bude znít dívčí pláč, ale přesto v ní nebude nikterak smutno. Tak když budete poslouchat i v následujících okamžicích, tak vám bude vše jasné. Jak to tedy je, Petře?
1: Cukrárna Petra Uhříka.
2: Obecně podávaná pravda v různých provedeních a verzích zní tak, že Jaromír Majer se rozvedl s Evou Pilarovou, protože neunesl její slávu. Prý byly důvody ještě úplně jiné, ale co se stalo před 55 lety, bych asi zbytečně nerozebíral. Navíc to s muzikou souvisí okrajově, tak pojďme hned dál. Jaromír původně pracoval v ČKD jako Karel Gott a později vystupoval právě místo Slavíka v kavárně Alfa. To byly jeho úplné začátky. V 86. emigroval do Kanady, mimochodem týden potom, co utekl do Ameriky Valdemar Matuška. Zajímavá souhra. Doma měl v hudebních kruzích dva velké přátele, o tom se docela ví, Karla Černocha, který za ním byl i dvakrát přes oceán, a pak Antonína Gondolána. Když jsem si prohlížel staré fotky v různých knihách a hudebních encyklopediích, předpokládám, že se musel ženám hodně líbit. Řekl bych prototyp fešáka, pro začátek 70. let podle tehdejších měřítek, jak by se dnes řeklo, sex symbol. Milé dámy, i v pokročilejším věku, tady je váš někdejší miláček a krasavec. Pánové výjimečně silného konkurenta snesou, jak se říká lidově, zkousnou. Ostatně v létě bude Jaromíru Majerovi 83.

Moje poslední dnešní slova ve vysílání Českého rozhlasu Zlín budou patřit těm zvědavějším či nedočkavějším z vás. Prozradím obsazení dnešní humoriády, která začne tradičně po zprávách po 16. hodině. Pokud se tedy spíše chcete nechat překvapit, tak si teď stlumte na pár sekund zvuk. Výborně. A teď vám, všem, kteří jste zůstali, prozradím, že scénky z rozhlasového archivu vám bude dnes nabízet Kateřina Macháčková a moderovat bude Patrik Rozehnal. Tak a v tuto chvíli, kdy už snad opět posloucháte všichni, se s vámi rozloučím s přáním, abyste všichni poslouchali i zítra po 14. hodině, kdy vás opět s otevřenou náručí u dalšího dobrého odpoledne uvítá Pavel Vacek.

0: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Bylo 16 hodin.
2: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: Modernizované koupaliště se ve Valašském Meziříčí otevře na konci května. Otrokovice budou žádat o dotaci z programu Státního fondu audiovize na modernizaci a digitalizaci kina v Besedě. Evropská

0: areálu zdarma, dodává mluvčí města Jakub Mikuš.
1: Pevnostní tlakové zkoušky dopadly na jedničku a bazény jsou napuštěné, takže není na co čekat. Sezónu zahájíme slavnostním otevřením už v sobotu 30. května a věříme, že potrvá co nejdéle. Brány koupaliště se v tento den otevřou o 9 hodin a vstup bude zdarma do naplnění okamžité maximální kapacity.
0: Kino v Otrokovicích čeká modernizace. Radní města se včera shodli na podání žádosti o dotace ze státního fondu v rámci výzvy digitalizace a modernizace kin. Podle starostky města Hany Večerkové za ANO je současná projekční technologie na hranici životnosti. Náklady na digitalizaci a modernizaci odhaduje město na více než 7,4 miliony korun. Dotace by mohly být ve výši až 2 miliony korun. Evropský parlament vyzval komisi, aby začala řešit stav právního státu a zneužívání dotací na Slovensku. Europoslanci dnes podpořili rezoluci, která poukazuje i na to, že slovenská vláda nezměnila své chování ani po loňských kontrolách ze strany europarlamentu.
2: Spoluautora rezoluce europoslanec Tomáš Zdechovský z KDU-ČSL poukázal například na případy tzv. Hacient, tedy domů postavených za evropské peníze, například jako informační centra, která ale místo toho slouží jako soukromé domy politiků nebo podnikatelů. Předseda výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci Javier Sarsalios poukázal také na útoky slovenské vlády na média nebo justici. Evropská komise teď podle nich má začít konat kroky, které situaci prošetří a mohou vést až k pozastavení čerpání fondů. Proti rezoluci hlasovali čeští europoslanci z hnutí ANO nebo Kateřina Konečná ze Stačilo. Ze Štrasburku Jakub Lucký, Český rozhlas. Sport.
0: Evropská fotbalová unie UEFA zpřísnila trest pro Petra Vlachovského, bývalého trenéra fotbalistek Slovácka, který byl odsouzený za to, že si 4 roky tajně natáčel v šatnách a sprchách hráčky Slovácka. Kontrolní etická a disciplinární komise UEFA mu udělila místo původních 5 let doživotní zákaz trénování. Počasí. V noci v regionu čekejte oblačno, výjimečně slabé přehánky. Nejnižší teploty budou 11 až 6 stupňů a vítr povane slabý.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: U Zdounek se po požáru vozidla projíždí kyvadlově. Po zprávách Českého rozhlasu Zlín začíná humoriáda.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
4: Začíná naplno, připraven Patrik Rozehnal, ještě přede mnou někdo už otevírá ústa.
5: Ano, Kateřina Macháčková. Vítám, zdravím.
4: Ano, to je
5: krásné odpoledne.
4: Když děláme docházku, ale je to tak.
5: Ano.
4: Můžeme začít. Všechno. Ano. Předmět nazvaný humor za mikrofonem.
5: Ano, humor. Jo. Ježíši Kriste, to zavazuje.
4: Jo.
5: Nejlepší je bezprostřední humor.
4: Bezprostřední humor.
5: Ano.
4: Dobře, vyhlašujeme dneska volnou zábavu.
5: Ano. Humoriáda.

0: Tak, taky jsme optimisté. Věříme, že tahle hodina dobře dopadne i pro Kateřinu Machačkovou, která jako host. A teď jako na úvod pro koho? Koho vytáhneme?
1: Ano, já bych ráda slyšela Lubomíra Lipského s Václavem Lohnickým, kterého jsem leta moc dobře znala. A to, ta scénka se jmenuje Oddělení kýblů.
2: Dobrý den, dobrý den, prosím vás, pane informační, prosím vás, kde je tady oddělení kýblů?
3: Iglu? Iglu?
2: Ne, iglu, kýblů.
3: To si až v létě, pane, v zimě jsou iglu vyprodaný.
2: Ne, říkám iglu, kýblů.
3: Jo, kýblu, no, tak ano. Moment, to se musím podívat do seznamu, říkáte kýbl.
2: Ano.
3: To je vodka, že jo? Kabelky, kartáče, karty, nechcete radši karty?
2: Co pak o to, ale momentálně jaksi nemám na karty čas, prosím vás, kýbl.
3: Kefir, kimono, klobásy, kmín, kmínka, vis, alaš, knobloch, to je vedoucí. Kouřové rovny, krupice, krupky, kruti, brka, koukejte, co mi všecko máme. Kukačkové hodiny bez kukačky. Kukr.
2: Počkejte, co to je kukr.
3: To je divadelní kukátko na řemínku.
2: Prosím vás, zkuste to třeba pod n, ano, n, jako nádoby.
3: No. Nadávky, vys reklamační oddělení.
2: Tak pod v, jako větší nádoby.
3: Vě. Tady, věstonická, Venuše, vys suvenýry z umělé hmoty. No,
2: tak se podívejte pod u, jako umělé hmoty, ano?
3: U. Hele, tady to bude. Umělé květiny, umělé řasy, umělé boky, umělá... To se vás netýká. Uklízecí potřeby.
2: No pozor, to by mohlo být uklízecí potřeby.
3: Uklízecí potřeby, vys manželské povinnosti. Aha, tak tadyhle hadry na podlahu, podlaha na hadry, vázy, denní vázy, noční, vědra.
2: Vědra.
3: Vědra bez ucha, vědra s uchem.
2: Ano, vědra s uchem.
3: S uchem, vědra pánská, vědra dámská, chcete pánský nebo dámský?
2: Jaký je v tom rozdíl?
3: Dámský jsou na míru z donešeného materiálu.
2: No tak pánský, prosím, které je to patro?
3: Sedmý patro, ale jestli vám můžu poradit, tomu prodavači něco takhle jako přistrčte, rozumíte? Bokem.
2: Bokem, aha, myslíte jako umělým bokem, jo? No, samozřejmě, tak sedmý patro vpravo, děkuji vám, nashledanou. Dobrý den, prosím pěkně, já bych prosil jedno pánské vědro s uchem. To jste vy?
3: K službám, prosím. A kdo jako?
2: No, teď jsem s vámi mluvil dole, v informacích.
3: No tak to ne, prosím, to byl můj bratr.
2: Jo, bratr, no tak proto. A to se zřejmě dvojčata, víte?
3: No tak se říct dvojčata jsme, jenomže bratr je až z druhého manželství. Jaký vaše přání, prosím?
2: No tak já bych nutně potřeboval pánské vědro s uchem, prosím vás.
3: Jo, tak ve vědrech to jsme bohužel vyvědraný.
2: No tak když dovolíte, já bych tady měl jaksi pro vás tadyhle takovou maličkou sdělanou.
3: To nemuselo být. Ale že jste to vy, tak by se tu snad něco našlo.
2: No tak.
3: Přejete si nízké a úzké, nízké a širší, vyšší a úzké, vyšší a široké.
2: No tak radši nějaké větší, ano.
3: A v jaké barvě, prosím? Můžete mít bílé, šedé, modré, krémové, béžové, hráškové, zelené, fialové, hnědé nebo snad růžové?
2: No tak to jsem teda na rozpacích safra, tak mi dejte třeba to růžové, ano.
3: Prosím, tady je, hned vám to zabalím.
2: Ne, to ani nemusíte. Víte, já hrozně pospíchám.
3: A co pak?
2: Ono totiž u nás v bytě hoří.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Na přání Kateřiny Macháčkové, Lubomír Lipský a Václav Lohnický. Ten to tak často nebývá v těch ukázkách.
1: No ne, tak on jako moc, myslím, z těchto scénkách nevystupoval. No. Ale měl humorný role jako ve filmech různě. Jako,
0: takové ty menší, typické.
1: Ano, Marečku, podejte mi péro, nebo jo, Hujer.
0: Už je čas,
1: jo, Hujerovi, už je čas.
0: Ne, bážný,
1: ale on byl takovej jakoby kvapnej i v civilu. Já ho znám, protože v podstatě já jsem v jeho první inscenaci hrála, když mi bylo 22, když mě vzali do Libně do divadla a hrála jsem v moc jeho inscenacích a vím, že...
0: On jako, teda režíroval.
1: On tam režíroval, tam nehrál. No a on měl třeba báječnou éru jako v podstatě v 60. letech, kdy se tady hrál takovej budovatelský repertoár, tak tam se hrál Olbie Williams americký hry a opravdu to byly třeba evropský premiéry těch věcí, jako kdo pak by se, nebo kdo se bojí Virginie Woolfový, Olbie, byl dokonce na premiéře seděl.
0: To je legendární představení.
1: No úžasný. No a on třeba na první čtení, to tak všichni koktáme, ten text, jo, někdo si to ani nepřečet, a on už běhal se stopkama po hledišti a už měřil, jak to bude dlouhý to představení, jo. Takovej kvapnej, jako o pět kroků, jako hujer už je čas, o pět kroků napřed.
0: A to, aby pak věděl, kdy krátit, nebo jako, proč to, aby pak nahlásil do programu, napište tam, že to bude trvat 128 minut, jo?
1: O tom jsem nepřemýšlela, to je zajímavý. Tak asi to?
0: Jo, no tak musí mít nějakou představu asi.
1: No ne právě, a měl časovou. A jo. Nebo běhal třeba, když bylo první představení, nebo pro důchodce dopoledne, tak běhal mezi takhle po straně jako hlediště, ano, a nabádal diváky, kdy se mají bavit.
0: Jo? Kdy se jako zasmát.
1: Ano, opravdu. No.
0: Smějte se, paní, smějte se.
1: Ano, tady, jako, nebo, a tak nebo mimicky aspoň jako naváděl jako k smíchu, nebo. Jo. Teď jako nic.
0: Chodil na kontroly potom, když se hrál třeba X-tá repríza, tak je tohle dělal.
1: Tak na tou reprízu asi.
0: No, jako, nemyslím jako nějaké další. Jako
1: no, ne,
0: na tu,
1: ale tak jako on chodíval, ale ne jako, to byli někteří jako Otto Markeriče, který chodili na každý představení. Jo. A po každým jsme dostali na stroji připomínky, jo. Ale pak byli, kteří to nikdy neviděli, že jo, to představení už.
0: A to jste jako obdrželi potom při další návštěvě divadla, jste dostali v obálce jako
1: ano,
0: dopis.
1: Ano, nebo jsme tam měli na vrátnici, jo? Aby jsme se na to mohli připravit.
0: Paní Macháčková, máte tady od pana Kryči vzkaz?
1: Ano, my už jsme věděli, my už jsme šli na jisto.
0: Jo, a co to třeba bylo? Jako, bylo to hustý?
1: Tak nebyl, no tak celkem, já jsem byla jako obrněná, ale vím, že třeba u Krejče, já jsem vždycky měla strašnou trému a měla jsem hrozný mindráky, že jsem strašná a jednou na zkoušce jsem právě ve zkušebně takhle byla strašná a on po té zkoušce řekl, dneska byla nejlepší Kateřina a mě vám tak psychicky jako pomohl, posílil mě, že od té doby vím, že i studentům, když učím, vím, kde je potřeba pomoct.
0: Kateřina Macháčková, náš dnešní host, vybrala Lubomíra Lipského vedle Václava Lohnického. A právě toho si můžeme dopřát ještě s Miroslavem Homolou, tedy Lubomíra Lipského v další ukázce v konkurzu na Vrátného v baru. A nebo povídka v podání z úst Jiřího Grossmana, proč chci vést zanedbanou mládež z návštěvního dne pořadu Semafor. Vybíráte si vy na telefonním čísle 731 800 900 nebo SMS-kou, když pošlete heslo humor mezera a A nebo B na telefonní číslo 90 011 04. K tomu Vašek Neckář.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Volejte, vytvářejte svůj pořad, teď rozhodujete o tom, jestli ta další ukázka bude s Lubomírem Lipským a Miroslavem Homolou nebo s Jiřím Grossmanem. Vyjádřit se můžete na telefonu 731 800 900 a je tu taky SMS-kové číslo 90 011 04 humor mezera a nebo B. A zvedáme dnes telefon s Kateřinou Macháčkovou.
2: Ano.
1: Komu? Dobrý den po telefonu.
3: Dobrý den.
1: I vám? Tak hlasujte, vybírejte.
2: Dobrý den.
3: Standa Zemník vás v Borozerovi.
1: Taky.
3: Chtěl děkujeme. Chtěl bych paní Macháčkou podpořit ve vybrání. Souhlasím s ní.
1: Pana Lipského tedy. Dobře,
2: ano.
1: Tak jo.
2: No, děkujeme.
1: Děkujeme za ten bod. Kdo dál?
4: Dobrý den, dobré odpoledne. Zdravím do Humoriády vás, Patriku, a vašeho milého hosta, paní Kateřinku Macháčkovou.
2: Moc
4: dobrý
2: děkuju.
4: Den, paní Macháčková.
2: Vám také.
4: Přeju vám vše dobré, ať se vám daří. Hlasuji pro Patriku pro Ačko a všem posluchačům přeji krásný večer či příjemné čtvrteční ráno. Mori Jadice Růžena z Rychnovska. Naschledanou.
1: Děkujeme
2: moc.
1: Ještě někdo se přidá?
3: Jo, přidává se Světlá Hora.
1: Ano.
3: Zdravím úžasného hosta Kateřinku Macháčkovou.
2: Děkuji moc.
3: A souhlasím, skvělý výběr. Prosil bych pokračovat.
1: Dobrá, Lubomír Lipský, Miroslav Homola, konkurs na vrátného v baru.
5: Ale naše hosty rozhodně nemůžete tady šacovat. Aha. Mohl by z toho vzniknout skandál. Takový host by si toho mohl všimnout.
6: Jak to, co pak odsud je někdo střízlivý?
5: No, taky se stávají takové případy.
6: Tak to neplníte plán, víte?
5: Ale ano, ale podívejte se, přijde pán s dámou.
6: Ano.
5: Pán se patřičně setne.
6: Jo.
5: Ale dáma si jakž tak zachová ještě přehled.
6: No jo, ženský jsou bestie. To já znám z domova tohle. Helejte, když mi kluk skočí pro 2 litry piva, jo, tak mi ho Růžena celý vypije. No jo, ale v restauraci si dá jenom limonádu, víte, aby se udělala hezkou a já, abych vynikl z té horší stránky.
5: No, tak podívejte se, taky vám tady vznikne problém,
6: ano,
5: koho pustit dovnitř.
6: Ano.
5: Přijdou k vám cizinci.
6: Jo.
5: Poznáte podle toho, že...
6: Že mají peníze.
5: Ale ne, že...
6: Že můžou jezdit v autáku v opilí.
5: Ale ne, že mluví cizím jazykem.
6: No, to je fakt. Těžko si lze představit třeba maharadžu, jak mluví chocky, víte? Já přišíl te přívá na břítov, Hanálko.
5: No, vidíte.
6: U nás.
5: Tak podívejte se, přijdete třeba takhle.
7: Bonsoir, monsieur.
6: To je Francouz.
5: No,
6: to se, jak jste si zaspal nos, to jsem poznal Francouz. To je Francouz. V tom případě mu řeknu, foj, foj, monsieur, foj, foj, asseyez na kole, no, a nastavím ruku.
5: A co, když přijde s dámou?
6: Tak nastavím dvě.
5: No, tak dál.
6: Ano.
7: Good evening.
6: Angličan. To spíš Angličan, víte?
5: No, Angličan, no,
6: Angličan,
5: právě,
6: nebo... Jo, tak to řeknu. Když Angličan, tak řeknu. Hello, Lucky Strike.
5: No.
6: Hello, Dolly. Cokej, bejt, okej. A nastavím ruku.
5: No, výborně. A třeba přijde takhle. Bono sera, signore, a víte, un tavolino libere.
6: A je, znám.
5: A?
6: Jak se řekl sera, sera, poznal jsem, to je jich. To je jich.
5: No, prosím.
6: Sera, sera, jich, tak Budějovice a tak, víte. V tom případě řeknu, servu, signore, piškum prečinzano, čumendo, šupito presto, voni magore, čau. A nastavím ruku.
5: Dobře. Guten Abend. Bitte haben Sie noch ein Platz?
6: Ja, ja, kistihnat. Sicher Platz fort im Revere. Ahoj, Lili Marlen. A nastavím ruku.
5: Výborně, vidím, že ovládáte řadu jazyků.
6: Ano.
5: A co když k vám přijde Čechoslovák?
6: No, proč ne? No. Znouze i Franta dobrý.
5: No jo, ale co když přijde takhle? Márestovia, Báruško. Hrejte, šéfičku, nebyl by tam jedno křesílko?
6: Jo, bylo, šéfičku, elektrický. A nastavím ruku.
5: Výborně, dál.
6: Ano.
5: Teď dávejte pozor. Přijde tlustá paní se zrzavým přelivem a bude tam dělat strašný kravál.
6: Poženu svinským krokem.
5: Sláva, dobře, to je totiž moje paní.
6: Jo, už. V tom případě, pardon.
5: Ne.
6: A kdybyste chtěl, tak...
5: Ne, já to nechám úplně na vás.
6: Výborně, tak se přijatej.
5: No ne, počkejte, to my vám ještě napíšeme, víte?
6: Aha.
5: Obsadit takové místo, to není jenom tak. To musí být člověk ryzího charakteru. Musí být solidní. Musí mít, no prostě, dneska se nám do pohostinství loudějí všelijací živlové, berou úplatky.
6: Ano.
5: Nechaj se, prosím. Urážet s propitným.
6: Ano, je, pan vedoucí, ještě, jo, že jste jo. Mi připomněl. Hlejte, s tím propitným, jako, jo, jako co vyšacuju,
5: jo,
6: tak jsem chtěl říct, že jdeme spolu samozřejmě na půl.
5: Výborně, pane Hlustvý Sihák, jste přijat.
6: Děkuju, ocivě, děkuju.
1: Humoriáda. Lubomír Lipský, Miroslav Homola, cítili jsme se s nimi v baru. V baru někdy byla, chodila nebo hrála něco barového?
2: Kačka já barového? Mahračka.
1: No, zpěvačku.
2: Tak já myslím, zpěvačku jsem nehrála, já jsem byla ta naivka, tak do 40 jsem hrála ty naivní dívenky v baru. No, no. V baru ani si nepamatuju, jestli jsem někdy byla.
1: A poprvé, kdy?
2: Poprvé, kdy jsem byla v baru?
1: No.
2: Tak jako párkrát, zase to já jsem nebyla tak jako naivka, no ale vím, že jsme jako tak jako, no párkrát jsem byla v baru, no chodila třeba ve Varech na festivalu a tak,
1: ano.
2: No. No ale takže by sama, tak v podstatě já bych tak řekla, že ve čtvrtém ročníku na DAMU jsem měla už dítě. Takže já vlastně měla od začátku dítě, jo. Takže jak si teď...
1: Z bary byl útrum.
2: Ano, no, takže, jak si ty, takže ten život byl se jako uspořádával trošku jinak, než jako
1: no,
2: by, tak
1: jasně,
2: ty.
1: Do baru,
2: jak teď, že volno a tak. No takže to bylo takový...
1: Maximálně do mléčného baru.
2: No, ale mléčný bary, to bylo úžasný.
1: No to jo.
2: Mléčný bary, snídaně v mléčný baru, no. To zmizelo.
1: No, bylo báčí.
2: A v baru taky, no, v baru jo. To je taky. Pamatuju si na filmovém festivalu v Moskvě jako s Milošem Skalkou, jako, ale tam to bylo zábavný, protože tam byly jako hvězdy z celého světa, ale nikdo neměl ruble, stejně jako my, tak jsme se chodili vždycky i před cizíma filmama klanět takzvaně a za to jsme dostali 50 rublů, aby jsme potom utratili v tom baru, jo. Takže takovýhle, ale takže světový americký hvězdy, všichni jsme byli autobusem do nějaké nějakého kina a tam jsme se poklonili za 50 rublů. To přece je úžasné.
1: Jo, jak dlouho jste tam byli?
2: Byli jsme tam týden, nebo 10 dní, no bylo to úžasné.
1: Kolik se dá stihnout filmu za den?
2: No ne, tak já jsem tak jeden, asi myslím, nebo dva, tak nebylo čas.
1: Aby
2: jo.
1: Nepoznali, že sakra chodí, ty herci vypadají všichni stejně.
2: No, a tehdy byli noví Cikáni jdou do nebe, ty tam ty hvězdy, ty tam zpívali a takový, to bylo opravdu, jsme byli všichni světoví.
1: Humoriáda je tady, kterou posloucháte a vytváříte. Za malou chvíli opět.

0: Tak trochu RIA v našem vysílání díky Karlu Gottovi právě teď.
1: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
0: A pokračuje Humoriáda s Kateřinou Macháčkovou. Vyčerpali jsme dvě ukázky, zůstali jsme u Lubomíra Lipského, nechtěli ano. jste změnu, tak co nabídneme teď, co vybereme?
2: No já bych myslela, tady se mi zase takový ukazuje další jméno, Jiří Cízler, ano. což byl takový mnohostranný umělec. A tak tam tady je Olučku Nekudovi v hotelu v Ostravě, Jiří Cízler. O svém
3: partě. V tom smyslu byl výborný, my jsme jednou byli v Ostravě, ještě jednou taky. A to byla taková schůze všech herců a zpěváků, já nevím, co všechno to tam bylo. A byla to taková jako, no, schůzka prostě, jako, že se vyměňovali názory, kde, kdo, jak, prostě kde hraje a kam se a takovýhle ty věci. A on prostě v tom, my jsme přišli do hotelu a tam v tom hotelu prostě on, no, přišel, že jo, vyspal se. A v noci se tam stala strašná věc, že prostě náhle všechno prostě jako tam přišel nějaký obrovský chlap, takový bavorák to byl a teď si vzal nějaký tři holky a táhnul je do pokoje, jo, ale tam byly mříže a on vzal ty mříže a vyrval je úplně z těch zdí, protože měl strašnou páru. No a šel s nima nahoru někam a to byl ten první příběh a druhý příběh byl, že ještě někdo prostě, jo, jeden náš kolega prostě zapomněl klíč od pokoje, tak si šel říct od druhej, no a ono to, oni ho neměli nějak, tak tam zavolali nějakýho člověka, který prostě ty dveře jako vyvrátil, jo, a ono to taky se štíplo, po jednej té straně se to celý štíplo. No a on prostě ráno jsme se zbudili, já jsem přišel k němu a říkám mu, to teda včera si teda vypadal, to bylo hrozný. On byl po dvou panákách hotový, jo. A to bylo strašně, a co ty si tady provedl? On, a co, prosím tě, teď on byl takový bázlivý. Co, jako co, já mám, no, vzal jsi si tři holky, jo, šel jsi s nima na pokoj, vyrval si dveře, kde se v tobě ta síla vzala, to nevím tedy. Ale ještě si šel nahoru prostě a tam si rozmlátil dveře, protože tam byla nějaká holka, chtěl si se tam dostat. A to není možný, přece to jsem já nemohl udělat. Vám, tak se pojď podívat, lepče. Dovedl jsem ho k těm dveřím, kteří byli ještě vyvrácení. A říkal, no, to jsem nemohl já udělat, no to je vyloučený, přece to je připitomej, to je, jak se a proč a tohle. Já vám, no ne, to bylo tvoje, chtěl si tam ty čudly, tak prostě jako se tohle stalo. No a pak si ještě vyvrátil dveře tam nahoře, on, to není možný, teď já jsem tam nebyl nahoře. A pan, tak se pojď podívat, a tam viděl ty vštíplý dveře, tak už to bylo hotové. A teď měl celou tu dobu, co jsme tam měl problém, jo. Jak se dostat z toho hotelu, aby to nemusel platit, jo. Já říkám, ale já ti pomůžu, jsem tvůj kamarád, nebo mě, já půjdu k tím, jo, k tomu, jak tam stojí ten pán, který a řeknu, budu se s ním bavit a ty podlezeš prostě pod tím takhle, no a jo, budeš pryč, já ho prostě zaměstnám, buď klidný. Skutečně se to stalo, já jsem šel dolů, on měl kufřík ještě, tak mi ho dal, abych ho nes, jako, a plazil se takhle pod tím prostě do ven. A to byla ještě od toho pultu, kde tenhle člověk byl, tak byl ještě kus prostě k těm dveřím, který venkovním, jo. A jakhle z poštyrech, tak ten pán se kouká, pán, prosím vás, co to dělá pan Nekuda, co mu je, že je poštyrech, a pan, to je takový jeho for, že? On dělá pejska a jestli dívejte, on ještě potom zvedne nožičku a počurá vám ty vrata a pak odejde v klidu. No.
0: Začínali spolu Kateřina Macháčková a Jiří Cízler?
2: Ano. Já si pamatuju, já jsem jako dítě jsem vyrůstala v Českých Budějovicích a už ve 4-5 letech jsem hrála, odnášela Komediantum Činky. A tam hrál Jiří Cízler v orchestru na housle a můj táta Miroslav Macháček to režíroval, maminka Věra Štiborová hrála Mařenku, zpívala a táta tam objevil jako komediální talent Jiřího Cízlera, takže nakonec hrál roli Vaška, to je takový ten komický nápadník té Mařenky.
0: A tohle se říká, že on vlastně z toho orchestřiště vylez tady na to jeviště pomyslně, ano. Ale jak to ten táta jako objevil, co ten Jirka dělal, víme to?
2: Já nevím, tak mě byly 4 roky, já nevím.
0: Jako jestli to nevyprávěl,
2: nevím, co jsem
0: jako,
2: dělala,
0: jestli tam dělal nějaký opičky nebo komentoval to nějak,
2: no, ne, tak
0: nebo
2: asi
0: přehrával.
2: Jo, ale tak možná bych ještě nějaký jako žijící vrstevníky jako našla. A to je zajímavá otázka.
0: No, no, jako no. Co bylo tím opravdu
2: impulzem? No ne, a tak on, to asi bylo nejen během té zkoušky, že jo, takovej ten, on byl strašně, že jo, to muselo všechno ven z toho Jirky, jo.
0: Živelný.
2: Takže všemi směry, že jo, no. Takže asi tam, no. A pak se ještě ukázalo, jak byl muzikální, že teda dobře zpívá, no.
0: Hraje, režíruje.
2: Taky. Režíruje, potom režíroval, že jo, s Uršulou Kulkovou v těch malých formách, že jo, Semaforu. V kladivadle, no. Hrál v seriálech.
0: A vy dva jste se potkali nějak při hraní nebo nevěště?
2: Tady v tom, v té prodané nevěstě. Prodance. Jinak ne.
0: No tak ale to je originální jako potkat se,
2: no, ano, ne,
0: s Jiřím Cizlem. Většina lidí může vzpomínat na něj jako na herce, kolegů takhle, ano, hereckých, ano. A takhle jako... Že
2: já si schválně najdu, kolik mu bylo, když mě byly 4 roky. V roce 55. No já si tady vygooglím, jako, kde se narodil.
0: Teď všichni počítají, ano. Přinutili jsme. A hlavně prosím, ale taky hlasujte a vybírejte, ano. Protože já vám teď dám k přemýšlení další jména. Máme tady Jiřího Cízlera, a když už to padlo to semaforské období, kde se taky vyskytoval jako režisér, tak nabídnu Miloslava Šimka a Luďka Sobotu ve scénce Hádky na lavičce. Vybíráte si buď mezi show Jiřího Cízlera s Luďkem Nekudou, anebo Hádkou na lavičce s Miloslavem Šimkem a Luďkem Sobotou. 731 800 900, telefonní spojení sem do studia, to SMS-kové 90 01104. A teď vy rozhodujete o tom, co budeme vysílat. Vy si tuhle hodinu trochu s námi sestavujete dohromady. Tak do toho.
1: Humoriáda.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Pokračujeme dál a vám dejme prostor přes telefonní linku 731 800 900. Dáváme vám ho společně s Kateřinou Macháčkovou dnešním hostem. Kdo je na telefonu a vybírá si z nabídky humoriádnické?
2: Dobrý odpoledne, tady Bohumír Zdrnovic, já vás zdravím oba dva.
3: Ano, děkujeme.
1: Děkujeme.
2: Já by si...
1: Cízlera anebo Šimka se sobotou Cízlera?
2: Šimka.
1: Dobře, tak jo.
3: Děkujeme moc za tip.
1: Ať se daří, mějte se pěkně a přepojujeme na dalšího. Vítejte u nás.
4: Ano, dobrý den. Zdravím vás oba dva.
3: Děkujeme.
4: A přála bych si pana Šimka.
1: Pana Šimka s panem Sobotou. Dobře.
3: Ano, děkujeme.
1: Děkuju, hezký poslech, mějte se pěkně. Ať už cokoliv děláte, dobrý den.
5: Dobrý den, já bych chtěl Bčko.
1: Taky Bčko. Šťastnou cestu, tedy odhaduju, že je člověk někde v kůtě ukryt. Dobrý den.
6: Dobrý den, já vás zdravím. Tady Alena z Plzně. A já bych chtěla taky pana Šimka.
3: Taky. Jo, děkujeme moc za tip.
1: Děkujeme,
3: se krásně.
1: Daří. A ještě jeden telefon.
7: Hýba z Hulína a chtěla bych Bčko. Děkuji.
1: Dobře, my děkujeme vám
3: děkujeme
1: všem za pomoc.
3: Za tip.
1: Takže Bčko, jste to slyšeli, znělo Bčko. Tu mnohokrát a taky vyhrálo. Varianta B, hádky na lavičce, Miloslav Šimek a Luděk Sobota.
8: Tak si představte, že starý Fábera už to má za sebou. Co? Povídám, starý Fábera, že už to má za sebou, chudák taky.
9: Co?
8: Co? Pohřeb.
9: A kdo umřel?
8: No on asi ne.
9: Už proč mi to povídáte?
8: To dovolte laskavě, já se vás tady snažím trošku pobavit.
9: Ne? Výborný. No. Se mi snažíte pobavit tím, že mi začnete vykládat, že tam někdo umřel, jo?
8: No,
9: jste na tom k smíchu.
8: No dovolte laskavě. No. Já vás snad nežádám, abyste se tomu ještě smál, ne?
9: A mám snad brečet.
8: No jistě, on tamhle jde umře nějaký můj známý a vy si tady dřepíte jen tak a už.
9: No,
8: a nic, jo?
9: Samozřejmě no. Nic, byl to snad můj známý člověče.
8: A co
9: vykládám já vám no. O tom, že minulej týden se tamhle ženil švehli.
8: No to snad je rozdíl, ne?
9: Jaký rozdíl, no. Milej pane, já v tom zas tak velký rozdíl nevidím, víte. Kdybyste znal tu jeho Satori, tak mu spíš budete přát, aby nežil. Jako ten váš Brambora.
8: Fábera se jmenoval.
9: No jedno, jak se jmenoval, já ho neznám. No. Já vám jenom říkám, že ta ženská švehlíka u moří, to byl persona chlap, ten vážil 123 kilo, pane. Dneska se běžte na něj podívat na tom plandaj šaty. Ten kvůli ní zhubnul už o dobrý 3 kila, pane.
8: Chodil dívat, čověče, co mě tady unavujete s nějakým špekounem?
9: Mluvte slušně, žádný špekoun, persona chlap. Ten měl na tu váhu výšku, ten měří 155 cm, pane, víte? Vyjadřujte se jako študovaný člověk.
8: Proč bych se tak měl vyjadřit?
9: Kvůli mě?
8: No, co mi do vás, čověče?
9: To neříkejte tohle.
8: Co mi do vás?
9: Neopakujte to, milej pane, bude konflikt.
8: Co mi do vás?
9: On to opakuje.
8: Já to budu opakovat třeba 7x zase.
9: Nebudete.
8: Co mi do vás?
9: No, ještě jednou.
8: Co mi do vás?
9: To bylo 7x. No. Vidíte, vy jste se spletli jen o jednu nakonec. Vy máte určitou dávku inteligence, že jo?
8: No. O tom nepochybujte, protože já kdybych mohl nebo chtěl, respektive spíš mohl než chtěl, respektive naopak.
9: Ano, já vás
8: protože objektivní a tohle a tam a kdyby potom ještě mě a klacky pod nohama, ha, to byste se díval.
9: Teď se mi promluvil ze srdce, člověče. No? Víte, že já jsem vám vlastně nerozuměl. To bylo asi na mě až moc inteligentní.
8: No to se nedivte, já tamhle otevřu kolikrát i skříň nebo okno a pak...
9: Aha, jo.
8: Řeknu i to, co jsem ani nechtěl.
9: Mě začínáte zajímat. No? Napřed jsem teda byl zoufalej, protože jste mě spíš popudil, jo? Protože...
8: No to se nedivte, víte, on taky tamhle jede, někdo umře a vy tady nic?
9: No nic, no. Samozřejmě, no. Protože ho neznám, že jo?
8: No a co teda já, kdyby se mnou...
9: Co? Co kdyby s váma, no co?
8: No to seklo!
9: Jako na plocho takhle?
8: No.
9: No tak taky nic, protože vás taky neznám, pane.
8: No neznáte, ale jsem člověk.
9: No jo, člověk. No, s tím se musíte vypořádat sám. Já jsem taky člověk a taky se s tím snažím vypořádat.
8: No dobře, ale tak dobře, dobře, no jo. Ale co bych ty byl teda pes a štěk a teda nebo kočka.
9: Kočka, jestli máte čas a nebojte se nahoru, můžete být i veverka, pane, mě to je jedno, to je váš život.
8: Kocour, zůstaňme u kocoura.
9: No prosím, tam
8: kdybych můžeme... byl kocour, zoufale mňouka je, co? Žáda je, jde kolem vás, mléka nemaje.
9: No, kocouři obyčejně nemají mléko, na to si musíte zvyknout.
8: No a kdybych třouce kolem vaší nohy, mléka nemají, žáda je vás o vaše vlastní mléko. Dal byste mi svoje vlastní mléko?
9: No, tak, no. Tak to tak vypadá asi. Jo, čověče, no? Já jsem blázen, no? Který chodí po ulici s konvem a rozdává mlíko.
8: No, vidíte. No, vidíte, jo. A teď mi ho nedáte,
9: no, nedám, vidíte. Protože nejste pes ani kočka, navíc nemňoukáte.
8: Ale jsem člověk, pane,
9: no,
8: víte.
9: To tady zase člověk.
8: Člověk.
9: No, to se vůbec staráte o to, komu já bych dal svý mlíko, pane.
8: Já mám strach, aby vám neskysilo.
9: Tak dáme.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Miloslav Šimek a Luděk Sobota. Už to tady možná kdysi říkala, ale ne třeba úplně v plné verzi. S Luděkem Sobotou vy jste si užili výlet do zámoří ve své době.
3: Ano, do Havany na filmový festival. Ano. No. A jeli jsme dvě skupiny. Jedna jela speciálem a to byla skupina Kon, Vondráčková a tak.
1: To bylo letadlem a ostatní pluli lodí.
3: Ano, který tam, ne. Který tam jako mě, celý týden chystali vystoupení. A pak jsme byli skupina. Já, Luděk Sobota a kádrový ředitel z Barandova a my jsme vlastně tam čekali jenom na to uvedení těch filmů. Můj film tam kupodivu nepřišel, nevím jestli Luďkův, ale my jsme měli kruce auto, takže vlastně já jsem pochopila, o co se jedná, takže jsme si potom jsem organizovala s tím šoférem náš čas.
1: Vy jste dorazili na filmový festival a ten film tam neposlali nebo nedorazili?
3: Ne, ten film tam nepřišel.
1: Takže ho tam nikdo neviděl?
3: Ne, tak jsem tam byla jen tak jako, jo. No.
1: Já bych vám řekla, o čem ten film je.
3: Ale já už ani nevím, který to byl, no nějaká taková veselohra, no nevím. To bych si musela dohledat, no ale bylo to báječný. S Luďkem Sobotou, jako už na letišti vlastně, jako on se strašně bál do letadla, já taky, on tam potkal nějakého kamaráda v té hale a ten měl, a vypili jsme mu flašku whisky, takže jsme byli úplně jako omráčený, ale bylo pikantní, my jsme letěli linkou a měli jsme všechny možné lahůdky, co tam byly, když to ta skupina v tom speciálu, ty měli vepřovou, karbonátky a českou kuchyni, jo, když to my jsme měli mezinárodní kuchyni, no tam, takže jsme se tak jako trošku jako tam ovínili, no vím, že Luděk Sobota měl sebou nějaký menší obnos, ten se mu první večer hned ztratil, já jsem sebou měla $17, který se sbírala celá rodina, ale my jsme stejně nikam jako to, tam nebylo co kupovat ani kam jít.
1: Tak co jste si přivezli jako vzpomínku na Kubu a Havanu?
3: Vzpomínky. Nezapomenutelné, ne, to mi nikdo neveme. No. A tak ten večer jsme viděli.
1: Ano, a Havana jaká?
3: Havana byla krásná, ale byla zřejmě ve stejném stavu nebo v technických jaksi vymožeností, jako je teď.
1: Ano.
3: A bylo to, jako byli jsme tam v roce asi 86 a bylo to tak, jako, nebo možná později v těch 70. letech a bylo to na úrovni toho 57. roku, kdy byla ta revoluce, že jo? Auta a tyhle ty, že jo? Všechny technické vymoženosti, což vy jste sám říkal, že jste tam byl
1: ano,
3: v 80.
1: polovina 80. let a pořád
3: a to byl
1: stejné.
3: Stejný autopark.
1: Pořád je to tam stejný možná.
3: Ano, pořád. No ale příroda úžasná.
1: Ošuntělejší. Ano, no, příroda krásná.
3: Ale ty havaňanky všechny nosí, no, měly furt zatáčky celý den,
1: ano.
3: A květy, aby byly krásný večer, jo. A teď my jsme všude tam jako džungle a tak nás vzali do botanické zahrady, kde teprve pěstovali zákrsy, jo. A paní právě v těch natáčkách, v takový maringoce nám prodala lístky. No ne, to byly jako neskutečný zážitky.
1: Kateřina Macháčková a její vzpomínky vyvolané Miloslavem Šimkem a Luďkem Sobotou. Můžeme ještě pokračovat s tou hádkou na lavičce nebo si dopřát ukázku z filmu Homolka a Tobolka z pera Jaroslava Papouška. Výměna pokojů s paní Motlovou, Šebánkem, Husákem, Růžičkou, Janžurovou a dalšími. Vybíráte si ale vy 731 800 900 anebo číslo SMS-kové 90 011 04. Víte všechno, tak do toho.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Ještě se můžete připojit. Souboj číslo 3 v dnešní humoriádě Miloslav Šimek, Luděk Sobota nebo Homolka a Tobolka, filmová ukázka. Kdo pak je na telefonu? Přejeme dobrý den s Kateřinou Macháčkovou.
2: Dobré odpoledne, Honzo z Vlkavy. Zdravím vás, Patriku, i paní Macháčkovou.
3: Dobré odpoledne.
2: A hlasuji pro pana Šimka s panem Sobotou.
1: Dobře, děkujeme. Děkujeme za ten hlas. Mějte se pěkně. Vítáme dalšího hned v zápětí.
4: Miroslav z Karviné, dobrý den, paní Macháčková.
3: Děkuji moc.
4: Dobrý den i vám, Patriku, a hlasuji pro Béčko.
1: Dobře.
4: Tobolka a Tobolka.
3: Ano, děkujeme.
1: Ano, střídačku, dobrá. Ještě jeden telefon, vítejte.
5: Zdravím, Světlá Hora, podruhé, volím Béčko.
1: Volíte Béčko.
3: Děkujeme.
1: Dobře, tak jo, dívám se ještě, jak to dopadlo v SMS-kách. Tady je to převaha Aček, takže Miloslav Šimek, Luděk Sobota, ještě to dokončíme, ty jejich hádky.
6: No. Polívka přeteču, no, a vy padněte pryč. To byla moje lavička, tady jsem seděl já. Jděte pryč.
7: Vy do mě strkáte.
6: No, nestrkám.
7: No. No. Jste na mě strčil?
6: Já to vás strčím úplně. Strkám do člověka tady.
7: Dobře, do člověka se strčil?
6: Ano.
7: Do člověka?
6: No, jděte pryč.
7: Do takovýho člověka.
6: Ano, který má hroší kůži.
7: Jo, jo.
6: Vemte si svých pět švestek a jděte
7: pryč. Já si vemu svých pět prášků. Si vemu.
8: Ten mi dá, ten mi dá.
7: To jíte, člověče, počkejte. Počkejte.
6: Co je vám? Sedněte si.
7: Ne, to zase za to nestálo, čeká vás trochu, abyste dostal barvu. Co je vám? No? Lékař! Doktor! Rychle, tady lékař někde! Doktor!
6: Doktor Říha!
7: Jenom Fogl, Vojtěch Fogl!
6: Co se stalo?
7: Pane doktore, strašná věc, tady v parku snědl člověk nějaké prášky.
6: Jaké to byly prášky?
7: No to já nevím, pane.
6: No tak se ho zeptejte, člověk,
7: ano, já se ho zeptám. Hej, člověče, máte štěstí, zde lékař, jaké jste to snědl prášky?
9: Já nevím.
7: No on neví. Pane doktore!
6: Ty doktor Říha, prosím pěkně, co se stalo?
7: Zdvořil stranou Fogl, ten člověk neví, jaké snědl prášky.
6: No já ví, že neví, a kde je má ty prášky?
7: No to já zase
6: no,
7: nevím.
6: No tak se ho zeptejte, každá minuta je drahá.
7: Já se ho zeptám. Člověče, doktor vyzvídá, doktor je zvědavý, chce vědět, kde máte ty prášky.
6: Žaludku.
7: Žaludku, aha. Pane doktore.
6: Doktor Říha, prosím
7: ano,
6: pěkně.
7: Fogl. Pane doktore, on má ty prášky v žaludku.
6: Já vím, že mám žaludku, a kde má ty, co nedojel.
7: Já nevím, zase já,
6: pane doktore. Tak se zeptejte, každá minuta, jeho těho vám zobák na roce.
7: Nezvěďte na mě. Čuče, asi nenechám nadávat o doktora, kvůli vám. A to bude asi Lenora, koukejte, vstává. Kde máte ty zbylý prášky?
9: Kapse.
7: No, kapse. Tak, pane doktore.
6: Doktor, já prosím.
7: No, Fogl, on má ty zbylý prášky v kapse.
6: Tak mu je vemte a podejte mě.
7: Jo, já vám je vemu. Čeče, dejte sem ty prášky, no. Tak, pane doktore, je to tady, už jsem to z něj dostal, tady jsou ty prášky.
9: Celasko?
7: No, celasko.
10: Ježiši Kriste, on si bral celasko, pane doktore. Co s tím uděláme, pane doktore?
7: Co
10: musíte s tím něco udělat, jste doktor.
7: Co řvete vy, bláte, byl to snad váš celasko,
10: nebo co? Nebyl, to musíte věřit, já bych mu celasko nikdy nedal.
7: A proč byste mu nedal vitamin C, vy nelido?
10: Vitamin C bych mu dal, celaskom bych mu nikdy nedal, doktor.
7: Vitamin C, to je přece celaskon.
10: Vitamin C, co? Promiňte, já jsem si to poplet z ciankály, pane. Tak ciankály bych mu dal rád, celaskom bych mu nedal, věříte mi?
7: Víte co?
10: Ano, co ne?
7: Běžte se uklidnit někam hodně rychle do křoví.
10: Jo, jo, jo, to už potřebuji další dobu. Nashledanou, doktor.
7: Je celasko, no, vidíte, člověče, to je dobře, že ho berete. Vemte si klidně ještě. Děkuji vám, pane doktore, prosím vás, a mohl byste mi ještě nějaký celaskon předepsat, to byste byl laskav. No, jestli vám to udělá dobře, tak já tady mám někde recepty, podívejte se, zajdete si do lékárny, tady vám to napíšu, víte, kde je lékárna? Nevím, pane doktore, nevím, tak já vám to napíšu, podívejte se, tady třikrát, šestkrát, osmkrát celaskon. Děkuji, pane doktore, dobře. Kde je ta lékárna? Jo, lékárna je vedle mandlu, tamhle vzadu. Jo, tam to zdá, pane doktore, za mě vytahovali mandle. No vidíte, člověče, tak teďka už mě znáte, tak přijďte k nám na kliniku. Teď, když vás dám, tak chytnu za kliku i na kliniku. Pokryjte. Děkuji, pane doktore, tak prosím, jdeme spolu, až po vás. Zavěřte se do mě. Ne, děkuji, já vám dávám přednost, děkuji. Nešlapte mi na nohu, vícela skole. Nezlobte se, pane doktore, já jsem zvyklý z bandu.
1: Humoriáda. Jsme na konci. Kateřino, moc děkuji za návštěvu, ať se daří.
3: Já děkuji moc za pozvání a bylo to krásné odpoledne.
1: Výborně. S milými
3: posluchači, s vámi.
1: Je to tak. Já, tak si dejte celasko, ať udržíte dobrou náladu, ano. A zítra zase s Humoriádou. Bude tu Saskia Burešová, druhá její návštěva.
3: Zítra je to, bych ji ráda pozdravila i osobně. Tak moc.

0: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí, po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Bylo 17 hodin.
2: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: Nová venkovní učebna bude školákům z Bojkovic sloužit hlavně pro pracovní vyučování a dílenské práce. Kroměřížská mateřská škola Štítného bude mít nový kotel. V ebolu zasaženém Kongu nejsou v systému Drost zaregistrováni žádní Češi. V noci i ráno bude v regionu oblačno, zítra s teplotami do 23 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlína Barbora Hejtmánková, pěkné odpoledne. Žáci základní školy Štefánikova v Bojkovicích na Uherskobrodsku můžou od úterý využívat novou venkovní učebnu. Školu navštěvují děti se zdravotním znevýhodněním, takže bude sloužit především jako ergoterapeutická dílna pro pracovní vyučování a dílenské práce. Budou se v ní ale vyučovat i další předměty.

0: Mateřskou školu Štítného v Kroměříži čeká rekonstrukce rozvodu vody a kotelny. Práce jsou naplánované na prázdniny tak, aby nezasáhly do školního roku. Proto budou podle Šárky Kučerové z tiskového odboru radnice rozdělené do dvou etap.
1: Letošní část rekonstrukce bude stát 1,7 milionu korun a dojde při ní k výměně kotle, včetně nového expanzního zařízení. Stávající rozvody vody jsou vedené pod podlahou a ty nahradí nové rozvody instalované pod stropem.
0: Pražský městský soud zamítl žalobu bývalého děkana Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické Miroslava Ševčíka proti rektorovi školy. Ševčík nesouhlasil se svým odvoláním v prosinci roku 2023. Podle soudce ale měl rektor Petr Dvořák právo Ševčíka odvolat. Rektorovo zdůvodnění, že Ševčík svým vystupováním na protivládních demonstracích školu poškozoval, bylo podle soudu dostatečné. V africkém Kongu, kde vypukla epidemie eboli, není v cestovatelském systému DROST registrovaný žádný Čech. Uvedlo to české ministerstvo zahraničí. V sousední Ugandě také nemoci zasažené je v systému 8 Čechů. Před cestami do obou zemí ministerstvo varuje. Po návratu z rizikových oblastí by měli cestovatelé 3 týdny sledovat svůj zdravotní stav a případně kontrolovat lékaře.
2: Počasí.
0: V noci bude v regionu oblačno, výjimečně slabé přehánky, nejnižší teploty 11 až 6 stupňů. Ráno očekáváme větší oblačnost s možností přehánek a nejvyšší teploty mezi 20 až 23 stupni. Vítr povane slabý.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Pozor u obce Zástřizly na Kroměřížsku, je zde porouchané nákladní auto. Po nehodě traktůrku v ulici Cihlářská v Uherském Brodě probíhá úklid vozovky. V Lukovečku havaroval cyklista. Ze zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše. Pohodový poslech dalšího vysílání.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
3: Dobrý podvečer, milí posluchači Českého rozhlasu Zlín. Je středa 20. května, krátce po 17. hodině a k mikrofonu usedá Kristýna Fuchsová. Provázet vás budu necelou hodinou vysílání, která pravidelně v tomto čase nabízí témata ze Zlínského kraje. Dnes bude řeč například o dokončeném krytém parkování u Zlínské zoo, které je zároveň fotovoltaickou elektrárnou, nebo o nové voliéře v podzámecké zahradě v Kroměříži. Ale i o mnohém dalším, tak zůstaňte s námi. Teď Marie Rotrová a její Express Mléčné dráhy. Příjemný poslech.
2: Český rozhlas Zlín, den v kraji.

0: Souhrn dnešních zpráv z regionu má teď Barbora Hejtmánková.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den ve Zlínském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Evropská fotbalová unie UEFA zpřísnila trest pro Petra Vlachovského, bývalého trenéra fotbalistek Slovácka, který byl odsouzený za to, že si 4 roky tajně natáčel v šatnách a sprchách hráčky Slovácka. Kontrolní etická a disciplinární komise UEFA mu udělila místo původních 5 let doživotní zákaz trénování. Valašské Meziříčí připravuje generál územního plánu, který prověří současné nastavení rozvoje města a navrhne jeho případné úpravy. Na jeho zpracování se podle místostarostky Ivony Vojačkové z hnutí ANO podílejí architekti i urbanisté.
3: Měl by vyřešit lokality, jejich prostupnost, zapojení městské zeleně ve veřejném prostoru. V podstatě je to takový urbanistický plán.
2: Vsetínská radnice nabízí obyvatelům města akci s názvem Uklid si svůj sklep. Lidé si mohou až do konce srpna objednat přistavení velkoobjemového kontejneru přímo ve svém domu za zvýhodněnou cenu. Podle mluvčí města Jany Raškové si obyvatelé můžou u technických služeb půjčit taky přívěsný vozík za 300 korun na den. Zastupitelé města Zlína odsouhlasili financování rekonstrukce bývalého kina Květen v místní části Malenovice. Ze současného chátrajícího objektu má za 100 milionů korun vzniknout nové kulturní centrum s multifunkčním sálem pro koncerty nebo spolkovou činnost. Stavební práce by mohly začít už ke konci roku, pokračuje primátor Zlína Jiří Korec z hnutí ANO.
4: V současné době komise nám dala seznam takřka 20 spolků a různých organizací, které by měly zájem to místo využívat po té rekonstrukci.
2: Rodiče budoucích prvňáků v Rožnově pod Radhoště můžou získat od města příspěvek na školní pomůcky. O takzvané pastelkovné ve výši 1000 korun je možné požádat přes portál občana do konce července. Podle mluvčí města Adély Kousalové lze peníze využít například na nákup aktovky, sešitů nebo výtvarných potřeb.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.
0: Až třetinu spotřeby elektrické energie celé Zlínské ZOO má do budoucna pokrývat nová fotovoltaická elektrárna. Tu zahrada postavila na speciální konstrukci, která zastřešuje parkoviště. Podrobnosti už za chvíli.

0: 1200 fotovoltaických panelů na speciální konstrukci nově pokrývá plochu nad parkovištěm u sezónního vstupu do zlínské zoologické zahrady. Nově nabídne návštěvníkům stín pro téměř 200 aut a zároveň bude pokrývat skoro třetinu spotřeby elektrické energie celé zoo. U kolaudace fotovoltaiky byla i reportérka Michaela Kočendová.
1: Jsme zvyklí stavět různé zoostavby, slonince, žirafince, ale toto bylo pro nás naprosto novum.
2: Mluví o investici za 35 milionů korun ředitel zahrady Roman Horský.
1: Je to vlastně takový největší projekt směrem k nějakému ekologickému hospodaření v zoologické zahradě, ať už z toho pohledu environmentálního, ale taky jisté provozní efektivity.
2: Výkon fotovoltaické elektrárny odpovídá spotřebě asi 70 rodinných domů. Zoo díky ní uleví distribuční síti a taky pokryje téměř třetinu své spotřeby elektrické energie.
1: Máme napočítané, že by to mělo celkově vyřešit 30% celé spotřeby energie zoologické zahrady, takže my dneska můžeme možná počítat s tím, že příští rok, když bude dobře svítit, tak že ušetříme nějaké 3 miliony.
2: Říká Roman Horský. Ve stínu fotovoltaické elektrárny jsou také místa pro invalidy a do budoucna chce zooparkoviště doplnit o nabíjecí místa pro elektromobily. Podle zlínského radního za ODS Miroslava Chalánka jde o největší fotovoltaickou elektrárnu svého druhu na Moravě.
3: Je to ten systém carportový, který vlastně nezabírá nikde zeleň, ale naopak využívá zpevněnou plochu na to, aby se zakryla a využívala se k výrobě elektrické energie.
2: Ostrý provoz elektrárny chce zahrada spustit letos na podzim. Návštěvníci na nově zastřešeném parkovišti budou moct zdarma parkovat už od pondělí příštího týdne. Ze Zlína Michaela Kočendová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Zlín, den v kraji.

0: Pokud neznáte historii své rodiny a zajímalo by vás, kdo byli vaši předci, poslechněte si poradnu s genealogem Alešem Cimalou z Veletin na Uhersko-Hradišťsku. Poví, kde začít pátrat nebo jak se dá využít testování DNA. Poslouchejte 22. května. Naslyšenou se těší Kristýna Fuchsová.
1: Poslechněte si v pátek po 11. hodině v našem vysílání.
2: Stále platí základní pravidlo, že naše ráno je klidné, na vlně pohody a nikam se výrazně nespěchá. Tak to máme od pondělí do pátku nastavené, včetně léty prověřených nestárnoucích písniček. A já vás, milí posluchači, rád přivítám na společné vlně od pondělí do pátku, jak vstanete a postavíte vodu na kafe. Kdykoliv od 5. hodiny.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín a Petrem Uhříkem. Český rozhlas Zlín.

0: 17 hodin a 21 minut. Pro vás teď máme předpověď počasí a řekne nám ji meteoroložka Bára Kučerová, kterou zdravím po telefonu. Dobrý den do Brna.
1: Pěkný den.
2: Počasí.
0: Začneme u aktuální situace v kraji. Jaká je?
1: Většinou máme na obloze spíše více oblaků, polojasno, oblačno. A v té severní polovině je to opravdu spíše oblačno, možná někde až skoro zataženo. Teploty se pohybují mezi 22 a 19 stupni Celsia a právě v té severní polovině, kde je té oblačnosti víc a navíc tam ještě trošku pršelo, tak tam mohou se ty teploty se teď pohybují i jen okolo 14 stupňů Celsia.
0: Jaký bude večer a noc?
1: A noc by měla zůstat převážně s oblačnou oblohou, teď zpočátku ještě právě s možností přehánek. Ranní teploty by pak zítra měly klesnout mezi 11 až 8 stupňů Celsia v údolích při zmenšené oblačnosti a výjimečně budou ty ranní minima i kolem 6 stupňů Celsia, a protože když zmiňuji tu zmenšenou oblačnost, ona by se během noci měla oblačnost trošku rozpouštět a zítra ráno pak sice ráno ještě zůstane nějaké polojasno a přes den bude postupně opět převažovat oblačno.
0: Už jste to trošku nakousla, co nás čeká zítra. Řekněte trošku podrobněji, jaké bude počasí.
1: A ono bude v podstatě hodně podobné tomu dnešnímu, to znamená opravdu oblačné počasí a přehánky opět. V první části dne a se objeví hlavně na Vsetínsku a budou spíše slabší a také s menší pravděpodobností. S větší pravděpodobností už se pak přehánky budou objevovat zítra odpoledne a to se může někde i vyskytnout bouřka a srážky. Obecně se budou potom k večeru vytrácet a s nimi bude pozvolna ubývat i oblačnost. A zítřejší maximální teploty by měly vyšplhat mezi 20 až 23 stupňů Celsia.
0: Ještě poslední dotaz na biozátěž. Jak se zítra budeme cítit?
1: A ta bude zítra na stupni číslo 1, tedy mírná zátěž, to znamená, je umožněn nebo umožňuje to běžný denní režim bez omezení.
0: Tolik předpověď počasí od Báry Kučerové z Českého hydrometeorologického ústavu. Díky za informace a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Já ještě připomenu, že zítra má být i oblačno, ráno možné srážky na Vsetínsku, odpoledne i jinde a teploty do 23 stupňů.
2: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

V Kunovicích na Uhersko-Hradišťsku připravují další ročník jízdy králů. Co všechno tam o víkendu pro návštěvníky chystají, se dozvíte po písničce.

0: pokochat se krásnými kroji, koňskými spřeženími nebo si užít hudbu a dobré jídlo. To budou moct všichni, kteří zavítají na jízdu králů do Kunovic na Uhersko-Hradišťsku. Na co ještě se mohou návštěvníci těšit, se zeptala moderátorka Silvie Pospíšilová, místostarostky Kunovic Martiny Kozelkové za ANO.
1: Celá ta sláva startuje už tento pátek odpoledne 22. května a začíná uctěním památky všech osobností jízd králů, které v předchozích letech nás opustili, kde vlastně královská družina pokládá na jejich hroby kytice a věnce a vzpomínáme na naše přátelé a kamarády, kteří nám v předešlých letech s jízdou králů pomáhali.
2: To je moc hezké. Co nabídne návštěvníkům ještě dál páteční program?
1: Určitě stojí za zmínku taková ta aktivita pro veřejnost, což je vernisáž výstavy obrazu Martina Vavrise, na kterou nám potom naváže večerní slavnostní pořad, který se jmenuje Slovácko v srdci. Je to komponovaný pořad a je věnovaný předávání královské koruny. Také je věnovaný 30. výročí znovu obnovení jízdy králů a 15. výročí zápisu jízdy králů na prestižní seznam UNESCO.
2: No, v Kunovicích se nudit nebudete. I sobota bude určitě nabitá zážitky. Na co byste naše posluchače pozvala?
1: Na formanskou jízdu, která vlastně odlišuje tu naši kunovskou jízdu od ostatních jízd králů. Je to slavnostní defilé zápřahů, povozů a koní, které vlastně projíždí v takovém dlouhém průvodu Kunovicemi. V letošním roce se ho bude účastnit pomyslně i císař Josef II. A to proto, že v roce 1771 Josef II. Pobýval na kunovské faře a v tu dobu ho doprovázeli jezdci Banderia a od té doby je datována kunovská jízda králů. No a večer opět na areálu jízdy králů máme slavnostní pořad, který se jmenuje Tóny královské, kde se nám představuje už nový král s královskou družinou.
2: Vrcholem bude samozřejmě nedělní jízda králů. Kdy mají návštěvníci do Kunovic dorazit, aby nepřišli o to nejlepší?
1: No, dorazit v brzkých hodinách doporučuju. Jezdcům k ním domů na jejich dvory vlastně majitelé koní přivezou ty koně třeba mezi 5. a 6. hodinou ranní, takže kdo chce vidět nějaké zdobení, tak určitě už v 6-7 hodin by měl být u některé z těch rodin. Nicméně, kdo už chce ty koně vidět v plné kráse, tak o 8:45 mají řazení před panským dvorem, kde vlastně se vydávají na svou cestu. Nejprve jdou na žehnání pod kostel k panu faráři, který požehná celé té jízdě. Potom asi v 9:30 by měli požádat tatínka a rodiče nového krále o povolení, zda jim krále vydají. A poté směřují po 10. hodině k radnici, kde žádají ještě pana starostu o povolení jízdy králů, o to, zda mohou vjet a zda mohou i taky vybírat na krála chudobného prostřednictvím jejich vtipných vyvolávek.
0: Já ještě doplním, že podrobný program můžete najít na webu jízdakrálůkunovice.cz.
3: Den v kraji.

0: Posloucháte Český rozhlas Zlín. V Podzámecké zahradě v Kroměříži dokončili řemeslníci opravu voliéry z 19. století. Je součástí pavího dvora a ode dneška se v ní zabydlují okrasní bažanti. Voliéru tvoří kovová konstrukce z někdejších arcibiskupských sléváren ve Frýdlantu nad Ostravicí na Frýdecko-Místecku. Podrobnosti teď uslyšíte v reportáži Blanky Kovandové.
1: Voliéra je původní, pouze jsme opravovali, když jsme začali rozebírat, zjistili jsme, že veškeré ty spoje, té litiny s tím klasickým železem jsou šroubované, že jsou plně funkční od té doby té výroby. To bylo neskutečně dobře vymyšlené, ty technické detaily těch konstrukcí a do dneška jsou funkční.
2: Popisuje Šárka Brantalová ze stavebního oddělení arcibiskupství rekonstrukci voliéry z 60. let 19. století.
1: Takže my jsme odlívali pouze jeden ten hrot s těma volutama, ten je nový, protože ho někdo odšroboval a ukradl.
2: Ve voliéře už se zabydlují bažanti zlatí a stříbrní. Oprava vyšla na 500 000 korun a 70% částky hradil Zlínský kraj. Podle Šárky Brantalové tu ale práce nekončí.
1: Protože když se podíváte na průčelí toho pavího dvora, máme tam určité statické narušení, to teď už projekčně řešíme a vlastně chystáme projektovou dokumentaci. Předpoklad těch stavebních prací, takový optimistický, je rok 2028-2029 a to už je komplexní obnova toho pavího dvora.
2: A stavbaři pokračují i u nedalekého rybářského pavilonu.
1: Vypadá to tady, že je tubinec, ale prosím ne. My jsme teďka vlastně dali prostor k dispozici archeologům, kteří si tu provedou záchranný archeologický výzkum.
2: Zmizel litinový zdobený balkon, který byl v havarijním stavu a restaurátoři budou na jeho opravě pracovat celý letošní rok. A ředitel správy arcibiskupského zámku Aleš Taufar naznačil budoucí využití romantické stavby na břehu Dlouhého rybníka.
3: Opravdu jsme teďka ve fázi vymýšlení toho záměru, máme nějaký nápady, chceme obnovit dopravu po té vodě, takže pokud by se nám podařilo v nějaké době tady zprovoznit lodičky, tak samotné nás by to těšilo.
2: Příští rok pak rybářský pavilon ještě čeká oprava interiéru a fasády. Z Kroměříže Blanka Kovandová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Zlín, den v kraji.

Letos si připomínáme 150 let od narození Tomáše Bati. Proto Český rozhlas Zlín připravuje celou řadu příspěvků s baťovskou tematikou. Dnes například o tom, jak se u Bati pracovalo, nebo jestli byl k zaměstnancům spravedlivý. To se dozvíte už za chvíli.

0: Nízké ceny, vysoká kvalita a revoluční metody řízení. To byl podnikatelský plán jednoho z největších světových obuvníků, Tomáše Bati. Lidé, kteří u tohoto vizionáře pracovali, už mezi námi nejsou. Předali ale své vzpomínky mladší generaci a ta je předala nám. Stejně jako Pavla Hlavicová z Březnice na Zlínsku. Natáčela s ní Silvie Pospíšilová.
1: Baťovi závody ve Zlíně byly na svou dobu výjimečné. Zaměstnanci byli vedeni k výkonnosti a odpovědnosti. Baťa totiž věřil, že pracovník má být spoluzodpovědný za výsledky firmy. Proto také zavedl prémiový systém účasti na zisku a ztrátě. Rodina Pavly Hlavicové z Březnice na Zlínsku pracovala u Bati prakticky celá.
2: Můj tatínek tam dělal na údržbě, moja maminka tam dělala také v šicí. A moji maminky rodiči byli ševčovská rodina. Staříček na Cigánově je taková žlutá víla na kopečku a tam jim Baťa dal půjčku, aby si postavili barák.
1: Přibližuje rodinnou historii Pavla Hlavicová a pokračuje.
2: Staříček dělal ševčovskou aj doma, aj u Batě, ale potom dělal v Koželužně. A maminčiny bráši oba dva dělali v Koželužnách a maminčina sestra nejmladší se vyučila pončochářku u Batě.
1: Také teta Pavly Hlavicové, Antonie Polášková, byla zaměstnaná jako šička v Baťových závodech. Práce to byla náročná. Začínalo se v 6 ráno.
2: Pak byla ode 12, myslím, do jedné nebo do dvou nějaká polední přestávka a pak po té přestávce dělali až do 6 hodin do večera. U Batě se jí tam líbilo velice.
1: O tom, jaký byl Baťa člověk, vyprávěl paní Pavle její dědeček.
2: Baťa byl přísný, ale byl aj rozdavačný, aj lidom přál. Pamatuju si ho ještě lidi, že dělal starostu Zlína a prostě vycházal lidem vstříc.
1: Každý musel odvést svůj díl práce. Firma kladla důraz na dochvilnost, pořádek a vysoké pracovní nasazení.
2: Ale nešidil dělníky na výplatě a když byly nějaké boty, třeba se nezdařily, tak aj zaměstnancům to dal prostě za nějaký obnos malý.
1: Vyhlášené byly u Bati oslavy 1. máje. Úspěšný obuvník kladl důraz na reprezentaci města i firmy. Když byly Baťovy závody v roce 1945 znárodněny, tato prvomájová tradice postupně vzala za své. Pavla Hlavicová ale ještě jednu takovou oslavu, co by dítě přeci jen stihla.
2: Ještě se dodržovaly baťovské zvyky. Já si pamatuju, když jsme ke stařince šli na 1. mája do Zlína, tak na tržnici se dávali dětskám párky, pomeranč, každý dostal. Do 50. roků to byly ještě baťovské, po 50. rokoch to všecko Gottwald zrušil.
1: Vzpomíná Pavla Hlavicová. Z Březnice Silvie Pospíšilová, Český rozhlas.
0: Pokud třeba i vám vaši prarodiče povídali o tom, jaké to bývalo za Bati, napište nám na mail batovci@rozhlas.cz nebo zavolejte na číslo 221 555 234 a my budeme vyprávět váš rodinný příběh.
3: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

Blíží se 18. hodina a s ní i konec pořadu Den ve Zlínském kraji. V celou se můžete těšit na zprávy s Barborou Hejtmánkovou. Řeč bude například o hromadném propouštění ve firmě Oncemi v Rožnově pod Radhoštěm nebo o plánech otrokovické radnice na modernizaci a digitalizaci kina v Besedě. Tolik z informací ode mě. Dnes už se od mikrofonu Českého rozhlasu Zlín loučí Kristýna Fuchsová. Mějte příjemný večer.

0: Sedmi krásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí, po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmi krásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Je tu týden s Tescomou. Od 18. května do 1. června nakoupíte kuchyňské a domácí potřeby od jedničky na trhu se slevou 20%. Platí v prodejnách i na e-shopu Tescoma.cz. Tescoma. Česká značka s nápady.
2: Bylo 18 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Výrobce polovodičů Onsemi oznámil hromadné propouštění v Rožnově pod Radhoštěm. Otrokovice budou žádat o dotaci z programu Státního fondu audiovize na modernizaci a digitalizaci kina v Besedě. Ovocná úroda bude nejspíš oproti pětiletému průměru o polovinu nižší. Ráno bude v regionu oblačno a naměříme až 23 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín a Barbora Hejtmánková. Pěkný podvečer. Výrobce polovodičů Onsemi z Rožnova pod Radhoštěm propustí až 300 lidí z asi 1700. Uvedl to dnes server E15. Rožnovský závod snižoval stavy i loni na jaře, kdy odešlo na 150 lidí. Ředitelka Krajského úřadu práce ve Zlíně Miriam Majdišová nové propouštění potvrdila.
4: Úřad práce obdržel od firmy Onsemi oznámení o záměru hromadného propouštění. Toto oznámení bereme na vědomí s firmou spolupráce. Pracujeme a jaký počet zaměstnanců nakonec z firmy odejde, budeme vědět, až bude zpracovaná závěrečná zpráva z tohoto propouštění.
2: Americký výrobce polovodičů Onsemi plánuje ve svém rožnovském závodě rozšíření výroby za 2 miliardy dolarů. Stát však zatím o miliardové pobídce pro projekt nerozhodl. Kino v Otrokovicích

0: nižší od roku 2024, řekl to ministr zemědělství Martin Šebastián z hnutí SPD a předseda Ovocnářské unie České republiky Martin Ludvík. Jarní mrazy nejvíc poškodily oblasti ve středních a východních Čechách a některých částech Moravy. Šebastián požádal Evropskou komisi o pomoc pro tuzemské pěstitele. Příští týden o ní bude jednat v Bruselu. Snížení počtu amerických vojáků v Evropě neohrozí obranné plány NATO, uvedl to šéf Severoatlantické aliance Mark Rutte. Snižování bude podle něj postupné. Zároveň řekl, že aliance by se neměla příliš spoléhat na jednoho silného spojence. Washington se chystá například snížit počet vojáků v Německu z 35 na 30 tisíc. Spojené státy zároveň dnes oznámily, že zmenší i objem vojenských sil, které by v případě krize evropským členům poskytli.
1: Počasí.
0: V noci bude v regionu oblačno, výjimečně slabé přehánky. Nejnižší teploty 11 až 6 stupňů. Ráno bude oblačno s možností přeháněk a nejvyšší teploty mezi 20 a 23 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Aktuálně nemáme ve Zlínském kraji hlášené žádné dopravní nehody. To byly zprávy Českého rozhlasu Zlín. Začíná Morava, krásná zem.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.

Ano, to byla Dolanka, no a právě tato kapela zahájila druhou část dnešní Moravy krásné země. Na přivítanou zahrála Zarazickou Vladimíra Salčáka. Pěkný večer vám přeje Jiřina Ostrá. No a hned prozradím, jaké dnes budou písničky ze srdce. Opět budou tři. Pro pana Františka Černobíla z Hrubé Vrbky a pro Natálku Jakšovou a její maminku Ivonku z Bzence to bude Holuběnka. Dále bude orchestrální skladba v máji. Tufaranka bude hrát pro pana Jendu z Hovoran. No a do třetice si na své přijde pan Dušan Kryvský ze Skalice. A bude to známá písnička Jiřiny. A je to, pane Dušane, opravdu ta nejdelší verze, kterou tady máme. Zpívat a hrát budou nevidomí harmonikáři. Další minuty této hodiny pak zaplní vaše milá vinčování, poděkování, pozdravy a také vzpomínky a také další písničky. Přeji příjemný poslech. Pokud nevíte, dnes mají svátek u nás Biškové, na Slovensku pak Bernard a Bernarda. Ještě jednou všenej. Telefonní číslo k nám do studia 726 46 520 0. A teď už kdo si tu písničku zaspívá?

0: No a kdo nám tuto písničku zaspíval, byl to můj kolega Karel Hegner, doprovodila ho cymbálová muzika Aleše Smutného a už jsem měla tady jeden telefonát, byl ze Skalice, volal pan Dušan Krivský, říkal, abych věděla, že je skutečně napříjmu a tak nepřijde o tu svoji písničku ze srdce. Tak pane Dušane, ještě chviličku mějte strpení, ale určitě se vám budou líbit i ty další písničky, které budou předcházet té vaší. No a teď už přání, které si jistě ráda vyslechne, paní Bohumila Volavková. Milá maminko, přejeme ti hodně moc zdraví k tvým včerejším 80. narozeninám a ti vše na zahradě kvete. No a to přejí dcera Jana a syn Jaroslav s rodinami. Dnes oslavuje krásné narozeniny paní Jana Mikošková z Lechovic. Do dalších let hlavně zdraví a zase zdraví, štěstí a radost jejich vnoučat a dětí přejí Coufalovi z Třebíče a Vracoviáci pak potěší pěknými písničkami.
1: Český rozhlas Zlín.

Ne, ne, já neříkám nashledanou, já říkám ba naopak pěkný večer, milí přátelé, pěkný večer při hezkých písničkách. Třeba toto byla zrovna směs písní Jiřího Wolfa, jak už jsem říkala, hráli Vracoviáci. No a za maličkou chvilku už přijde na řadu ta první písnička ze srdce, takže připravit by se měl pan Černobíl i holky z Bzence, Natálka s Ivonkou. No ale předtím ještě další přání. Chtěla bych poprosit o srdcovku pro mého manžela, rodáka ze Šumic, Jaroslava Hřiba z Uherského Brodu. Srdcovkou je písnička Ty jsi moja velká láska, kterou má moc rád a já bych mu ji ráda nechala zahrát. Milý manželíčku, ať se ti krásně písnička poslouchá a máš ní radost. No a to přejí manželka Liduška, dcery Jana a Jarka s rodinami. No tak dnes tato písnička, která se jmenuje Prší, prší, ty jsi moja velká láska, ty jsi moja sedmikráska, nezazní. Nicméně jsem si ji napsala a bude v některé další večerní Moravě krásné zemi jako písnička ze srdce. Každopádně věřím, že i krásná slova pana Jaroslava Hřiba, slova lásky blízkých, určitě potěšila. A že ho potěší třeba i ta další písnička. A je to ta první písnička ze srdce, o kterou mě poprosil pan František Černobíl z Hrubé Vrbky a také zazní pro Natálku Jakšovou s její maminkou Ivonkou. Takže já všechny zdravím a teď už Holuběnka.

0: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: No a teď už opět Morava krásná zem, já se vrátím k předchozí písničce. Byla to ta první písnička ze srdce a zazněla pro pana Františka Černobíla z Hrubé Vrbky a pro Natálku Jakšovou a její maminku Ivonku z Bzence a byla to Holuběnka Jiřího z Moška, podání Sokolky ze Šachvic. Tak já ještě jednou tyto milé posluchače zdravím a doufám, že jsme jim zpříjemnili dnešní večer. No a bez dalšího otálení přejdeme k té druhé písničce ze srdce, no tady bych řekla spíš orchestrálce ze srdce, protože pan Jenda z Hovoran mě poprosil o orchestrální skladbu v máji, takže prosím tu Faranku ze Šachvic.

0: Tak to byla orchestrální skladba Ze srdce, skladba v máji v podání Tufaranky ze Šakvic a zazněla pro pana Jendu z Hovoran, který doufám, že poslouchal. Je to náš věrný posluchač, takže bych se divila, kdyby zrovna tuto Moravu krásnou zem vynechal, tak to by byla skutečně smůla. Každopádně zdravím pana Jendu a přeji krásný večer. Za chviličku už zazní ta třetí písnička Ze srdce, no ale písnička i pro pana Pavla Maršála z Koryčan, který dnes slaví krásné životní jubileum 80. narozeniny. Hlavně pevné zdraví, štěstí, spokojenost a boží požehnání do dalších let s láskou přeje celá rodina Maršálova. Tak a teď už tedy zdravím ještě jednou dnes pana Dušana Krivského ze Skalice. Pane Dušane, v prvé řadě vám tedy moc děkuji. Musím říct, že trdelník neměl chybu. Fakt moc dobrý. No ale teď už vy jste mě poprosil o známou písničku Jiřiny a říkal jste mě, že chcete tu celou. Tak já jsem tedy našla jednu, kterou myslím, že by, která by, myslím, mohla potěšit vaše srdce. No, je to písnička Jiřiny a zpívají a na harmoniku hrají nevidomí harmonikáři.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Tak to byly Jiřiny. Tak pane Dušane Krivský ze Skalice, to byla ta nejdelší verze, kterou tady máme. No jestli budete chtít ještě nějakou delší, tak tedy to si budete muset vy připsat nějaké ty další sloky, ale to vy zvládnete levou zadní, protože přátelé, vy to možná nevíte, ale pan Dušan Krivský je kromě jiného i spisovatel. No a já vám přeji krásný večer, doufám, že jste spokojený, no a že vám přinesou radost i ty další písničky, které jsem pro milé posluchače vybrala. Tak, ale teď už tady mám telefonáty, tak nejprve dávám slovo do Čechyně panu Jirkovi. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, paní Ostrá, zdravím vás a vážím všechny posluchače. Já bych prosil zahrát slečně Heleně Rachovinové do Tučat u Výškova.
0: Ano.
1: Jakou pěknou písničku.
0: No tak bude, budou...
1: Nechám to na vás.
0: No, nic jiného vám, pane Jirko, nezbude, to musím říct hned dopředu. Písničky už mám vybrané a já se teď dívám, že na řadě je směs velmi známých čardášů. To určitě paní Helenka bude znát.
1: Určitě.
0: Zná třeba Tota Helpa nebo Išel Macek do Macek, to určitě potěší a určitě si paní Helenka může také zaspívat, stejně tak jako vy. Tak se mějte hezky.
1: Naschledanou.
0: Já vám děkuji. Paní Zdenka je na řadě. Dobrý večer.
2: Dobrý večer. Já bych chtěla popřát panu doktorovi Jaroslavu Ševčíkovi z Kurovic k krásným osmdesátinám. Přejeme mu hodně zdraví, štěstí, lásku, spokojenost do dalších let. Přeji Hulíňáci a sestřenice Vojtěžka Paštěková.
0: No, sestřenice Vojtěžka. Dobře, paní Zdenko, vy jste předala přáníčko za všechny ty milé gratulanty a pana Jaroslava jste bezesporu potěšila. Naschledanou.
2: Děkuji moc.
0: Není zač, naschledanou. No a přání pro pana Františka Prokeše z Velkých Němčic. Milovaný manželi, tatínku a dědečku. Sedmdesátka je krásný věk, který si zaslouží velkou oslavu a ohlédnutí za vším skvělým, co si v životě dokázal. K tvým dnešním sedmdesátým narozeninám ti z celého srdce přejeme pevné zdraví, neutuchající štěstí, klid v duši a každodenní pohodu. A tě na každém kroku provází láska nás všech a také hojné boží požehnání. Děkujeme ti za všechno, co pro nás děláš. Pozvedáme pohárek dobrého vína z Velkých Němčic a připijíme na tvůj životní elán a zdraví. Všechno nejlepší ti přejí manželka Dagmar, děti Dagmar, Kamil a Martin s rodinami a v neposlední řadě tvá vnoučata Magdaléna, Jakub, Filip, Šimon, Dominik, Mikuláš, Matěj a Štěpán. No, jak už jsem říkala, je to přímo směs čardášů. A touto směsí nás nyní potěší Moravěnka.

0: Tak to byla směs čardášů v podání Moravěnky a já musím říci, milý pane Dušane Krivský ze Skalice, že jste tou vaší písničkou potěšil nejednoho posluchače. Já bych klidně mohla říct, že to byl zrovna pan František Palác Valče, amatérský harmonikář, který říká, že právě tuto písničku zahráli a zaspívali ti nevidomí harmonikáři. No tak, pane Dušane, měl jste radost vy, každopádně měl radost i pan Dušan Palác Valče a říkal, že vás všechny zdraví, všechny milé posluchače, kteří si nyní naladili Moravu krásnou zema. To je od něho pěkné. Další pěkné vinčování mám tady. Vinčování pro paní Aničku Šuráňovou z Jestřabí k jejím dnešním 74. narozeninám. Tak tedy. S nejkrásnější kytičkou spěcháme dnes za babičkou. Popřát ti chceme ze srdíčka, ať si zdravá jak ta rybička, ať štěstí z tvých očí září, ať se ti všechno daří. Krásné narozeniny přejí manžel, dcery a syn s rodinami, no a za všechna vnoučata posílá Julinka babičce velkou pusu. No a dnes slaví krásné životní jubileum 60 let paní Iveta Kodhánková z Havířova. A přání, Ivetko, nestárneš, ale zraješ. Na dortu sice přibyla další svíčka, ale s tvým elánem a šarmem to vůbec nic neznamená. Odteď už neděláš chyby, ale zkušená životní rozhodnutí. Přejeme, ať tě i nadále provázejí pevné zdraví, spokojenost a úsměv na tváři. To vše ti ze srdce přeje a pozdrav z Moravských Kopanic posílá bratranec Toník s rodinou. A teď už nám zaspívají Zdeněk a Boženka Baťkovi za doprovodu cymbálové muziky Polajka.
1: Český rozhlas Zlín.

No krásné lidové však dozněly a já si beru klub přátel Českého rozhlasu Brno a Zlín, protože narozeniny dnes slaví tito naši milí členové. Tak v prvé řadě je to členka, je to paní Marie Šeďová z Brna a potom pan Josef Dufek z Radiměře. Takže milí naši přátelé, samozřejmě vám děkujeme za to, že nás posloucháte. Opravdu nás to moc těší a moc si toho vážíme. No a do let příštích vám přejeme co jiného než hodně toho zdraví, pohody, klidu, mnoho úsměvů, prostě mějte se moc hezky. A další přání. Neslaví 64. narozeniny milý pan Leoš Michel z Doubrav na Zlínsku. Prostřednictvím vaší krásné relace bychom mu chtěli poslat pěknou písničku a toto přání. Život máš pevně v rukách, v koutku úst jemně cuká, nadhled je tvou silnou zbraní, chybět nesmí ani v přání. Přejeme zdraví pevnější než loni, ať ti život pořád voní, ať nekonečné množství plánů očkrtáváš ze seznamu, ať srdce tvé nad životem plesá a v rukávu máš samá esa. A kdo přeje, celá řada gratulantů. Přítelkyně Jitka, dcera Pavlína s manželem Tomášem, syn Luboš, sestra Jarmila a švagr František, Zdeněk s Aničkou z Kvasic, synovci Mirek s manželkou Pavlou a Martin s manželkou Evou, celá rozvětvená rodina, všichni přátelé, sousedé, známí a kamarádi. Vnučky Natálka, Valinka, Karolinka a neteřinky Adélka, Tereska, Eliška a Lenička posílají 1000 pusinek. No a to bylo krásné přání. Ještě tady se píše, že oslavenec nikdy nevynechá poslouchat vaši relaci a je náš velký příznivec. No tak já samozřejmě panu Leošovi také blahopřeji za nás, za všechny a velmi nás to také těší. A teď už úplně poslední a je to od Jardy Wolfa. Jiřínko, prosím, pošlete písničku jako podporu brzkého uzdravení Ivance Slabákové ode mne jako od dlouholetého kamaráda. Moc pozdravujte Ivanku ode mě, Jiřínko, Jarda Wolf. No a písnička ta tedy, myslím, také potěší. Je to polka Naše dědinečka.

Tak to byla naše dědinečka Stanislava Orechovského, hrála Dambořanka. No a je, přátelé, 18 hodin 54 minut, tak to znamená, že Morava krásná zem končí. Dále zprávy a na pěknou notečku s podtitulkem Slovenské hudební obrázky. Pořad připravila Marie Hvozdecká. No a já se s vámi loučím, ovšem ne nadlouho. Opět vás pozdravím už zítra, krátce po 12. hodině. Pěkný večer, klidnou noc vám přeje Jiřina Ostrá. No a před chviličkou jsem říkala, že Morava krásná zem končí, ovšem orchestrální skladba nese název Teď to začne, takže Teď to začne, hraje Gloria.

0: Bylo 19 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Výrobce polovodičů Onsemi oznámil hromadné propouštění v Rožnově pod Radhoštěm. V Otrokovicích se uskuteční mistrovství Moravy a Slezska majoretek. Paliva zítra nejspíš znovu mírně zdraží. Ministerstvo financí zvedlo cenové stropy. Ráno bude v regionu oblačno a přes den až 23 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Zlín vás vítá Barbora Hejtmánková. Pěkný večer. Výrobce polovodičů Onsemi z Rožnova pod Radhoštěm propustí až 300 lidí. Z 1700 lidí uvedlo to dnes server E15. Rožnovský závod snižoval stavy i loni na jaře, kdy odešlo 150 lidí. Ředitelka Krajského úřadu práce ve Zlíně Miriam Majdyšová nové propouštění potvrdila.
2: Úřad práce obdržel od firmy Onsemi oznámení o záměru hromadného propouštění. Toto oznámení bereme na vědomí, s firmou spolupracujeme a jaký počet zaměstnanců nakonec z firmy odejde, budeme vědět, až bude zpracovaná závěrečná zpráva z tohoto propouštění.
0: Americký výrobce polovodičů Onsemi plánuje ve svém rožnovském závodě rozšíření výroby za 2 miliardy dolarů. Stát však zatím o miliardové pobídce pro projekt nerozhodl. Otrokovice budou o víkendu hostit mistrovství Moravy a Slezska v majoretkovém sportu. Na Baťově i ve sportovní hale střední průmyslové školy se utká přibližně 500 soutěžících všech věkových kategorií. Týmy majoretek se představí při pochodovém defile i v pódiových choreografiích. Podle mluvčí města Lenky Vaculové jsou obě disciplíny přístupné veřejnosti.
3: Soutěž nabídne vystoupení malých dětí, juniorek i dospělých majoretek v kategoriích miniformací i velkých skupin. Nejlepší týmy postoupí na mistrovství České republiky do Poděbrad s možností následné nominace.

0: unie UEFA zpřísnila trest pro Petra Vlachovského, bývalého trenéra fotbalistek Slovácka, který byl odsouzený za to, že si 4 roky tajně natáčel v šatnách a sprchách hráčky Slovácka. Kontrolní, etická a disciplinární komise UEFA mu udělala místo původních 5 let doživotní zákaz trénování.
1: Počasí.
0: V noci bude v regionu oblačno, výjimečně slabé přehánky, nejnižší teploty 11 až 6 stupňů. Ráno bude oblačno s možností přehánek a nejvyšší teploty mezi 20 a 23 stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Momentálně nemáme ve Zlínském kraji hlášené žádné dopravní nehody. Příjemný poslech dalšího pořadu na pěknou notečku vám přeje Barbora Hejtmánková.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Na pěknou notečku.
1: Přehoupla se 19. hodina, skončily večerní zprávy a to je pro nás, milí posluchači a milé posluchačky, ten pravý čas na půl hodinku s folklorem. U pořadu Na pěknou notečku vás vítá a zdraví Marie Hvozdecká. A dnes opět po čase vyrazíme za folklorem k našim milým sousedům na Slovensko. Vznikly tam totiž v poslední době dva hudební počiny, které svojí kvalitou daleko přesahují jeho hranice. První z nich je o vlastní identitě a tvůrčí svobodě v romské písni. Zpěvačka Julia Kozáková ač neromka na albu Manuša 2 prezentuje právě romské písně v doprovodu romských muzikantů. Druhým albem je společné dílo, za kterým stojí Jan Kružliak mladší a Spektrum kvartet a Michal Noga a Noga Band a pěvecké uskupení Ulianky. Začneme ale Manušou 2. Jak už název napovídá, jde už o druhé album Julie Kozákové s tímto názvem. V tomto druhém pokračování jejího příběhu neromky s romskou hudbou se kromě lidových písniček nově objevují i písně autorské. Další změnou je částečně i hudební obsazení. Romská muzika je zastoupená na kytaru Žoltem Varadim, Williamem Didiášem na housle, Gézou Jonásem na cymbál, Vojtěchem Botošem na violu a Jančí Rigom na kontrabas. Pojďme si pustit první hudební ukázku. Píseň Jablonka.

To byla Jablonka v podání projektu Manuša. V dnešní pěkné notečce jsme se vydali za dvěma hudebními světy na Slovensko. Album Manuša 2, ze kterého byla naše dnešní první píseň, má nejen širokou fanouškovskou základnu, ale je uznáváno také odborníky, a to nejen na Slovensku. Album Manuša 2 je prvním ze slovenské provenience, které se kdy vůbec dostalo na první místo žebříčku World Music Charts Europe. A získalo také cenu Radiohead's Award za nejlepší world music album roku 2025 doma na Slovensku. Pojďme si z něho pustit ještě jednu ukázku. Rumunská intro Zila Poarta Mea.

0: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
1: Posloucháte pořad Na pěknou notečku, kterým vás dnes provází Marie Hvozdecká. Dozněla nám rumunská píseň z alba Manuša 2. Slíbila jsem vám ale v úvodu ještě jedno album. Stejně jako u nás, tak i na Slovensku se dnes i v minulosti řada hudebních skladatelů klasické hudby inspiruje v lidové písni. Právě ta byla jednou z inspirací desky Obrázky zo Slovenska. Autoři v něm ale takto vzniklá díla autorů jako Eugen Suchoň, Alexander Moises, Ilja Zelenka nebo Béla Bartók rozebrali na pračástice a vznikla dokonalá koláž klasické hudby a jejich lidových předobrazů. Za albem stojí zejména houslista Jan Kružlak mladší a Michal Noga se svými ansámbly Spektrum Quartet ve složení Miroslav Vilhan II. Housle, Petr Dvorský viola a violončelo Branislav Bělik. A Noga Band, kde uslyšíme Jakuba Líšku na druhé housle, Jureše Líšku na kontru a Jana Teje na basu. Doplnila je ženská zpěvácká skupina Ulianky. Margita Jagerová, umělecká vedoucí, Klaudia Ťapajnová, Viktoria Čoláková, Julia Caldunová, Karin Smolková, Gabriela Kovačíková, Veronika Dudášová, Karolina Rudzanová, Alexandra Bachledová, Lucia Mrvová a Elena Mária Bodnárová. V jedné z písní také sólově zpěvačka Simona Hulejová. Jako první si pustíme skladbu O milenci Choďa. Ta má ten klasický předobraz ve skladbě Čtyřia hudci Alexandra Moisese a ten lidový na Horním Liptově v obci Važec a v hře Zubajovců z obce Východna. Skladbu jsem vybrala i proto, že O milenci je chorovodný tanec, který se váže k období letnic, tedy svatodušních svátků, které letos vychází na 24. května. Pokud byste ho tedy chtěli spatřit a slyšet na vlastní oči a uši, máte tuto neděli možnost vyrazit do obce Važec a tohoto aspiranta na zápis do seznamu nehmotného kulturního dědictví Slovenska vidět a zažít. Tady a teď ale na nahrávce z alba Obrázky zo Slovenska. Příjemný poslech.

To byla skladba O milenci Choďa z alba Obrázky zo Slovenska. Další skladba, kterou si z něho pustíme, nese název Aj pred hostincom. Byla inspirovaná tentokrát prací skladatele Eugena Suchoně. Jeho cyklus Obrázky zo Slovenska dal celému albu také název. Já jsem ale vybrala jednu z písní z hor, kde krom obou hudebních těles a sboru uslyšíme taky křehký zpěv Eleny Marie Bodnárové. Její píseň je inspirovaná zpěvem Anny Luptákové Strelecové z Očovských Důbrav. Uslyšíme taky houslovou imitaci Hry na fujaru podle Jana Berkyho Dušana ze Zvolenské Slatiny. Zbytek skladby podle zpěvu a hry primášů z Hryňovej. A touto nahrávkou se dnes rozloučíme. Na závěr bych vás chtěla, milí posluchači, vybídnout k tomu, abyste si obě alba pořídili fyzicky, protože to opravdu stojí za to. U Obrázků zo Slovenska bych ráda vystihla také grafické zpracování Evy Turčákové podle výtvarného návrhu Dominiky Margetové a také jeho informační hodnotu. Buklet je, tak jak u nás známe z minulosti třeba od Dušana Holého, malou etnomuzikologickou exkurzí do tématu z per předních slovenských etnoložek Jany Ambrózové a Alžběty Lukáčové. A také malou sondou do motivací autorů a rozhodně celý stojí za přečtení. Ale teď už příjemný poslech. Od mikrofonu se s vámi loučí a krásné letniční dny přeje Marie Hvozdecká a mistr zvuku Igor Kapoun.

Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. České písničky od rána do večera.

0: písničky, které si zaspíváte.
1: Já mám ráno práce moc a ty jsi důvod, dobrou noc.
0: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: je 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Ministři zahraničí Česka a Izraele v Praze odsoudili unijní sankce vůči Izraeli. Nové defibrilátory najdou lidé v Praze 3, například v atriu Žižkov a v Milešovské ulici. Zítra bude oblačno až polojasno, teploty kolem 20. Zprávy a Žofie Nováčková, hezký večer. Česko podle ministra zahraničí nepřipustí žádné další obchodní sankce vůči Izraeli. Petr Macinka z Motoristů to řekl po jednání se svým izraelským protějškem Gideonem Sárem v Praze. Ministři v Černínském paláci odsoudili taky návrh na zmražení asociační dohody Evropské unie s Izraelem.
3: Evropská unie nedávno schválila sankce vůči některým extremistickým židovským osadníkům ze západního břehu Jordánu. Česko nakonec souhlasilo poté, co z návrhu vypadly sankce vůči některým politikům. Podle Petra Macinky by Česko další sankce blokovalo.
4: Kdybychom to měli blokovat jako jediní.
3: Izraelský šéf diplomacie Gideon Sár sankce označil za pokus některých evropských vlád zničit vztahy s Izraelem. Sár to považuje za radikální protiizraelský postoj. Některé evropské země jako Španělsko nebo Irsko hlasitě kritizují Izrael za násilí páchané na Palestincích v Gaze nebo západním břehu Jordánu. Chtějí proto zmrazit i asociační dohodu s židovským státem. Na tom v Unii na rozdíl od sankcí není shoda. Marcel Faltis, Český rozhlas.
2: Praha 3 nakoupila 4 nové automatizované defibrilátory na záchranu života. Zaplatila za ně zhruba 160 tisíc korun. Lidé je najdou například v atriu Žižkov a v areálu Pražačka. Dohromady jich je na území městské části podle starosty Michala Vronského z TOP 09 skoro 40.
5: Defibrilátory pořízené městskou částí najdou lidé také přímo na pracovišti úřadu, konkrétně na recepcích budov v Seifertově ulici 51. Účinnější pomoc při zástavě srdce na ulici neexistuje. Není to ani nic těžkého, navíc vám může pomoci operátorka 155.
2: Boží hrob ve Voticích má po roce zpět sochu sedícího anděla. Město nechalo udělat dřevěnou repliku barokní sochy, protože ve vlhkém prostředí památka trpěla. Socha stála 195 tisíc korun. Původní dílo bude podle nezávislé starostky Ivy Malé uložené na bezpečném místě.

0: místě.
1: Ta původní socha bude uložena v klášteře svatého Františka z Assisi a nebude již podléhat vlastně dalším vlivům počasí. Sport.
0: Tenistka Maria Bousková postoupila na turnaj ve Štrasburku do čtvrtfinále. Ukrajinka Oljenikovová duel za stavu 3-1 pro Češku vzdala. Bousková se v dalším kole utká s Američankou Liovou. Počasí. Zítra bude oblačno až polojasno, ráno a večer místy až skoro jasno, během dne se budou místy vyskytovat taky přehánky. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů a na horách kolem 14.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 už se rozjela téměř celá kolona v Brně směrem na Ostravu. Kamiony ještě popojíždějí pravým pruhem od 194. kilometru k omezení u D2. Kolony opět hlavně kamionů se ještě tvoří na Pražském okruhu. Popojíždí ve směru z letiště na D1 před sjezdem na Ořech. V Praze už se provoz sklidňuje, komplikace jsou ale ve Štěrboholích směrem z centra. V Černokostelecké kousek za Průmyslovou se srazilo osobní auto s nákladním a je tam kolona asi na 5 minut. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď je tu repríza pořadu Alex a host.
2: Alex a host.
3: V 19 letech založil fotbalový klub Amfora, který vydržel dlouhých 50 let a jak se zdá, stále není u konce s dechem. A to ani jeho zakladatel Petr Salava. Vítám vás, dobrý den.
4: Já přeji všem hezký dobrý den.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Moderátor a prezident fotbalového klubu Amfora Petr Salava je naším hostem. Vy jste před 2 lety ohlásili poslední zápas, konec Amfory po 50 letech. A jak je vidět, tak se to nestalo. Tak co se změnilo potom ohlášeném posledním turnaji?
1: Byl to poslední zápas, já jsem dlouho váhal, protože to je moje dítě, 50 let, tehdy to bylo vlastně velmi emotivní rozhodnutí, tak jsme skutečně odehráli poslední zápas ve vesnici, která se jmenuje Vrbičany, kde kvůli tomu obnovili fotbalový stadionek, bylo tam asi 14 diváků, byla to velká sláva a skončili jsme, rozdali jsme dresy, přišli děti z dětského domova ze Slaného, jsme rozdali míče, všechno, co jsme měli, no ale tak asi po měsíci se začaly ozývat moje ovečky, členové Amfory, jestli to není unáhlené, že je to škoda, když chodíme, když běháme, když žijeme. A já jsem říkal, dobře, tak to zkusíme tak, že pojedeme dál, pojedeme trošku omezeně, takže my děláme teď minulý rok i letos jenom 3 výjimečné zápasy. Každý má i nějaký charitativní podkres, podporujeme Hanzovu odbornou léčebnu a další projekty, Bílou pastelku. A ono to vlastně získalo takovou rychlost, že třeba na letošek přišlo 62 nabídek na zápasy a z těch 62 nabídek jsem vybral 3. Takže my začínáme 20. června ve Slaném, kde budeme hosty akce, při které se bude přejmenovávat městský stadion. Pak zajíždíme až Chebu do vesnice Lipová, která má nějaké kulaté výročí a v srpnu jedeme do Nového Oldřichova u České Lípy. Pokaždé výjíždí 18 až 20 hráčů, protože my jsme už staří, tak musí nás být víc. Vždycky jedou 2-3 čestní výkopáři. Máme dvojnásobnou moderaci, protože spolu se mnou u mikrofonu je také Jiří Verich Petrášek nově. No a moc se těšíme, takže myslel jsem si, ale člověk nikdy nemá říkat...
0: Nikdy.
1: Nikdy.
0: Vy jste, když jste zmiňoval ty výkopáře, někde jste říkal, že těch výkopářů už máte pomalu více než samotných hráčů.
1: Na našem kalendáři je to tak, že ta vrchní řada, to jsou čestní výkopáři, těch už je, bývali tam třeba 2-3 a teď těch je tam 20. Od Jiřinky Bohdalové, která je vlastně nejstarší členkou našeho klubu. A na jedné straně tam je Monika Absolonová, Jiřinka Bohdalová, na druhé straně Helena Mondráčková, Jitka Zelenková a spousta dalších. A výkopáři jsou velmi podstatní, protože oni samozřejmě provedou svůj čestný výkop, ale neodjíždějí, podpisují, fotografují se a vždycky říkám, že velmi hezky ozdobí ten který zápas.
0: A fandí určitě.
1: A fandí.
0: Vy jste ale nedávno vyrazili dále, než jste zmínil Slaný Cheb, vy jste byli ve Španělsku dokonce.
1: To byla 36. země, kterou jsme navštívili. Vybrali jsme si Španělsko, protože my v Evropě už v podstatě nemáme moc kam vyrazit. Mně by se ještě líbil sever, Dánsko, Švédsko, Island, ale tam moji hráči, členové nechtějí, protože je tam zima. To znamená Španělsko, my jsme tam byli od 1. do 6. května, Španělsko mělo teplotu 25 stupňů Celsia, bylo nádherně, moře bylo samozřejmě ledové, to nešlo, ale byl to velmi hezký pobyt. Samozřejmě hráli jsme tam fotbal, hráli jsme s veteránama španělskýma, kteří hráli předtím druhou ligu, takže to byli profíci, když jsme je viděli nastupovat, tak jsme věděli, že šance moc není, udrželi jsme to do poločasu, chvilku po poločase to bylo 2-2, oni si uvědomili, že by to mohlo pro ně špatně dopadnout, přidali, takže konečný výsledek byl pro španělské veterány 8-4, ale pro nás to byl senzační výsledek, protože tam hráli právě lidi jako Felix Slováček mladší, Honza Rosák, hrál tam dokonce Tomáš Magnusek asi 2 minuty.
0: Tak, celé 2 minuty,
1: on se k míči nedostal, takže dostal dokonce cenu pro nejlepšího hráče, který nic neskazil.
0: Ten má ambici na čestného výkopáře určitě.
1: Velmi brzo.
0: Petr Salava je naším hostem. Ale
2: Relax a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Nesmrtelná fotbalová hymna a Petr Salava ve vysílání Českého rozhlasu. Tuto skladbu, píseň, hymnu, jak to nazveme, už také zpíval ledas kdo?
1: No, důležité připomenout, že ten geniální text je z pera Františka Ringo Čecha, což byl vlastně můj pravý křídelní útočník té první dekády Amfory. To byla vlastně spolu s Jirkou Hrzánem největší hvězda toho období. A ve studiu se s orchestrem Karla Vlacha sešly tehdejší opravdu největší fotbalové hvězdy. Ivan Mráz, Andrej Kvašňák, Franta Veselý, samozřejmě další a další. A dneska vlastně bohužel už z té sestavy zpívajících fotbalistů jsou tady na světě asi jenom dva. Je to velká škoda.
0: Dva, ale čas od času se zkrátka najde někdo, kdo si s radostí tu fotbalovou hymnu zaspívá.
1: To určitě.
0: Já to prozradím, protože jsme se bavili během té písničky, že třeba Ladislav Vízek.
1: Já už vím, co myslíte.
0: Narážím na to, ano,
1: ano,
0: přesně.
1: Ano, když orchestr Karla Vlacha slavil 85. narozeniny, tak to bylo ve vyprodaném divadle u hasičů a já jsem na tuhle písničku zlákal trojici opravdu velkých legend české a československé kopané, takže zpívali Honza Berger, Antonín Panenka a Láďa Vízek a i pro ty kluky to byl neskutečný zážitek a samozřejmě, že jim pomáhal Viktor Sodoma, který v té originální nahrádce zpívá také.
0: Je to někdy zaznamenané, jak zpívá Honza Berger?
1: Já si myslím, že to budou jenom nějaká amatérská videa, protože my jsme nechtěli pokazit tu atmosféru divadla u hasičů, protože přítomnost televize znamená světla a úplně jiný režim, takže určitě to někdo z fanoušků má, možná, že to mám i já někde v archivu, ale nejsem si jistý.
0: Nejste si jistý. A když slyšíte tuhle píseň, co se vám vybaví nebo... Jaké pocity vás zaplaví?
1: No, já jsem přišel s rodiči do Prahy, když mě bylo 13 v roce 1968. A tehdy vlastně v tom období vznikla tahle ta nahrávka. A já jsem v té době fandil Slávy intenzivně, jezdil jsem otevřenou starou tramvají, visel jsem na schůdkách, jako bylo zvykem s vlajkou, tak vlastně mě se vybaví tahle ta éra, kdy ještě fotbal byl velmi vstřícný a milý a já si pamatuju, že nejhorší urážka, kterou v té době na stadionu bylo možné slyšet, bylo "soudce je vůl", jinak vlastně neexistovala nějaká rvačka nebo pálení vlajek navzájem, světlice, nic takového. Jsem rád, že jsem zažil tuto krásnou dobu.
0: O to více musíte teď trpět, když vidíte právě, co se teď nedávno odehrálo.
1: Já jsem řadu let spolupracoval s fotbalovým svazem a připravoval jsem atmosféru mezistátních zápasů někde právě okolo roku 93 až řekněme 98, tak já jsem bavil diváky, já jsem tehdy většinou se hrál na Spartě, protože Eden ještě nebyl v pořádku, nebyl dostavěn, tak já jsem taky učil lidi zpívat třeba písničku Není nutno, pohádkovou ze tří veteránů a jednou Karel Šíp to vyprávěl Jardovi Uhlířovi a ten nevěřil a tak ho tam vzal a skutečně to bylo neskutečné, protože ti roadies, fanoušci, najednou se v nich probudili děti a 20 tisíc diváků zpívalo a odpovídalo vadí, nevadí, nemí srdce a tak dál a to byla krásná doba. Neměli jsme chorea, neměli jsme nějakou vynikající techniku, ale diváci se chodili na ten fotbal bavit a tehdejší šéf fotbalu František Chvalovský vždycky přijel odněkud ze světa, z nějakého kongresu a říkal, hele, tam byli trumpetisté, to bychom měli udělat taky. Tak já jsem dal nějakou výzvu, už ani nevím jak, a třeba přijelo 20 trumpeťáků z celé republiky. Můj kamarád Jirka Jelínek z orchestru Golem rozepsal noty a všichni dostali noty, dostali zdarma vstupenku na nároďák a dělali jsme takovýhle pokusy. A já na to hrozně rád vzpomínám.
0: Petr Salava je naším hostem.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdámlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s Petrem Salavou, který před 52 lety, kdy mu bylo pouhých 19 let, zakládal amatérský fotbalový klub Amfora, amatérské fotbalové rarity, to je ta zkratka, do kterého přivedl jména jako Jiřina Bohdalová, Pepa Dvořák, Roman Skamany, abych mohla pokračovat. Vy jste říkal 400...
1: Kolem 400 osobností.
0: 400 osobností, ale bohužel ne všechny jsou... Mezi námi už se na vás dívají a fandí určitě Amfoře z fotbalového nebe. Třeba Michal Tučný, Jiří Schillinger, Petr Sepeši byl v Amfoře.
1: Ano. My máme takzvanou nebeskou jedenáctku, takže vždycky bohužel, když některý z kamarádů odejde, tak rozšiřujeme řady. Teď jich je nahoře 44. A když jste narazila třeba na toho Petra Sepešiho, tak to byl strašně šikovný fotbalista. On teda, to byl levák, myslím, že hráč kopající levou nohou. Bohužel přišel jednou, dvakrát s Ivetou Bartošovou na fotbal a pak se stalo to neštěstí nedaleko Františkových lázní. Michal Tučný, když přišel do Amfory, tak přišel společně s Petrem Novotným a byli velmi ostýchaví. A Petr Novotný mi to pak říkal, že ten Michal měl na srdci následující: Petře, my tam asi nemůžeme jít, teď my ten fotbal vůbec neumíme. A Petr Novotný mu na to říkal: viděl jsi, jak hraje Petr Salava, který to vede, tak tam můžeme taky. No ale na druhou stranu třeba Antonín Panenka, který už dlouhá léta za nás hraje i pořád, bude hrát i letos, a to je mu 78, tak Tonda Panenka říká s nadsázkou, že ty správné exotické země, jako třeba Brazílie, Japonsko, Austrálie, Nový Zéland, Tajsko, nenavštívil ani s Bohemkou, ani s národním týmem, ale s Amforou. Takže ono to má něco do sebe.
0: A nebo třeba Kambodžu. Tam údajně vám pomohla Jiřina Bohdalová.
1: Jiřinka Bohdalová to vlastně zařídila, protože kambodžský král Norodom Sihamoni jí obdivuje od svých studentských let, a když se sešli v Praze v rámci jeho oficiální návštěvy, tak on jí pozval do Kambodže a já když to zkráceně řeknu, tak ona řekla, abych přijala a vzala bych sebou pár kamarádů. Takže se nakonec z nás stala oficiálně delegace České republiky. Já jsem to už několikrát říkal, já jsem požíval velké výsady jako prezident, protože jsem tam byl uveden, měl jsem svého osobního strážce a myslím, že jsem to říkal i na vlnách Českého rozhlasu, že jsme přiletěli do Phnom Penhu a tam stál ceremoniář, byly tam tři mikrobusy, do kterých si sedla i ta Jiřinka, i Helena Vondráčková a všichni, a já jsem tam šel, protože jsem si nedokázal představit, že pojedu jinak, a on říkal, ne, král řekl, že vy pojedete limuzínou. Tak já jsem seděl v limuzíně, kynul jsem na křižovatkách policistům, kteří mě zdravili, a byli jsme skutečná delegace České republiky.
0: Chtělo se vám domů po takovém přijetí?
1: No, bylo to neskutečné, protože dneska, když si otevřete nějaké turistické průvodce nebo zprávy turistů, kteří byli v hlavním městě Kambodže a fotí se tam u bran Královského paláce, tak já si vždycky říkám, no jo, u bran, ale my jsme měli skutečnou královskou audienci, kde jsme si předali dary, on mluví nádhernou čistou češtinou, a vlastně, když jsme čekali na to přijetí, tak to se řadilo venku, protože sloužící chodí jenom po kolenou, tam nesmí před králem stát. Pro nás to bylo až podivný. A tam Jiřinka říkala králi, teda máte tady vedro jako v prádelně. A on tak krásně pokorně říkal, já se vám strašně omlouvám. Tak to byla taky součást královské audience.
0: Petr Salava je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: zasažen.
1: Je s námi Petr Salava, řekla bych, že je synonymem pro fotbalový klub Amfora, ale ten teď opustme, protože vy se věnujete úplně jinému oboru. Vy malujete, ale nemoc dlouho.
2: Já maluju díky mojí manželce Adelce, která, když jsem měl 60. narozeniny, zhruba před 10 lety, tak napověděla Evě Štědré a Karlu Štědrému jako dárek, že mám takovou touhu malovat. A protože oni byli vždycky velmi milí a prostě investovali, tak mě koupili stojan, štětce, barvy, plátno, všechno. Ale nebyl ten správný čas a já jsem to odložil asi o 7 let nebo 8 let a na jaře roku 2023 jsem se zbláznil. Zaplatil jsem si kurz, kde lektorka úžasná Jana Velková mě vysvětlila všechny úskalí. Samozřejmě, že jsem začal, byly to malůvky, no a od té doby se věnuji naivní tvorbě. Spolupracuji s manželkou Honzy Čenského Danou, takže my máme i společné výstavy, přičemž já mám obrázky a ona má obrazy, protože ona je opravdu skvělá malířka, jakoby správná a profesionální. Nečekal jsem, že to bude mít takový ohlas, protože moje obrázky jsou veselé, barevné a lidem se líbí, protože si na nic nehrají a jsou optimistické. Měli jsme výstavu, já jsem měl výstavu sám na zámku Berchtold nedaleko Prahy a potom společně už jsme s Danou vystavovali u hasičů v divadle asi 2 měsíce a teď v současné době máme výstavu v Táboře v kavárně Budík proti Muzeu čokolády a marcipánu. A mám velikou radost, že nabídky přišly další, takže třeba na podzim připravíme výstavu na Kampě v Praze v kafé Seminár, kde jsem se byl teď podívat a je to tam úžasný prostor, takže tam 10.10. Jan Čenský provede vernisáži, to už můžu říct. A mě to prostě hrozně baví a už jsem těch obrázků namaloval 96.
1: 96, to bude další Amfora, to bude dalších 50 let vašeho malování a vystavování. Jak dlouho vám trvá namalovat jeden ten obraz a když se do něj pustíte, tak umíte se odpoutat na
2: no,
1: chvíli?
2: Právě, že neumím a je to o tom, že když se do toho pustím, to znamená, když je nějaká skica, první rozvrh barvy, tak to nejde přestat. Jako třeba někteří kolegové, ať malíři nebo nemalíři, dokážou odložit obraz a za měsíc se k němu vrátit. Já jsem pak už posedlý a musím dokončit ten obraz. To znamená, zhruba týden trvá to jedno dílko, já ho pak na závěr ještě lakuju a všechny obrázky mám zarámované. Našel jsem si takové rámečky, které jsou zároveň už jsou bílé a mají vždycky linku barevnou. Mnou, takže podle obsahu to vždycky už mám i zarámované a moc mě to baví. Takže je to takový únik, je tam klid.
1: A to, že jste sem dnes přišel, tak je důkazem toho, že teď aktuálně nic nemalujete?
2: Já jsem teď dokončil obrazy dva, jeden skoro souběžně, jeden je hrad v Lisabonu, takový hrad, který je dominantou Lisabonu a teď jsem dokončil Petrohrad. Jeden pravoslavný chrám, tam je zase dominantou u řeky a mám připravených asi ještě 5 dalších, protože na Kampě bude potřeba hodně obrazů. Já už 31 z těch obrázků nemám, ty už jsou ve světě. Z těch 96 ty první jsou nepoužitelné, protože tam je to vidět, že to je ještě špatný a amatérský přístup, no ale musím takových 5
1: bude potřeba něco doplnit. Petr Salava je naším hostem.
3: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: maluje i náš dnešní host Petr Salava, ostatně před malou chvílí o tom mluvil. Bez pochyby i miluje.
1: Ano, určitě.
0: Určitě ano, ale miluje ještě jednu profesi a vy jste, jak se tomu říká, no vy jste DJ, takže ta profese je...
1: Disc jockey.
0: A stále jste u toho?
1: Ano, profesionál od roku 1980, letí to strašně. Já nedávno jsem oslavil 45 let za DJským pultem, je to skoro 6 000 diskoték. A teď mám velikou radost, že jsme vrátili do hry kolegy disc-jockeye, kteří mají někde mezi 70-80 let věku. V klubu Mandragora v Praze připravujeme čtvrtletní, který se jmenuje Oldies Disco Show. Vždycky hraje 5 disc-jockeyů. Hrajeme od 18 hodin do 23, tak jak to bylo kdysi. Hrajeme z CDček, z originálu, žádné přetočené sety. A je to komentovaná diskotéka a pravda je, že lidé už v 18-15 tančili. Teď máme další akci, 13.6. je beznadějně vyprodaná, stejně jako už vánoční termín a já mám z toho hroznou radost a mám radost i z toho, že ti DJové, kolegové, někteří už se třeba i jako bojí hrát, přece jenom je to, já vystupuju pořád, tak mě to nevadí, ale chodí tam, takže třeba první československý disc jockey, který hrál poprvé 3. listopadu 1967, Pavel Černocký, chodí na tyhle naše akce a dokonce tančí a další, takže z toho mám velikánskou radost a mám radost toho, že tam chodí lidé, kteří se jdou bavit, kteří neváhají se projevit, tak je to tam roztleskaný, rozespívaný a moc se těším na 13. června, kdy dokonce z Košic přiletí legendární košický DJ Tibor Egry jako náš čestný host, takže budeme mít mezinárodní program.
0: Mezinárodní program mezinárodního hosta bude hrát?
1: Bude, ano.
0: Bude i hrát, kolik je mu let?
1: Tak on je asi o 5 let mladší než já, takže myslím asi 65.
0: Řekněte mi takových let, vy jste zmínil 45 let kariéry DJ. Co vás na tom nejvíce baví? Hudba, křepčící lidé, to povídání?
1: Asi všechno dohromady. Mě hrozně baví hrát si s lidma. Proto jsem říkal o té atmosféře na utkání reprezentace České republiky na fotbalech. Dělal jsem i spartianské hokejové studio, kde jsme vlastně učili poprvé lidi v České republice mexické vlny. A vlastně mám na svém kontě také pokřik, kdo neskáče, není Čech, který přetrval do dnešních dnů a mě hrozně právě baví ta práce. Tak je jedno, jestli před váma tančí 100 lidí, anebo jestli je tam 20 tisíc v ochozech, ta práce a ta reakce a to je hrozně hezký pocit, když se to vede.
0: Tak a co, když ta reakce nepřijde? Stalo se vám to za dobu vaší kariéry?
1: No, muselo se to určitě stát, ale naštěstí hodně ojediněle, takže někdy kolegové mě vyčítali, že hraju, teď nevím, jak bych to v českém rozhlase řekl slušně, hity, někdy provařené hity, abych tak naznačil, a já jim říkám, že to hraju, protože se to líbí mě a líbí se to hlavně lidem, takže hrát si na diskotéce na nějaké velké umění absolutně nemá smysl, protože tam se chodí lidi a dodnes tam snad chodí si zatančit, pobavit se a taky i seznámit. To pořád platí. To bylo za mých mladých časů a platí to dnes.
0: To moc ráda slyším. Petr Salava je naším hostem.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: A je to tam? Amfora jede dál? I přesto, že tak? Měla končit, tak zkrátka jede dál tahle píseň. Pardon, její prezident Petr Salava je naším hostem. Tato píseň vznikla poté, co se vzedmula vlna odporu proti ukončení činnosti Amfory?
1: Bylo to něco jako vlna tsunami. Nešlo uhnout, písničku složil Pavel Větrovec, dlouholetý dirigent Karla Gotta, jeho orchestru a profesor Pražské konzervatoře, a text máme na svědomí společně s Pavlem Firstem. A
0: máme, pardon, máme na svědomí, ano, takže vy jste textoval?
1: Ano, já jsem spolupracoval a já vlastně kdysi dávno jsem s Františkem Čechem otextoval písničku Olé, olé, olé. Já jsem tam vymyslel právě pasáž slavných fotbalových jmen a potom jsme spolupracovali, takže jsem malonko odbočil i s Karlem Wagnerem a Karlem Šípem, protože byla ta série písniček Vzhůru do Anglie, Vzhůru do Francie. A další. Tak z téhle písničky mám radost. My jsme ji natočili se všemi použitelnými i méně použitelnými. Někteří tam jako Karolko Dobijáš jenom stáli a přestírali zpěv, ale to vůbec nevadí, protože z toho máme i takový videoklip natočený na fotbalových stadionech. No a je to potvrzení toho, že to heslo platí. Amfora jede dál.
0: Amfora jede dál, no a jaké má další plány? Vy jste říkal 3 zápasy do roka, tak se děláte trochu vzácnějšími.
1: Ano, ano. Já mám letos dokonce výroční zápas, protože my máme odehraných teď 755 zápasů a já jsem kvůli nemoci nebyl na 8. Tak teď v srpnu toho 15.8. budu mít 750. zápas, což je docela krásná bilance pro kluka, který zase není tak fotbalově vybaven dokonale. A co dál? Když jsme se vraceli letadlem ze Španělska, z Malagy, tak už na mě v letadle útočili, že jestli někam ještě poletíme. Já jsem říkal, nechte mě, prosím vás, aspoň vydechnout, protože abyste, Alex, věděla, ta příprava takového zájezdu Amfory, což bylo nás 42, je to velikánská výprava, každý má své plány, problémy, sladit to všechno je těžké a já jsem na tom pracoval od září minulého roku. Takže představa, že jim odsouhlasím v letadle, jakože už někam zase poletíme, tak to jsem neslíbil, ale zároveň jsem to nevyloučil. To je taková odpověď, kterou dneska můžu dát.
0: Takže třeba ještě jednou obnovíte Kambodžu.
1: Ne, to už ne. To už ne. Takhle, musím říct, že my jsme měli krásnou pozvánku, to málo kdo ví. Pan velvyslanec Lubomír Hladík, který je velvyslanec v Argentině, nás požádali, jestli bychom tam přiletěli v rámci 100 let spolupráce Československo-Argentina. A byl velmi smutný, že jsem to nepřijal. A nepřijal jsem to proto, že starší členové v čele s Tondou Panenkou mě řekli, že už nevydrží 12-hodinový let, takže takhle daleko už nemůžeme.
0: Hlavně ať dál vydrží Amfora, ať se vám oběma daří. Petr Salava.
1: Moc děkuju.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci, dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Je 21 hodin.
2: Český rozhlas. Zprávy.
3: Paliva zítra nejspíš znovu mírně zdraží. Ministerstvo financí zvedlo cenové stropy. Omezení na dálnici D10 mezi Starou Boleslaví a Svémyslicemi skončí v neděli. Zítra bude oblačno, teploty kolem 20 a na horách kolem 14 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, pěkný večer. Maximální ceny paliv zítra znovu vzrostou. Cenový strop pro benzín bude o 37 haléřů vyšší. Litr bude stát na nejvýš 45 korun a 8 haléřů. Litr nafty budou moct čerpací stanice prodávat maximálně za 42 korun a 43 haléřů, tedy o 26 haléřů dráž než dnes. Informovalo o tom ministerstvo financí. Vláda plánuje cenové stropy určovat minimálně do konce května. Řidiči budou moci od neděle opět plně využívat úsek dálnice D10 mezi Starou Boleslaví a Svémyslicemi ve směru na Prahu. Na zhruba 6-kilometrové části pracují od března dělníci. Auta tam projížděla dvěma zúženými pruhy maximálně 80-kilometrovou rychlostí. Pokračuje mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jana Rídl.
4: Ještě příštím týdnu doděláme drobné dokončení s lokálním omezením na pracovních místech. Měnili jsme povrch a svodidla, obnovili krajnice a odvodnění. Do opravy jsme do D10 investovali 174 milionů korun.
3: Radní hlavního města schválili metropolitní plán. Dokument určuje pravidla pro výstavbu na následujících 20 let, jako je například maximální výška budov nebo kudy povedou silnice a tramvajové trati. Příští týden budou o plánu hlasovat pražští zastupitelé. Náměstek primátora pro územní rozvoj Petr Hlaváček z hnutí STAN předpokládá, že zastupitelé dokument schválí.
5: Plán je důležitý schválit, protože jako dává dobrý základ pro rozvoj města, dává jako prostor pro další změny. Lidi v těch podrobnějších dokumentacích uvidějí, kde je park, kde je škola, kde je školka, kde je tramvajová trať.
3: Pokud zastupitelstvo metropolitní plán schválí, měl by začít platit 1. září. Sport. Čeští hokejisté ve skupině mistrovství světa ve Švýcarsku po třetí vyhráli. Ve čtvrtém utkání na šampionátu porazili Italy 3-1. Svěřenci kouče Radima Rulíka svého soupeře jednoznačně přestříleli. Ještě 15 minut před koncem zápasu ale prohrávali a skóre museli proti outsiderovi otáčet. Po závěrečné siréně si tak ulevil gólman Dominik Pavlát.
6: Byl to strašně těžký zápas. Vlastně my jsme měli spoustu šancí, bohužel jejich brankář chytal fakt neskutečně. Oni co měli, tak to byla šance a je to zápas o jedné chybě a je to strašně těžký na koncentraci, ale jsem hrozně rád, že jsme to zvládli.
3: Další zápas čeká Čechy v sobotu odpoledne proti Slovensku. Počasí. Zítra bude oblačno až polojasno, ráno a večer místy až skoro jasno. Během dne se mohou místy vyskytovat přehánky a nejvyšší teploty budou 18 až

0: a 20 stupňů a na horách maximálně 14.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D35 u Opatovic nad Labem se srazila dvě osobní auta. Nehoda je na nájezdu na exit 131 směrem na dálnici D11 na Prahu a na Jaroměř. Na D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Loděnici stojí kamion. Je to na 9. kilometru a je označený, ale projíždějte opatrně. A na silnici 6 u obce Andělská hora v okrese Karlovy Vary taky projíždějte opatrně. Osobní auto tam srazilo zvěř. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Startuje country dostavník Mirka Černého.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

do Detroitu sval. Tam auta dělal na pásu, ty pro rychlost i na krásu, pro pány z firmy Motors General. Vždycky, když bral vejplatu, dluhy odčet a outratu, viděl, že i kdyby hodně mák. Mínus vždy zbude a ne plus, že nikdy neušetří na ten vůz, co je tu dělal značky Cadillac.

hlídka z Harley. Co je to za typ tenhle Cadillac? Hej, vylez ven z tý ozdoby a koukej říct rok výroby. A děda řekl, rok výroby?

0: 1943.
1: Ještě jednou hezký večer a ničím nerušenou cestu dnešním country dostavníkem, který rozjel Honza Vyčítal unikátním Cadillacem z roku 79, poskládaným přesně podle návodu, který z vrcholu country hitparády vyzradil celému světu o 3 roky dříve Johnny Cash.

Kdysi velice uznávaná v zásadě bluegrassová parta v modrém stínu, kterou v roce 1975 založil ve Frýštejně v okrese Jablonec nad Cidlinou pokračovatel rodinné hudební tradice, tehdy 21-letý Dalibor Cidlinský, právě otevřela další pokračování pravidelně nepravidelných setkání s legendami, současníky i dávno zapomenutými válečníky naší country, folku a tramské písně. V roce 1977 si parta v modrém stínu odvezla z Olomouce Portu a její koncertní studiové nahrávky z této doby se objevily o 20 let později na albu 77. Z něhož to před chvílí byla Dědova lulka a teď to bude Čas přeludů.

Klasické sejfy v sestavě Martin Marta z Kostas, Renata Hronková, Otmar Otáda Dusil a Ivan Ponka Augustín a z roku 1996 Vlak, co projel. Skupina, jejíž název se objevil už v písničce nezapomenutelného Václava Čekala Nedomy, To se mi jen zdá, s podtitulem Sejfy, kterou o 10 let dříve přivezli na portu vagóny z Kraslic.

Manželka kormidelníka plzeňského copu Ilon Leichtová a nejnovější česká verze písničky, s níž se v roce 1974 vyhoupla na vrchol hitparády tehdy 26-letá Dolly Partonová.

Václav Čekal nedoma, Mirek Krček, Ivan Ponka Augustín, Josef Janošík a Renáta Purkitová, tedy Vagóny Kraslice s písničkou Podzim z alba koncertních nahrávek Vagóny, ve kterých písničky nestárnou, které tvoří celkem 25 písniček z dílny Václava Čekala nedomy. Tahle se jmenuje Hvězdy.

Karel Kahovec country beatem 1975 a tehdy pouhé dva roky stará dočista stejnojmená country jednička Nejkrásnější dívce. Ve stejné době jako Karel ji zařadil jako nejhezčí dívku do svého zpěvníku Josef Laufer.

0: j'aime écrire.
1: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

Atmosférou jazzových barů a tančíren prosycený veterán Charlie Rich, populární jako stříbrný lišák, a jeho v pořadí druhá jednička The Most Beautiful Girl z roku 73. Tehdy mu bylo už 41, ale tak se to za mořem tu a tam stává. Jak tvrdí vagony kraslice, čas od času.

Dnes poslední železniční skupina je z Karlových Varů, jmenuje se Poslední vagón, vznikla před 9 lety a válčí aktuálně v sestavě Milan Forst, zvaný Malej Stonč, Jirka Roger Odradovec, Šárka Vlasáková a Tomáš Randuch. Písničku Světýlko našla ve zpěvníku popradské skupiny Tymián a i když koncerty staví zejména na vlastní tvorbě, nezapomněla ani na vagóny, ve kterých písničky nestárnou.

Klasika Vaška Čekala Nedomy z poloviny 80. let, tak jak i na svých koncertech hraje karlovarský Poslední vagon. Ještě přidám partu v Modrém stínu s western swingovou klasikou Tennessee Waltz s paradávným textem Rostě Černého. Ale ještě předtím poděkuji za dnešní společnou jízdu a popřeji vám všem hezký zbytek večera a hedvábně vlídnou dobrou noc.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
1: Je 22 hodin.
0: Český rozhlas zprávy.
1: Ministerstvo zdravotnictví plánuje navýšit platby za státní pojištěnce. Kvůli nedostatku peněz musí vedení Zásmuk na Kolínsku upravit projekt na nové fotbalové kabiny. Zítra bude oblačno až polojasno, teploty kolem 20 stupňů. Zprávy a Žofia Nováčková, pěkný večer. Ministerstvo zdravotnictví chce od příštího roku navýšit platby za státní pojištěnce. Těmi jsou například děti, seniori nebo nezaměstnaní. Slibuje si od toho to, že systém veřejného zdravotního pojištění už nebude v deficitu. O částce ale s ministerstvem financí ještě jedná.
2: Dohoda se blíží a valorizace musí být poměrně signifikantní, protože skutečně ty peníze v tom systému chybí.
3: Říká ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO. Plánuje ale větší změny, například aby lékaři a nemocnice dostali zaplaceno i za výsledek péče. Podle předsedy Sdružení ambulantních specialistů Zoriana Jojka bude ale obtížné určit hranici úspěšnosti.
4: Ambulantní specialista někdy pečuje o pacienta sám, daleko častěji je ten pacient v péči více lékařů.
3: Systémové změny v dohodovacím řízení chce Vojtěch zavést od roku 2028. Jejich potřebu zmiňují i zdravotní pojišťovny. Zatím jen jednou se všemi lékaři a nemocnicemi dohodli na úhradách sami. Jinak o nich rozhodovalo ministerstvo. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
1: Nový památník si lidé můžou prohlédnout na starém židovském hřbitově v Praze. Připomíná pracovníky Židovského muzea za druhé světové války. Výzkumníci dohledali 161 jmen lidí, kteří se podíleli na záchraně judaistického kulturního dědictví. Podle ředitelky muzea Pavly Niklové je možné, že identitu dalších zaměstnanců a spolupracovníků z té doby ještě zjistí.
5: Bylo tady spousta lidí, kteří se zasloužili o to, že ty sbírky, že ty předměty, které sem byly za války sveženy, zůstaly zachovány.
1: Radnice Zásmuk na Kolínsku chce upravit zázemí pro fotbalisty. Původně chtělo město postavit nové kabiny se sociálním zázemím a šatnami. Po neúspěšné žádosti o dotaci teď musí upravit projekt tak, aby byl levnější. Na práce vyhradilo vedení města 6,5 milionu korun, říká starostka Marta Vaňková z ODS.
6: Máme nějaké náhradní řešení, které by spočívalo v tom, že by peníze, které byly alokovány z toho rozpočtu, se použily na rekonstrukci, anebo by se ten projekt trošku vlastně upravil, aby ta částka nebyla tak vysoká. Sport.
1: Tenistka Marie Bousková postoupila na turnaji ve Štrasburku do čtvrtfinále. Ukrajinka Oljeniková duel za stavu 3-1 pro Češku vzdala. Bousková se v dalším kole utká s Američankou Liovou.
0: Český rozhlas zprávy.
1: Zítra bude podle meteorologů oblačno až polojasno, ráno a večer místy až skoro jasno a během dne se budou místy vyskytovat taky přehánky. Nejvyšší teploty vystoupí na 18 až 23 stupňů a na horách bude kolem 14.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Pozor na D6 u sjezdu na 152. kilometru je porouchané vozidlo, očekávejte zdržení. Na silnici 6 u obce Andělská hora v okrese Karlovy Vary taky projíždějte opatrně, osobní auto tam srazilo.

0: zvěř. A na D8 za hranicemi s Německem na 92. kilometru směrem na Ústí nad Labem stojí kamion na blikačkách. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Následuje pořad Divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
2: Dobrý večer, vážení a milí. Víte, tak mě napadá, taky jste to v dětství říkávali, třeba jezdíš rychle jako Niki Lauda, nebo při plavání máš výdrž jako Venclovský. No, kdyby zrovna nic z toho, určitě jste už někdy řekli nebo slyšeli, běháš jako Zátopek. No a vidíte, právě Emilu Zátopkovi a taky jeho paní Daně budou patřit příští minuty naší dnešní návštěvy v rozhlasovém archivu.
3: Je naprosto nevěřitelné.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Jestli někdo dokázal věrně, přesně a hlavně čtivě popsat cestu Emila Zátopka od těch jeho prvních neohrabaných běžeckých zkušeností až k olympijským medailím, byl to spisovatel a sportovní reportér Ota Pavel. Jeho povídka Jak to tenkrát běžel Zátopek je snad přímo učebnicovým vzorem toho, jak psát o sportu, o sportovcích a jejich duši.

Měl jsem přání napsat jednou o Zátopkovi. Nyní ta chvíle nastala, ale mám strach, jaký má běžec, než vyrazí na trať. O Zátopkovi bylo už mnoho napsáno, z toho řada věcí dobrých. Jeho rekordy už všechny padly, je i Zátopek minulost. Začal jsem před časem na velké fatře. Emil a jeho žena Dana oslavovali 12. výročí svatby. Pili jsme moravské víno, Emil dostal náladu a poprvé a naposledy jsem ho slyšel, jak se chlubí. Vyprávěl o běhu, o němž jsem zatím nikde nečetl. Soupeřem mu byl pes. V době svých velikých výkonů trénoval na Českomoravské Vysočině a jednou vzal sebou vlčáka. Pes vrtěl ocasem, kdypak se mu stane, aby s ním šel někdo běhat. Vyrazili. Vlčák radostně štěkal a otáčel se potom človíčkovi. Pobízel ho ke spěchu. Věděl dobře, jako všichni psi, o své běžecké převaze nad lidským tvorem. Ale netušil, že běží se Zátopkem. V 10. kilometru se jejich krok vyrovnal. Pak si vlčák už sedal. Vyplazoval jazyk a nakonec ho Emil honil kolem rozlehlého rybníka před sebou. Večer se divila paní domu. Co pak je s tím psem? Nechce žrát ani pít. Druhý den vyběhl Emil Zátopek znovu. Jak ho vlčák zvětřil, zakňučel a zalezl hluboko do boudy. Jedno sobotní dopoledne jsme hovořili o závodě na 5 kilometrů v Helsinkách, o tom, jak Belgičan Rajf vzdal. Kdy se vlastně člověk vzdává? Potom jsme běželi z Davids do Troje, kde si Zátopkovi staví domek. Bylo strašné vedro. Utíkali jsme oblečení. Emil držel ještě pod paží aktovku. Pouštěl mě dopředu, jako by nemohl. Dával mi iluzi, že mu stačím. Ve skutečnosti na mě čekal. Ve Stromovce jsme lezli přes koleje a proplétali se houštím. Běhá tu prý z práce na stavbu pravidelně. Dělá tu svou poslední běžeckou trať za 12 minut. Vozili jsme písek, míchali maltu. Emil Zátopek navíc stavěl. Pracoval v ohromném tempu, ve skutečnosti i při práci běhal, nejen pro cement a vodu. Jsem reportérem už řadu let, ale nikdy jsem neviděl nikoho tak pracovat. Plně se soustředil, nebyl hovorný jako jindy. Po 2 hodinách se mě objevovaly mžitky před očima. Nepolevoval v tempu. Po 3 hodinách zbrocen potem se svlékl do naha, vylil na sebe 2 kbelíky vody a pokračoval. Musel jsem se posadit, už jsem nestačil. Nebylo ještě 6, měl jsem toho dost. Navíc se u mě objevil dříve nepoznaný pocit vedle obdivu i závist. Nakonec jsem odtamtud utekl. Sebral jsem se a šel do Stromovky. Připadal jsem si jako ten vlčák. Nechtělo se mi jíst ani pít.

0: Ve Zlíně se pořádal tradiční běh městem. Pro mladé Baťovi muže byl povinný, ale 19-letý Zátopek nechtěl běžet. Měl pracovat, učit se a ještě se honit? Dávno už zapomněl na svůj dětský triumf v běhu. Šel k doktorovi a žádal o osvobození. Nic ti není, řekl lékař přes rameno. Pěkně poběžíš. V hodinu určenou proběh se vytratil z učebnicí chemie na čítárnu. Našli ho a vyhnali na start. Stál mezi ostatními a měl vztek, protože neuvažoval jako většina chlapců, kteří z trucu utíkali, pomalu udělal něco jiného. Běžel rychle. Někteří spolužáci zahnuli za roh, tam na ně čekali kamarádi z kabáty. Nakonec zůstala vpředu malá skupina a pak už jen Zátopek a trénovaný mladý atlet Krupička. Lidé jim tleskali. Blesklo mu hlavou, to patří také mně. Poprvé v životě mu někdo tleskal. Líbilo se mu to. Chtěl najednou vyhrát. Nezvítězil však, ale už nezapomněl. Našel svou šanci a chopil se jí jako nikdo druhý. Většinu závodů v příštích 3 letech prohrál. Svou životní příležitost však už nepustil. Zlínský doktor Ali Haluza mu dal první cenné rady a ukázal mu, jak běžecká kometa Šale trénuje rychlé 200. Vidíš? To dělá Šaleho. Nikdy pak na 200 nezapomněl. Dosud však zůstávali Haluza a Šale nedostižnými vzory. Trénoval podle nich. Chtěl se zžít s jejich zásadami, ale ne s jejich omyly. Napříště mu bude hloupé zůstávat v omylech a brzy bude za veliký omyl považovat celý běžecký trénink vytrvalců. Dosud mu přikazovali u Bati namáhavou práci. Nyní nastoupil daleko těžší dobrovolně. Byla zmnohonásobena nesmírnou touhou být alespoň tak dobrý jako druzí. Nemyslel na olympijská vítězství a světové rekordy jako tisíce jiných začátečníků. Když jich brzy nedosáhnou, odcházejí ze sportovní dráhy. Teprve mnohem později začal snít o velikých výhrách. Chtěl vždycky jen o stupínek výš. Jakmile vystoupil, pokusil se udělat další krok. Převracel takzvané pravdy života ze všech stran, aby našel své pravdy. Stav není zlý. Obtížné jsou změny a v běhu je to při přechodu na vyšší trénink. Bolest je milosrdná věc. Jak trvá bez přestávky a její moc, otupí se sama. Při sportu a vítězství se dostavuje pocit štěstí. Konečně může také dělat to nejkrásnější. Vybočit z řady. Vymýšlet, jak to dělat jinak. Použije slova kdyby. Co kdybych spojil vytrvalecké dávky s rychlostí? Co kdybych střídal rychlé úseky s pomalejšími a trénoval 10x, 20x tolik, co druzí? S podobnou myšlenkou mohlo přijít mnoho lidí, ale učení by řekli to, co řekli ve většině případů všem převratným novátorům. Nezbláznil jste se. Zbývalo jediné. Dokázat to skutkem. Udělal to a byl první. Tomu už pak nikdo nevzal, ani když jeho rekordy začaly padat. Protože neměl velký talent, musel zpočátku překonat obtíže tréninku obrovskou námahou. Stahovala mu tvář a ústa do hořké křivky. Tisíce lidí pak tato grimasa odpuzovala a zároveň přitahovala. Vystihl to nejlépe francouzský spisovatel Magnan. Člověk, který běží jako my. Člověk, který viditelně platí za vítězství velkou cenu. Vyhrál své první závody. Hráz byla protažena. Už nikdo příval nezastavil, ač se o to mnozí pokoušeli. Běžec byl objeven. Vydával se na cestu šťasten jako chlapec, jenž nastoupil na zámořskou loď a netušil, kolik bouří ho čeká. Každý lidský život má své sny a cíle. A tak i Emil Zátopek v žákovské lavici přímo snil o každodenním běhu. Dostal se k tréninku až večer, využil každou sebemenší možnost. Často se musel vytratit ze samostatného studia. Běhal na hřišti denně svých 15 kol. Jenže blízko stál pokaždé jiný strážný a ten volal do tmy: stůj! A pak stůj nebo střelím! Býval nejen šťasten, ale někdy také zoufalý. Jednou se neovládl a na strážného vybafl: tak střel. A běžel dál. Strážný nestřelil. Příští den byl malér. Trénoval pak v konírně v hlubokých pilinách, experimentoval a bral si na nohy vysoké vojenské boty. Počítal, že bez bagančace mu pak v závodě poběží lehčej, ale z konírny ho brzy vykázali, že narušuje koňům cestičky. Trénoval takhle plných 7 let. Většinu lidí by takové potíže odradili. Byl však příliš dlouho v životě odstrkován a nenechal se už odradit. Po vyřazení z akademie nastoupil do Milovic ve funkci velitele čety. Na novém místě měl práci, trénoval někdy až o půlnoci, rohy hřiště si vyznačil vápnem, aby se ve tmě nepotloukl. Neměl trenéra a neměl ho pak už nikdy. Připravoval se sám. Často nemohl jít na večeři a tak si nalámal do piva chleby. Nebyla sprcha a tak se v zimě po tréninku poléval studenou vodou v koupelně ověšené rampouchy. Co by jiného zničilo, jemu prospívalo. Žil v té době přesvědčením, že tvrdé podmínky vedou k výborným výsledkům. Když trénoval ve dne, utíkal do vojenských zakázaných prostorů, kde se mu nikdo neposmíval a nepokřikoval na něho. V lese bylo dobře. Koncertovali tu jen ptáci a bzučící hmyz. Prosluněné průseky protkané mechem a vřesem přímo vyzývali k běhu. Zaběhl průsek rychle, nazpět pomalu, znovu rychle, opět pomalu. Někdy se svlékl a běhal nahý. Byl nevýslovně šťasten. Svět o něm ještě nevěděl a nikdo na něm dosud nechtěl tisíce autogramů a stovky besed. Občas jel závodit, dostavila se první vítězství i trpké porážky. V Oslo na mistrovství Evropy doběhl v závodě na 5 kilometrů 5. Na kratších tratích prohrál v mezinárodních utkáních s Rajfem i s Holanďanem Slíkhuizem. Hned druhý den po porážce usilovně běhal. Překonával první československé rekordy. Daleko zůstali Šale a Haluza. Finové ho pozvali k utkání s Viljo Heinem. Na dosavadních olympijských hrách už získali jejich sportovci přes 100 zlatých medailí. Jel do Finska poprvé, pln očekávání, co uvidí a pozná. Počínal si jako turista, všechno chtěl vidět, památky, saunu, obchody. Při bílých nocích téměř nespal a nesoustředil se na hlavní, co mělo přijít. Konečně stanul na startovní čáře vedle světového rekordmana Heina. Ještě mnohokrát běžel se soupeři a proti rekordním časům, ale tohle byl jeho nejtěžší závod života. Naplněné hlediště vítalo Heina, jenž v Helsinkách nikdy neprohrál a nesl dál pochodeň slavných severských běžců Kolemajnena, Nurmiho, Ritoli, Hega. Ještě nevyběhli a obecenstvo už skandovalo Suomi, Finsko. Náhle si uvědomil, že dnes vlastně proti němu poběží nejen Heino, ale celá tato sportovní země, celý sportovní sever Evropy, který se nechce smířit s koncem své slavné běžecké nadvlády. Přijelo také mnoho Švédů a švédských novinářů. S hrůzou pomyslel na to, že nemá žádnou taktiku, je myšlenkově nepřipraven a z těch všech dojmů i unaven. Co teď? A hlavně co v příštích minutách? Už hezkou řádku běžců udolal svým tempem na trati, zkusí to i na Heina. Podle prostého, kdo uteče, vyhraje. Po výstřelu to napálil. Stále byl první, jenže nebyl sám. Cítil na svých zádech soupeřů vdech a v podvědomí slyšel jeho kroky. Trvalo to zatím krátce, ale jemu se to zdálo nekonečně dlouho. Chtěl by Fina setřást jako únavu, která se mu začínala hromadit ve svalech. Přidává, skloní nezvykle hlavu, nahlas si odfrkne a běží kus se skloněnou hlavou jako těžký tažný kůň. Pak nasadí trhák, jenže se nic nestane, právě naopak. Křik hlediště roste v uragán. Heino nastoupí a v čele nadiktuje ještě pronikavější tempo. V následujících minutách se děje něco, co je ojedinělé ve vytrvaleckých bězích. Předbíhají se zhruba po 200 metrech. Každý chce vést a zničit nervy a fyzickou sílu toho druhého. Přitom všem jsou jako 2 nerozumní kluci. Do skutečného cíle chybějí ještě 2 kilometry. V atletice jsou prý nejhorší 400 300-metrové a 800-metrové závody. Krátce řečeno čtvrtky a půlky. Závodník v nich musí běžet stále naplno. To, co teď oba běží, je jedna dlouhá, nekončící čtyřstovka. Lidé už tuší, co se před nimi odehrává. Hejno vbíhá do předposlední rovinky. Dopředu by měl jít Zátopek, ale Zátopek nemůže. Hejno tedy prodlužuje krok. Už toho moc nezbývá. Posledních 200 metrů. Finn vede. Lidé jásají. Suomi, Suomi. Zátopek už nemá žádné běžecké síly a proto nejde napsat běžel dál z posledních sil. Ty síly už vydal do této chvíle. Teď však v sobě zmobilizoval něco neznámého, co měl ukryto pro chvíle nejtěžší. Duševní a fyzickou nadzásobu, kterou člověk vydává, když mu jde o život. Obecenstvo náhle zmlkne. Je to, jako by je někdo pokropil studenou vodou z obrovské konve. Zátopek se sune krok za krokem vedle Hejna. Už běží bok po boku. Emil už vede o pár centimetrů a v cíli je o prsa dřív. Za cílem si padnou oba do náručí, ale ve skutečnosti podpírají jeden druhého, aby se nezhroutili na vratkých nohou. Byl to nevídaný boj. Od té doby si Zátopka na severu zamilovali, jako by patřil jim a ne nám.
1: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
2: Miroslava Donutila teď vystřídá v příběhu štábního kapitána Emila Zátopka Ivan Trojan. A o tu Pavla zase jiný Pavel, totiž Kosatík. Pavel Kosatík a jeho kniha Emil Běžec. Díky rozhlasové četbě se teď přeneseme do Londýna roku 1948 na Emilovu první olympiádu.
3: Závod na 10 kilometrů se na stadionu ve Wembley běžel hned v první den her. Onoho podvečera bylo v Londýně úmorné vedro s vysokou vlhkostí vzduchu. Teploměr ukazoval přes 30 stupňů Celsia. Zatímco ostatní běžci meditovali o tom, jak vysoké tempo v horku zvolit, Emil udělal něco jiného. Dopředu si zajistil, aby si rychlost, kterou považoval za optimální, jedno kolo za 1,70 vteřin udržel po celou dobu závodu. Domluvil si s asistentem národní výpravy, že mu bude z kraje dráhy dávat signály. Když Emil poběží rychleji, zamává bílými trenkami, když pomalu červenými. Pokud by se Emil prvním nebo druhým směrem příliš vychýlil, měl to asistent znázornit prudkým třepáním. Přezdívka Lokomotiva, kterou si Zátopek toho dne v Londýně získal, tedy měla ještě jiné opodstatnění než jenom to, že se její nositel řítil po dráze rychleji než ostatní. Pohyboval se také vpřed podle jízdního řádu. To favorizovaní Skandinávci po startu použili tradiční vytrvaleckou taktiku. Šli okamžitě do vedení v naději, že nasadí takové tempo, jaké ostatní závodníci nevydrží. Zdálo se, že Zátopek je jedním z těch, na koho taková taktika funguje. Po prvním kole byl až někde v polovině peletonu a zůstával tam ještě uprostřed závodu. V devátém kole se dočkal. Asistent poprvé zvedl nikoli bílý, ale rudý kus látky. Bylo to znamení, že běžci vpředu nevydrželi počáteční tempo a zpomalili. Emil pochopil, že nyní je na řadě on. Vydal se vpřed. Začal předbíhat jednoho běžce za druhým. Jediný, kdo se s ním o pořadí dokázal prát, zůstal finský šampion Hejno. Nakonec však Emil předběhl i jej a zabouřili jich ovací tribun nejen, že pronikl do čela, ale dal se svým soupeřům vzdaloval. Vypadalo to, jako by na dráze soupeřili závodníci dvou různých běžeckých tříd. Zátopek versus všichni ostatní. V tom závodě Emil většinu svých soupeřů předběhl o víc než kolo. Viljo Hejno, favorit, na 7. kilometru vzdal. Po něm odpadl i další Finn, Heinström. Jediný, kdo si s Emilem udržel na dálku kontakt až do cíle, byl Alžířan Mimoun. Když však Emil uprostřed závěrečného kola nasadil k finiši, závodil už jen sám se sebou. V Londýně toho večera nebylo soupeře, který by ho mohl ohrozit. Vyhrál časem těsně pod půl hodiny a v cíli se ani necítil unavený. Zdálo se mu, že vyhrát olympiádu je vlastně docela snadné. Divákům však imponoval především způsob, jak toho dosáhl. Promyšlený a takticky správný. Český závodník toho večera udolal své soupeře nikoli jen lepší běžeckou kondicí, ale soustředěným náporem celé své osobnosti a odnesl si za to první zlatou olympijskou medaili v dějinách československé atletiky. Lidé pochopili. Toto je sport. Když se vítězí nejenom vypětím těla, ale i soustředěním mysli. Když se do služeb vítězství napře všechno to nejlepší, co v člověku je. Proto svět nad Zátopkovým výkonem úžasl. Proto britské Times si napsali, že jeho finish strhl obecenstvo k ovacím, jaké v historii atletiky neměly obdoby. Ve způsobu, jakým pojal své vítězství, Emil v metafoře všem ukázal možnou podobu i jich samotných. Můžete žít jenom malou částí sebe sama, ale můžete se taky naučit využít naplno celou svou osobnost.

0: Finále běhu na 5 kilometrů se běželo o 4 dny později. Tentokrát měl Emil jiné soupeře než předtím na 10. Dominovali mezi nimi Holanďan Slajkus, Belgičan Rajf a Švéd Alden. Emil byl ze všech favoritů jediný, který startoval na obou tratích a šel tedy do závodu s určitým handicapem. Alžířan Mimoun, který se chtěl pokusit o totéž, vypadl už v rozběhu. Počasí bylo tentokrát horší než na 10. Bylo chladno, celý den před závodem lilo a déšť proměnil nekvalitní škvárovou dráhu v oraniště. Emil tentokrát zvolil jinou taktiku a hned po startu nastoupil do čela závodu. Spoléhal na to, že vysoké tempo, které nasadil, opět udrží celou dobu. Držel vedení až do půlky 4. kilometru, pak ho však předběhl Rajf a po něm také Slajkus. Byli odpočatí a měli více sil. Získali náskok několika desítek metrů a Emil zjistil, že proti tomu nedokáže nic dělat. Tehdy se v něm ozvala malá dušička. Nezvládne to. Utečou mu a on je nedožene. Na chvíli tomu uvěřil a ten okamžik rezignace ho stál pár cenných vteřin, ve kterých ve svém maximálním tempu poněkud povolil. Při nástupu do posledního kola se zdálo jasné, že o prvenství se bude rozhodovat jen mezi prvníma dvěma závodníky, Slajkusem a Rajfem. Ale skoro na poslední chvíli, pouhých 200 metrů před cílem, se stalo něco nečekaného. Zátopek v sobě zmobilizoval síly k závěrečnému finiši a vyrazil vpřed. Ještě než zatočil do cílové rovinky, předběhl Slajkuse a každým krokem se dál blížil Rajfovi, který před ním ukrajoval poslední desítky metrů trati. Napadlo ho ohlédnout se, až když mu byl Emil v patách. Na poslední chvíli zmobilizoval zbytky sil a v cílové rovince přidal. Cílovou pásku protrhl jako první, ale pouze o prsa před zátopkem, který si své chvilkové zaváhání z průběhu závodu nikdy později nepřestal vyčítat. Nebýt jej, byl si jist, získal by i na 5. v Londýně místo stříbra zlato.
1: Můj výkon se nejvíc líbil švédským novinářům. Hned chtěli interview a byl jsem jim vděčný, když to odložili až na 8:30 ráno. Ale již před 7 cítím, že mne někdo probouzí švédskými slovy a tahá z postele. Novináři. A hned, že jako budeme dělat reportáž, rychle ven a běhat. Bylo toho dost. Starty, rovinky, běh kolem moře, zase od moře nahoru a jejich rolejflexy vytrvale cvakali. I nějaké moje speciální cviky chtěli vidět. A tak jsem si jich několik pohotově vymyslil. Všechny se líbily. Nakonec jedno překvapení, že prý se mám rychle zbalit, že jedeme pryč. Vysvětlovali to tak. Dověděli jsme se, že jiní šeští novináři mají za vámi přijet 8:30. My jsme je předběhli a teď vás uvezem, aby vás nenašli. Chtěl jsem říct, že u nás doma se to nedělá, ale co je to platné, když člověk není doma? V 8:30 jsme již byli 20 kilometrů daleko a moji průvodci mi vysvětlovali. Tady to znáte, olympijský stadion a vidíte, tady je Nurmiho socha. Nechtěl byste na ní vylézt? Bude to pěkný snímek, dva šampioni vedle sebe. Ne, nechtěl. Vždy na tom nic není, stará a nová atletická generace. No prostě nevylezu, povídám, zvláště když se kolem začali množit diváci. Tak Nurmi mu aspoň zamávejte na pozdrav. Mával jsem tedy rukou asi 5 minut, až se kolem všechno smálo. Tím jsem se rozloučil s Helsinkami. Odjel jsem vlakem do Turku, sedl na loď a naposledy zamával všem, kteří se s námi v přístavu loučili. Krásná zem, říkám si, až na ty novináře.
0: Se svou druhou stříbrnou medailí nebyl ani trochu spokojený. Cítil, že ho na 5 neporazili soupeři. Porazil se sám svou taktickou chybou. Tím, jak si v 9. kole na chvíli přestal věřit. A než se vzpamatoval, získal Rajf takový náskok, že se ho Emilovi už nepodařilo stáhnout. Kdyby se byl Emil rozhodl o 2-3 vteřiny dřív, umínil si, že se mu něco podobného už nesmí nikdy stát. Přesto se stal nejúspěšnějším československým účastníkem her. Jeho návrat domů byl slavný. Fanouškové na něho museli čekat ještě dalších 14 dní až do poloviny srpna. Vedení olympijské výpravy rozhodlo o tom, že se Emil cestou domů zastaví ještě na závodech v Belgii a Holandsku. Přivezl tedy domů ještě 2 vítězství navíc. K přivítání se do Prahy sjeli lidé z celé republiky. Z Kopřivnice dokonce dorazili i Emilovi rodiče. Dostal přidělený byt 2+1 v centru Prahy nedaleko Václavského náměstí. Ze začátku tam bydlel sám. Brzy se tam však k němu přistěhovala Dana. V Praze mu také přidělili novou práci. Nejdřív ho jmenovali velitelem atletů v oddíle ATK, předchůdci Dukly Praha, a později ho dokonce převeleli na ministerstvo obrany. Dostal funkci referenta spoluodpovědného za tělesnou přípravu vojsk. Nejdřív byl všem těm novinkám rád. Doufal, že jako novopečený Pražák získá víc času na trénink. Ale nadřízení brali jeho úřadování vážně a trvali na tom, že bude zachovávat pracovní dobu jako každý jiný důstojník. Brzy se ukázalo, že je na tom vlastně stejně, ne-li hůř, než byl před příchodem do hlavního města. Na běhání mu znovu zbýval čas jen za tmy, když už byl sletový stadion zavřený. Aby si tam mohl zaběhat na dráze, musel přelézt plot. Pod zimním závoděním se tedy v roce 1948 nakonec protrápil. Ozvala se únava, následek tvrdé předolympijské přípravy a také zánět kyčelního kloubu Emilovi závodění zkomplikoval. V září a říjnu se sice zúčastnil závodu v Bukurešti a v italské Bologni a oba vyhrál, výsledky, kterých tam dosáhl, byly však slabší než dřív. V záříovém pražském dvojutkání s Belgií na pětce Emil dokonce s Raifem těsně prohrál. Závodění mu do té doby bylo v životě skoro vším, ale tenkrát na podzim 1948 se to změnilo. S Danou, se kterou se poznal 2 měsíce před olympiádou, se 28. října v Uherském Hradišti slavně oženil. Brali se v kostele za velké pozornosti místních obyvatel, díky kterým se obřad proměnil ve sportovní manifestaci svého druhu. Ven vyšli slavobránou z oštěpů a na svatební hostině v kasárnách potom tančili až skoro do bílého rána. Z oslavy odešli jako poslední ze všech. Národ, nejen režim, potřeboval hrdiny. A Dana a Emil Zátopkovi měli v dalších letech tuto roli hrát. Stali se nejen prvním sportovním párem u nás, ale vůbec nejznámější manželskou dvojicí na mnoho let. Jen velmi málo lidem bylo v 50. letech povoleno, aby poodhalili své soukromí. Ti dva však měli patřit k pár výjimkám.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Zazněva olympská znělka. To je chvíla na nejvýš vážná. Olympská znělka víta prvého bežca. Už chybuje podle hlásení len několiko desiatok alebo stověk metrů, kým bude, a už je tu na, ozývají se kamery filmářské a cez bránu maratonsku vběha na olympský stadion v Helsinkách jako první startovné číslo 903 československý reprezentant, štábní kapitán Emil Zátopek. Vážení poslucháči, 300 metrů chybuje do cílové pásky, která je už natáhnutá. Zátopek reve šialeným hlasom 75 tisíc lidí. Všetci jsou v úžasném údive a Zátopek, vidíme, že je svěží, zdraví lidi. Už hodili jen 120 metrů od cíla. Zátopek jde jako první. Hlásíme republice. Štábní kapitán Emil Zátopek bíhá v maratonském běhu na 15. olympijských hrách v Helsinkách jako první do cíle. Usmívá se a protrhl pásku.
2: A to už byly samozřejmě Helsinky roku 1952. Já to slyším pořád dokola a stále jsem dojatý. Finále maratonského běhu. Usmívám se tomu, jak je z pohledu reportérů Zátopek svěží, když on sám přiznával, že skutečnost byla na konci maratonu úplně jiná. Dnešní poslední zastavení s Emilem Zátopkem bude trochu netradiční. V rozhovoru s Františkem Nepilem. Tenkrát, když se Zátopkovi potkali s Nepilovými u Nepilu na chalupě ve Stradonicích. Kolega Karel Tejkal pak zvukový záznam jejich společného vyprávění o sportu doplnil ještě autorským čtením Františka Nepila, který mimo jiné vzpomíná na to, jak si na prvním stadionu světa v Olympii doběhl pro vítězství. A já už teď nebudu vyprávění všech Františka Nepila, Emila Zátopka a jeho paní vůbec rušit. Jenom vám popřeju pěkný zbytek večera a jak doufám, tak brzy opět někdy naslyšenou.
3: V Olympii se, jak víte, každé 4 roky konaly starověké hry, a to, jak nevíte, po dobu 12 století. Během příprav a konání her se nesměly vést a nevedly války mezi řeckými státy. Těch her se konalo 293, jak píše Vojtěch Zamarovský, a z nich je 250 křížově doloženo. Až na nepatrné výjimky jsou známa jména všech olympijských vítězů. Po téměř 12 letech hry z ideologických důvodů zakázal římský císař Teodosius Veliký. Nedivte se, že když jsem vstoupil na plochu pravého olympijského stadionu, zavibrovaly ve mně všechny romantické žilky a začal jsem se svlékat. Zaběhnu si tu a ty mě vyfotografuješ, řekl jsem své ženě. Zděsila se, jednak protože antičtí závodníci tu běhali nazí jako prst, jednakže několik turistů dříve než ona pochopilo, co tu bude k vidění, a usadilo se na valech, které zbyly po antických tribunách. Slunce žhnulo až k zbláznění, ale já proletěl po závodní dráze v Olympii jako blesk. Vy, kdo znáte mou postavu, víte, že jako kulový blesk. Diváci mě aplaudovali, já nemohl z toho horka popadnout dech, ale zjistil jsem, že jsem se snažil zbytečně. Moje osobní fotografka nevěděla, kde je spoušť, takže mě nevyfotografovala. Ukázal jsem jí spoušť, zatáhl jsem podruhé břicho a běžel znovu. část obecenstva, která se nenabažila mým prvním startem, mi opět zatleskala a začala se rozcházet. Běžíš moc rychle, vymlouvala se však moje žena. Já to nestačila zmáčknout. Pěnila se mi krev, ale šel jsem na start po třetí. Obecenstvo mělo už dost mého exhibicionismu a odešlo. Zůstal tam jeden jediný bělovlasý pán. Překlusal jsem třetí dvoustovku a žena to konečně zmáčkla. Jenže ten bělovlasý pán, asi to byl profesor, ke mně přistoupil a upozornil mě. Excuse me, sir, ale běžel jste vždy obráceně od cíle do startu. Poděkoval jsem mu, ale po čtvrté jsem už neběžel. Chyba, měl jsem běžet. Na tom snímku není vidět nic než rozmazaná bílá čára. To jsem já, vysvětluju každému. Běžel jsem tak rychle, že mě nezachytila ani pětisetina vteřiny.
4: Mně se zdá, že z takové té velice dobré myšlenky, což byl třeba jogging, že ta, jogging, co to byl jogging, to běžím jak můžu a když už nemůžu, tak pochoduju a koukám kolem sebe po lese a podobně. Jenomže tím, že lidé jsou strašně soutěživí a mají rádi soutěž, tak nakonec co se z toho stalo, z joggingu, že teď začali lidé, kteří třeba nikdy neběhali, i staří lidé, kteří už třeba ani na to tak neměli, začali běhat denně spoustu kilometrů, prostě oči vyvalený, zuby zaťáty a hnali jako najatí po lese, takže neviděli ani, jestli je podzim nebo jaro nebo tak. Jo? To je můj názor vrhačky na toto. Jo?
5: A později rekreativní.
4: Protože já jako vrhačka, já jsem vždycky běžela třeba 200 metrů, 300 metrů a pak jsem pochodovala a zase jsem běžela a zase jsem pochodovala. Myslím si, že každý musí si to nadávkovat, na co má, že když mám 70 roků, tak nemůžu prostě lítat denně bůh ví kolik kilometrů, protože mě odejdou kolena, začnou mě bolet kotníky a podobně, zvlášť když třeba nemám šanci běhat někde na nějaké rašelinové dráze v lese a tak. No, takže to myslím, že se potom nakonec z dobré myšlenky, že se takto zvrhlo a ty zase druhý extrém, běhání je blbost, jo, choďte, musíte chodit, jo, a podobně. Nemyslím, že by běhání byla blbost, proč, ale musím běhat s rozumem, tak na co mám, a ne každý den, protože mám taky jinou práci, musím mít taky jiné zájmy, nemám taky kulturu, chci si něco přečíst a tak dále. Znám hodně takových těch euforistických starých běžců, kteří prostě neznají nic jiného, než každý den ruce na prsa a vyjo a běžím. No, a v zahradu tam se plazí jeho žena po zahradě a on se akorát chlubí tím, jakou vypěstoval cibuli a já vím, že to vypěstovala jeho žena
3: se
4: nakonec.
3: No. Na mě, co se koukáte?
4: Já se nekoukám na vás, já jenom vás varuju.
3: Já teda k té soutěživosti, jestli smím skočit do řeči, tak jak říkám, v člověku je a já si pamatuju, to si potřebuju pamatovat, tady ve Strádonicích, když jsem běhal, tady to bylo takový zdravější, tak jsem běhal se psem. Neměl jsem svýho psa, tady byl takový pes, který patřil všem, jo, jako sport pro všechny, tak pes pro všechny tady byl. A ten vždycky, když viděl, že jdu běhat, tak se ke mně připojil, že v temné noci a běžel se mnou. A on mě úplně nervově, on mě neurotizoval, protože on měl takovýhle nožičky, jo, a teďko přede mnou to metelil pořád. A já jsem si říkal, tak malýho psa, já se nesmím uštvat, už jsem v letech, jo, ale já ho nikdy nepředhonil a taky on mě nenechal chodit. On jako když viděl, že jdu, tak byl jako nervózní a vracel se a furt se rozhodl. rozbíhal. Jo, tak na něco byl ten pes dobrý, jenomže nečet nic o tom, že v 70 má být člověk rozumnej.
5: Emil, ty si ovšem psa zdisgustoval během, když už teda pan Heppel vzpomněl na to, že tomu psovi nestačil, tak ty si jednou toho psa doslova zničil.
6: No, poprvé jsem na to přišel, když jsem byl na vojně v Milovicích, a tam byl takový mladý vlčák, ale budíš k ničemu, protože jeho majitel byl důstojník, který na sobotu neděli odjížděl do Prahy domů k rodičům a toho psa měl na starosti Vojin Žilina, Slovak, který mu považoval za svoji povinnost, že stačí, když mu donese žrádlo z jídelny, to mu tam nějak vyfasoval, dones mu žrádlo, dones mu vodu na pití a hotovo a ten pes se jenom vyvaloval pod posteli. A já když v soboru jsem šel běhat a říkám, já si beru toho psa sebou. A já jsem si říkal, co pes proběhne a on neřád, on mě teda zesměšňoval. On ne, že zběhl, on si odběhl, zvihl nožičku, vyčural se, tam se odběhl, tam udělal hromadku. A podle, já jsem běžel usilovně, měl jsem takovou trasu asi 4 km do lesa, tam byla 400 metrová rovinka travnata, no a co ten se navývaděl cestou, než jsme tam doběhli, no ale tam já jsem potom... jsem shodil vojenské kaloty a bluzu a v trnikách a v tričku 400 metrů a pes jsem to palkoval. A on velice nadšeně se mnou. Já jsem si vyklusal takových 150 metrů, takový meziklus a zpátky. Ale on hned na to přišel, že zase poběžím zpátky, tak už neběžu 400 metrů, jenom 357 na boveček, až se ten vůl vrátí. No jo, ale on už ty poslední 300 neběžel, on už nebyl schopný. A já nás čekal ještě 4 km zpátky, já říkám, tak trep. A domů. A jdem. No a on za mnou, když jsem ho zavolal, tak přiběhl a zaostával. Jeda, to bylo horší a horší. Mě nám chybilo 2 kilometry do kasaren a on najednou lehnul a já do něho, tak jsem musel nohou postrkovat. A jdem, když jsem ho postrčil, tak kusal, no to bylo zoufale. Já jsem nakonec musel násilím dokopat až do kasáren a on tam trefil, teda pod svoji postel zalehnul, přešla neděle, přijel jeho majitel, ptal se po psovi, kde pes? No leží, no, vypadá, že má nějakou horučavu. Říkal ten voják Žilina. Jak to, co se s ním stalo? No nic, ne, žrádlo dostal to, ale on nežere. Kdo, co se s ním dělal? Stalo, no, suru za tebe ho vzali na trenírovku. No a pes byl odrovnaný na celý týden. No a to jsem zkoušel pak i s jinými psy. A pes, jak není trénovaný, tak 20 kilometrů to prostě nevydrží v souvislém tempu. No a...
5: Ten pes pro všechny tu je ještě, máte šanci, 20 kilometrů.
4: Ale jsme byli na té svadební cestě, na tom Medlově, a tam měl taky ten vedoucí toho střediska, měl tam taky psa. A ten, já jsem sledovala, jak Emil ho úplně nakonec zničil toho psa. On s náma poskakoval, když jsme běhali v lese, tak on kolem nás poskakoval, za náma. A Ťopek naraz se otočil a hr za ním. A teď ten pes naraz začal utíkat, lekl se a začal utíkat a Emil za ním. A teď ho začal honit. Ale tam bylo právě zajímavé, jak ho přinutil, že naraz byl jako pronásledovaný ten pes. On se cítil naraz pronásledovaný a teď se snažil utéct. A Emil za ním. A klíčkoval. A Emil za ním.
6: Jo, a to, jezeru, a to. Teď nemohl klíčkovat, protože tam byla voda. A musel pobřovat. A já za ním jsem to padl.
4: A teďka nakonec toho psa tak uhnal, že on si lehl. A tak se díval, tak si mě tedy zabije. No, on nechtěl zabít, ale on přišel k tomu názoru, že ho Emil chce zabít. Jo?
6: A teď, ale my,
4: a ještě tam jsem měla nějaké kamarádky a to za Ťopkem. Teď my jsme nemohli chytit, my z atletky jsme byli všecky a my jsme se všichni děsně uštvali až na Ťopka. Ten pes a my taky, protože my jsme se snažili chytit a pořád na Ťopka jsme křičeli, necháš toho psa, teď ho zničíš a to. A teď, když ten pes už tam ležel takhle packy a tak se smutně díval, tak necháš ho, jdeš pryč od něho, kopali jsme Ťopkovi do noh a tak jo. No a on nakonec ho zahnal až domů, na dvůr a on zalezl do boudy a nevylezl. Až asi za dva dny vystrčil šňupak a Ťopek zrovna byl na dvorku.
6: Ten pes je venku. A nevěle zase celý den.
4: A nevěle se, dokud jsme z té svadební cesty neodjeli.
3: Žena nikdy nepochopí, že nastala chvíle, kdy člověk potřebuje padnout s hlavou v dlaních a bez hlesu ležet jako zestárlý slon, jenž doputoval na samý konec svého života, jenž doputoval v džungli na místo, kam chodí staří sloni vydechnout svou utrmácenou duši. Žena to nikdy nepochopí, protože si svůj hodnotový žebříček vytvořila v pravěku, v dobách, kdy žila v korunách plavuní a kdy schody i zábradlí k její kuchyni i jídelně tvořila liána. Její myšlenky, či přesněji řečeno její nervová soustava, dosud nezaznamenala signály vyšších mravních vznětů. Takže její mozkovna je dosud zaplněna živočišnými pojmy, které vytvořili předchůdci člověka, tedy pojmy primitivními a prazákladními jako hlad, děti, pokrm, chladno, výplata, uhlí, známky na vysvědčení, hladká mouka, hrubá mouka, koruny, haléře, činže a tak dále. Co vám je pro Boha do toho, že zdražili tramvaje, když naši prohráli? Proč vás otravuje s tím, že by se měl koupit Jarouškovi zimníček, když naši prohráli? Žena nikdy nepochopí, jak to, že porážku vašeho mužstva nemohou v následné chvíli vaší bezútěšnosti vyškrtat z vaší zmučené mysli ani její výstřihy, ani smažené telecí řízky, ani jalové otázky, zda si má vzít na návštěvu brokátovou velkou večerní nebo spíše mini sukni z bílého tylu či černého mušelínu. Jediné, co má žena udělat, když pochopí, že naši prohráli, je posypat se celá popelem a mourem, roztrhnout si roucho, začít se stříhat dohola a propuknout v hořký, kvílivý pláč. Jedině to může vrátit člověka do světa reality, jedině tehdy je schopen poskytnout jí slova útěchy, která by ovšem jeho samotného neutěšila. Tehdy totiž konejšivě řekne, ale neřvi, vždyť oni zase vyhrajou.

0: zahradní bazén.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Noční linka.
2: Dobrý večer a klidně strávenou poslední hodinu toho dnešního 20. květnového dne vám přeju. Začíná noční linka Českého rozhlasu. U jejího mikrofonu z brněnského studia zdraví Borek Kapitančik. A dovolím si jednu otázku na úvod. Padá nebo nepadá jablko daleko od stromu? Řekl bych, že Sir Isaac Newton, sadaři a ovocnáři v tom mají jasno. Ale jak je to u vás? Tedy to, že jablko nepadá daleko od stromu, je, řekněme, poetickým vyjádřením skutečnosti, že děti bývají podobné svým rodičům, a to jak vzhledem, tak povahou, zvyky nebo talentem. Je všeobecně známo, že charakterové vlastnosti či schopnosti se dědí, a potomci, že často následují životní dráhu svých předků. Ovšem to druhé tvrzení neplatí stoprocentně. Není výjimkou, že kariéra synů a dcer nabere zcela jiný směr. Tak tedy jak tomu bylo, nebo jak tomu je u vás? Padá nebo nepadá jablko daleko od stromu? Byli jste rádi, že se vaše děti vydali svou vlastní neprošlapanou cestou? Mrzelo vás, že zkušenosti z vašeho oboru nebylo komu předat? A nebo se to rčení o jablku, které nepadá daleko, potvrdilo? A jak se v textu jedné písně zpívá, kde otec skončil, syn teď začíná? Tak na tohle všechno se vás v té aktuální noční lince budu ptát, a vlastně až do zítřejší jedné hodiny. Volejte do studia, číslo je 731 800 900 a vaše příběhy na tohle téma pište na web rozhlas.cz/linka. Budu se těšit na všechno, co bude souviset s tématem, ať už je to, řekněme, pád do hodně velké dálky, anebo přímo pod onen strom. A když jsem mluvil o Siru Isaacu Newtonovi, tak vlastně musím zmínit i to, co už teď napsala na web, který jsem taktéž předestřel před vaši pozornost, Monika. Jablko nepadá daleko od stromu, nestojí-li strom na příliš vysokém svahu. Já dodávám, jestliže na tom svahu roste, může se stát, že se zakutálí.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a málem v ní už byla slyšet naše posluchačka Petra. Jenomže ten telefon nás trošku zklamal, takže na čísle 731 800 900, které vás spojuje se studiem našeho vysílání, je v tuhle chvíli zatím prázdno. Neříkám, že pusto, už tam pár pokusů bylo, nicméně, jak říkám, ta, která měla počkat, nepočkala. Znáte to, ti, kteří měli přijít, nepřišli. Ale vaše příběhy na téma jablko padá nebo nepadá daleko od stromu, ty už svěřujete webu. František tradičně píše: já a moje manželka máme každý něco po svojích rodičích, ať je to podoba nebo povaha. Tak stejně to platí i o našich dětech. Některé je podobné do rodičů manželky, některé je podobné do taťkovy sestry, tety. No a nejmladší dcera, bych řekl, že je podobná do naší mamky. U vnuků a pravnuků se snažím najít, do kterého rodu patří. S tou podobou našich dětí si nějak fandím, ale víte, jak to je. Matka je vždycky jistá, ale otec? Františku, děkuju za tuhle úvahu a dávám šanci někomu z vás. Nevím ještě, kdo je teď připraven na telefonu, ale snad to bude ten či ta, kdo má co říct k tématu. Dobrý večer, tady je Borek.
1: Dobrý večer, tady je Petra.
0: Petro, tak mluvili jsme spolu před chvilkou, že jo?
1: Ano,
0: jo.
1: Mluvili.
0: No, trošku to spadlo. Tak.
1: No, vypadlo mě to.
0: Padlo nebo nepadlo jablko u vás daleko od stromu?
1: Tak, jako, já se nechci bavit o povolání to vůbec, ale jako o povaze to nepadlo vůbec daleko od stromu. Vlastně můj otec byl kouzelník amatér a já jsem prostě po něm. A kam přišel, tam byla prostě sranda a to. A co jsem se dozvěděla, když jsem byla jako mladá, tak vlastně mamčin tatínek umřel ještě než já jsem se narodila, jako můj děda. A ten byl barej úplně stejný jako můj taťka, že si vybrala stejného, jak byl děda. Takže prostě my to máme v rodině a syn je teďka taky takovej komik prostě a bavič, takže jako...
0: Komik, bavič, extrovert. To jste vy, no. I váš syn a je to vlastně celá vaše rodina, jo?
1: No, dá se říct, že jo, no.
0: A jen tak namátkou, je přece jenom někde někdo, kdo by mohl být označen jako výjimka, která potvrzuje pravidlo, tedy ve vaší rodině. To se taky stává.
1: Tak jako stává. Jako já se bavím teďka, protože vlastně já jsem měla 4 sourozence a když jsem to někde vysvětlovala, oni byli napůl nevlastní. Jo, oni měli jiného taťku, když jsem někde vysvětlovala rodné příjmení, moje příjmení, to je složitý. Ale ti jsou zase úplně jiní a nejsme jakoby jsme nebyli ani sourozenci prostě, jo. Takže oni a třeba brácha, to vždycky říkali, po kom ten je, jo, že ten byl úplně, ten nebyl do nikoho snad, jo, ten byl takový jako...
0: Jak se to projevovalo? Vy všichni komici, řekněme, extroverti a on byl zamlklý, zadumaný, je zádumčivý, teď mě tak napadlo. No, to je hezké slovo.
1: No, taky trošku, ale jako byl hodně do sportu, což u nás nikdo nedělal, hrával fotbal, potom chodil na ryby, prostě byl takový, prostě měl to, co u nás v rodině nikdo neměl, jo, takže jako.
0: Děkuju za odpověď a děkuju za váš telefonát, Petro. Mějte se hezky.
1: Jo, super, že jsem se dovolal. Vám taky naschledanou.
0: Naschledanou. Franz na rozhlas.cz Lomítko Linka píše: Haupt je, že se mi nenarodilo dítě tmavé pleti, i když za 100 let bude bělochů v Evropě pomálu a běloch bude raritou. Z chaloupky pod lesem v Bílých Karpatech zdraví, ano, tradičně v polovině vzkazu se loučí pan Franz a dodává, ale musím říct, že často slýchám od mé paní, když komentuje počínání synů: poznáváš se? Tady se tvé otcovství nezapře.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posílám pozdrav všem posluchačům a posluchačkám Noční linky Českého rozhlasu, všem těm, kteří se těší na další příběh na téma jablko padá nebo nepadá daleko od stromu. Tím, kdo na tohle téma může teď svůj příběh přednést, je paní Eva. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, pane kapitánčík, zdravím vás i všechny noční posluchače. No a já jsem chtěla jenom říct, že jako mám, jo, tak jsem se čtyřikrát vdala, ale mám jenom jediný dítě, jedinou dceru a ta není po mně, nemá nic.
0: Vůbec?
1: Prostě to je celá moje matka.
0: Aha.
1: Jo, moje maminka ještě než umřela asi 2 měsíce předtím, tak říkala, ta holka, ta je jako já.
0: No
1: ta
0: ale
1: jako
0: teď
1: moje.
0: Teď v čem? To nás všechny zajímá.
1: Hej, tak já vám řeknu, v kouření.
0: Yeah.
1: Jo. To je to smutný, jako v kouření, protože já nekouřím, že jo. No a potom, matka se bála vody, no dcera to sami, že jo. Obě uměli plavat, ale bála se vody a jít na loď třeba, jo. To prostě, no, všechny ty znaky, jo, prostě to, jako matka si udělala řidičák, jako jediná z rodiny, jako žena, jediná z rodiny, a dcera, já taky nemám řidičský průkaz, ale dcera ho má, jo.
0: Takže u vás se to střídá, jedna generace je, no, řekněme, neřídící, ano, nemá řidičák, bojí se vody, no a zase vy jste ta, která řídí, obráceně. Teď jste mě v tom udělala nepořádek. No prostě, každá generace je jiná, jo? Takhle to můžeme říct.
1: No. Po mně nemá nic dvakrát, jo?
0: Žádné sklony,
1: no,
0: žádné,
1: jako
0: žádný talent.
1: Pracovitost. Mm-hmm. Matka byla pracovitá hodně, já taky, jako. Muži tak v rodině ne. Otec tak ne, on jako, že to. Otec byl jako v koncentráku, jako mladej, 18-letej, že jo? Protože tatínek byl Pražák a roznášel na Václaváku za Heidrichiády, roznášel ty letáky. No, samozřejmě, že ho gestapo hned chytlo, že jo, no. A už ho otáhli na Pankráca do Německa. No, ale když jsem tady, tak to přežil, že jo.
0: Tak.
1: No, tak to, ale jako, on byl pracovitý, ale on dělal v Semtíně, víte, jak je Synthesia, Semtín v Pardubicích, chemička, tak on byl na provoze, no, tak tam se nemusel honit, že jo, ale matka ta byla velice pracovitá, já taky, ale dcera to všecko má po ní, helejte, po mně nemá nic. Jako tu pochmurnou povahu, jo, jako jí jste nesměl, mojí matce jste nesměl jen tak něco říct, a dcera to je to samý. Oni se hned urazili.
0: Jo, chytlavý.
1: Matka se urazila a hned dcera se urazila. Říkala se mi, domlouvala se mi o tom kouření a
0: hned se urazila. No, kolik je dceří, ještě mě řekněte. Prosím vás, ať to není číslo začínající jedničkou.
1: To ne, ale dceři bude. Narodila se 81. prosinec.
0: Tak to
1: jo. Tak 44.
0: 5.
1: Nebo tak nějak.
0: No, skoro 5.
1: No, vnučce už bude v červnu 23, tak si to vemte.
0: A teď právě přes to koleno, jak to vypadá s vaší vnučkou? Má něco po vás?
1: Ano, to je ono. Moje dcera to je celá matka, ale vnučka je zase celá já. Velice mírná, jo, velice mírná to, takže prostě já jsem se nepohodla s matkou a vnučka odešla, protože se dcera se rozvedla, její manžel byl doktor, no ale rozvedli se, protože ona když rodila, tak on mohl za ní jít, když rodila, a aby tak nekřičela, taky dal pár facek, no a tím to dodělal, že jo. No,
0: neuvažovala jste někdy o tom, že se píšete dějiny vaší rodiny? To by byl šlágr.
1: No to si píšte. Pane kapitánčík, co já jsem prožila, když jsem se 4x vdala.
0: No to 4x.
1: To si neumíte, to, jako to se nevytahuju. Ale to málo, která žena prožije, to špatný, co jsem prožila já. Jo? Můj druhý, mě umřeli 2 manželé, a jeden přítel, a ten, co mě umřel, ten jako druhej, protože první byl rozvod, ale ten druhej manžel, co jsme se vzali, když mě umřel, tak jsem těch 6 půjček na krku, jo, 19 psů a dceru rozvedenou na krku s roční holčičkou. Já jsem myslela, že zešedivím.
0: To není na román, no. To je na 8 řad dobrého seriálu na placených televizních kanálech.
1: To je hruza. A zase tenhle poslední manžel, co mě umřel v roce 23, no tak to je s tím železem, ten se nevohnul ani, aby sebral papír ze země, všechno, já jsem šla bydlet k němu do baráčku, že jo, ale všechno jsem tady, pane kapitánčík, dělala já, všechno, on nic prostě, no.
0: Dobře, a píšu si vás přišel jako další kandidátku na řád práce, až se zase bude udělovat, jo?
1: No a potom, když ho, že jo, protože měl nedomykavost chlopně, tak ho dvakrát operovali IKEMu, že jo, pak mu na podzim 23 vzali nohu nad kolenem, no a to si umíte představit, dvoumetrovej chlap, pomalu, 1,80 m a něco, a teď dcera ta byla větší v práci, ta neměla čas, tak já jsem ho do vany, na vozík, do postele, teď jsem to přestal vidět, neslyšel, neviděl, musela jsem ho nakrmit, uvařit, nakrmit, že jo, plíny, pokakal se, průjem někdy,
0: no,
1: tak
0: paní Evo, musím říct, že teď si to budu muset všechno přebrat, tohle vaše kurikulum víte. Doufám, že na to bude stačit ta písnička od Brontosauru, která je před námi. Já vám děkuju.
1: A ještě jenom řeknu,
0: a
1: že
0: mějte se hezky,
1: let,
0: díky a naslyšenou.
1: 20 let tahám vodu, no. Naschle, mějte se.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Mezi námi musím říct, že ta písnička Brontosauru mi nestačila na to, abych si všechno, co říkala před chvílí paní Eva, přebral. Pokud jste na tom lépe, musím vám gratulovat. Ale teď bych měl pogratulovat Olinovi, který se dovolal na naší studiovou linku, aby řekl tu svoji verzi, tedy svůj příběh na téma Jablko padá nebo nepadá daleko od stromu. Oline, dobrý večer přeju.
1: Dobrý večer, zdravím tě, zdravím posluchače všechny.
0: Zdravím tě, tak.
1: No tak s tím jablkem, co ještě nevím, jestli tam nahážím berínku jablíček nebo ne, nevím, jedno.
0: Tak dobře, tak doslova to nemusíme brát, já jsem říkal, že to je poetické vyjádření té skutečnosti, že děti dědí talenty, sklony svých rodičů. Ne vždycky to ale bývá pravda.
1: Já bych to řekl takhle. Mám dceru, mám kluka, teda ten už jsem dělal, ale měl jsem teda kluka. Když vzpomenu na to Petra, takže on se, když byl v mateřské školce, tak začal nějakový zvláštním způsobem rychle nabírat na objemu, na váze, jo. Takže on byl ve školce a vypadal jako v první nebo ve druhé třídě. Tak já jsem teda říkal, já něco musím s ním dělat, tak jsem ho vzal na trénink hokeje, jako předškoláka. Jsem se domluvil s kamarádem, který to tam trénoval, říkal, přivedu, uvidím, něco z toho vyleze. Takže vzpomínám si na jeho první trénink, přišel, obul jsem mu teda ty brusle, dal jsem mu nějaké ty chrániče, co jsem se tam učil, no a postavil jsem ho na ten led. On udělal dva kroky, opřel se o mantinel, zvedl levou ruku a přes hlavu si chytil to mantinelu a začal brečet, že nebude bruslit, nebude bruslit, nebude bruslit. Já říkám, Beťo, pojď, zkusíme to. Tak jsme to zkusili. No a můžu říct, že jsem s nima vydržel s tím ročníkem 9 roků. Chodil jsem ráno, jsme stávali 5 hodin, aby jsme byli 6 hodin na tréninku, tak to bylo tak dvakrát do týdne. Pak se jezdilo na zápasy sobota nebo neděle v Moravskoslezském kraji. To mě vydrželo fakt do 9. třídy, kdy potom už oni začali hrát takovou tu ligu pouliční, by se dalo říct, no. Měli název Slivovice a Dobráci a takové tyto. Musím teda říct, podotknout, že v Kopřivnici vyrostli dokonce mistři světa v hokeji. Vašek Varaďa, to je současný trenér, nevím, koho teda teď trénuje. Radek Bonk, to jsou kluci, kteří prošli kanadsko-americkou NHL. No a jako bych tomu klukovi, takže pak jsem ho, jak se říká, uvolnil, no ale on stejně s tím hokejem pokračoval a když měl teda svoje kluky, dva Vaška a Jirku, tak začal to samé, co já jsem s ním dělal, jo.
0: Taky, mimochodem, taky přibírali v mateřské škole na objemu?
1: Myslím si, že ani ne, ale prostě já už to bral tak nějak ze setrvačnosti.
0: Jo.
1: Dokonce to udělal, došlo tak daleko, že vlastně se stal Kopřivnici šéf trenérem na určitou dobu, udělal si nějakou fakultu nebo tu trenérskou školu v rámci fakulty tělovýchovy a sportu a dokonce v rámci republiky byl vyhlášen jeden rok jako nejoblíbenější trenér, jako té mládeže. Měl tam fotky s Holíkem a s těma reprezentantama a podobně. No a takže to byl ten tady tento sportovní jabko.
0: Ještě abych jabko. To měl ucelené. Ty sám, Oline, máš sklony ke sportu? Sportovní talent?
1: Já bych řekl, že jo, čověče. Teda ten hokej jsem začínal zrovna stejně jako on, taky jsem byl poprvé na tom ledě. No ale potom já jsem dělal, s klukama jsem se seznámil, chodil jsem do posilovny, oni dělali kulturistiku jako estetickou a silový trojboj, to je ten bench, co tam ještě dřep a mrtvý tah. To jsem jako, dokonce potom jsme to nějak zahrnuli pod nějakou rudou hvězdu, nový čin. Prostě měli jsme úspěchy. A potom to sportování je barví turistika, chození ptá, tedy to je moje, to je láska velikářská.
0: Takže řekněme, že pohybově nadaný jsi jak ty a byl
1: ano,
0: tvůj určitě. Syn taky.
1: Ano.
0: No a jak je to s dcerou?
1: No a dcera to je zase, já bych to tak řekl, to je bohem, bych řekl.
0: Jo.
1: Ona vystudovala vysokou školu zahradní a krajinářské architektury, zůstala v Brně, protože vlastně ona začínala v Brně první ročník té Mendelovy univerzity, potom přešli do Lednice na Moravě, tam to dostudovali a ona se pak vrátila na veřejná zeleň města Brna, pak prošla přes galerii, dělala něco jako tu PR-ku, muzeum, potom galerii, no a nakonec teda skončila ITčku, myslím, to je informační centrum jako pro Brno jako takové. No a protože ona byla od malička takový, jak by to řekl, zvířat mil, zvířata měla ráda, tak založila si, nebo s kamarádama, nebo s přítelkyněma založili charitativní spolek Kryšpín, se to jmenuje, teda charitativní spolek kočičí. A s tím vzali si pod patronát takové ty spolky nebo útulky těch koček, co třeba babička někde na vesnici, k ní přijdou dvě kočky, potom přijdou tři kočky a ta babička to vtáhne ze svého důchodu, má tam třeba 30 koček a tak dále. Takže ta Lenka mají tento charitativní spolek a starají se momentálně o nějakých 1200 koček v rámci těch různých útulků. Mají to pozbírané po Jižní Moravě, něco mají na Severní Moravě a vlastně bych řekl takový, že suplují podle zákona se město anebo obce musí starat o toulové kočky. Někde to dělají, někde to nedělají, ale oni to vlastně bych řekl suplují, protože těm vybraným spolkům nebo těm útulkům dávají peníze. Mm-hmm. Vydělali opravdu už několik milionů, podělí se na tom třeba i moje manželka, která plete kočky, potom ty kočky se draží, tam ona uháčkuje nebo uplete kočku 60 cm vysokou, kterou dají jakoby jednomu útulku a ten v tomu útulku ti sponzoři, kteří se chtějí tam dát nějaké peníze, tak draží tu kočku.
0: Jo, teď mě tak napadlo, omlouvám se, že ti skáču do řeči, no. Oline, jak je to s tou šikovností, jo, s tou zručností, jestli tvoje manželka je takhle zručná, že vlastně plete nebo háčkuje kočky, jak je to vlastně u jejich dětí, tedy u vašich dětí, s tou šikovností a manuální zručností?
1: No tak oni tu manuální šikovnost nahrazují tím důvtipem a tím, že to dobře vytáhnout z těch ostatních lidí, jo. jako Lenka jako taková, že by přímo háčkovala, ne. Jako manželka,
0: no, taky šikovná, kočí. taky ano, šikovná.
1: Ona si to prostě umí prostě zařídit jinak. No. Takže fandím a opravdu má po této stránce velikou, jak bych řekl, zásluhovou činnost. Takže
0: Oline, děkuji za tenhle příběh, za to, že ses dovolal vůbec a že jsi našel čas na telefonát do noční linky. Přeju hezkou dobrou noc a krásný zbytek května. Za chviličku už máme první skutečně letní měsíc, tak doufám, že včeličky si budeš užívat naplno.
1: Zdravím z lázní, horských lázní Karola Sturánka.
0: Děkuji.
1: Mějte se krásně všichni, opatrujte se a buďte šťastní. Ahoj.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dobrý večer při poslechu Noční linky Českého rozhlasu a uznávám, je to vlastně tak trošku indiskrétní téma, protože se vás de facto ptám, jestli se u vás doma geny zapřou anebo nezapřou, když tedy říkám, že jablko padá anebo nepadá daleko od stromu. To je téma Noční linky, kterou posloucháte a můžete do ní volat, číslo je 731 800 900 a taky psát. A právě na rozhlas.cz Lomítko Linka se objevil vzkaz Dany z Blatné. Krásný květnový večer všem, kteří poslouchají a píše. Já mám 3 děti, 2 syny, 1 dceru a taky mám vnoučka Dominika. Všichni jsou skvělí, jeden syn je po mně hodně muzikální. Někdy si společně zaspíváme, pak si oba zakouříme a je nám fajn. Druhý syn je zase zručný, možná po dědečkovi, a je hodně otevřený. Syn Dominik už začíná projevovat hudební sklony. Je to skvělé. Přeji všem linkařům co nejkrásnější večer a hlavně hodné a šikovné děti. Kdo je prosím teď na telefonní lince? Tady je Borek, kapitánček Noční linka.
1: Dobrý den, pane kapitánčík, tady je Liběno z Příbramy.
0: Pěkný večer. Liběno, padá nebo nepadá daleko od stromu to pověstné jablko? Jak je to u vás?
1: U nás asi těžko. No, já jsem se vyučila kuchařkou a manžel byl zedník. A teďka prasinovec je zedník, synovec je zedník, jeho tatínek byl zedník, tak asi tak možná to tak je.
0: Říkáte těžko, ale přitom...
1: No, u manžela je to tak, ale u mě jako kuchařka nikdo nebyl. Moje dcera se teda učila, ale udělala si maturitu, tak se toho vzdala a teď je ve škole. Dělá učitelku.
0: Mm-hmm. Je vám, nevím, jestli se ptám správně, ale zeptám se, je vám líto, že jste třeba svoje zkušenosti z gastronomie nemohla předat dál?
1: No, tak jako ty dvě dcery, ty byly cukrášky, ale taky to nedělají, takže jako asi ne, z mý strany asi ne, no. Jako já bych byla ráda, kdyby se některá to, ale oni jako vařit. Ta nejmladší neumí vařit, protože si vzala kuchaře.
0: Ta ani nemusí, když má kuchaře.
1: Ta ani nemusí, ta má doma kuchaře. A ta druhá dcera, ta se sice učila jako kuchařku, ale když si udělala maturitu, tak toho nechala, protože její manžel je taky kuchař.
0: To je skoro rodové zatížení.
1: No, je to takový rodový zatížení, přesně tak. No, protože oni chodili, on je 83. ročník, ten můj, ten, já říkám tchán,
0: Zeď.
1: A takže on měl kamaráda, to byli oba kuchaři, jezdili i do Francie a takhle prostě, protože to bylo nějak...
0: Ve Francii nemají kuchaře, ano, chápu.
1: Mají kuchaře, ale aby věděli, jaká je gastronomie v Čechách a ve Francii. Takhle to, měli to jako takovou jako
0: exkurzi?
1: Exkurzi. Mm-hmm. A potom, když už vlastně oni měli jít oba dva na vojnu, tak se zapadali na kuchařinu na ty 3 roky. Mm-hmm. No a moje dcera si vzala toho jednoho kuchaře a druhá dcera má toho druhého kuchaře.
0: Soupeří někdy vaši zeťové u plotny, třeba u vás doma na nějaké oslavě, kdo udělá lépe nějakou slavnostní tabuli?
1: No, to ne, protože ten Tonda právě, co je ten kamarád toho Martina, tak Martin je na Dobříši, ty bydlejí na Dobříši a oni bydlejí až v Libiši za Neratovicema.
0: Jo, já si snažím to umístit, protože už teď je tam postav jak na Orloji teda. Dobře, jo, takže kuchaři, všechno kuchaři. No, zedníci, kuchaři.
1: Kuchaři a zedníci.
0: Ano.
1: Kuchaři a zedníci.
0: No, ale tak souhrně můžeme prohlásit, že jablko nepadlo daleko od stromů.
1: No, nepadlo, no, protože ten Vašik, on se teď vyučí, ten dělá toho zedníka. Bude to mít i s maturitou, takže to bude mít taky dobrý, no. A sestřička její, ta sedala na kosmetičku, tak ta jde úplně mimo.
0: Ještě uvidíme, jak to bude u vnoučat a pravnoučat, ale to zase až někdy v příští lince, tak za 5, za 10 let, to už bude někdo jiný než já.
1: No, to se na to dobře. A mohla bych pozdravit Janiny z Podmok a hlavně Marušku Kudenkovou a Jarmilku do Stochova a Jindřišku, no prostě úplně všechny, abych je všechny vyjmenovala, Drahušku a Veroniku.
0: To ani nemusíte, protože těch by bylo určitě na dalších 10 minut. No. Všechny, kteří poslouchají, zdravíme společně.
1: A já jsem ráda, že jsem se dovolala, protože minule jste měl takový krásný téma, já už teď nevím jaký.
0: Šťastný ten, kdo nepozná svou drogu, bylo téma.
1: Ano. To jsem chtěla. A já jsem říkala, do prkínka, on mi to nezvedne, potvora jedna.
0: Tohle si o mě myslíte? No jo, no tak je to prostě úděl, no.
1: To je ta potvora, ne ten potvora. A Maruška právě říkala, já to asi poslouchat nebudu. Já bych mu taky zavolala, abych věděla, že jak má krásně modrý oči. My teď tady máme ty poměnky a on je má jak poměnkový. Já taky tady mám poměnky, vyrostly mi tady.
0: Kde mám sluneční brýle? Děkuju moc krát, paní Libino.
1: Ne, žádný takový. Sluneční brýle, ne, já mám taky modrý oči, nemyslete si.
0: No jo, nepatříme sem, jsme ze severu. Mějte se hezky a dobrou noc.
1: Taky, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Padá nebo nepadá jablko daleko od stromu? Neříkám, že po skončení dnešní noční linky v tom bude definitivně a na věčné časy jasno, ale zajímá mě, jak je to u vás doma. Jestli tomu tak bylo u Mirka, to uslyšíme v těch dalších minutách. Zdravím do Podkrkonoší.
1: Já taky zdravím všechny posluchače, já vás taky zdravím moc.
0: Pěkný
1: no, čas. Jestli je padá jablíčko daleko nebo nedaleko od stromu, tak v našem případě to padá, jak se říká, do bílého pláště, protože my, jak se říká, v celé rodině, kam, jak se říká, se podíváme, tak my všichni jsme jako ve zdravotnictví.
0: Takže doktoři, zdravotníci, zdravotnice,
1: ano,
0: sestřičky.
1: Ano. Všecko, no, vlastně v podstatě, když to řeknu, moje mamka dělala zuby, můj taťka byl obvodní lékař, já dělám radiodiagnostiku, manželka byla taky vlastně na jako radiodiagnostice, syn, ten je špičkový jako lékař, jako motole, dcera, ta je vlastně hematoložka, její přítel jako kardiolog, manželka mýho syna jako chirurg, jako rodiče.
0: Dokonce přítele. I partnery si hledáte v bílém plášti.
1: Ano, takže opravdu, jo, zase, jako, další to jsou potom jako záchranáři, takže opravdu, jak se říká, opravdu teda jako bílej páště u nás, jak se říká, no, že to jako typické, no.
0: Ale Mirku, to já vám musím souhrně celé vaší rodině, čítající podle toho, co říkáte, typu tak 50-60 lidí,
1: jo.
0: Poděkovat za vaši práci, protože
1: to
0: je neocenitelná.
1: Je to náročný samozřejmě, to je pravda, ale jako vím, že de facto i víceméně moji přátelé taky vesměs se pohybují v té vlastně oblasti, ne teda úplně všichni, ale hodně. Takže samozřejmě, jakmile prostě nějaký téma, tak samozřejmě, jak říká, došel toto sklouznu, takových těch zdravotnických jako otázek a podobně a samozřejmě jako čeká to jako zajímá, že samozřejmě jako medicina si vyvíjí, říkal, jako velice, řekl bych, rychlým tempem a těma jako novýma jako technologiem a podobně, takže samozřejmě je to, řekl bych, obor takový, řekl bych, samozřejmě velice jako náročný, co týká samozřejmě jako jednání jako s lidma a podobně, ale jako hezký samozřejmě.
0: No úctyhodný, to jo. Řekněte mi, když se sejdete na rodinné oslavě a nemusí vás být všech 50, jo, dejme tomu stačí desítka.
1: Ano.
0: Tak, jaká témata volíte? To musí být samý tak, appendix, že?
1: Ano, to je jako víceméně vesměs, to teďka jdeme tomu je pořád, teďka vlastně přijde, vlastně minulý vlastně pátek, sezona byla právě synovi vlastně v Karolínu na postgraduálním vlastně jako předání PhD, jak to bylo hezký, tak samozřejmě jsme tam přišli, že jo, ještě s ostatníma činama vlastně jako rodiny, tak to bylo hezký, no, takže samozřejmě jako ano, když se potom sejdeme, tak vesměs, co nový jako nemocnicích, jaká byla operace, co jaký byl jako zajímavý případy. Ano, takže dost často se to týká tohoto tématu.
0: No tak u nás doma jsem za rádio jediný. No tak buďte rád, že tomu tak je, že se máte o tom bavit, co děláte v práci. No.
1: Určitě. Tak samozřejmě uvidíme, syn má vlastně jako dvě děti, tak se uvidí, jestli syn, jestli tak nějaký způsob do toho potom půjde, nebo teda to se ještě ukáže, ještě jsou na tom jako relativně, jako jsou jako malí, že jo, to se měl vlastně nějaký 6 roků, tak to se ještě uvidí, jakým syrem o to říká potom betáhnout. A samozřejmě, kdyby, jak si říkáš, jako taky tím směrem, bylo by to hezký, no.
0: Mirku, děkuji vám za tenhle krásný příběh. Mějte se hezky a dobrou noc přeju.
1: Taky se mějte hezky, dobrou noc.
0: Telefon je 731 800 900, no nakonec za chvilku vám ho připomeneme i v té naší znělce, ale měl bych zmínit i tu druhou možnost, jak se svými příběhy na téma jablko padá nebo nepadá daleko od stromu vstoupit do vysílání. Jenom napište, web má adresu rozhlas.cz/linka.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Nerušený poslech Noční linky Českého rozhlasu vám přeju, vážení přátelé. Jejím dnešním tématem je to pověstné jablko, které buď padá, anebo nepadá daleko od stromu. Jistě, že z těch několika málo telefonátů, které během dvou hodin odezní, těžko budeme moci odvodit nějakou tendenci, řekněme, ale u konkrétních příkladů se klidně můžeme zastavit třeba i s naším posluchačem Edou, který čeká na telefonu. Edo, dobrý večer vám přeju.
1: Dobrý večer, Borku.
0: Zdravím vás. Tak padá nebo nepadá ve vašem případě jablko daleko od stromu?
1: No padá.
0: Jo?
1: To víš, že padá.
0: Tak buďte konkrétní.
1: Já jsem dělal 50 let hospodskýho a můj syn je kuchař, takže se potatil. A dělá kuchařko a já dělám pořád teďka v důchodě, nedělám nic, víš?
0: No a kdy k tomu syn přičichl, k tomuhle vašemu povolání?
1: Když k tomu přičichl? No, když se rozhodoval o svým
0: budoucím povolání?
1: Budoucím povolání, víš? A tak viděl, že jsou hospodě a tak se dál na kuchata, protože chtěl být někde v zemědělství, víš? Ale ta hospodská věc a tak ho to chytlo, je, bude mít 50 let a do dneška to dělá.
0: Kdy natočil své první pivo? Já vím, že je kuchař, jo, ale musel přece něco od vás odkoukat, jako od hospodského.
1: No, první pivo natočil někde na bečce s klukama, víš?
0: Jo, tak, no tak třeba to chtěl někde mimo natrénovat.
1: A jinak samozřejmě dělal, pomáhal mě tam v hospodě.
0: No tak to je vzorňák.
1: No jasný, no a to bylo právě, víš, Borečku, já jsem tak rád, že jsem se ti dovolal, víš, ty jsi takový můj idol.
0: Já už jsem myslel, že talisman.
1: Talisman.
0: To je lepší.
1: A já jsem teď onedy vyhrál u tebe tam pátek, je to asi měsíc, ale ještě mě ta cena nedošla.
0: Edo, tohle budeme muset vyřešit v tom odpoledním vysílání, ve kterém jste zřejmě vyhrál. Trošku je mě to divný, že ještě nepřišla výhra, ale rozhodně na to zítra myslím. Zavolám, vidím vaše číslo, píšu si.
1: A jinak, dcera taky se potatila a dělala, já jsem měl na zámku ve Slavce vyhlášenou vinárnu, nejsem šel do důchodu a tam jsme dělali, byl to rodinný podnik, Edik vařil a Vendulka obsluhovala jako dcera, víš? Takže
0: se dá tvrdit, že jablko nepadlo daleko od stromu.
1: No, manželka se mnou dělala 50 let v hospodě, taky.
0: Tak co už jiného zbývalo, že jo? Chlap věčně v hospodě, no tak tam přišla za ním, no.
1: No, to víš, několikrát jsem se občerstvil.
0: Asi tuším, jak?
1: No, to víš, no tak.
0: No, jako máte to po ruce.
1: Polovička, pohodný materiál. Aha. Ale všecko v normě, víš?
0: Ano, a všecko jste překonali, i když byly nějaké záběhy, že jo?
1: Jo.
0: No já mám rád dobré konce, tak jsem to rovnou nabídnul. Edo, děkuju a přeji krásný květen.
1: Ahoj, Borečku, ahoj.
0: Naslyšenou.
1: Zavolám ti zase, ahoj.
0: První hodina noční linky je už skoro pryč, ale ta druhá, ta vás čeká. Čeká vás taky nový den. Začíná za 3,5 minuty.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Dobrý den, dobrý večer, ale možná taky dobrou noc či dobré ráno. Ale rozhodně ten nový den, to je v platnosti. Tedy tohle moje tvrzení. A ten 21. květnový jsme přivítali písničkou kapely Olympic v Noční lince. Od mikrofonu vás zdraví z brněnského studia Borek Kapitančik. Tak ještě jednou, nerušený poslech našeho povídání. V té poslední hodině starého a první hodině nového dne jsou to vždycky příběhy na určité téma, které vlastně spojuje celé dvě hodinky noční linky. A v tomto případě, tedy dnes, je to téma jablko padá nebo nepadá daleko od stromu. A vlastně je dobře, že to byla kapela Olympic, se kterou jsme se přehoupli do 21. května. Mimochodem, gratuluju Monikám k jejich krásnému svátku. Protože právě u Petra Jandy je jasně vidět, že to jablko přinejmenším v případě jeho dcery Marty Jandové, která se prosadila jako zpěvačka německé kapely Die Happy, a jeho bratr Slávek Janda vede kapelu Abraxas, tak u něj je to zřejmé, ale ne vždy platí tohle okřídlené pořekadlo, tedy že jablko nepadá daleko od stromu. Možná se vaše děti vydali úplně jinou cestou, než jste jim, neříkám připravili, ale než jste jim aspoň v duchu plánovali, a možná vás to tak trošku mrzí, že nemáte komu předat všechny vaše zkušenosti z oboru, kterým jste žili, dejme tomu, celý váš život. To, že jablko nepadá daleko od stromu, je vlastně jenom takové poetické vyjádření skutečnosti, že děti prostě bývají podobné svým rodičům, vzhledem, povahou, zvyky, talentem. Ale jak říkám, ne vždy to platí. No a právě ty konkrétní příběhy a příklady z vašeho života hodlám nabírat na telefonní lince 731 800 900 i v těch dalších minutách, až do jedné hodiny. Můžete volat, ale můžete také psát. rozhlas.cz/linka, to je adresa webu, kam můžete už teď začít datlovat.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer, vážení přátelé. Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu. A tématem vašich příběhů pro dnešní dvě hodiny našeho povídání je jablko padá nebo jablko nepadá daleko od stromu. Teď jsem si vlastně na tohle téma otevřel, respektive našel a poté otevřel jeden článek na internetu. Docela zajímavé je, že v nezanedbatelné míře je možné ovlivnit genetickou výbavu, kterou jsme dostali do vínku po svých rodičích, ale i dispozice, které předáme dál svým dětem. A je to tím, že zdaleka ne všechny zděděné geny se během našeho života aktivují. Jestli se tak stane, o tom vlastně spolu rozhoduje naše prostředí a náš životní styl, takže každý je tak trošku genetickým inženýrem a na každém tak trochu záleží, jaké geny, jaké vlohy předá svým potomkům. Dobrý večer, paní Věro, zdravím do Ústí nad Labem.
1: Dobrý večer vám, samozřejmě do studia a samozřejmě všem posluchačům, kteří poslouchají. Tak jsem si řekla, že také zavolám a povím tedy vlastně de facto příběh o sobě a o své matce, takže tím jablkem budu já.
0: A stromem maminka.
1: A stromem ano, moje matka. A tak chci povědět to, že moje matka je vzděláním letecký konstruktér. To není tak běžný. Nebývá to tak běžný. Takže moje matka vlastně pracovala a dělala motory letadel. Motor letěl v Praze. A proč o tom chci tak povídat? Jenom takovou věc. Já samozřejmě jsem vlastně vzděláním úplně z jiného ranku.
0: No právě, z jakého?
1: Jsem vlastně teda udělala dvě střední školy, takže jednou jsem zdravotní laborantka a druhou jsem sociálně právní, jako vlastně poradenství. No, teď už jsem vlastně invalidní, takže už ani jedno nedělám, takže ty maturity sice mám, ale jaksi fyzicky na to nemám. No a tak bych asi také neměla na to, kdybych náhodou chtěla jít ve šlepejích své matky, to určitě ne. Ale paradoxní je, že vlastně já jsem jí kdysi k nějakým kulatým narozeninám koupila takový jaksi pilotem na zkoušku, vlastně let prostě ultralightem, kde si člověk může vyzkoušet vlastně i řízení. No a matka mi to odmítá s tím, že jestli ji jako chci zabít nebo něco takového, že absolutně nechci jako nějaký jako do výšin, což je docela velký rozdíl ode mě, protože já jsem si vlastně třeba jsem v podstatě docela, když jsem měla možnost, tak jsem letěla ultralightem vlastně dvoumístním, takže vedle pilota a i jsem si docela ráda vlastně zkusila jako kniplem řídit a v podstatě i jsem ho přemlouvala.
0: Aby vám to půjčil, že jo?
1: No, aby mi to půjčil, ale spíš tak, jako že jsme si vyzkoušeli prostě volnej pád, což je docela hustý, když to opravdu jako se nechá chvíli prostě padat a člověk se napresuje do těch pásů prostě.
0: No tak teď, jestli vás poslouchá maminka, tak si říká, no ještě, že jsem tam nevlezla.
1: A on to náhodou bylo úplně úžasný. Já jsem přemlouvala i to, kdyby vlastně se mnou, jako to, že se letadlo jako udělalo, že bylo vlastně křídlama jako kolmo k zemi, tak to jo, nechtěl se mnou udělat otočku jako kolem dokola, což já jsem chtěla, ale to prej jako neprošlo, to prostě neprošlo. No, ale jinak jako to bylo prostě ve své podstatě úžasný, když jsem tam jako nastupovala do letadla, tak říkali, že buď že se z toho poblaju, anebo budu úplně jakoby spokojená a nadšená. Já jsem byla úplně spokojená a nadšená.
0: Jo. No, ale tak já si zase dokážu představit, tedy samozřejmě nic proti vaší mamince, ale kdybych já sám měl spoléhat na elektřinu zapojenou mnou a mýma rukama, tak bych to taky radši neriskoval, protože já už si z té elektriky nepamatuju skoro vůbec nic z té střední školy. No.
1: Ona už teďka ty motory nedělá, takže...
0: No dobře, no ale tak jako přičichla k tomu přinejmenším. Takže vy jste to jablko, které se zakutálelo hodně daleko.
1: No, asi moc těch věcí, ne, že bych... Já si myslím, že jako docela takhle...
0: No po té profesní stránce rozhodně.
1: Jo, po profesní, ano, ano.
0: No a jak je to s těmi ostatními stránkami? Promiňte, že vás neustále přerušuju, ale jo, protože už tady vidím další vyzváněče, tak chci dojít k jádru věci.
1: Já nebudu zdržovat.
0: Ne. Jak je to s povahou? Máte povahu podobnou jako maminka?
1: Myslím, že také ne. Něčím určitě docela dost odlišnou. Celkově prostě, jo, tak prostě taky nemám prostě 4 děti, jako ona měla vlastně, a to já jsem si nemohla troufnout s vrozenou chorobou, kterou mi teda žel také dala do vínku, takže tímhle s tím asi se dost věcí vůbec celkově tak jako nasměrovalo někam úplně jinam. Nevím, jestli je to teda lepší, no, je to prostě takový, jaký to je, no. Takže, no, prostě, že člověk žije, jak zvládá žít, no. A dělá to, co zvládá. A taky někdy je teda nezvládá, no.
0: Ano, bereme si pouze takové úkoly, na které stačíme, jak říkal geniální Jára Cimrman.
1: Jo, tak nějak.
0: Věro, děkuji, že jste vyjádřila svým telefonátem důvěru k noční lince. Doufám, že ji nesklamu ani v těch dalších příbězích. A jsem rád, že posloucháte. Naslyšenou.
1: Já jsem ráda, že jste mě taky vyslechli. Přeju všem posluchačům jako vždy zdraví, protože se nedá koupit ani ukrást. Já ho přeju všem i sobě, to je moje krédo. Takže s tímhle se loučím. Krásnou dobrou noc.
0: Přeju vám dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte noční linku Českého rozhlasu a ku podivu už podruhé se stalo, že naše posluchačka, která měla teď být slyšet, během písničky Žalmana a spol jsme si povídali a jí říkal jenom, ať vypne rádio, protože ta zpětná vazba není příjemná ani pro ty, kteří poslouchají, ani pro ty, kteří telefonují. No a najednou se ten telefon ztratil. Takže místo ní teď dávám šanci někomu dalšímu na čísle 731 800 900. Ještě nevím, kdo to je. Dobrý večer, tady je Borek Kapitančík.
1: No, ahoj. Ahoj, Borku, tady Jarda.
0: Jarda z taxíku. Jardo, prosím, vypni to rádio, jak jsem říkal, ta zpětná vazba. To je potvora. Tak.
1: Takže já zdravím všechny, kteří jsou na příjmu.
0: Za všechny děkuji.
1: Už se to povedlo, ano.
0: No, už se to povedlo. Padá nebo nepadá jablko daleko od stromu v tvém případě?
1: No, u mě nepadá daleko od stromu, protože celkem se dá říct, že syn se teda vyučil s elektrikářem, já jsem původně zámečník, takže to je docela příbuzný obor a jeho koníček je teda vaření ještě ke všemu, to sice mě taky občas to, ale ne tolik. On je v tom virtuos, teda on se tím klidně může i živit. No a baví ho dělat na autech, no dělá na autech. Já jsem to dělal jako koníčka teda, veterány, že jo? A on dělá ze skuteční teda dílně na opravách aut a takový ty techniky podobný, prostě zrubný, co se na vesnici používá, no.
0: Takže syn se potatil. Máte podobnou povahu? Můžeš-li to tedy posoudit?
1: No, s povahou je to horší. No tak, on neměl moc teda štěstí na ženský, takže se ta první, no to je jedno.
0: A no tak začínalo to zajímavě, ale dobře, nebudu naléhat.
1: No, v tomhle tom prostě třeba povahově, já bych třeba nikdy nešel k porodu a on dvakrát přestřihával pupeční šňůru, jo. No, tak to já bych teda, mě by tam nikdo nedostal, ani buldozerem.
0: Smím vědět, proč?
1: No, protože si myslím, že porod je přece jenom určitý druh operace a může k tomu, jako při každé operaci, může i u toho dojít k různým komplikacím, které vyžadují potom okamžitý nějaký zásah toho lékařského personálu. A aby se tam do toho motal ještě vystresovaný a různě prostě naladěný otec, který tam absolutně nepatří, jsem prostě proti tomu zásadně. No, ale
0: rozumím, i když mám jiný názor, ale rozumím.
1: No, já ne, že bych to zakázal, to ne, ale mě by tam nikdo nedostal.
0: Rozumím.
1: Jsem rád, že je to povolený, protože třeba když se narodila dcera naše, protože my máme dceru teda starší než syna, a tak ta dcera, aby jsme ji viděli, tak naštěstí kamarádová manželka dělala zdravotní sestru, tak jako nás tam pustila, jinak by to bylo nešlo. No, ale to je tak zhruba všechno. A dcera to je zase zažrená do práce takovým způsobem, je prostě za každou cenu uživit rodinu a tak dále, takže
0: je zodpovědná. No.
1: Jabka padly blízko toho základního kmene. A já už budu muset končit, dostal jsem zakázku.
0: Chápu, Rito je přednější, chápu, Jardo, ať se daří.
1: Slyšíme se, loučím, ještě jednou, mějte se všichni krásně, ať už jenom hlavně teplo, ať už přijde to jaro.
0: Souhlasím. No, léto by bylo ještě lepší. Naslyšenou. To byl další posluchač v noční lince na téma Jablko padá nebo nepadá daleko od stromu. Po Jardovi dostáváte šanci vy během písničky, kterou vám teď přichází zaspívat Marie Rotrová společně s Karlem Černochem.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer, vážení přátelé. Je tu noční linka Českého rozhlasu a dnes v ní rozebíráme to okřídlené rčení o jablku, které padá nebo nepadá daleko od stromu, paní Dano. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Moje jablíčka teda tři spadly nedaleko od stromu, blízko od stromu. Tím začnu rovnou.
0: Aha, tak to máte úplně jinak než u nás doma, ano?
1: No, to jsem se začala zeptat. Ale co mi teda překvapilo dneska, a tím já začnu, ale hnedka od toho odskočíme a vrátíme se k tématu. Mě překvapilo, že jsem jakoby psala a jako Dana zblase, ale přitom já jsem dneska vůbec nepsala.
0: No já jsem právě před hodinkou citoval to, co napsala,
1: no,
0: tady vidím podpis Dana Blatna.
1: No, právě
0: aha, no, takže se za vás
1: probralo.
0: Nikdo vydává. Ale z toho si nic nedělejte. Víte, v kolika podnicích já už jsem byl
1: lidem.
0: A řekli mi,
1: no,
0: musíte zaplatit to rozbitý zrcadlo. Já tam nikdy nebyl.
1: Ne, pohodě. Já jsem to slyšela už ze Židlokovic, myslím, že už prostě se to občas stane. Ale já bych teda upřesnila to, jak ty moje jablíčka teda spadly nedaleko od stromu. Mm-hmm. V podstatě jsem ráda a vděčná za to, že ty tři děti mám. A mám skutečně tři děti, mám těch 9 vnoučat, což je teda požehnaný. Ale všechny jako jsou pracovití, muzikální, svým způsobem i sportovní, což já teda jsem taky hodně sportovala jako za mladá, to je pravda. Jo, dneska už tak jako i tu turistiku pomalu opouštím, jsem ráda, když někam dojdu, spíš tak jako na kolíčku si vyjedu. No a hlavně kluci uměli vařit perfektně, jako umí moje dcera, ale ty to teda vůbec nebaví, mě to ještě stále baví, jakž tak. Takže jako a kluci jsou techničtí, až na toho nejstaršího, ten je prostě takovej spíš humanitně zaměřený.
0: Takže přece jenom nějaké niance se dají najít, nedá se říct,
1: ano,
0: že jste to brala podle jedné šablony.
1: Ne, to ne. A jako jsou praktičtí hlavně, což je pro mě velice důležité, že prostě jsou praktičtí a mám z nich radost samozřejmě. No a jak tam mluvil pán potom, myslím, že Mirek to byl, to mě velice zaujalo, jak jsou všichni v bílých pláštích, jo.
0: Ano.
1: Tak to mě se teda nepoštěstilo. Já jsem si přála jako v dětství buď to být zpěvačkou anebo zdravotní sestřičkou. A pak jsem teda úplně se vrtla někam jinam, abych popravdě řekla, jo, na tu chemii. Ale moje dcera je třeba učitelka pro střední školy biologie a chemie, tak ta se zvrtla po mně. Kluci ty jsou sportovní a jedinýho bílýho pláště mám zdravotníka Dominika, vnuka. A to jsem právě, myslím, že říkala Jarušce Barboříkovi. Jo. Takže dneska jsem nepsala, ale volám vám. A volám vám ráda, protože vás velice, Borku, slyším ráda.
0: To je hezké. Moc krát vám za to děkuju a já musím říct, ne na oplátku, jenom vám, já jsem vděčný za každý váš telefonát, za každý skutečný příběh, který zavoláte nebo napíšete a moc rád si s vámi povídám. Konec konců, jinak bych nemohl dělat noční linku.
1: To je vaše poslání, ale já to tak vnímám. Ale jste v tom fakt jednička s hvězdičkou.
0: No tak
1: jako
0: nechme té červené barvy raději.
1: Bude to vidět na kameře. Když já teď koukám na kameru.
0: No, ano, my jsme vlastně poloviční televize. Jo, to je pravda. Jo.
1: Ale
0: jenom doufám, že si neděláte screenshoty a nedáváte to do špajzu, ty fotky.
1: Ať jablka padají nebo nepadají daleko od stromu. Takže mějte všichni báječně, mějte krásný jaro, léto. A víte, co mě dneska čeká? Večer k svátku matek jsem dostala a k narozeninám. My tady budeme mít na zámku. Vy jste hrál dneska první písničku vlastně ze zámku Blatenského. My tady budeme mít zlatýho slavíka loňského Nojda Bártu.
0: Je, no tak to bude velká akce.
1: To bude velká akce a pozdravujte ty svoje synky a mějte se krásně a já zdravím všechny posluchače ze srdíčka a nehrajte si na mě, jo? Pozor na mě. Nebo si vás najdu.
0: I koušete, jo? I koušete.
1: Kdyby bylo třeba, tak možná i kousnu.
0: Děkuji, mějte se hezky a dobrou noc.
1: Já to beru v retese. Naschledanou.
0: Naschledanou. Je tu noční linka s tématem Jablko padá nebo nepadá daleko od stromu. Vaše konkrétní příběhy k tomuto tématu telefonujete na tohle číslo.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

jsem vyhrál první cenu. Obyčejnou ženu.

0: Posloucháte noční linku Českého rozhlasu a tu pestrou paletu pozdravů, kterou jsem předvedl před půl hodinkou, vlastně můžu ještě rozšířit. V tomto případě tady rozhodně, protože pro Radomíra platí dobré odpoledne. Zdravím vás, Radomíre.
1: Dobré odpoledne, dobrou noc nebo dobrý večer pro vás a
0: všechny, kteří jsou správně naladěni. I já to ještě vysvětlím, on totiž Radomír volá z Koloréda.
1: Takže časový posun je o 8 hodin méně.
0: Tak. Takže dobré odpoledne a poslouchám. Padá nebo nepadá jablko daleko od stromu ve vašem případě?
1: V mém případě velice daleko. Velice daleko, protože naše rodina byla taková usedlá. Maminka, to já tím nechci nic naznačovat, že by to bylo špatně, ale maminka byla soudkyně, tatínek úředník a v podstatě se doma nic nedělo a mě to hrozně scházelo. Já jsem se vždycky musel do něčeho zapojovat a vždycky já jsem byl taková černá ovce rodiny.
0: Takže vám říkali, po kom to dítě je, jo?
1: Po kom to dítě je, přesně tak. Protože už i generace před mými rodiči, to byli zemědělci z jedné strany a babička byla švadlená, dědeček tesař. Všichni se drželi prostě tak jako u toho hnízda. Mě to z toho hnízda nějak pořád táhlo pryč. Takže já od 18 let vlastně začal jsem s Červeným křížem. S tím jsem objel skoro celý svět. Byl jsem v Jugoslávii, v Jižní Africe, ve Venezuele. No a skončil jsem nakonec tady v Kolorádu. Takže já to mám hodně daleko od stromu.
0: A co vaši potomci, Radomíre, jak na tom jsou?
1: Moji potomci nejsou.
0: Nejsou? Aha.
1: Bohužel.
0: Tak to se omlouvám. Tak určitě jste se snažil, ale nějak to asi nevyšlo. No, to se tak někdy stává.
1: Já jsem se ani moc...
0: Ani nesnažil.
1: Upřímně, já jsem se ani moc nesnažil.
0: No tak třeba vás to ještě čeká.
1: V 60.
0: No tak podívejte se na Karla Gotta.
1: No jo, ale tak to je jiná kategorie, to... jiná sorta.
0: No dobře, ale mě to taky pořád ještě baví, no. A my jsme asi tak stejně velcí.
1: Ale mě to taky baví, ale zrovna mě nebaví, že bych...
0: Jo, ty následky, já vám rozumím, chápu. Radomíre, vysvětlujete si nějak to, že jste od té rodinné tradice de facto odbočil, od té usedlosti k tomu, že jste zcestoval celý svět a skončil v Kolorádu?
1: Já nad tím nějak nepřemýšlím. Já prostě... Žiju život, věřím, že ho žiju dobře, neubližuju, spíš se snažím pomáhat. Tak každýho věc, že jo, žít si svůj život.
0: No, mnozí k tomu...
1: Mě to prostě... Pokračujte.
0: Máme totiž zpoždění na té telefonní lince, přece jenom tak proto to vypadá s těmi mezerami tak, jak to vypadá. No, je to samozřejmě každého věc, ale chtěl jsem se prostě zeptat, jestli si vy sám nějak vysvětlujete tady to, že jste jiný než vaši rodiče, řekněme tím obecným zaměřením, obecnou povahou. Mimochodem, povaha, to je samozřejmě...
1: Mám sestru, mám bratra a ti jsou to samý jako moja rodina předtím.
0: Takže vy jste jediný, kdo se takto vyčlenil, ano?
1: Jak říkám, černé ovce.
0: Já bych tu barvu příliš nezařazoval, kor ve vašem případě.
1: Tak dobře, tak bílej habran.
0: Tak, to je lepší. Tam už nás nemají za co žalovat. Mějte se hezky a přeji vám dobré odpoledne do Koloráda. Naslyšenou.
1: Děkuju, vám taky.
0: Jablko padá nebo nepadá daleko od stromu? Na to, abyste ten svůj příběh v úvozovkách protlačili do noční linky, už máme jen 22 minut. Tak snad se to povede po písničce Věry Špinarové.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: V noční lince Českého rozhlasu, kterou právě posloucháte, není konec se ženskými hlasy. Po Věře Špinarové dostává slovo Ludmila, posluchačka se svým příběhem a pohledem na torčení o jablku, které padá nebo nepadá daleko od stromu. Dobrý večer, Ludmilo.
1: Dobrý večer, Borku. Já vás zdravím a všechny noční linky, co poslouchají.
0: Za všechny děkuju.
1: A teď teda vám řeknu, že já mám 3 děti a 2 děti mám z prvního manželství a ty teda padají daleko ode mě.
0: Tak to musíte být konkrétnější. V čem?
1: Akorát syn, no tak dcera nemá ráda moc kamarádky. Ona je taková rodinný typ. A jenom se věnuje děti, to je ta opičí láska.
0: Aha.
1: A syn teda ten je jako jedině si se mnou rozumí, když si spolu voláme, tak on má jedině starost, co jsem vařila, abych mu dala nějaký rady. Aha. A rád teda zkouší různé věci, jako v gastronomii.
0: Jo.
1: Takže to jo. Ale třetí dívče, ta je ta zdravotní sestra a ta je teda celá po mně.
0: Taky jste byla sestra?
1: Ne, já jsem nebyla. Já jsem panská Kryčová. Tak to se nepovedlo. Jo. To teda neumí nikdo nic přijít. To teda si neumí ani přišít knoflík.
0: Jo. A to je taková všeobecně rozšířená vlastnost. Kdybyste viděla, jak já jsem seštepoval ten prasklý potah v autě, to byste mě dala. No nic, poslouchám dál, pardon.
1: No a dcera, tak ta je oblíbená, hlavně po práci, ty zbožňují pacienty. Pacienti už zbožňují, ona je velice empatická. A ráda pomáhá lidem a je velice ochotná. A tak ta je nejmladší, takže ta má teprve 44. No a ti už jsou přes 50, tak ti už mají jako vnoučata. A ona má malé děti. Ona má 15-letou a 12-letou. Takže teďka se právě hlásila ta na to, jak jsem vám říkala, že na to konzervatoř nedostala se. O 2 body se nedostala, tak jsme měli smutek, ale jako všechno je k něčemu dobrý, dostala se na gymnázium, kde se zaměřují na jazyky a ona teda je nadaná na jazyky, ale ona chce být herečka věrmelmovoci, takže ona, to nevím, po kom teda má. A že ona říkala, že jim to dokáže příští rok, že se bude hlásit zas.
0: No tak častá krůpěj kámen proráží. A jestli je taková, no, přinejmenším projevem extrovertka, jako jste vy, tak to má v kapse.
1: No, řekli, že to byla škoda, že to bylo ofous.
0: No, právě.
1: Že ona není drzá, co právě.
0: Jo, a vy byste se jako, promiňte, že vás přerušuju, ale hned mi dáváte nahrávku na smeč, tak se musím zeptat. Vy sama se považujete za drzou?
1: Ne, já nejsou drzá, ale jsou odvážná, tak bych řekla.
0: Jo.
1: Jsou odvážná. A ona teda odvážná je, že se za to chce znovu do toho pustit, ale říkala jí, kdo je první na konzervatoři v prvním ročníku, je ta Šporclová Sofie, teďka hrála už ale ve 4 filmech, a tak si spolu píšou a ona jí tvrdí, že jsou stejný povahový typy a aby se toho nevzala, když po tím tak touží a že kdyby něco potřebovala, takže jí poradí. No ale tak, ta, co ji připravovala herečka, tak ta z toho taky byla špatná, že ho nevzali. No,
0: No tak možná to vzala tak, že to je špatné vysvědčení pro její práci, ale tady šlo zřejmě opravdu o nějaký těsný bodový nezisk.
1: No, tak jsme se dozvěděli potom, že brali jenom 3 holky a 3 kluky. No a 2 holčičky byly, babička byla herečka, ale jako po jménu to neznám vůbec. Takže ono to taky mělo vliv.
0: Ale teď jste mi vlastně připomněla ještě tu druhou stranu mince, tedy dnešního tématu, jablko padá nebo nepadá daleko od stromu. Jak jste na tom, tedy dokážete-li to zhodnotit? Vy a vaši rodiče, byli jste si blízcí v tom ohledu nadání, talentu, zájmu? Vedli vás k něčemu, nebo to šlo automaticky?
1: Ano, s otcem mojím. Tak ten hrával divadlo a byl velice oblíbený v kolektivu, a tak to jsem zdědila já po něm teda.
0: Jo, takže já si píšu, v kolektivu oblíbená Ludmila nám volala ve 1:45. Děkuji, Ludmilo, a přeju vám krásný zbytek května. Naslyšenou.
1: Já vám taky a nashledanou. Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
3: Nelidský je můj osud spíš, nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám potají.

0: Po téhle písničce v podání Pavla Bobka je čas už jen na jeden telefonát té aktuální noční linky. Jejím tématem bylo jablko, které padá nebo nepadá daleko od stromu. A tím posledním, kdo teď na telefonu 731 800 900 zveřejní svůj příběh, svůj postřeh, svůj úvahu na tohle téma je Hynek. Hynku, dlouho jsme se neslyšeli, přeju dobrý večer.
1: Dobrý večer tobě i všem, kteří ještě vytrvali u přístrojů.
0: No to tak někteří mají, že prostě nemůžou jít spát, dokud nepadne poslední slovo. Dnes tedy na téma jablko padá nebo nepadá daleko od stromu. Jak je to v tvém případě?
1: No, já mám vnoučat celkem 7 a tak jeden z toho se vydařil tady v tom tématu a tento mi nahradí za všechny.
0: Musíme říct, tedy pokud si dobře pamatuju, že jsi byl hodně činný, no vlastně skoro celý život, jestli si vzpomínám dobře, v gastronomii, abych to zaobalil.
1: Tak tady v tom ne, já myslím spíš v tom dalším tématu. Mm-hmm. A sice, já jsem býval komediant.
0: A takhle.
1: Mm-hmm. A to on zdědil po mně, jako úplně v perfektním stavu. Mm-hmm. Jako byl jsem i muzikant a to zdědil taky, protože hraje i dokonce nějakým způsobem dokáže bavit vtipy a tohle to zdědil taky po mně.
0: Kolik mu je?
1: Dokonce, když jsem šel do podrobností, tak ještě obliba moje byly ptáci a ty má taky. Takže to je opravdu, ten se podědil, já říkám.
0: Jo, a
1: ne, potaď,
0: kolik,
1: podědil.
0: Kolik mu je roku?
1: 26.
0: No tak to už je velký kluk, to je pravda. Ale došlo k tomu vlastně, k tomu podědění, tedy ne od dědit, ale od dědy, dědečka, vlastně přes to jedno koleno. To znamená, že to chtělo nějaký čas, jo?
1: No je to pravda, ale když na něho vzpomenu, tak vlastně, když jsme dělali ty rodinný vejlety nebo seance takový, tak si ho pamatuju, že jsem prostě stál u mikrofonu a vedle sebe jsem si dal židli a na to jsem ho vysadil, aby dosáhl mikrofonu a už tam bážen žádný a už zpíval, jo?
0: No jako, tak to znám taky, no. Do 4 let to Davida taky bavilo křičet na mikrofon, protože viděl, jak ve stříhacím programu se to projevuje na těch lítajících rafikách, jo?
1: A tady to on prostě udělal tím způsobem, taky tím způsobem jsem mu v tom tak trošku odšprajcoval tu židličku, takže jsem mu pořídil varhany, který dneska vezme a spustí a baví celou vesnici, kde prostě pravidelně vykonává tady tu činnost jako v poloprofesionálním stylu.
0: Mm-hmm.
1: A jako těší mě to, ne že ne.
0: No tak hrdý dědeček, to je jasný, ale Hynku, podívat, protože už zase tolik času nemáme, ještě na druhou stranu, kdybys ty měl být tím jablkem a já bych se ptal na ten strom, ze kterého spadl, kde jsi vzal ty to svoje, jak ty říkáš, komedianství?
1: No, tak to jsem nezdědil. Táta sice zpíval a zpíval pěkně a hodně a rád, ale jinak nebylo kdo, po kom bych to já podědil. Takže tady v tom směru já jsem prostě nejsem tím jablkem, který padá.
0: Jo, ty jsi takovej první autodidakt, který prostě v rodině založil tradici a až teprve tvůj vnuk v ní bude pokračovat. Je to správně?
1: No začalo to vlastně tím, že jsem ve škole čítával Stařička Pagáča, to byla moje oblíbená parketa, jako to, když byl nějaký nějaký supl, tak automaticky já jsem, buď to jsem to vytal z nějaký skříně, tady tu knížku, anebo už jsem natolik to uměl z paměti, že jsem to říkával i z paměti tady ty jeho historky, protože já jsem to miloval, jako to.
0: To máš dobrý, protože my jsme vytahovali ze skříněk akorát malýho Bobša a toho nám potom ještě z paměti přišel vykládat pan Grumlík do tělocvičny. Já se omlouvám, že musím přerušit tvůj tok myšlenek a slov, protože už se blíží jedna hodina. Musím ti poděkovat za telefonát. No a jsem rád, že se opět nepotvrdilo ani jedno, ani druhé. Prostě každý je svůj a někde to padá daleko od stromu a někde to jablko hold spadne přímo pod strom. Hinku, děkuji, měj se hezky. Dobrou noc.
1: Já děkuji tobě, že jsi mě zvedl a přeji dobrou cestu domů.
0: Děkuji a naslyšenou.
1: Ahoj.
0: Ta příští noční linka bude už za 22 hodin začíná. Bude na téma, když auto supluje ložnici. A Honza Macoun, který se ujme mikrofonu, ten se na vás, věřím, už v tuhle chvilku těší. Takže dobrou noc a někdy příště zase naslyšenou. U mikrofonu byl Borek Kapitančik. Sladké sny vám přeju.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Tak to máme 7:01 ranou. To byla, tuším, nějaká pohádka snad o statečném krejčíkovi, ale taky to, věřte, nevěřte, byl název soutěžního pořadu českého nebo tehdy ještě československého rozhlasu v 60. letech. Šlo vám vlastně o soutěžní klání mezi dvěma městy, kterým prováděl tehdy velmi známý a oblíbený moderátor doktor Jan Pixa. A jaký byl vlastně princip celé soutěže, která se přirozeně vysílala v přímém přenosu, to si můžete poslechnout v ukázce V záznamu večera, kdy spolu soutěžila mužstva v Hradci Králové a v Lounech.
2: Jedna soutěž pro dvě města vysílaná ze tří míst, čtvrtý den v týdnu, pětičlenným štábem, 6x10 minut, to je 7:01 ranou.
3: Dobrý večer, hlásí se vám pražský dispečink ligové soutěže 7:01 ranou v divadelku v Suterénu v Praze 6 v Dejvicích v Ústředním domě armády. U mikrofonu je Jan Pixa a současně se vám hlásí stanoviště hlavního rozhodčího Zdeňka Jirotky.
4: Dobrý večer. Představíme soupeře. Ve třetím utkání prvního kola stojí proti sobě družstvo Louny, které vítáme rytmickou skupinou Vladimíra Truce.

0: druhé straně naší linky je východočeský Hradec Králové. Přesněji řečeno jeho pražské předměstí.
1: No, Hradec Králové. Hradec Králové, protože to pražské předměstí to mělo být původně, ale teď se nakonec rozhodlo, že to bude celý Hradec Králové.

0: Hlavní rozhodčí Zdeněk Jirotka provedl takové vyzvání k prezentaci. A abychom tady celý večer nevedli solo my z Prahy, tak předáváme slovo tomu ze soupeřů, který je od Prahy vzdálenější. To jest Hradec Králové. Voláme Hradec.
1: Tady je Hradec Králové, velký sál Parku kultury a oddechu. U mikrofonu Stanislav Zářecký. Všechny vás, přátelé, zdravíme z města, jehož zdech sídlí krajské orgány našeho východočeského kraje. Zdravíme účastníky dnešního soutěžního večera v Ústředním domě armády v Praze a zvlášť upřímně zdravíme své soupeře, reprezentanty Severočeského kraje v Lounech. Pro ně tady máme jedno veršované říkáníčko, které poznalo světlo světa z pera čistého amatéra a neméně ryzí amatér je bude přednášet. Tož tedy, přátelé v Lounech, poslouchejte. Buďte pěkně pozdraveni, Louny, město Chmele, taste kordy, už se blíží útok nepřítele. Mázy piva s čepičkami, dejte hezky stranou, skolit máme draky z Prahy, 7 jednou ranou. Ať vám kuráž do útoku harmonika dává, Karel Konrád drží palce, Frýda z nebe mává. Ať si rada starších v Praze na nás zuby zláme. Od hradeckých otroků všem pozdrav posíláme.

0: A teď naše znělka, po které budeme odpovídat na otázky soutěže. Já vám jen prozradím, že ji hraje Josef Růžička na elektrofonickou kytaru a Jaromír Fišar na elektrofonické varhany. Oba nástroje jsou výrobkem československých hudebních nástrojů Hradci Králové, odkud určitě mnozí z vás znají piana značky Petrov. Prosím, znělka. Ona to je v pravém slova smyslu hymna Hradce Králové. A teď už jsme, přátelé, připraveni plnit úkoly.
1: Děkujeme vám z Hradce, moc hezky jste to udělali, moc jste nás tady potěšili, slyšeli jste, doufám, ten potlesk, kterým zdejší obecenstvo kvitovalo ten váš hezký pozdrav, i když byl určen lounským. A přátelé v Hradci, já mám ještě jednu poznámku. Prosím vás, už teď si přichystejte z nějakého autorského kolektivu tam ve svém středu, přichystejte si 5 otázek, kterými se budete ptát v průběhu soutěže, tuším, že to bude 4. soutěž, budete se ptát neznámého muže nebo ženy na jeho povolání. Odpovědi smějí být jenom ano, anebo ne, tak podle toho potom ty otázky budete muset formulovat. Říkám vám to proto, abyste měli čas se na ně řádně připravit. Totéž vzkazují také do Loun, kam posíláme taky pozdrav z Prahy a prosíme Louny, aby se nám přihlásili ústy Vlastislava Větrovce, prosím.
2: Tady Louny, dobrý večer, u mikrofonu Vlastislav Větrovec. Ovšem, zdaleka ne sám. Na našem sportovním kolbišti je připraveno početné družstvo lounských, které se chystá podle staré tradice hájit barvy a čest svého rodného města. Louny bývaly odjakživa kolébkou talentů a slavných men, která nelze ani vypočítat, stavitelů, básníků, umělců. Jsou tedy městem s bohatou historií a neméně krásnou přítomností. Louny jsou dnes městem železničářů i městem průmyslu a zemědělství. Slunce už nám dnes zapadlo v 18.20 nebo 18.00, nevím přesně, a neprší, což není divu, neboť jsme tady v nejsuším okrese Čech, ale věříme, že nás brzy uslyšíte, až se ozve naše znamení. Na klavír je hrál inženýr Štembera. No a to by bylo zatím z Loun všechno.
1: Přátelé v Lounech, děkujeme vám. Jsme rádi, že jste ve stavu takové bojové připravenosti, právě tak jako v Hradci Králové. Už vás nechceme napínat. A přátelé, už jsme tady s první otázkou, kterou budete plnit hned. Prosíme obě dvě města o pozornost. Zahrajeme vám úryvek z jedné opery a předem říkám, že nechceme, abyste nám řekli, o kterou operu jde a který skladatel ji napsal. Budeme pro vás mít otázky trochu jiné, přesto je nutné, abyste ten úryvek poznali. Prosím, ukázku.

0: Přátelé v Hradci, voláme vás. Přátelé v Hradci, buďte tak laskavi a řekněte nám, ve kterém roce měla tato opera svou premiéru. A vy, přátelé v Lounech, budete tak hodní a řeknete nám, při jaké příležitosti měla tato opera svou světovou premiéru. Prosím, voláme Louny.
1: Ano, tady Louny, tady Louny. My jsme teď měli otevřené uši, takže teď je zavřeme a otevřeme hlavy, abychom dali je dohromady. No a myslím, že už jsme se tak ujednotili na odpovědi, tak prosím naše znamení. Tak odpověď zní, tato opera byla uvedena u příležitosti otevření Suezského průplavu.
0: Děkuju vám, stačí, je to v pořádku a právě jste vsítili jednu branku. Nebudu k tomu... Alice Zahrádková už vám tady dala jedničku, ovšem teď jsme zvědaví, co k tomu řekne Hradec. Potom řekneme, která obra to byla a který skladatel složil. Prosím, Hradec.
2: Tak šlo o operu Aida. Pardon, nejprve znělka. Šlo o operu Aida a měla svoji světovou premiéru 24. prosince 1871 v Káhiře. Skladatel Giuseppe Verdi.
0: Děkuju, naprosto přesně. Získáváte tak jeden bod, nebo jak my říkáme, vsítili jste jednu branku. A my už tomu celkem nemusíme, přátelé, ani tady z Prahy nic dodávat, protože jste řekli, že šlo o Giuseppe Verdiho. Jedině snad to taková maličká zajímavost, že na té premiéře titulní roli Aidy zpívala Češka. Byla to Terezie Štolcová, rodačka z Kostelce nad Labem. Ale to jenom tak na okraj, jenom pro zajímavost. A už máme pro vás další úkol. Prosím, Zdeňka Jirotku, kdyby byl tak laskav a uvolnil nám na chviličku svou židličku, protože sem pozveme Anu Vítovou. Aby byla tak hodná a zatelefonovala si s někým. Malý okamžik, paní Vítva, já bych ještě řekl, komu je to určeno. Tak tato otázka je určena do Hradce. Přátelé, poslouchejte telefonický rozhovor, který vede jakási dáma s někým na druhém konci drátu, koho vy ovšem neuslyšíte, a potom nám laskavě řeknete, s kým, se kterou osobností Hana Vítová, respektive ta dáma, kterou nám tady teď hraje, s kým tento rozhovor měla. Prosím, začínáme.
3: Hello. Dobrý den. U aparátu je Čurdová z kultury. Poslyšte, četla jsem vaše paměti a ráda bych si ještě něco doplnila. Tak váš otec měl 19 dětí, že? Co? 20? No to byl tedy kabrňák. No jenže tenkrát nebyly antikoncepční poradny, no takže to zas nebyl tak moc velký kumšt. Prosím vás, mám tady jednu nejasnost. Zabil jste toho Felixe Novohradského z Kolovrat nebo nezabil? No, tak když vám stačí, že jste se kvůli tomu 630 let soudil, no tak to beru zpátky. No ale poslyšte, vy jste měl těch soudů víc, co? Adam jste měl v mládí taky hodně, že? No co o nich soudíte? No myslím jako o ženách. Aha, teď v 60 jste změnil názor. No a na víno jste taky zanevřel. Víno je dar boží, znamenám. Prosím vás, v kterém roce jste napsal Prosto pravdy? Aha, v 26. Děkuji. Mně se to moc líbilo, jak se tam obouváte do kněží, advokátů, do lékařů. Jenže taky zpěváky jste tam mohl skritizovat. Ty by to potřeboval ještě dneska. No a poslední otázka. V kterém roce jste, prosím, umřel? Děkuji vám, pane... Pardon, promiňte, pane Pixo, já jsem to málem prozradila.
0: Naštěstí se to neprozradila. Děkuji vám, paní Vítová. A voláme do Hradce. Přátelé, kdo byl asi na druhém konci drátu?
2: Tak, doktore, prosím vás, ještě maličkou chviličku se zde poradíme. Jistě. Naši odborní poradci právě mají hlavy pohromadě a přemýšlí. Tak to byl Mikoláš Dačický z Heslova.
0: Výborně, rádi vám zatleskáme. Jak vidíte, přátelé, Hradec právě vsítil další branku, takže stav utkání teď je 2-1. Ovšem, ještě mají příležitost Louny. A zase budu prosit Zdeňka Jirotku, kdyby laskavě uvolnil svou židličku, tentokrát pro Milana Frýdla, který zase jako jiná postava si zatelefonuje s jinou postavou. Louny, toto je otázka pro vás. Stejného druhu, jako byla předtím pro Hradec. Prosím, Milan.
4: Haló? To jste vy? Tady jsem já. No, pamatujete, jak jste v 19. roce frknul s tou plukovní pokladnou do Vídně? Já vám ji tenkrát nesl, to je leco. Proč volám? No, jestli vám v té pokladně náhodou něco nezbylo. Jo, vy jste ji musel zase vrátit. A plnou? Škoda. No, samozřejmě, když to poručil císař, to bylo nutný. Císař není žádnej hej, počkej. Slyšel jsem, že vás trápí podagra. A migrena taky? No, tak to ještě čekejte senilitu. To má každej pořádnej šlechtic. To byste ani nebyl šlechtic, kdybyste je neměl. A degeneraci nemáte? Možná, že o tom ani nevíte. Jo? Gratuluju. K čemu? No přece, jak jste to loni natřel těm protestantům u Stínavy ve Slezsku. Prchali a ani moc neprotestovali, že jo? No to protestanti dělají. A poslyšte, co dělá pan Zeno? Kouká pořád na hvězdy? Proč? Jo, on je váš hvězdář. Helejte, jak je to s tou zemí, točí se? No je volovina, to bychom přeci upadli, že jo? Tak buďte zdrav a... Jestli vám můžu radit, nejezděte do... No, nejezděte tam.
0: Hovor skončen. A já volám Louny. Poznali jste, s kým hovořil Milan Frýdl, totiž postava, kterou Milan Frýdl představoval. Louny.
1: No tak tady Louny, jestli dobře slyšíte, tak slyšíte, jak se tady rozhostilo obrovské ticho. A teď se právě radíme, dáváme hlavy dohromady. No ale je otázka, jestli budeme moct odpovědět. Tak přátelé, co vy na to? Je tam telefon ještě, okamžik, ještě si počkáme na telefon. Zatím se ještě můžeme radit.
0: Jistě,
1: má někdo
0: můžete.
1: Jiný názor? Vy tam vzadu říkáte? Rusvorm také, ano. A telefon? Valdštejn.
0: Aklamací někoho zvolte.
1: Tak to mám povědět. Tak jste pro Valdštejna, ano? Jsou tady rozpaky, ale já myslím, že z těch rozpaků bychom měli vyplout. No, přátelé, domluvme se. Tak kdo je pro Rusvorma? Nechce děje vůle většiny. To je nás málo. A pro Valdštejna? Těch je ještě méně. To znamená, teď jsou tady neutrálové. Tak vsadíme to na Rusvorma. Co se může stát, na nejvíc ztratíme bod, ještě ho můžeme dohnat. Tak na druhém konci pomyslné telefonní linky by byl generalissimus Rusvorm.
0: Škoda, že jste nehlasovali pro toho Valdštejna, protože šlo o Albrechta z Valdštejna, přátelé. Albrecht z Valdštejna byl tím pomyslným příjemcem toho telefonického rozhovoru a bohužel vám tady branku tedy nemůžeme uznat. Takže stav teď po druhé otázce je 2-1.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Svého času už jsem vám tu v divadle pro vaše uši představil soutěžní rozhlasový pořad. Kdy to bylo? Tedy to není otázka, ale název toho pořadu. Vysílal se v 70. a 80. letech a posluchači hádali a pak do rozhlasu posílali korespondenční lístky, dopisy a pohlednice s tipem na tajný rok X. No a když jsme před chvílí v Lounech neuhádli toho Valdštejna, bude se nám ta postava, historická osobnost Albrechta Valdštejna ještě hodit. Jen připomenu, že v rolích průvodců se představují pánové Antonín Hart a Milan Klásek. A doplní je také herečka Alena Vránová.
2: Halo člověče, co je to s vámi? Nevidíte, že začínáme? Ukažte, co je to za knihu, že se od ní nemůžete odtrhnout?
3: Budete se divit. Tři mušketýři.
2: To se tedy divím. Tak když už jste si vybrali historii mušketýrů, musíme upozornit, že v našem roce X tomu bylo už 6 let, co mušketýři odsoudili zlou Milady k smrti. A trest byl hned na místě vykonán bývalým katem, který byl zrovna po ruce a ochotně si s ní vyřídil své účty.
3: Ano, ano. V našem roce X uplynulo právě 6 let od pádu pevnosti La Rochelle. Věrné přátelství mušketýrů se mezi tím na dlouhý čas rozpadlo. Porthos žil šťastně s vdovou Coquenardovou a Aramis zvolil ctnostný život mnicha v klášteře v Nancy a Athos trávil čas na svém zděděném majetku na francouzském venkově. Jediný D'Artagnan neopustil vojsko a byl dokonce povýšen na poručíka.
4: A co když to tak, pánové, vůbec, ale vůbec nebylo?
2: Ale kdo pak nám to tu vstoupil do děje? Snad to není přímo velká D'Artagnanova láska paní Bonacieux.
4: Snad ano, snad ne, ale to není důležité.
3: A co tedy je důležité?
4: Kdo ví, třeba že tu a tam poopravím vaše slova.
2: Ale prosím, to my se zase dáme rádi poopravit od tak půvabné dámy.
4: No, tak třeba D'Artagnan. Víte, že v tom vašem roce X mu bylo teprve 14 let?
3: Ne, ne, ale ne.
4: Ale ano. A garda šedivých mušketýrů vznikla dokonce až celých 23 let po tom vašem vybraném roce. Ano. Kardinála Richelieu D'Artagnan ani neznal. Za to byl oblíbencem kardinála Mazaréna.
2: Ale vy nám berete iluze. To snad 3 mušketýři ani neexistovali?
4: To ne, existovali. A dokonce i jména měli stejná jako v románě Alexandra Dima. Jsou popsáni v líčení jistého Courtilze de Sandra. Nazval své dílo Paměti D'Artagnanovi a drží se v něm důsledně historické pravdy. Ale když později Dima čerpal z této knihy, časově všecko jaksi důkladně posunul a promíchal. A proč ne? V lecjakém zajímavém příběhu je pravda obrácena na ruby.
3: Ale ať je to tak nebo tak, zdá se mi, že se tenkrát nějak stále jen mordovalo a bojovalo.
4: Jen tenkrát?
2: Ale, madam, nebuďte prosím jedovatá. Pravda je, že to byla doba válečná. No tak třeba u nás v Čechách. Válka pustošila zem už několik let. A bída z nouzí si tu podávali ruce.
3: Pole pustá, nikdo nesil ani neoral. Vypálené vesnice značily jako černá stopa postup armády. A tam, kde vojáci nepálili, vyplenili aspoň stavení do posledního drobečku.
2: A přece na dně té bídy doutnala ještě jiskřička naděje, že jednou a třeba už brzy bude konec té strašlivé války. Na trůn dosedne opět český král a do země se vrátí ti, kdo se s holýma rukama vystěhovali.
4: Všecko se změní jako mávnutím kouzelného proutku a zase bude dobře. Kolikrát už lidé takhle sněli na různých místech a v různých časech.
2: Jenže v našem roce X dostávali neurčité naděje určitější podobu. Proslýchalo se, že velitel císařských vojsk vévoda Albrecht z Valdštejna jednal už s emigranty i se švédským kancléřem Oxenšernou. Je hotov postavit se proti císaři a prohlásit se českým králem. Má přece celou armádu v ruce.
3: V ruce a hlavně v Měšci. Financoval totiž už pár let vojsko a proto mu byl zprvu císař ochoten ledacos odpustit.
4: Valdštejnova spupnost mu však už dávno byla trnem v oku. A konec konců i odpouštění mělo své hranice.
3: V našem roce X se Valdštejn necítil bezpečný už ani ve svém paláci v Praze. Měl-li dobrý den, spřádal ještě plány na ovládnutí Evropy, ale množily se dny, kdy se cítil prach bídně a bez lékaře neudělal ani krok.
2: Bez lékaře, ale také bez dvorního astrologa, ne? Radil se s ním i o tom, koho má pozvat k obědu.
3: Však to také mělo velký význam. Jako třeba zrovna v Chebu v osudný den našeho roku X, kdy byli na slavnostní oběd pozváni velitelé největších pluků, Scottové Butler, Leslie a Gordon.
2: Kteří pak na oplátku zase pozvali k večeři maršálka Illova a hrabata Trčku a Kinského. Valdštejn se pro velké bolesti omluvil.

0: Naši hosté nějak málo pijí, plukovníku Butlere. Nechutná jim snad u nás?
1: Ale poslušte si přece, pánové, a napijte se ještě, prozit.
2: Večeře byla výborná a víno je opravdu, no, znamenité. Jsme vám, pánové, vděční za tuto večeři. Chci věřit, že si dobře rozumíme a že tomu tak bude i nadále. Na naše další společná vítězství.
0: Škoda, ano, že vévoda Valdštejn nemohl přijít s vámi, hrabě Trčko.
2: Je na tom opravdu špatně. Každý pohyb ho bolí. Však jste, pane Leslie, v poledne všichni viděli. Vyhublí je na kos.
1: Ale hlavu na punktování má ještě čerstvo.
2: O, to ano, pane plukovníku, myslí mu to dobře. Celé odpoledne pracoval s námi na novém armádním rozkaze určeném všem jednotkám.
0: Nějak bylo v poslední době příliš mnoho těch rozkazů a přísah. Nezdá se vám, pane hrabě?
2: Inu, vévoda jedná podle situace, jinak to dnes není možné. Před měsícem sice podepsalo věrnost všech 42 velitelů vojsk, ale mezi tím se situace, jak víte, změnila.
1: Baže změnila. Byla tu předtím stále možnost, že se Valdštejn s císařem dohodne.
2: I my jsme dlouho doufali.
0: Doufali? Spíše jste mezi tím s každým punktovali. Se Švédem, se Sasíkem i s Francouzem. Proti císaři.
2: Ale pánové, jak tomu mám rozumět? Víte dobře, co máte slíbeno. Půjdete-li s námi, vévoda nejen poplatí vše, co je vám dlužen císař, ale obdaří vás navíc velitelskými hodnostmi i statky. Ostatně, co jste mu dnes poledne neosvědčili věrnost?
1: Věrnost, věrnost. Jak může mluvit o věrnosti ten, kdo nejprve zradil víru předku pro císaře a pak císaře pro jakousi chiméru, že se stane českým králem?
0: Tak jest. Přísaha byla vynucena a Valdštejn už je v koncích. Slibuje, ale nemá ani peníze, ani lidi.
2: Hrabě Chynský, slyšíte to? No to je opravdu příliš. Za těchto okolností...
1: Ano, za těchto okolností. Geraldine, kupředu!
0: Kdo je dobrý? Císařský.
1: Ať je císař Ferdinand!
3: Tak skončila večeře, od níž si Valdštejnovi generálové tolik slibovali.
4: Maršál Illov, Trčka i Kinský byli na místě zabiti a plukovník Butler vedl mezi tím tlupu dragounů za Valdštejnem. Zastihli ho v noční košili.
5: Jak mu bylo předpověděno?
3: Myslíte v horoskopu od Jana Keplera?
5: Ne, ne. Tam bylo řečeno jen, že náš rok X bude pro vévodu osudný. Mám na mysli vidění Kristýny Poniatovské, sirotka po bývalém knihovníkovi ze Žerotína. Předpověděla, že Valdštejn bude proboden kopím v nočním úboru. Také poslala Valdštejnovi varovný list s nebeským poselstvím, aby nebyl tak bezohledný, spupný a panovačný a polepšil se.
4: O, a co na to Valdštejn?
5: Nebral to moc vážně. Žertoval, že ti druzí dostávají listy od císaře nebo od papeže, ale on prý přímo z nebe.
3: No, a my teď máme nejvyšší čas skončit naši vycházku do roku X.
4: A tak se také s vámi rozloučíme, protože už jistě všichni víte,
3: kdy to bylo.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Tak myslím si, že asi ta Valdštejnova smrt v Chebu byla tou největší nápovědou. Co říkáte? Ano, pokud jste hádali rok 1634, bylo to správně, v případě Albrechta z Valdštejna přesně 25. února. No a teď ještě do třetice soutěž a nadto detektivní. V 90. letech obohatil program rozhlasového vysílání zajímavý seriál, kde se na řešení jednotlivých případů podíleli sami posluchači, jak jinak. Je to prosté, paní Watsonová. Tahle parafráze slavného výroku Sherlocka Holmese doprovázela každé setkání tří dam. Paní Watsonové, paní Doyleové a paní Gardnerové. A jistě uznáte, ta jména nebyla zvolena náhodně.
2: Jak zemřel John Borman?
3: Příběh z cyklu detektivních hříček. Je to prosté, paní Watsonová.
2: Jsou povolání, která se nezapomínají. Však jste si toho určitě všimli. Jistě jste už někdy viděli muže, který se nedokáže rozloučit s prostředím, v němž pracoval, i když mu už čas dávno nadělil zasloužený odpočinek. Někdy jsou ty aktivní penzisté nesrazitelní, jindy jsou na svém bývalém pracovišti vítaní a ctění. Mají totiž co říci těm mladším. Mají něco, co se nedá koupit. Životní zkušenost. No, jen si poslechněte pana Dereka Doyla a dáte mi za pravdu.
4: Tak pan Wilkinson už má také předpenzí. Já si pamatuju, jak přišel poprvé do služby. Přeložili ho od někud z Lestru. Jde příští měsíc do penze. Byl jsem se podívat na okrsku a zjistil jsem, že je z toho trochu zaskočený a melancholický. To jsou pocity, které velice dobře znám. Kdy to není zase tak dlouho, co jsem je prožíval.
5: Obávám se, že to je už více než 10 let, pane Doyle. A dosud jste se s tím faktem, že už nejste v činné službě, nesmířil.
6: To je také důvod, proč stále chodí za svými chlapci, jak říká, na starý okrsek.
5: Až jeho chlapci budou také v penzi, už nebude mít kam chodit.
6: Když už tam chodíš, mohl bys občas přinést nějaký případ, abychom měli náplň na nedělní odpoledne. Jistě se tý komisař Wilkinson někdy svěří se svými problémy.
4: Tentokrát tam nebylo nic zajímavého, jen banální případ sebevraždy. Hoši mě vzali sebou na místo činu. Ale zdá se mi, že jeho objasnění je velice snadné. Ještě čekají na výsledek pitvy a mohou to uzavřít.
6: I když...
5: Řekl jste, i když, komisaři. Řekl jste to takovým tónem, že mám pocit, že ten případ zase tak jednoduchý není.
6: Mohl bys nás seznámit s podrobnostmi, Dereku? Také si myslím, že nejsi o závěrech těch svých chlapců skálo pevně přesvědčen.
4: Proč si to myslíš?
6: Protože tě znám.
2: Dámy si dolili čaj s tou zvídavou dychtivostí, kterou tak dobře známe. Bylo jasné, že program nedělního odpoledního dýchanku nebude zase až tak nezajímavý, jak se zpočátku zdálo.
4: Dobrá, k tomu smutnému činu došlo v nové kancelářské budově ve čtvrti Oaks. Když jsme seděli v kanceláři s týmem Wilkinsonem, ozval se telefon. Někdo odtamtud volal, že v budově bylo slyšet výstřel. Zvedli jsme se jaksi automaticky a vyjeli na místo, kde se střílelo.
5: Vy jste jel také?
4: No, jak říkám, probudili se ve mně staré návyky. Ani nevím, jak jsem se dostal do výjezdového vozu. Oni to brali úplně stejně.
6: Vůbec si neuvědomili, že s nimi jede penzista?
5: To je úžasné, jak člověk sroste s prostředím. Trochu mě to dojímá.
4: Já jsem si to uvědomil teprve na místě. Ale Tim mi řekl, ať se účastním vyšetřování, jestli aspoň ověřím, jestli jsem nezapomněl, jak se to dělá. Tak jsem tam zůstal. Ale samozřejmě jsem se snažil do jejich práce nezasahovat.
5: Byla to tedy sebevražda?
6: Kdo se tam zabil? A jak to provedl?
4: Bylo to celkem prosté. V kanceláři, která patří firmě Marco, ležel na zemi její obchodní ředitel, pan John Borman. Měl v pravém spánku ošklivou dírku. Vedle něj ležela pistole.
5: Kdo toho nebohého Bormana našel?
4: Byl to vrátný. Vrátnice je v přízemí, stejně jako kancelář. Pan Glenn, to je ten vrátný, vypověděl, že v 6:30 uslyšel výstřel. Běžel najisto, v budově v té době už nikdo jiný nebyl. Dveře kanceláře pana Bormana byly zavřené.
6: Zavřené nebo zamčené?
4: Zjistili jsme, že byly zamčené, ale vrátný to nemohl vědět. Zvenčí totiž všechny dveře v té budově nemají kliku, ale jen takovou tu kouli, takže otevřít se dají jen zevnitř nebo klíčem. Pan Glenn je neotvíral. Měl sice univerzální klíč, ale rozhodl se, že zavolá policii. Chvíli klepal a volal, ale zevnitř se nic neozývalo, tak spěchal k telefonu.
6: Vy jste tedy dveře otevřeli?
4: Ano, otevřel je jeden z policistů. Uvnitř jsme uviděli to, co jsem říkal.
6: Člověk se přece jen tak nezabije. Měl ten pan Borman nějaké problémy, třeba osobní?
4: Hovořili jsme s jeho ženou, která se z toho zroutila. Tvrdila, že v rodině bylo všechno v pořádku a nenapadá jí nic, co by mohlo zavdat příčinu k takovému rozhodnutí.
6: Bylo to tedy klidné manželství?
4: Klidné manželství. Na první pohled snad ano, ale rozhodně si myslím, že dneska nic takového neexistuje.
6: Do hlavy člověku nevidíte. Ten vrátný neměl tušení o nějakém motivu?
4: Ten byl jen velice vyděšený, nebyl vůbec schopen vypovídat, ale nakonec se uklidnil a vzpomněl si, že pan Bormer měl jakýsi zásadní spor se svým společníkem a spolumajitelem firmy, panem Samuelem Pitkinem.
5: To je jistě zajímavá informace.
6: Vyslechl někdo toho Pitkina?
4: Ne, nebyl k sehnání, doma nebyl.
6: Ještě k tomu vrátnému. Jistě věděl, kdy pan Borman do kanceláře přišel.
5: Byl tam celou dobu sám?
6: Netelefonoval někomu? Mluvil s ním vůbec ten pan Glenn?
4: Ale to je přece křížový výslech, co na mě praktikujete.
5: Někdy nezbývá, než spustit křížový výslech. Samozřejmě, že bychom raději vyslýchali toho pana Glenna.
6: Toho však nemáme k dispozici, takže informace nám musíš poskytnout ty sám. Pokud by nám je neposkytl ten tvůj přítel Wilkinson.
4: Wilkinson je dobrý polda, neprozradil by vám nic. Ostatně pro něho je ten případ jasný jako východ slunce.
5: I přesto, že nemá ani tušení o motivu.
6: Motiv pro sebevraždu policie zkoumat nebude. Pokud pitva neprokáže cizí zavinění, bude případ odložen.
4: Ano, všechno nasvědčuje tomu, že to tak bude.
6: Ale sám si naznačoval, že se ti na tom jasném případu něco nezdá. Vždycky se chlubíš svým kriminalistickým instinktem. Pokud ti něco napovídá, měl bys nám to říct.
5: Vaše sestra má pravdu, pane Doyle. Vy jste nám určitě neřekl všechno, co o tom případu víte.
4: Všechno podstatné jsem vám řekl, milé dámy. Jen mě trochu překvapilo, že v místnosti ani nikde jinde nebyl nalezen dopis na rozloučenou.
6: To je překvapivé, ale není zas až tolik nezvyklé. Spousta lidí odchází z tohoto světa vedena nějakým náhlým popudem. Dlouhotrvající deprese například vyústí ve chvíli, kdy člověk vezme zbraň a obrátí ji proti sobě.
5: A pan Glenn byl posledním, kdo s panem Bormanem mluvil?
6: To je, myslím, dobrá otázka.
4: V inkriminované době byli v budově jen dva muži. Glenn a Borman. Pan Borman přišel na večer a sdělil vrátnému, že prověří ty sporné účty, kvůli kterým se pohádal den předtím s panem Pitkinem.
5: Oni se pohádali kvůli účtu.
4: Ano, pan Borman podle všeho našel nesrovnalosti a pohádal se s panem Pitkinem. Hádku slyšelo mnoho lidí. Borman na Pitkina křičel, že je zloděj a že ho zničí. Bylo to hned dopoledne. Pan Pitkin odešel velice rozčílený a jako by se po něm slehla země.
6: Ale pozor, pan Pitkin tedy mohl mít motiv. Mohl se obávat, že pan Bormann prokoukne jeho machinace z účty.
7: Měl pan Pitkin klíč od kanceláře?
6: Věděl pan Pitkin, že pan Bormann vlastní pistoli?
4: Odpověď zní ano. Pan Pitkin přirozeně měl klíč od kanceláře. Byl přece společníkem firmy Marko. A o tom, že pan Bormann vlastní zbraň, věděl také velmi dobře. Ostatně věděl o ní i Vrátný, kterému předváděl takový trik, ukazoval mu, jak rychle dovede zbraň vytasit z podpažního pouzdra. Říkal, že proti jeho rychlosti nemá žádný lupič šanci.
7: To je jistě velice zajímavé. O zbrani tedy vědělo více lidí.
4: Ano, pan Bormann ji držel legálně a používal ji při transportu peněz z banky do banky. Tu práci nechtěl svěřovat nikomu jinému. To, že se pistolí chlubil, znamenalo, že chce nahnat strach potenciálním lupičům.
7: Uměl vůbec střílet?
4: Každou středu chodil střílet na sportovní střelnici, aby si udržoval formu.
7: Pan Glenn ho tedy viděl jako poslední, když pan Bormann procházel na večer vrátnicí. Ničeho podezřelého si nevšiml. Jakou měl pan Bormann náladu?
4: Pan Glenn vypověděl, že pan Bormann přišel velmi rázně. Říkal, že si dokáže ve firmě udělat pořádek. Požádal také pana Glena, aby mu skočil do vedlejšího traktu pro sendvič a kávu.
7: Je tam vůbec nějaký bife?
4: Jenom prodejní automaty. Pan Glenn nakoupil podle pokynu a odnesl to panu Bormannovi do kanceláře.
6: Pan Bormann byl v té době v pořádku?
4: Pan Glenn zaklepal na dveře kanceláře a nic se nedělo. Zaklepal tady ještě jednou hlasitěji. Pan Bormann otevřel a převzal sendvič a kávu. Poděkoval a řekl, že bude pracovat asi až do rána, že je toho všeho daleko víc, než si původně myslel.
7: Že je toho daleko více, než myslel. Tím mínil asi to, že v účtech našel více nesrovnalostí.
4: Ano, byl prý velice rozčilený, hlas se mu chvěl.
7: Je možné do budovy přijít jinou cestou než kolem vrátnice, v které seděl pan Glenn?
4: To jsem si samozřejmě zjišťoval. Je tam ještě zadní nouzový vchod, od kterého mají klíč šéfové firmy.
6: Tedy i pan Pitkin.
4: Služba ve vrátnici končí běžně o půlnoci. Kdyby někoho napadlo pracovat nad ránem, mohl by přijít právě tím nouzovým východem. U východu je také skleněná skříňka s klíčem. V případě požáru nebo nějakého jiného nebezpečí stačí skříňku rozbít a klíčem odemknout.
6: Byla ta skříňka nepoškozená?
4: Naprosto, sám jsem ji kontroloval. A ručím za to, že zadní vchod v poslední době nikdo nepoužil. Pan Glenn tvrdil, že by to mohl dokonce odpřisáhnout. Myslím, že nemá cenu se nad tím nadále zamýšlet a spekulovat.
6: Promiňte, vezmu to. Doylová? Ano, dobrý den. Jistě, Derek je u mne. Pro tebe, Dereku.
4: Doyle. Ahoj, Time. Co říkáš? Počkej, opravdu? Ale to je zajímavé. Co říkáš, to je nejen zajímavé, ale to naprosto mění situaci. Díky za zprávu. Ozvu se.
6: To byl ten tvůj Wilkinson, viď?
4: Ano. A řekl mi něco velice zajímavého.
7: Víš snad něco, co jsme nevzali v úvahu?
6: Zjistilo se něco při pitvě?
4: Přesně tak, mé dámy. Při pitvě se zjistilo, že pan Bormann měl v krvi poměrně vysokou hladinu barbiturátu.
6: To jako, že si vzal před smrtí uspávací prášek.
4: Vypadá to tak. Ale mohlo to být také docela jinak. Nemyslíte?
7: Ach tak. Zdá se mi to docela prosté, pane Doyle.
0: Divadlo pro vaše uši.
1: Tak co, uhádli jste? Pokud ne a potřebujete ještě čas nebo chvíli na přemýšlení, správné řešení vám nabídneme za chvíli, jen co se vrátíme z výletu do Lhoty, kam nás zve Jitka Molavcová.

0: No a co zbývá? Ještě potvrdit odhalení vraha, protože vy už to určitě doma u rozhlasových přijímačů víte. A já se s vámi loučím s přáním dobrý dnů ve zdraví a při poslechu dalšího divadla pro vaše uši se těším zase někdy hodně brzy naslyšenou.
1: Zjistilo se něco při pitvě?
2: Přesně tak, mé dámy. Při pitvě se zjistilo, že pan Bormann měl v krvi poměrně vysokou hladinu barbiturátu.
1: To jako, že si vzal před smrtí uspávací prášek.
2: No, vypadá to tak. Ale mohlo to být tak docela jinak, nemyslíte?
3: Ach tak, zdá se mi to docela prosté, pane Doyle. Jestliže měl v krvi stopy po uspávacím prostředku, těžko se asi zastřelil. Ostatně i to, že se v kanceláři nenacházely žádné kompromitující listiny, napovídá, že
1: pan Bormann byl spíše zavražděn. Vrah jistě odnesl i listiny a nastražil to tak, jako by šlo o sebevraždu.
3: A jistě jste si povšimli, že v koši nebyl kelímek od kávy, i když tam byla plastová krabice od sendvičů.
1: V kávě byly jistě barbituráty, které pana Bormana uspaly. Zastřelit ho nebyl už potom velký problém.
2: To znamená, že vrah uklidil listiny a odnesl i kelímek, v němž by se jistě dali zjistit stopy po uspávacím prostředku.
3: Ale potom mi vychází jediný člověk. Ten, který přinesl kávu, který měl univerzální klíč a měl patrně i pověření od pana Pitkina. Počkal, až Bormann usne, odemkl kancelář, zastřelil Bormana jeho zbraní, odnesl listiny a kelímek a pak zavolal policii a předstíral zděšení.
2: Opravdu prosté, paní Watsonová.